0: na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení 5denního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí 40 stupňů. Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie Martin Baluch, Radiožurnál.
1: Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí. Média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní odboráři dál jednat, jak říká předseda SPD Tomio Okamura.
2: Debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
1: Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%. Pumptrackové hřiště se dvěma okruhy dnes otevře Vimperk na Prachaticku. Vzniklo na nábřeží Volyňky na místě bývalého zázemí pro terénní cyklistiku. Trať je dlouhá 362 metrů a město jí společně s příjezdovou cestou postavilo za téměř 10 milionů korun. Podrobnosti má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
3: Na třech okruzích s celkovou délkou 360 metrů je 16 zatáček, 23 boulí a 4 skoky. Patronkou nového pumptracku se stane česká olympionička ve snowboardcrossu Karolina Hrušová, kterou doplní profesionální bajker Tomáš Král, známý především svými úspěchy v extrémních městských sjezdech a závodech horských kol.
1: Sport. Fotbalisti Norska a Senegalu proti sobě nastoupili na mistrovství světa a zároveň se po dlouhém přerušení kvůli bouřce dohrává duel mezi Francií a Irákem. Druhý poločas tohoto utkání vidí Jan Suchan.
4: Zpátky jsou fotbalisti na trávníku i diváci v pláštěnkách na tribunách. 49. minuta začíná zastavu Francie-Irák 1-0. Už začal také duel mezi Norskem a Senegalem, ten sleduje Martin Charvát.
5: Norové už měli první velkou šanci, gól ale z ní nedali. Čtvrtá minuta zápasu Norsko-Senegal 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Rozjezd kolony na Pražském okruhu a nehoda v Jihlavě. Pražský okruh směr Ruzině u tunelu na 7. kilometru stál. Bylo to kvůli nadrozměrnému vozidlu. To už je mimo jízdní pruhy. Kolona začíná kousek za exitem 3 Vestec. Dojíždějte pozorně pomaleji. Vepředu u tunelu se kolona rychle rozjíždí. V Jihlavě v Havlíčkově ulici havarovalo osobní auto. Nehoda je na kruhovém objezdu u mostu přes Jihlavu. Je tam zavřený jízdní pruh. A sledujeme situaci na D48 z Bělotína do Nového Jičína. Je stále obousměrně neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky včerejší nehody nákladního auta. Objíždí se plynule přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni, na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně oblačno na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: A máme po druhé hodině po zprávách, tak už za pár okamžiků po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
9: Noční Radiožurnál
6: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, Všeho do času a soutěže právě tady 221 552 155 nebo 255 na konci, tak to jsou naše známá telefonní studiová čísla sem na Radiožurnál. Takže kdo se teďka dovolá a zodpoví otázku, ještě musím podotknout, tak získává cenu tohoto týdne. Tak kdo to bude tentokrát, zkusíme. Noční Radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, halo, kdo se dovolal?
2: Já teď jsem na drátě asi, jo?
1: Libor. Ano, ano, Libor. Libore, já vás zdravím, tak jste v nočním Radiožurnálu, soutěžíte s námi a já mám na vás tedy soutěžní otázku, tak dobře poslouchejte. Zase se dívám do kalendáře po čase a dneska máme už úterý 23. června. A je to dneska přesně 30 let, co zemřel vynikající český herec a dabér Eduard Cupák. Pamatujete si ho určitě, Eduarda Cupáka. Tak. A já teď připomenu, že se prosadil už v 50. letech ve filmech píseckého rodáka režiséra Václava Kršky. A ty první tři filmy se jmenovaly Mladá léta, Stříbrný vítr a chci slyšet název toho třetího filmu. Budete vědět nebo dáme nápovědu?
2: No, já jsem chtěl říct první hned Stříbrný vítr, tam to nevím.
1: Tak Stříbrný vítr, Mladá léta, to bylo o Alojzi Jiráskovi a ten třetí film, který se také týkal, můžu možná doplnit, Písku se týkal a Fráňa Šrámek je tam samozřejmě také zakomponován. Budete vědět, Stříbrný vítr, jeden titul a ten druhý.
2: Sakra.
1: Dám nápovědu teda, ano, abyste se netrápil. Tak, může to být. Bylo to v máji, Polibek ze stadionu nebo Měsíc nad řekou?
2: Měsíc nad řekou.
1: Jasně, takže to pomohlo. To jste okamžitě zareagoval. Samozřejmě.
2: No, já jsem se nemohl vzpomenout jenom.
1: Jasně.
2: To bylo krásný.
1: Bylo to nádherný. Willy Kroškot, tak se jmenovala ta role Eduarda Cupáka, který si namlouval Slávku Hlubinovou, úžasnou Danu Medřickou. Dana Medřická v tom taky hrála nádherně.
2: Jo.
1: Takže Libore, vy jste si krásně vzpomněl, takže to byla taková malá nápověda.
2: To byla jenom chvilka, jenom ano,
1: je mi to jasný. Takže jsme ťukli a máme to v pořádku, to znamená, já vám gratuluji, cena je vaše. A vydržte mi na telefonu, ano?
2: Ano, já vám děkuji, čekám.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Výstražná stávka v Českém rozhlase a v České televizi skončila o půlnoci. Pracovníci obou médií protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení mediálních poplatků. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení prostředků podle nich omezí nezávislost a stabilitu televize a rozhlasu.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
2: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
3: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
4: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
2: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Zůstaň to se mnou. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
5: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
2: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
6: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
2: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
7: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
8: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, sprosté urážení nás na náměstí. Z těch nic nezmění.
2: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 14:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
1: Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější. Počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidi, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci. Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jenom ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Řekl to americký prezident J.D. Vance po prvním kole americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo v neděli ve švýcarském Birkenstocku.

0: je zatím nepravomocné. A zemřel americký producent, hudební producent Clive Davis, bylo mu 94 let. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston nebo Alicia Keys. Davis se na jednoho z nejvlivnějších hráčů hudebního průmyslu vypracoval z pozice právníka ve společnosti Columbia Records. Objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry. Jeho vliv sahal od roku na konci 60. let až po pop a rhythm and blues v 80. a 90. letech. Sport. Na mistrovství světa ve fotbale se neplánovaně hrají dva zápasy ve stejnou chvíli. Utkání mezi Francií a Senegalem se totiž dohrává po dlouhém přerušení kvůli bouřce a vidí ho Jan Suchan.
1: Francie vede v 77. minutě nad Irákem 3-0, dva góly dal Mbappé a je druhým nejlepším střelcem historie světových šampionátů se 16 trefami. Teď zápas Norsko-Senegal a Martin Charvát.
2: Ve 32. minutě Norsko hraje se Senegalem nerozhodně 0-0, Norové mírně aktivnější, ale Ayer v největší šanci po rohovém kopu trefil pouze brankáře Senegalu, takže 0-0 mezi Norskem a Senegalem. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jičínem a nehoda v Jihlavě. Na Pražském okruhu směr Ruzině se po uzavírce u tunelu na 7. kilometru kolona rychle rozjela. Dálnice teď i jinde bez kolon, kromě D48 průjezdné. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína i teď v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení včera havarovalo nákladní auto, odklízí následky. Objíždí se směr Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín, směr Olomouc pak mezi exity 17 a 8. Obousměrně to jde přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. A v Jihlavě pozorně v Havlíčkově ulici na kruhovém objezdu u mostu přes Jihlavu havarovalo osobní auto, je tam zavřený jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Úterní teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 22. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A já hned nabídnu další hudební jmény, tak na koho se můžete v nočním radiožurnálu těšit. Zaspívá Michal Hrůza, bude tady Tom Grennan a právě teď Avril Lavigne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Na fotbalové mistrovství světa známe čtvrtý postupující tým do play-off. Na Mexiko, Spojené státy a Německo navázali obhájci zlata z Argentiny, kteří porazili Rakousko 2-0 díky dvěma gólům Messiho. Zápas mezi Francií a Irákem poprvé v historii světového šampionátu přerušila bouřka a podrobnosti o tom uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Z dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale už známe jeden konečný výsledek. Argentina porazila Rakousko 2-0. Jak vypadá zápas Francie s Irákem, který zhruba na 2 hodiny přerušilo počasí, tak to ví Jan Suchan.
3: Nastavuje se první minuta ze 2 avizovaných. Francouzi vedou 3-0. Tento turnaj se zatím nese ve znamení střeleckých dostihů Lionela Messiho a Kyliana Mbappého. Messi, ten se stal nejúspěšnějším střelcem v historii světových šampionátů, osamostatnil se na prvním místě díky 2 gólům do sítě Rakouska, teď má těch tref 18 a už jenom o 2 za ním je Kylian Mbappé, který se prosadil nejdříve ve 14. minutě, pak v 54. využil opravdu zbabranou rozehrávku Iráčanů, kteří mu v podstatě nabídli ten gól poté, co mu následně přihrál Dembélé před prázdnou branku, a v 66. minutě dal na 3-0 Dembélé. Mbappé se pak hnal za hat-trickem, ale nedosáhl na něj, teď už je vystříden, takže ani nedosáhne. 3-0 za půl minuty by měl být konečný hvist utkání mezi Francií a Irákem. Asijský tým byl naprosto neškodný v tomto duelu, měl jenom jednu pořádnou šanci, kdy Al-Hamadi pálil v 75. minutě těsně vedle, naopak těch gólů mohl inkasovat ještě víc, třeba takový Olise ještě v 58. minutě napálil břevno. Poslední sekundy tohoto duelu Francie kontroluje zbytek utkání, kombinuje na útočné polovině, teď ještě možná se dostane do zakončení, anebo možná už také ne. Už hrajeme přes ty nastavené 2 minuty a to je konečný hvist utkání mezi Francií a Irákem. Francouzi vyhráli 3-0. Teď nás zajímá ještě duel stejné skupiny I mezi Senegalem a Norskem. Informace o něm přidá Martin Charvát.
4: Hraje se nastavený čas prvního poločasu. Norsko vede nad Senegalem 1-0, když se ve 43. minutě trefil Marcus Pedersen. Využil tak velké chyby senegalského obránce Koulibalyho, který špatně odklopil balón přímo na nohu Pedersena a Pedersen tak dal zatím jediný gól tohoto zápasu. Jinak připomeňme, že Pedersen, pro ně je to zvláštní příběh, protože on se totiž na hřiště dostal ve 13. minutě jako střídající hráč za zraněného Riersona a tak tedy po půl hodině hry dal zatím jediný gól zápasu, takže Norsko v nastaveném čase první půle vede nad Senegalem 1-0, přitom mělo zatím více ze hry v tomto utkání. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Rá.

tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Podcast Radiožurnálu.
1: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Maďarská vláda chce změnit ústavu a odvolat prezidenta. Messi i Mbappé dali 2 góly a na mistrovství světa ve fotbale pomohli k výhře Argentiny a Francie. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Budešová, Radiožurnál.
1: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Kabinet proto zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Oznámil to premiér Péter Maďar v parlamentu. Šujok, kterého do funkce prosadila ještě bývalá vláda Viktora Orbána, už dřív Maďara obvinila ze zneužívání parlamentní většiny ve svůj prospěch. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jasné.
6: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
7: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
6: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Brně dnes nejen divadelníci oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání, jak doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
8: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
2: Sport.
1: Fotbalisti Norska a Senegalu proti sobě nastoupili na mistrovství světa. Zápas základní skupiny sleduje Martin Charvát.
9: Za chvíli začne druhý poločas a Norsko do něj vstoupí s vedením 1-0. Gól dal ve 43. minutě Pedersen, který využil chyby v rozehrávce Koulibalyho. Norové měli hned několik šancí, ale trefil sem jenom zmíněný Pedersen. Takže před začátkem druhého poločasu Norsko-Senegal 1-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: V předchozích duelech Argentina zdolala Rakousko 2-0 a Francie vyhrála nad Irákem 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nové omezení na D1 na Vysočině a zavřený pražský tunel. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína od včerejška v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Objíždí se plynule přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub. Případně můžete jet po dálnici D1. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osevou Býtýšku během noci postavili nové omezení. Mezi kilometry 153 až 154 zavřeli levý pruh, nově se jede pravým a po krajnici, tedy dvěma pruhy plynule. Na silnici 43 z Brna do Svitav stojí nákladní auto, čekejte ho u Černé hory mezi odbočkami. Podle policie blokuje krajnici. A v Praze zůstává zavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov a k Barandovskému mostu, opravují v něm výtluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni, na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: Komunisti nechali v roce 1950 popravit ve vykonstruovaném procesu Miladu Horákovou. Lidé si její památku včera připomněli při pietním aktu ve věznici Pankrác. My jsme byli u toho a reportáž nabídneme už za chvíli.
12: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Ve vazební věznici Pankrác v Praze včera uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Před 76 lety se konal vykonstruovaný proces podle přesně připraveného scénáře, na kterém se podíleli sovětští poradci. Na šibenici v pankrácké věznici zemřela Milada Horáková 27. června roku 1950.
1: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena. Piety se zúčastnilo asi 15 lidí z motoskupiny Havlojic Memorial Club.
2: Jsme přijeli vzpomenout brutální justiční vraždu Milady Horákové a ostatních popravených v 50. letech komunistickým režimem.
1: Krištof Rýmský.
2: My často vzpomínáme na ty, kterým komunistický režim ublížil, protože se snažíme, aby se nikdy nezapomnělo na tyhle lidi, aby se nikdy nezapomnělo, proč položili život.
1: S Petrem Blaškem, ředitelem Muzea paměti 20. století, jsme přešli přímo na místo, kde stály šibenice.
3: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo. Tady vidíme základ jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo. To byl tradiční způsob popravy vlastně už od Rakouska-Uherska. Rozdíl byl v tom, že po roce 1948 ty popravy měly trvat řadu minut.
1: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
4: No to je právě otázka, na kterou už asi odpověď nenalezneme. Ten známý příběh, kdy pan Suchý, syn ředitele krematoria, vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
1: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Obec Dobrá na Frýdecko-Místecku si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, může přijít o dotaci na revitalizaci sportoviště. A my se tam vypravíme už za chvíli.

0: V obci Dobrá na Frýdecko-Místecku měla trávník na fotbalovém hřišti zavlažovat voda z vrtů. Jak se ale ukázalo, vody je v nich málo. Přestože průzkumy před 5 lety říkali opak. Dříve brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště. I ten už ale přestal stačit. Trávník, který teď kropí pitná voda z vodovodu.
1: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
2: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo podzemí sucho.
1: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho.
2: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
1: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun, ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
2: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
3: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
2: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech
1: exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Je půl čtvrté. Další zprávy a Marek Sedláček.
6: Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa radní odvolali z dozorčí rady dopravního podniku. Rozhodli tak kvůli tomu, že Prokop ve svém majetkovém přiznání neuvedl 3 byty, které v hlavním městě vlastní. Zjistil to server Seznam zprávy. Minulý týden ho kvůli tomu zastupitelé odvolali i z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop se hájí tím, že už situaci vysvětlil a je připravený zaplatit pokutu. Podle něj se mu Piráti mstí za jeho opoziční práci. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od převzetí moci před 5 lety. Víza mají platit pouze jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že se setkání zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Lidskoprávní organizace varují, že by takový postup mohl Afgánce vystavit riziku a podkopat základní hodnoty Unie. Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra labouristické strany, a tedy i šéfa vlády. O post premiéra a šéfa labouristů se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu

0: ten, že v Albánii už velice dlouho panuje ta situace, kdy pracovní místa na pobřeží obsazují pracovníci ze zahraničí. Hmm. Protože Albánci nejsou ochotní pracovat za ty platy, které ty restaurace a ty hotely dneska nabízí. Protože oni vidí, že venku jsou lepší pracovní možnosti, lepší možnosti, co týká mest. Zároveň náklady na život v Albánii jsou ohromné. Tam prostě ceny základních potravin jsou stejné jako u nás, ceny paliva jsou vyšší než u nás například. Zároveň albánský průměrný plat je poloviční než u nás. To znamená, není možné se divit tomu, že Albánci tak často odcházejí ven. Ale ten argument, že potom tam ten resort bude zaměstnávat Albánce, je absolutně lichý v tomto případě.
1: A vy už jste zmínila, k tomu se chci dostat hlavně, protože to je taky důvod, proč já jsem na to vůbec přišel, na tohleto téma. Totiž, že to je chráněná, nebo byla to chráněná krajinná oblast, stále je. A proto to lidem tak vadí, ne?
0: To je jeden z důvodů.
1: Tam žijou plameňáci.
0: Ano, tam jsou v té rezervaci Zvernec, Narta, tam jsou plameňáci. Potom vlastně, když se bavíme třeba o tom Sazanu, který taky spadá ještě do jiné chráněné oblasti toho národního parku, vlastně námořního parku Sazan Karaburun, tam se zase jedná třeba o tuleně, jedná se tam o vodní želvy, mořské želvy, jedná se tam o nějaké chráněné druhy řas a tak dál.
1: Ale podle těch plameňáků se dokonce jmenují i ty protesty, určitě, že jo? Ty plameňáci jsou prostě zásadní.
0: Tak, plameňáci jsou zásadním symbolem těch protestů, protože ti jsou vlastně v tom Zvernecu, to znamená v té oblasti, na základě které vlastně ty protesty teďka vypukly. Hmm. Ale ty protesty, tam nejde výlučně jenom o ochranu životního prostředí. Nejde výlučně jenom o ten Kušnerův projekt. Ty protesty představují v současné době v albánské společnosti takový moment, kdy, abych to tak řekl, trošku přetekl pohár trpělivosti lidí s celou řadou, s celou širokou, dlouhou řadou problémů, na které albánská společnost trpí a které ta albánská vláda neřeší. Ať se bavíme o základní infrastruktuře, co se týká zásobování vodou, třeba zásobování elektřinou, prostě. Ať se týká těch cen, jak jsem už zmiňoval. Ať se to týká právě tedy i toho životního prostředí. V soudnictví, které z pohledu řady lidí nefunguje tak, jak by mělo. I co se týká právě těch třeba restitučních procesů, které trvají desítky let. To znamená, tady vlastně v rámci těch protestů, které vidíme v Albánii teď, tak se tohle to všechno tak nějak sjednotilo dohromady a tohle bylo tím impulzem, nebo impulzem tím prvotním byly ty protesty.
1: To tak bývá,
0: ano,
1: že jo.
0: Rozbuška byl ten Zvernec, ale ty protesty, jak je vidíme teď, tak vlastně jsou protesty proti tomu všemu kolem, co se děje už dlouhou dobu. Vlastně proti tomu, jak funguje ten systém už od těch 90. let. Kdy v Albánii prostě opravdu tu primární roli ve všem hraje ta vysoká politická vrstva, ta vysoká nějaká oligarchická podnikatelská vrstva.
1: A jak velká část albánské společnosti protestuje? Když vezmeme teda v potaz, že rozbuškou je teda záměr vystavět jakýsi luxusní resort Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Ivanka Trumpová mimochodem mluví o tom, že když tam byli na dovolené, doplavali na ten ostrov, takže to úplně uchvátilo a jsou z toho samozřejmě strašně jako okouzlení, jak krásná je tam příroda.
0: To zní jako z pohádky.
1: No, jste tak mluvila o tom.
0: Já bych na to navázal.
1: Krásné jako
0: na to,
1: mokřady, jako unikátní biodiverzita.
0: Já bych na to navázal jako na tu pohádku, že vlastně ten slovutný cizinec přijde do Tirany, do toho sídla premiéra, zaklepe na dveře, vstoupí dovnitř, tam vidí tu mapu na stole, tak si takhle zarazí ten prst na ten ostrov, kde je ta chráněná oblast, ten Sazan, a řekne, tady budu stavět hotel. Jo. Albánský premiér se usměje, uctivě se ukloní, řekne, ale jistě, změní zákon a pohádka tím končí.
1: Počkejte, jak změní zákon?
0: No, nejhorší na tom je, ale že to není pohádka, ale že to je pravda. No, změní zákon. Tady se jedná do velké míry o to, vlastně o dva zákony. První zákon, tedy, který jako umožňuje vůbec tyhle ty projekty v Albánii rozvíjet, tak to je zákon o strategických investicích, takzvaný z roku 2015. Hmm. Evropská unie kritizuje oba ty zákony, o kterých budu mluvit. A to si myslím, že je docela důležité pro ten další vývoj. Ale ten zákon, který jako je nejvíce sledovaný teďka, tak to jsou změny zákona o chráněných oblastech, které proběhly v roce 2024. Takže tam se stalo vlastně to, že ve velice krátkém sledu okolností došlo k tomu, že v únoru albánská vláda změnila tenhle zákon tak, aby takzvaná Národní rada pro teritorium mohla kdykoliv říct, tady v tomto národním parku, v téhleté chráněné oblasti se prostě bude stavět nějaký rezort nějakého zahraničního investora. Prostě protože chceme. Hmm. To oni teď můžou udělat. Hmm. No a ten zákon z roku 2015 vlastně umožňuje vůbec jako obecně v principu, aby Albánie těm investorům umožňovala jak si vyškrtnout některé kroky, které musí podnikat proto, aby tam mohli tu danou věc realizovat. To znamená, oni nemusí třeba schánit nějaká konkrétní stavební povolení, nemusí procházet tím standardním kolečkem, které tam je.
1: By se to urychlilo.
0: Urychlí se to tím, jo. Ano. A oba tyhle ty zákony jsou velice kontroverzní, obzvlášť s ohledem na tu kauzu, která teď probíhá.
1: Jo, no a do toho teda, abych se vrátil ke své původní otázce, kolik lidí vyšlo do ulic, tak do toho teda vstupují ty protesty, lidé vycházejí s banery do ulic, Albánie není na prodej, že jo.
0: No to jsem vám ještě chtěl odpovědět na tu otázku, kolik lidí vlastně protestuje.
1: Jak velká obecně část té společnosti.
0: Chápu. Já bych řekl, že větší než kdykoliv předtím. To je podle mě klíčová věc v tomhletom. Protože tohleto podle mě opravdu je zlomový bod, kdy se láme takový ten velice dlouho zavedený sentiment, majoritní sentiment v albánské společnosti. Takový jako fatalistický sentiment, dá se říct.

0: kdy spousta Albánců se domnívala, že prostě nemá žádnou sílu, aby proti tomu systému nějak vystoupili efektivně. Ať už skrze volby, skrze nějakou participaci na občanské společnosti, skrze cokoliv prostě. Opravdu, když se v Albánii někoho zeptáte, nebo když já jsem se vždycky ptal na tohleto, tak tohleto se objevovalo strašně často. A teď najednou je daleko větší podíl lidí, kteří jsou ochotní vyjít do těch ulic a říct, my chceme, aby tady byl rozvoj, aby Albánie se modernizovala, aby se tady stavěly rezorty a tak dál, ale my už nechceme, aby albánská vláda šla tou zkratkovitou cestou, kdy řekne, tady je investor, bod A, tady je realizace, bod Z, co je mezi tím, to je úplně jedno.
1: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe.
0: Oni chtějí, aby to prošlo dle pravidel právního státu, aby to prošlo dle pravidel ochrany životního prostředí a dle všeho dalšího, čím to projít má. To je ten zásadní argument. Ale problém je, že premiér Rama ten neustále ty demonstranty se snaží diskreditovat tím, že říká, že oni chtějí nějaký skanzen, že oni nechtějí ten rozvoj vůbec. Mm-hmm. Což je absolutní argumentační faul a není to pravda.
2: Rozumím tomu. Na druhou stranu, proč protestují právě teď, když o tom záměru tam něco stavět se ví už minimálně 2 roky.
0: Já se domnívám, že ty protesty se do takové míry rozvinuly až v tuhle chvíli z toho důvodu, že Albánci si neuvědomovali plnou šíři těch problémů. Mm-hmm. Plnou šíři nejenom téhleté konkrétní kauzy, ale toho, jak vlastně tenhle ten proces funguje, mm-hmm. tak jak ho albánská vláda vlastně nastavila.
2: Jo, do toho se teda objevují ty informace, co šetří albánská prokuratura.
0: A navíc
2: a tak dále,
0: ano,
2: že jo?
0: Do toho ještě jako další olej do ohně přilil ten SPAK, což samozřejmě v pořádku, ale přijel do toho ještě ten olej tím, že vlastně teď publikoval další ta vyjádření pro média na základě toho nejnovějšího vyšetřování.
2: A taky letos na jaře tam přijeli teprve ty těžké stroje a začali pořádně stavit. Vystavil se tam ten plot.
0: To je ta vbuška, o které jsme se bavili.
2: Tam taky demonstrovali lidé přímo na místě, že jo?
0: Ano, a vlastně potom z toho vyplývaly nějaké tedy vnitřní kontroly v rámci policie a tak dál. A dopadlo to tak, že z hlediska výstavby toho rezortu se v tuhle chvíli pravděpodobně nic nemění.
2: Jo.
0: Až na to, že tyhle ty věci v tuhle tu chvíli jsou v hledáčku Evropské unie. Jsou čím dál víc v hledáčku Evropské unie. I co se týká vlastně těch přístupových rozhovorů teď,
2: ano.
0: Co se týká té kapitoly 27, kterou Albánie prochází. Když se podíváte na ta vyjádření z minulého týdne, kdy vlastně Evropský parlament přijal usnesení, co se týká právě toho přístupu Albánie do EU, kde je jasně řečeno, že Albánie musí postupovat v těch věcech podle evropské legislativy, že musí vyřešit tu věc okolo Zvernecu. Zároveň proběhla schůzka Marty Kos s premiérem Rámou, kde vlastně bylo řečeno na jednu stranu, že Zvernec je nutno vyřešit v souladu s tím, co Albánie musí splňovat, aby mohla vstoupit do EU. To znamená opět evropská legislativa, ta jasně daná pravidla, ale zároveň tam padlo z úst Marty Kos něco v tom smyslu, že albánská vláda dává garance, že to bude v pořádku.
3: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and
0: to znamená, je to nějaké dané slovo, které může a nemusí platit.
2: Zmínil jste jméno Marty Kos, což je teda eurokomisařka pro rozšiřování Evropské unie a Albánie v tuhle chvíli je asi jednou z těch hlavních zemí, o které by se mohla Evropská unie rozšířit, takže v Bruselu se teď soustředí na to, co se děje v Albánii.
0: Určitě je to tak i podle toho, jak probíhalo to jednání v Evropském parlamentu, i podle dalších vystoupení, podle všech těch oficiálních vyjádření. Jediná otázka z mého pohledu, která tam je, jestli Evropská unie nakonec bude opravdu vynucovat ta pravidla, která by Albánie měla splňovat proto, aby vstoupila do Evropské unie, anebo jestli trošičku přimouří oči s tím, že v rámci nějaké jakoby realpolitiky je výhodné i pro Evropskou unii, aby se Balkán stabilizoval a aby země jako je Albánie co nejdříve vstoupily.
2: No tak tohle to může být takový prubířský kámen taky, ne?
0: No,
2: a premiér Edi Rama to tedy prosazuje. On se staví na stranu Jareda Kushnera i Ivanky Trumpové, on je s nima jedna ruka.
0: Vlastně s nimi se sešel kdysi přes Richarda Grenella, což byl kdysi, tuším, že americký velvyslanec v Německu. Potom vlastně nějak spravoval ty rozhovory mezi Kosovem a Srbskem, co se týká nějakého vyjasnění té situace, která tam panuje v roce 2019-2021. Pak se nějak vlastně sešel s premiérem Rámou a vlastně spojil premiéra Rámu právě s Jaredem Kushnerem.
2: Jo. A to, že v tom skutečně může být nějaký potenciálně lukrativní biznis i pro místní albánské podnikatele, místní zaměstnance z řad místních Albánců a Albánek, to v tom vy v tuhle chvíli nevidíte. Protože tak to asi, jak sám jste říkal, Edi Rama jako prosazuje, že to je projekt, který může být dobrou investicí pro Albánii.
0: Já to v tom nevidím. Hlavně já bych si myslel, že pokud to tak je, takže premiér Rama bude schopen transparentně vysvětlit, jak ten projekt bude profitovat, nebo jak z něj bude profitovat Albánie. To se nestává. On jediná věc, kterou říká, je to, že přinese pracovní místa.
2: A jak se dívá na ty informace Balkan Insight a té albánské prokuratury stran obchodování s těmi pozemky?
0: On se tomu vyhýbá, těm informacím.
2: On tohle nekomentuje.
0: On to v podstatě nekomentuje. A nebo když už komentuje, co se děje vůbec, co se týká té kauzy, tak se stane třeba to, že přijde, nevím, reportérka Reuters, zeptá se on na to. On totiž předtím tvrdil, že ty demonstrace jsou někým vedené jako ze zahraničí, že to je někým popouzeno, nějakou jako zahraniční silou. Ona se ho ptala, jaká síla tedy za tím stojí. On říkal, že za tím stojí různé síly nejdřív. A pak tam začal vyjmenovávat, že možná za tím stojí Palestinci, protože Albánie podporuje Izrael. Že možná za tím stojí Iránci, protože Albánie před časem vlastně chtěla nějakou část iránské opozice, pak tam probíhaly nějaké kyberútoky proti Albánii a tak dále. Pak přišli s tím, že ty demonstrace vytvořili Řekové, protože jako závidí, že se bude investovat v Albánii, nebude se investovat v Řecku. Pak po albánských sociálních sítích kolovaly fotky, AI generované fotky nějakých řeckých autobusů, které údajně měly přivážet řecké demonstranty přes tu hranici albánsko-řeckou a tak dále. To znamená, premiér Rama tohle to ignoruje a pořád neustále jako zůstává u té linky, že to je prospěšný projekt pro Albánii a že za každou cenu ho protlačí.
2: Proč to je teda v Albánii a ne v Řecku? To mě taky zaujalo. Proč si Jared s Ivankou vybrali zrovna Albánii? Může to být i nějaký záměr rozšířit americký vliv na Balkáně?
0: Kdo ví, možná, že třeba opravdu Edi Rama takhle uvažuje a myslí si, že když, nebo předpokládá, že když nějakým způsobem půjde na ruku Trumpově rodině, takže potom z toho bude mít nějaký prospěch politický, nebo co se týká vztahu Albánie a Spojených států. Možná.
2: Ono i bezpečnostně, tak přeci jenom je to strategické místo docela, ne? Na pobřeží Jaderského moře.
0: To nedokážu popravdě říct, nejsem vojenský analytik a nikdy jsem se o tohle tolik nezajímal, ale popravdě si nemyslím, že je to až tak významné místo v současném kontextu. On ten ostrov vlastně se stal součástí albánského území po druhé světové válce v roce 44, de facto až v roce 47, předtím byl italský. V období komunismu tam byla nějaká vojenská základna, v 50. letech dokonce sovětská ponorková základna. Ale v roce 90 vlastně veškerá ta vojenská aktivita tam ustala. Teď je to pořád vojenská oblast, ale není tam kromě ruin skoro nic.
2: Jo.
0: Teď se píše často na internetu různí influenceři a tak píšou, že tam je 3600 jaderných bunkrů. Bunkry tam jsou samozřejmě, jsou všude v Albánii, ale to jsou takové malé řopíky většinou, nějaké tunely jsou tam třeba, nějaké pobourané staré vojenské budovy, nějaká posádka několika vojáků doslova. Ale ten ostrov je prost lidské činnosti už dlouho, už od 90. let, dá se říct. A to je vlastně jeho ohromná devíza. Protože tam je vlastně díky tomu nedotčená příroda, je to mimochodem jediný velký ostrov, který má Albánie. O to palčivější je, že teď vlastně přistupuje k tomu, že ho de facto prodá nějakému zahraničnímu investorovi, aby tam bůh ví, jak dlouho provozoval svůj rezort. On ho neprodá fakticky, protože ty pozemky zůstanou albánské, ale když tam dejme tomu 100 let bude mít licenci ten provozovatel na to, aby tam provozoval prostě hotel, tak jak jinak se tomu dá říkat?
2: Tak nicméně pobřeží, toho se týká to prověřování kolem těch pozemků, to je ten spak a stavět se bude dál, co by to mohlo zmařit ty plány.
0: Kromě toho vyšetřování, což mě ještě jsem velice zvědav, jak to dopadne, tak by to určitě mohlo zmařit ten tlak ze zahraničí. Hlavně co se týká Evropské unie. A nebo když to zase vezmu trošku jako s nadsázkou, když se podíváme na kauzu kolem řeky Vjosa, což byla taky velká kauza environmentální před několika lety v Albánii, kdy vlastně šlo o výstavbu hydroelektráren na toku řeky, která neměla regulované koryto, která byla jedna z posledních velkých řek v Evropě s neregulovaným korytem. Později se z ní stal národní park a tak dál. Ale tehdy vlastně taky nejdříve místní organizace tlačily na premiéra Ramu. Tlačili na ně místní lidé, ty komunity a tak dál. Nedělo se vůbec nic, dokud nepřišel tlak ze zahraničí. Doslova dokud nepřišel Leonardo DiCaprio a neřekl, že tohle je absolutně špatně a tak dál. Pak premiér Rama zařadil zpátečku a ještě se potom na nějaké konferenci s ním vyfotil.
2: Jo. No jako, tak teď by ale mohl přijít že zase Donald Trump a říct, neposlouchejte Martu Kos, ale Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou, my tam ten rezort chceme.
0: Třeba no, nebo nějaký další hollywoodský herec možná, to
2: uvidíme.
0: Pomůže.
2: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jste osvětlil spoustu věcí týkajících se tady těch plánů Američanů v Albánii.
0: Děkuji moc za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Robert Dobra, albanista a taky zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánie. A velmi zajímavě a poutavě mluvil o takzvané plameňákové revoluci v Albánii. Vinohradská 12 se stala podcastem roku 2026 v kategorii zpravodajství a publicistika. V pondělí jsme se to dozvěděli. Je to další cena, která letos míří za námi do Českého rozhlasu a my za ní pochopitelně moc a moc děkujeme. Nicméně vůbec největší radost nám dělá podpora vaše, to znamená to, že nás posloucháte a že s námi trávíte čas. Toho si vážíme úplně nejvíc. Naslyšenou zítra.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Marek Sedláček.
3: Vláda podpoří výstavbu AI gigafaktory v Česku. Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požárů v zemědělství. Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z 5 velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by projekt posílila nezávislost Česka.
4: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
3: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni víc než 40% Čechů. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se řidiči měli hlavně připravit.
5: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
6: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
5: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
7: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neteče nějaká kapal.
5: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Kvůli vysokým cenám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a taky vybavit hasícími přístroji. Rizikové je podle Posekané taky špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
8: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
3: Jen loni hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za víc než 350 milionů korun.
1: Sport.
3: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. Po utkání byl rád spíš za jistý postup Argentinců ze skupiny.
9: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
3: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D10 u Staré Boleslavy a omezení na D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav narazilo auto do svodidel. Kilometr 12,5 je to v nepřehledném úseku. Následky nehody blokují levý jízdní pruh.
11: Před sjezdem na Brandýs v zatáčce auto ve svodidlech, to v levém pruhu, plus v odstavném pruhu stojí ti, co mu pomáhají. Právě tam přijeli hasiči.
10: Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína je už po noční úplné uzavírce průjezdná v obou směrech. Následky nehody na 12. kilometru jsou odklizené. Skončil taky odklon dopravy na exitu 17 Starý Jičín směr Olomouc. Na D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov stojí osobní auto. 11. kilometr je to v omezení se dvěma zúženými pruhy a skrajnice částečně zasahuje do pravého. Auto je jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29, na horách kolem 22. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Jak už jste slyšeli ve zprávách, aktuální hrací den na fotbalovém mistrovství světa přinesl hned dvě nejfotbalista. Lionel Messi dal při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0 oba góly a osamostatnil se s celkově 18 brankami v čele tabulky střelců na světových šampionátech. A vůbec poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale bouřka. Francie i přes zdržení porazila Irák 3-0. Další novinky probereme v našem vysílání už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: 3 ze 4 zápasů této noci na fotbalovém mistrovství světa jsou odehrané a ve všech bylo na co se dívat. Jako poslední skončilo utkání mezi Norskem a Senegalem. Podrobnosti z něj má Martin Charvát.
3: Je to tak, Norsko nakonec uhájilo vítězství, dokázalo zdolat Senegal 3-2, byť Senegal v závěru se tlačil za vyrovnáním, dokázal snížit v nastaveném čase, který byl celkově 9-minutový, ale v samotném závěru už si velkou šanci nevypracoval a tím pádem Erling Haaland znovu dotáhl Nory 2 góly k vítězství, tentokrát tedy nad Senegalem, který hrál většinu zápasu hodně pasivně. Haaland ale ve druhém poločase se 2x trefil z pokutového území, využil své dobré orientace před gólmanem a zblízka se trefil, rozhodující gól dal přibližně 1/4 hodiny před koncem o břevno, takže Norsko dokázalo vyhrát také po druhé na tomto turnaji, po druhé díky 2 gólům Haalanda, a když se trefuje Haaland, trefuje se také Lionel Messi a trefuje se také Kylian Mbappé. Haaland, Messi, Mbappé za tuto noc, za tento večer z českého pohledu to mají na stejno, všichni totiž dali 2 góly. Kylian Mbappé 2 brankami přispěl k vítězství Francie nad Irákem 3-0, přičemž tento zápas celkově trval vlastně 4 hodiny. Bylo to kvůli tomu, že o poločase přišla do Filadelfie, kde se utkání hrálo, bouřka, a to tak silná, že byly blesky. Podle současných pravidel platí, že 13 kilometrů od stadionu se nesmí objevit blesk, jinak je utkání na půl hodiny přerušené. No a samozřejmě s každým dalším bleskem začíná tento odpočet na novo a tím pádem, i když se k tomu připočetla následná pauza na rozcvičku hráčů, tak se v podstatě po poločase 2 hodiny nehrálo. Po prvním poločase Francie vedla 1-0, ve druhém poločase Mbappé po velmi špatné rozehrávce Iráčanů přidal 2. gól a následně Dembélé přidal 3. gól, takže Francie vyhrála 3-0. No a Lionel Messi, ten se nejprve netrefil z pokutového kupu v zápase Argentiny proti Rakousku, následně ale 2 góly ze hry dokázal dát a tím pádem Messi 2 góly přispěl k výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0. Ještě se v 5 hodin ráno českého času začne hrát duel mezi Jordánskem a Alžírskem. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček. Evropská vysílací unie je znepokojená snahou české vlády přesunout financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Uvedlo to ve své tiskové zprávě. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO chce od nového roku zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle Evropské vysílací unie, která sdružuje média veřejné služby v 56 zemích světa, musí být reforma předvídatelná a má zaručovat redakční nezávislost. Vyzvala proto vládní politiky, aby od změn upustili. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění

0: inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Nahradí tak Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svoji práci. Stejskalová má zkušenosti z vedení neziskové organizace, v minulosti pracovala také jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka včera věc nechtěla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisti Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D10 u Staré Boleslavy a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy stále pozorně za sjezdem na Starou Boleslav. Na kilometru 12,5 hlásil náš zpravodaj nehodu v levém jízdním pruhu. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 v noci opravovali vozovku. Za sjezdem na Ořech je mezi kilometry 18 a 16 zavřený pravý pruh a rychlost snížená na 80 km v hodině. Čekejte hustší provoz. A na silnici 43 z Brna do Svitav se objíždí odstavené nákladní auto. Stojí u Černé hory mezi odbočkami. Podle policie blokuje krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A v Česku už svítá, ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo taky bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, a pojďme se těsně po půl páté podívat krátce do dnešního kalendáře. Máme úterý 23. června, takže svátek mají Zdeňky a my jim blahopřejeme. 57. narozeniny potom oslaví režisér David Ondříček, také gratulace. No a je to právě 15 let, co odešel do hereckého nebe představitel legendárního detektiva Columba, americký herec Peter Falk. Příští rok si budeme připomínat 100 let od jeho narození.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy. Britský premiér Starmer končí, mohl by ho nahradit bývalý starosta Manchesteru. Odboráři ČT a rozhlasu večer jednali se zástupci vlády. Fotbalisté Messi, Mbappé a Haaland dali 2 góly a pomohli svým týmům na mistrovství světa k výhrám. Dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: O post nového britského premiéra se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Nový poslanec bude kandidovat na předsedu Labouristů, který se stane předsedou vlády. Oznámil to krátce po tom, co svůj konec v čele britského kabinetu ohlásil Keir Starmer.
2: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární Labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Zástupci vládní koalice se včera večer sešli s odboráři veřejnoprávních médií. Jednali o návrzích na změnu financování Českého rozhlasu a České televize. Odboráři po schůzce řekli, že zopakovali svůj postoj a předložené návrhy považují za nepřijatelné. Na hlubší diskuzi ale podle Vlastimila Vojtěcha z odboru České televize nedošlo.
3: Návrh nesmí žádném případě poškodit obě dvě instituce. Musí být předvídatelný, garantovaný s pojistkou, to garantovaný s pojistkou. To jsme tento, ale debatu jsme o tom podrobnou nevedli, protože my se domníváme, že to je prostor pro management oboru médií, ne pro odbory.
0: Vláda změny hájí s tím, že jimi plní své předvolební sliby o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy se dnes dozví uchazeči. Organizace Cermat je zveřejní v elektronickém systému DIPSY. K dispozici budou také na webech jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 uchazečů. Pokud se na vybrané školy nedostanou, můžou od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Ta už ale nejsou řízená Cermatem a přihláška se podává v listinné podobě přímo školám, které je vyhlásí. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Zbyrošská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku.
4: Jsou tam hodiny z roku 1891. Tyto hodiny nelze automatizovat. Máme nabídku nový stroj, elektricky natahovaný, s přesným měřením času. Udělala se sbírka a věřím, že teď se podaří přispět tak, abychom mohli letos v září nové hodiny instalovat.
1: Sport.
0: Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Dvakrát se trefil i Kylian Mbappé při výhře Francie nad Irákem 3-0 a Erling Haaland, který pomohl Norsku k výhře nad Senegalem 3-2. Teď bojuje Jordánsko s Alžírskem a vidí to Adam Weidenthaler.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Rousínova a kolony na dálnici D1 v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Výškova za sjezdem na Rousínově na vozovce dřevěný klín kilometr 222 a je v levém jízdním pruhu. Na dálnici D1 v Ostravě směr Brno jede několik nadměrných nákladů. Je to v omezení mezi kilometry 360 až 355. Na Brno se za náklady velmi pomalu jede, směr Polsko teď dálnice stojí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Starou Boleslav, kilometru 12,5. Místem projel náš zpravodaj a hlásil neprůjezdný levý jízdní pruh. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami, během dne čekáme přechodně až oblačno, na jeho západě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno, 23. června, tak ať už vás dnes čeká cokoliv kolem vás, zřejmě budou asi padat teplotní rekordy. Dobrý den.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál dnes začínáme v Ostravě Porubě. Ani 7-hodinové jednání tam nezažehnalo rozkol, ve kterém lidé podali tisíce připomínek proti záměru dopravního podniku postavit novou 3-kilometrovou trať a hodlají se bránit dál, dokonce i soudní cestou. Dopravní podnik města Ostravy chce koleje začít budovat už příští rok na podzim.
1: Ti, kteří mají auta, myslíte, že budou jezdit šalinama?
2: Dotaz do sálu od Radka Nováka. Odpovídají mu stovky lidí, kteří přišli s námitkami. Výjimkou je Lumír Cyrus.
3: Poruba vymírá a abychom tady udrželi mladé lidi, tak je musíme taky na něco přilákat. Alternativa je kvalitní městská hromadná doprava.
2: Petici proti tramvaji podepsalo 5 000 lidí a do řízení EIA poslali skoro 3 500 připomínek. Tramvaj nechce ani Jana Otrubová.
4: Protože ten kraval, kdo tu má v tom žít, když jsme si zvykli na tu pohodu.
2: Podle ředitele dopravního podniku Ostrava Daniela Morise bydlí v oblasti, kam chtějí zavést trať, přes 14 000 lidí závislých na autech nebo autobusech.
5: Každá taková připomínka nás může posunout, protože nám jde opravdu o to, abychom postavili kvalitní stavbu a zhotovitele můžeme mít někdy příští rok na podzim, tak se může začít stavět.
2: Ostrava chce na stavbu využít evropskou dotaci, tramvaj by ale musela na koleje vyjet nejpozději za 3 roky. Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který trať kritizuje, nevěří, že je to možné stihnout.
6: Ta dokumentace je zoufale špatná a pokud v současné podobě dostane souhlasné závazné stanovisko, tak je to rozhodnutí politické, nikoli věcné a my se proti němu budeme soudně bránit.
2: Po 10. hodině večer krajští úředníci jednání ukončili, přestože se někteří diskutující ještě hlásili. I proti tomu se odpůrci tramvaje chtějí ohradit. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: turn to dust all that I adore. Tady je Radiožurnál ve 4:06. Právě dnes organizace CERMAT zveřejňuje výsledky druhého kola přijímacích řízení na střední školy. Uchazeči je opět najdou v elektronickém systému DIPSY a mají být také k dispozici na webech jednotlivých škol. A dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli o odchodu z Evropské unie. Brexit tehdy volilo téměř 52% lidí, pro setrvání v unii hlasovalo o 4% lidí méně. Teď po 10 letech by podle nejnovějšího průzkumu agentury YouGov odchod z unie volila pouze třetina lidí.
1: Dnes nás čeká slabé ochlazení. Teploty by totiž nikde neměly přesáhnout tropickou třicítku. Nejtepleji právě se 30 stupni bude na jižní Moravě. Jinde se bude teplota držet mezi 24 a 29 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 22. A nebe bude ráno polojasné až jasné, ojediněle pozor na mlhy. Během dne se bude opět zatahovat, čekáme přechodně oblačno a hlavně na Šumavě se budou objevovat ojediněle dešťové přehánky nebo bouřky. V nich může napršet až 25 mm srážek. Večer se bude opět obloha vyjasňovat a ještě vítr ráno a večer povane jen slabě, během dne bude mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 19 minut. Výstražná stávka v Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila. Pracovníci obou médií protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení mediálních poplatků.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
2: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
3: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
4: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
2: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Zůstaň to se mnou. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štafetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
5: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
2: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
6: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
2: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
7: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
8: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, prosté urážení nás na náměstí. Nic nezmění.
2: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál i dnes samozřejmě sportovní, jednak v souvislosti s fotbalem. Messi má rekordní počet gólů z mistrovství světa. Probereme to stejně jako trest Markétě Mondroušové. Špičková tenistka dostala 4letý trest za neposkytnutí vzorku na vyšetření dopingu. Co to znamená? Dozvíte se od nás.
1: Host radiožurnálu.
2: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem radiožurnálu.
1: Host radio žurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9:00.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 5:30. A Pavel Prouza pro nás má zprávy.
4: Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departement takový status nemá. Korzičané by si mohli sami zavádět předpisy o územní nebo bytové politice. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
3: Sport.
4: Fotbalisté Jordánska a Alžírska spolu hrají zápas základní skupiny světového šampionátu. Duel sleduje Adam Weidenthaler.
5: Je to souboj o první body pro tyhle dva týmy na světovém šampionátu. V 31. minutě ale stále skóre vyrovnané mezi Jordánskem a Alžírskem a taky bezbrankové 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Už dříve vyhrála Francie nad Irákem 3-0, Senegal podlehl Norsku 2-3 a Rakousko Argentině 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 v Ostravě a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 na průjezdu Ostravou směrem do Brna projížděl dopravním omezením nadměrný náklad. Už se znovu projíždí rychleji, kolony se rozjely. V Ostravě na Rudné směrem z Havířova se tvoří ranní kolona před odbočkou do Vratimovské, zdržení 10 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav teď pomalu na 13. kilometru máme hlášenou nehodu a začíná se tvořit kolona. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou silničáři odklízejí dopravní omezení na 21. kilometru. Jede se pomaleji, zatím jedním pruhem bez většího zpoždění. A na silnici 43 ze Svitav do Brna opatrně na obchvatu Černé hory stojí tam odstavené nákladní auto. Vybočuje se do protisměru v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nad naším územím je dnes po ránu jasno až polojasno. Ojediněle se vyskytují mlhy, tak buďte na svých cestách do práce nebo z práce opatrní. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 14 a 19 stupni. Na severovýchodě a severu našeho území je dnes ale po ránu trošku chladněji, tam se ochladíte víc, tam místy teplota klesla ke 12 stupňům. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude zpočátku ještě polojasno až jasno. Postupně se ale bude nebe zatahovat a smraky přijdou na naše území opět srážky. Jednat se bude o výjimečné přehánky nebo bouřky, kterých bude nejvíc na Šumavě. Večer pak srážky ustanou a nebe se projasní. Teploty dnes o trochu vlídnější než v předchozích dnech. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 24 a 29, na jižní Moravě až 30 stupni. Na hřebenech hor naměříte kolem 22. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marce. Václav Halová s počasím hned po zprávách, takže za chvíli přidáme další reportáže a zajímavosti, tentokrát o vzácném syndromu Dravetové. Ten má v Česku podle odhadů neurologů asi 100 dětí. Péči rodiny potřebují malí pacienti non-stop, na což upozorní lékaři právě u příležitosti Mezinárodního dne povědomí o této nemoci. A to povědomí za chvíli v ranním radiožurnálu trochu pozvedneme.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.37 Radiožurnál, posloucháte nás i dnes 23. června, právě dnes je Mezinárodní den povědomí o syndromu Dravetové. Vzácná forma epilepsie začíná v prvním roce života dítěte a provází velmi časté epileptické záchvaty. Zdravé dítě kvůli nim začne rychle zaostávat ve vývoji a život rodiny se tak ze dne na dne obrátí úplně vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít prakticky kdykoliv.
1: Poprosím, posaď se.
2: Jo. Říká 9leté Sylvii laborantka Taťána Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
1: Do čepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
3: Studí to hrozně.
2: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce. Vypráví její maminka Martina.
4: My jsme volali rychlou záchrannou službu a když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
2: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvaty každý druhý den.
4: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku. Teď máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
2: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, pod dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
4: Nese sebou mentální postižení, nese sebou hyperaktivitu. Sylvinka má obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
2: Nemoc poprvé popsala před necelým půlstoletím francouzská lékařka Charlotte Dravetová. Vzniká na základě mutace v jednom konkrétním genu. Epileptické záchvaty při ní můžou spustit i emoce, třeba velká radost nebo smutek.
5: Dobrý den, tak ahoj Silvi.
3: Ahoj.
2: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
5: My z toho umíme odečíst elektrickou aktivitu mozku a dobrá zpráva teda je, že nevidím žádné epileptiformní výboje. Tak to je dobrý, Silvi.
3: Dobrý, Tomáš.
5: Tak a teď si na tebe posvítím světýlkem, vyplázni nám jazyk veliký, řekni a.
3: A.
2: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
5: Používáme nově fenfuramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá. Ty výsledky jsou patrné.
2: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: 9.43 v ranním Radiu Žurnálu vás vezeme do svatovícké katedrály na Pražském hradě, nikoli tedy kvůli varhanům. Sochaři a restaurátoři tam právě teď také opravují části klenby u oken katedrály. Některé staré kameny, které jsou porušené, tady musí doslova vysekat a následně pak nahradit kameny novými.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalévá olovem.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela jasně slyšíte dutej zvuk.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Právě dnes poslanci opět provedou zpřísnění trestů za neplacení výživného. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. A detaily chystáme už po 6. hodině v našem vysílání. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, a to proto, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Je to poprvé od okamžiku, kdy před 5 lety Talibán převzal moc v zemi. Víza mají platit pouze jeden den a pouze na území Belgie.
6: Kolony na D11 u Sadské a překážka na D2 u Podivína. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sadskou. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do kolony. Silničáři teď odklízejí dopravní omezení po nočních opravách. Jede se zatím jedním pruhem, zpoždění kolem 5 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivíne stojí kamion. Je na 41. kilometru v odstavném pruhu, některá vozidla tam vybočují. Na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna popojíždí kolona ze 2. kilometru kvůli omezení na D1, zpoždění 10 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna stále opatrně na obchvatu Černé hory stojí tam odstavené nákladní auto, vybočuje se do protisměru v zatáčce. A na silnici 345 z Golčova Jeníkova do Chotěboře zvolněte za Přísečnem. Havarovalo tam dodávka, je mimo vozovku, je tam omezený průjezd na jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Včera se objevily opět silné bouřky v jihozápadní a pak také ve východní části naší republiky. Přinesly sebou přívalový déšť, kroupy i silné nárazy větru. A podobné počasí nás čeká i dnes. Po docela poklidném ránu s polojasnou až jasnou oblohou, kterou ale místy zakrývá mlha, nás čeká oblačný den a hlavně opět na Šumavě počítejte s ojedinělými přeháňkami anebo s bouřkami. Mohou být i velmi silné a naprší v nich kolem 25 mm srážek. K večeru se bude počasí na celém našem území uklidňovat a nebe se vyjasní. Teploty dnes nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech. Pohybovat se budou mezi 24.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, jedno z novinek na Radiožurnálu v 5.50. Další novinky jsou fotbalové. Fotbalisté Francie na mistrovství světa porazili Irák 3-0 a tohle utkání vešlo do dějin. Jako první v historii bylo totiž přerušené kvůli bouřce, a to téměř na 2 hodiny. Podrobnosti poví Martin Charvát ze sportovní redakce. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno. Na tomto šampionátu platí pravidlo, že když uhodí blesk do 13 km v okolí stadionu, tak je na půl hodiny přerušený zápas. Což se oficiálně stalo o poločasové pauze, při které museli diváci v hustém dešti rychle odejít z tribun, a protože se odpočítává půl hodiny od posledního úderu blesku, zpozdil se začátek druhé půle nakonec o hodinu a 55 minut. Fotbalisté totiž po konci bouřky navíc měli přes čtvrt hodiny na rozcvičku. Francie poté přidala ve druhé půli 2 góly a Irák porazila zmíněných 3-0.
0: Góly Argentiny na mistrovství světa zatím dává pouze Lionel Messi. Po úvodním hattricku se dvakrát trefil do sítě Rakouska.
1: A to navíc Messi neproměnil penaltu, i tak je ale k nezastavení. Argentinské deníky a servery na něj pějí ódy, jak se mu den před jeho 39. narozeninami daří. Messi se teď osamostatnil v čele historické tabulky střelců na světových šampionátech. Na svém kontě má už 18 gólů a také Messi dal gól v 6. utkání světového šampionátu v řadě. Příště se může osamostatnit proti Jordánsku 7. gólovém utkání za sebou. Mimochodem je možné, že Messiho pozice nejlepšího střelce historie je jen dočasná. Francouz Kylian Mbappé má totiž po dnešních trefách jen o 2 méně, a to je navíc o více než 11 let mladší než Lionel Messi.
0: Tak tolik historické tabulky. Mezi nejlepší střelce šampionátu patří také Erling Haaland, když hraje za ne tak silné Norsko.
1: Haaland dal znovu 2 góly, tentokrát do sítě Senegalu, a přispěl tím k výhře 3-2. Teď hraje Jordánsko proti Alžírsku. Utkání vidí Adam Weidenthaler.
2: A Jordánsko vede po prvním poločase 1-0, prosadil se Al Rashdan, a je to docela nečekaný úvodní gol vzhledem k tomu, že Alžírsko je favoritem tohoto duelu a taky proto, že reprezentanti této největší africké země drží míč v 75% času. Oba celky v prvním utkání skupiny J, kde jsou i Argentina a Rakousko, prohráli. Teď je tedy blíž k prvnímu zápisu Jordánsko. Druhý poločas začne za zhruba 12 minut.
0: Tolik tedy Adam Weidenthaler, který sleduje aktuální zápas. Mluvili jsme také o tom, že bouřka poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale. O tom všem nám řekl Martin Charvát ze sportovní redakce. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Radiožurnál 6 hodin. Pavel Prouza a další zprávy.
6: Stále více rodičů si stěžuje na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Akcie firmy SpaceX už třetí den v řadě klesají, ztratili přes pětinu hodnoty. Fotbalisté Argentiny a Francie na mistrovství světa znovu vyhráli díky gólu Messiho a Mbappého. Kolonu čekejte na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Stížností na mateřské školy přibývá. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Čtvrtina z nich se týká nevhodného chování vůči dětem. V pěti situacích jde dokonce o fyzické tresty, tahání za uši a vlasy nebo plácnutí přes ruku a zadek. Radiožurnál popsal na základě svědectví rodičů i samotných učitelů další praktiky, například zavírání na samotku nebo ponižování. Právnička Michála Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů.
7: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
6: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítly. O tématu píšeme podrobně na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o další 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
8: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google. Google zažili nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Lidé v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleně. Podle Terezy Pelclové z nadačního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, můžou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
9: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
6: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci na stránkách fondu Zelený poklad.
1: Sport.
10: Fotbalisté Lionel Messi a Kylian Mbappé dali 2 góly a výrazně pomohli k výhrám svých týmů na mistrovství světa. Messiho Argentina zdolala Rakousko 2-0, Francie s Mbappém vyhrála nad Irákem 3-0. 2 branky dal také Nor Haaland, jeho země zdolala Senegal 3-2. Právě hraný duel Jordánska s Alžírskem vidí Adam Weidenthaler.
11: Hraje se o body v argentinské skupině, Jordánsko po prvním poločase vede nad Alžírskem 1-0, druhá půle začne za zhruba 3 minutky. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D2 u Podivína a kolona na D11 u Sacké. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín stojí kamion. Je na 41. kilometru v odstavném pruhu. Auta tam z velké většiny vybočují. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice pojedete v koloně ze 3. kilometru k nájezdu na D1. Zpoždění 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru odklízely následky nehody. Podle našeho zpravodaje se už jede plynule.
13: Akorát to jsem teda odjížděj hasiči přede mnou, vlastně už se to ještě cítilo do jednoho pruhu, ale já už jsem projel normálně 2 pruhama.
12: Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Sadskou z 25. kilometru pojedete pomaleji. Silničáři odklízeli dopravní omezení po nočních opravách a zpoždění už pouze krátké. Kolona se téměř rozjela. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce pomalu před sjezdem na Mníšek na 16. kilometru srazilo auto zvěř. Je hlášené i zranění. Čekejte omezený průjezd, kolona se netvoří. A na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic opatrně na průjezdu Planou. Za stavebninami leží na vozovce 2 sražená divoká prasata. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách kolem 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
14: Úterý 23. června, vítáme vás u poslechu Radiožurnálu Sport. Milí posluchači, jsme tu společně s Adamem Weidenthalerem.
15: A Janem Pěruškou, dobrý den.
14: Prozradíme vám to, Adam Weidenthaler má teď takovou dvojroli, protože se mnou bude ve studiu coby moderátor, ale zároveň to je komentátor zápasu, který se hraje na mistrovství světa ve fotbale. Adame, teď coby moderátor, tedy jak to aktuálně vypadá?
15: Je to šlágr, Jordánsko-Alžírsko 1-0, v prvním poločase Alžířané tlačili. Riyad Mahrez měl docela zajímavou šanci, To je fotbalista, kterého si jistě pamatujete z toho velkého úspěchu Leicesteru v anglické Premier League anebo následně s angažmá Manchester City, ale už to není úplně ono, už nehraje je v Evropě a už taky nemá dostatečnou rychlost a přišlo mi ani rychlost. Jistě se k tomu ještě dostaneme, každopádně Jordánsko zatím vede nad Alžírskem 1-0 a bude začínat druhý poločas.
14: Ty si říkal šlágr, já jsem cítil ironii, ale musím ti říct, teda, když jsem viděl asi 20 minut toho duelu, mně to přišlo třeba koukatelnější než duely ve skupině A Mexiko Jar nebo Jar Česko, takže opravdu to zní zvláštně, ale je to tak.
15: To ano, ale v součtu s tím, co se hrálo dnes v noci nebo včera večer, tak se to nedá srovnávat. Argentina, Rakousko 2 góly Messiho, Francie, Irák 2 góly Mbappého a Norsko, Senegal 2 góly Haalanda. Tak prostě asi chápeš, že Jordánsko ani Alžírsko nedosahují kvalit těch zmíněných reprezentací a hráčů.
14: To je pravda. No tak, abychom to jenom zrekapitulovali, Francie, Irák 3-0 ve skupině I, pak Norsko porazilo Senegal 3-2 a v té druhé skupině, která se dneska hraje,
15: Argentina porazila Rakousko 2-0 a zatím všechny góly úřadujících světových šampionů dal Lionel Messi.
14: Poslouchejte, myslím, že to dneska bude hodně zábavné a za chviličku budeme mluvit o českém týmu s našimi reportéry, kteří už jsou v Mexiku.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Dneska je to 30 let od slavného poborského lobu na mistrovství Evropy, tak také to budeme připomínat. Rádi bychom připomínali za 30 let třeba nějaký velký počin českého fotbalisty na Asteckém stadionu, který by předvedl v noci na čtvrtek, Adame. Třeba si toho dočkáme, já jsem optimista.
1: No, mohl by tady přijít v noci 24. na 25. června. Jestli se tomu tak stane, tak to zjistíme od našich reportérů, kteří jsou přímo na místě a budou taky přímo na místě. Jsou tam tři za Radiožurnál Sport, Lukáš Michalík, Mirko Vasič a Mikuláš Jáša.
0: A dva z nich teď vítáme ve vysílání, měli by to být Mirko Vasič a Mikuláš Jáša, pánové. Dobrý večer do Mexika.
2: Pánové, dobré ráno do Česka.
3: Dobré ráno.
0: Mluví se o té nadmořské výšce. Vy už jste teda více než 2 kilometry nahoře, nad mořem, což znamená, že se vám dýchá jak?
2: No, já osobně jsem zatím nic zvláštního nepocítil, Mikuláši.
3: Apartment, byt máme lehce v patře, tak když jsme vystoupali schody, to jsme se zadýchali, ještě jsme si nesli sebou vodu, protože se úplně nedoporučuje pít místní z místních kanalizací. Takže to jsme se zadýchali, ale teda nepociťuji taky žádné jiné změny oproti městu Fort Worth, kde má český tým hotel.
2: A počasí o něco příjemnější, no. Teď na večer takhle nějakých 16 stupňů do toho poprchává, pršet má nějakým způsobem i v dalších dnech. Uvidíme, jak moc, ale je tady trochu příjemnění, i když teď v tom podkrovním bytě, řekněme, se trochu potíme, no.
1: Rozumíme tomu tady v Praze, kde je Pedro, nejenom v podkrovních bytech, každopádně počasí teď bude asi velkým tématem vzhledem k tomu, že utkání Francie-Irák bylo poprvé na tomto světovém šampionátu přerušené a dohrávalo se vlastně ze zhruba 2hodinovým zpožděním, o 2 hodiny později oproti tomu původnímu plánu bylo dohráno v utkání, kde Francie zvítězila nad Irákem 3-0. Jaké jsou teplotní vyhlídky na ty další dny? Bude to skutečně sužovat fotbalisty i v tom zápase, který se bude hrát za, řekněme, necelé 2 dny?
2: No, zítra tam má být, řekněme, polojasno nebo skoro jasno, nějakých 24 stupňů, pršet moc nemá, ale potom středa, kdy se bude hrát, tak tam už ta předpověď tak slavná není, 21 stupňů, večer třeba i 13, no a když koukám, tak jsou tam i blesky, no, tak 63% pravděpodobnost. Uvidíme, jak to bude, samozřejmě to pravidlo je jasné, pokud je blesk, tak se musí přerušit utkání na 30 minut a tam je nepříjemné to, že když se objeví další, tak se to prostě může natahovat.
3: Nejsou zas tak daleko 2 sopky, Popocatépetl a Iztaccíhuatl, tak doufáme, že ani tyto 2 sopky nebudou činné třeba.
0: Ale už jsem slyšel od vás, že to máte perfektně nacvičené, možná jako takové logopedické cvičení na začátek vysílání, ten Popocatépetl by se hodil, málo kdy to děláme. No ale co se týče české fotbalové repre, ona jakým způsobem třeba volí tu taktiku aklimatizace oproti tomu, když byla poprvé na mistrovství světa v Guadalajaře?
2: No, stále je to vlastně svým způsobem podobné strávit tady v té nadmořské výšce co nejméně času. On už během toho kempu, nebo tady během mistrovství světa, mluvil pan doktor Čechal a ten říkal, že jednou z variant, nebo že tělo zareaguje po nejvíc, nebo si všimne, že je vlastně v jiné nadmořské výšce po nějakých 2-3 dnech a i vlastně místní týmy to občas tady dělají tak, že přiletí na poslední chvíli na ligu a hned zase odletí, pokud jsou z nějakých nižších míst. Takže tuhle variantu volí svým způsobem i Češi, prostě přiletět na poslední chvíli a pak hned zmizet. Takže ta taktika zůstává vlastně stejná jako v Guadalajáře, ale připomeňme, že tady jsme ještě o nějakých 700 metrů nad mořem výš, to znamená nějaké 2200 plus minus, takže tady se to samozřejmě může projevit víc.
3: Když se na mistrovství světa, ale pozor, v plážovém volejbalu připravovali tehdejší české jedničky Ondřej Perušič a David Schweiner, tak ti přípravě podřídili naprosté maximum a všechno. Do nejmenších detailů se připravovali na světový šampionát, dokonce spali v hypoxických stanech, což by mělo simulovat vysokohorské prostředí. Vyplatilo se to, Češi si z Mexika odvezli zlaté medaile. Čeští fotbalisté tak ti takové prostředky k dispozici nemají, navíc ty zápasy jdou v rychlém sledu. Vlastně ten rozdíl je ještě kratší než mezi tím prvním a druhým zápasem. Mluvím teď o závěrečném utkání ve skupině na mistrovství světa ve fotbale. na hřišti Mexika. Může to být pochopitelně problém, ale už jsme i slyšeli názory českých fotbalistů, konkrétně Pavla Šulce, že kdyby mu někdo řekl, že hraje nebo respektive nehraje v tak vysoké nadmořské výšce, tak si toho ani nevšimne.
4: A ještě připomeňme, že Češi prostě musí být na základně v Dallasu, přidělala jim to FIFA, byla to Mezinárodní fotbalová federace, ale to asi všichni posluchači, kteří poslouchají sportovní rádio, vědí, tak jim prostě tuhle základnu přidělila a nešlo s tím nic moc dělat, protože ono sehnat si někde jinde hotel, zázemí, teď mluvím o tréninkových hřištích a podobně, museli by to asi Češi platit ze svého a byly by to podle všeho astronomické částky.
1: Říká Mirko Vasič, který je spolu s Mikulášem Jášou ve spojení na radiožurnálu Sport. Dívám se, že stále na té texaské základně české reprezentace i teď v těch pozdních večerních hodinách okolo 29 stupňů Celsia, tak to je taky něco, co teď z českého prostředí známe. Co ale neznáme, to je prostředí rodea, prostředí cowboyů, no a nějaký takový zajímavý dárek z kovbojské komunity, řekněme, dostal Miroslav Koubek a dostali taky další zástupci české reprezentace. Pánové, víte o tom něco víc? My to zachytili jen podle sociálních sítí.
4: Tak my jsme dnes celý den prakticky cestovali z Dallasu do Mexika, ale pokud se samozřejmě kouknete na Instagram české reprezentace, tak tam uvidíte, že představitelé to Mansfield Stadium, stadionu v Mansfieldu, který se buduje, a je to zajímavý stadion, sice má jenom tribuny ze dvou stran, řekněme, ale působí pěkně, kolem tedy je to hodně rozestavěné, ale když jezdíme na tréninky za českým týmem, tak každý den vidíte docela velký pokrok, jak něco uhladili, připravili, stavby, které jsou okolo toho stadionu, dál rostou, ale zpátky k té návštěvě, no tak oni Miroslavu Koubkovi dali skutečně zajímavé kovbojské boty. Kdo máte Instagram, tak si najděte českou reprezentaci a uvidíte, že jsou dole takové šmoulově modré, nad tím bílé nebo béžové, těžko říct, a vlastně někde na holeni mají znak české fotbalové reprezentace. Docela by mě zajímalo, kam v nich Miroslav Koubek vyrazí.
3: No, někteří komentující píšou úsměvné komentáře, ať v nich odkoučuje závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa. A ještě mě pobavil popisek jenom v krátkosti, že jsou ty boty dělané, vyrobené na míru Koubka, asi pravděpodobně.
0: No, já jsem zaregistroval zase takový nápad, co by mu asi řekli chlapi v hospodě na Kladně, jak se domluvalo toho angažmá, tak možná by na to taky měli svůj názor. Nicméně, Česko-Mexiko, zápas, který se hraje v noci na čtvrtek o 3 hodin českého času, z Mexika. Z mexické strany jdou zvěsti, že by mohl nastoupit ten jeden legendární brankář, který by svým šestým startem na MS srovnal třeba už teď historické počiny Messiho a Ronalda. Jak to je?
3: Když si otevřete Google tady v Mexiku a napíšete do něj jméno Guillermo Ochoa, tak na vás vyskočí x článků, které právě předpovídají, že by tento legendární brankář mohl nastoupit mezi třemi tyčemi a chytat proti české reprezentaci. Ale není to žádná ověřená informace, jsou to pouze spekulace. Guillermo Ochoa původně neměl být v nominaci Mexika na mistrovství světa, ale jeden z brankářů se zranil a tak byl povolaný trenérem Javierem Aguirrem. Je to brankář, který vlastně už je na sklonku své kariéry, chytá na Kypru, ale ne, že by nějak paběrkoval. On vlastně odehrál 22 zápasů na Kypru za Limassol a teď by se rád představil na svém už šestém mistrovství světa, takže od roku 2006. Už chytá za Mexiko na světových šampionátech. Podobně jsou na tom už jenom Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Tak to je hezká společnost.
4: Ono navíc se tady dost spekuluje, že ten zápas s Českem je vlastně ideální. Mexiko už má zajištěné první místo ve skupině, takže je to takové na rozehrání, ale samozřejmě Mexičani nechtějí nic podcenit. Navíc, když na vás přijde 80 tisíc fanoušků, tak z toho nechcete dělat, teď to hodně přeháním, nějaký cirkus, že byste to úplně vyměnili a český tým by vás najednou smáznul, což asi všichni doufáme, že by se mohlo stát, protože výhra by mu asi s největší pravděpodobností zajistila postup do další fáze mistrovství světa. Teď s tím jedním bodem je to o něco slabší, tahle možnost, ale uvidíme. Každopádně k Ochoovi, prý je to ideální příležitost nasadit tohoto brankáře.
0: Asi Adam Weidenthaler jenom teď zjistil jednu aktualizaci, která se týká ne toho, že by nebyl na šestém mundialu, ale vlastně podobné věci.
1: Nemůžeme to úplně schazovat, ale on tedy na těch svých prvních dvou šampionátech letech 2006 a 2010 seděl jenom jako náhradník na lavičce, ale i tak je to samozřejmě velmi chvályhodné.
0: Možná u brankáře se to počítá víc, že sedí na lavičce než u hráčů v poli, takže tam má těch 6 startů, teď 6 účastí bych asi lépe řekl tedy. Mm-hmm. Ano, tak pánové, poslední věc, jste v Mexico City, je to vlastně možná jedno z největších měst na světě, spousta lidí, spousta aut, prostě asi velký blázinec. Dostali jste třeba dopředu nějaká upozornění, jak se tam chovat, jak se tam přesouvat, nebo už jste si něco dopředu zjišťovali, jak moc náročné to bude oproti běžnému standardu, na který jste byli zvyklí, třeba i v Guadalajare?
3: Některá upozornění jsme dostali, ale ne od oficiálního pořadatele mistrovství světa, ale spíše od majitelky bytu, ve kterém teď se momentálně nacházíme. Ta nám napsala různé rady, kam se třeba vydat, kam se zase nevydat, kde dobře vaří, kde nevaří zas tak slušně. Zmiňoval jsem už tu vodu, které bychom se měli ideálně vyhnout, ale máme tu výhodu, že v bytu, ve kterém teď momentálně jsme, tak je dokonce filtrovaný kohoutek, takže ta voda by měla být v pořádku a měly by nás potkat třeba nějaké střevní potíže, které by nám bránily v tom odkomentovat utkání, závěrečný zápas ve skupině Česko-Mexiko.
4: Každopádně řídit bych tady nechtěl, už v Guadalajáře to občas byla docela divočina. Tady se jezdí tak trochu na sílu, prostě všechny proudy plné, jedete, hodíte blinker, trochu si tam dáte špičku auta a dostanete se tam. A když vás někdo škrábne, tak vás někdo škrábne. Obouchaných aut jsme taky viděli dost.
3: A pánové, ještě k Ochoovi, je mi ho líto, říkáte to správně, je to pro něj sice 6. mistrovství světa, ale na některých nenastoupil, jak jste to zmiňovali, a i proto nedostal od FIFA takový ten badge, ten odznáček na svůj dres, který nosí třeba právě Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.
0: Tak jsme zvědaví, zda nastoupí Ochoa alespoň na tomhle domácím mistrovství světa v závěrečném utkání proti Česku, které tedy začne ve 3 hodiny českého času v noci na čtvrtek, tedy vlastně ve čtvrtek brzy ráno. No a kolegové Mirko Vasič, Mikuláš Jáša, kteří s námi teď mluvili, budou u toho stejně jako další reportér Lukáš Michalík. Pánové, tak se držte v Mexiku, moc děkujeme za tenhle vstup a asi už dobrou noc.
4: Dobré ráno.
3: Dobrý den.

0: Tohle byl Freddie Mercury na radiožurnálu Sport. Stáváte s námi během mistrovství světa ve fotbale, takže tahle hodinka je hodně právě o fotbalovém turnaji století, se dá říkat, protože těch 48 týmů je poprvé vůbec v historii. Francie, Irák 3-0 ve skupině A. Kylian Mbappé už má 16 gólů na mistrovství světa, vyrovnal Miroslava Klózeho o 2 góly méně než aktuálně historický lídr tabulek Lionel Messi, který přispěl včera 2 góly k vítězství Argentiny nad Rakušany. A Lionel Messi je teď samozřejmě středem pozornosti. Když to ještě doplním, z té skupiny I, kde je Francie už jistým postupujícím, tak Norové porazili Senegal 3-2 a také jistě postupují. My se vracíme ovšem do skupiny J, kde je Argentina s Rakouskem, ale je tam taky Jordánsko s Alžírskem a kolega Adam Weidenthaler si teď z moderátorské židle odskočil na tu komentátorskou, takže ho vítám ve vysílání i s tím ruchem ze stadionu.
1: Ze 64. minuty, hezké ráno.
0: Ano, tak máš krásný zvuk za sebou, pod sebou tu kulisu. Jak to tedy je mezi Jordánskem a Alžírskem?
1: Je to kulisa vypůjčená ze stadionu Santa Kláře v Kalifornii, vejde se tam zhruba 75 tisíc fanoušků, ale nevíme zatím, kolik jich je na zápase Jordánsko-Alžírsko. Na každý pád Jordánsko vede 1-0 a to už od prvního poločasu. V 36. minutě se prosadil Al Rajdan po té, co to bylo, řekněme, s šancemi na obou stranách, ale logicky za to Alžířani jsou aktivnější. Je to silnější národní tým, který má ve svém středu třeba bývalou hvězdu Manchester City Riada Mahreze, dál hráče z německé Bundesligy, anebo třeba taky francouzské Ligue 1, je tam i Ryan Aitnuri, aktuálně právě hráč Manchester City, ale ani jeden z nich se nedokázal prosadit. Teď volný přímý kop na polovině Jordánska, který bude zahrávat právě levonohý Riyad Mahrez, který z podobných situací umí zakončovat, tak si pojďme ještě nechat slovo, než se mě, Honzo, zeptáš na něco dalšího, zatímco Slavko Vinčić, známý to evropský sudí, teď ještě roztrhává takový malý hlouček před brankářem Jordánska, mimochodem v bráně Alžírska Luka Zidane, tedy jeden z potomků slavného francouzského fotbalisty Zinedina Zidana. Riyad Mahrez a jeho levačka ze zhruba 20 metrů, takový zkrácený rohový kop, který si teď chystá Riyad Mahrez, ale stále ještě není uveden balon do hry. Mahrez je připravený, na případný centr tam je čtveřice hráčů, ale ještě se rozehrávat nebude. Tak si Honzovem slovo.
0: Luka Zidane mimochodem dneska může na dálku popřát svému otci, protože Zinedin slaví 54. Ale když jsme tady sledovali třeba utkání Česka s Jižní Koreou, tak právě Jordán bylo soupeřem Jižní Koreji v té druhé fázi asijské kvalifikaci a řekněme hrálo 0-2 doma, ale pak 1-1 na půdě Jižní Koreji, takže Adame, i z toho projevu dá se říct, že to nejsou nějací trpaslíci Jordánci.
1: No, nedá se to tak říct, protože pokud se podíváme třeba na poslední vydání asijského poháru, tak tam skončili na druhém místě fotbalisté Jordánska a ono tam sice nenajdeš úplně slavná jména a i ty týmy, kluby, ve kterých oni působí, nejsou českému fanouškovi tolik známé. Asi nejznámější je francouzské Rennes, kde působí Tamari, asistent té dnešní vedoucí branky, ale jinak rozhodně je to zápas, ve kterém si Jordánsko zaslouží minimálně ten jeden bod. Teď tedy stále hraje o tři, protože ta standardní situace, kterou měl Mahrez, se vůbec Alžířanům nepovedla. V 67. minutě je to tady stále 1-0 pro Jordánsko.
0: No samozřejmě z českého pohledu, kdybychom spoléhali na to, že se postoupí i s dvěma body, tak by bylo ideální, kdyby tenhle duel skončil remízou, ale uvidíme, jak to dopadne. Vy to uslyšíte na radiožurnálu Sport, protože dál tenhle duel si bude odskakovat, komentovat Adam Weidenthaler, kterého myslím za chvilku zas přivítám třeba i na moderátorské židli. Adame, děkuju moc a uslyšíme tě nejpozději ve zprávách.
1: Ráno.
0: Tak na radiožurnálu Sport pokračujeme dál, nabídneme krátké zprávy v 6:30 a pak budeme pokračovat, těch témat je opravdu spousta, ale když se podíváte na tabulku střelců Messi, Mbappé, Holland, hezky to rozjeli největší hvězdy světového fotbalu a to ještě nezačal střílet góly Cristiano Ronaldo.
2: Souboj o Final Eight Davis Cupu, Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Tady je Radiožurnál, půl sedmé. A teď se zprávami s Pavlem Prouzou. Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnálu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš. Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos. V Maďarsku se sejdou předsedové vlád zemí takzvané Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví, nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle OSN potýká celosvětově asi 250 milionů žen. Sport. Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Dvakrát se trefil i Kylian Mbappé při výhře Francie nad Irákem 3-0 a Erling Haaland, který pomohl Norsku k výhře nad Senegalem 3-2. Teď bojuje Jordánsko s Alžírskem a vidí to Adam Weidenthaler.
1: Jordánsko ztratilo své vedení a je to 1-1 v 69. minutě. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Jihlavy a nehoda na D10 u Brandýsa. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 111 opravují svodidla. Uzavřený je levý pruh, hlásíte kolonu, hlavně kamionů, osobní auta se zdrží krátce.
5: Ty jedou skoro až šipce, no, ty už se řadí před šipkou, ale kamionů je tam celkem dost.
4: Kamiony ovšem zastavují teď už na kilometru 119, opatrně dojíždějte, brzdí se prudce a kolona narůstá rychle. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru, pomaleji se jede za Rohlenku. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav opatrně na 12. kilometru se brzdí do zastavení, na 7.5. blokují levý pruh dvě nabouraná auta, jede se krokem jedním pruhem, zdržení narůstá rychle, fronta je na téměř půl hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří ranní kolona za Lochkovským tunelem. Zpomalíte teď na 15. kilometru k Ořechu, je to na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Závěr minulého týdne byl velmi horký a tento týden je na tom dost podobně. Máme před sebou další teplotně nadprůměrné dny. Dnešek ale bude, co se teplot týče, nejlaskavější. Čeká nás mírné ochlazení, bouřkám se ale opět nevyhneme. Po ránu s jasným až polojasným nebem, ale místy s mlhami, nás čeká přechodně oblačno a přehánky nebo bouřky se objeví opět hlavně na Šumavě. Večer se bude obloha projasňovat. Teploty dnes na většině našeho území pod 30, mezi 24 a 29 stupni. Tropickou 30 byste měli na teploměrech vidět jen na jižní Moravě. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. Od zítra už nás ale opět čekají vedra, která budou v závěru týdne dokonce překračovat hranici 35 stupňů. V druhé polovině tohoto týdne nás také nečeká tolik srážek. Bouřky z horka ale budou vznikat stále. A vlna veder zdaleka není u svého konce. Výraznějšího ochlazení bychom se mohli podle meteorologů dočkat až v závěru příštího týdne. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport pro vás vysílá v úterý 23. června a vlastně se teď můžeme bavit o muži, který za chvilku sfoukne další svíčku na svém narozeninovém dortu a stále, řekněme, nestárne, co se týče statistik. No tušíte, že mluvíme o Lionelu Messim, kterému bude 39 a to opravdu za chviličku a po třech gólech Alžírsku dá dva góly Rakousku a osamostatnil se v čele historické tabulky střelců světových šampionátů. Na zahraničních webech se o něm píše spoustu věcí, takže Tadeáš Skalický měl těžkou práci, když to všechno pročítal. Tadeáši, vítej ve studiu.
1: Krásné ráno. Jak asi tušíte, nic špatného se o Messim nepsalo. Je to bez nadsázky, jedna oda za druhou. Například server El Grafico má na titulce 9 článků a 8 z nich je o Messim. Ten devátý o tom, že klub San Lorenzo odvolal trenéra. Ale krátce z těch dalších serverů píšících právě o Messim, deník Olé píše, že Messi neproměněnou penaltou ukázal, že je stále člověkem. Jinak ale analyzoval, že i když ve včerejším zápase byla více než polovina sestavy Argentiny stejná jako v posledním finále světového šampionátu, tak je patrná přestavba a využívání předností obhájců titulů.
0: Ano, tou předností je samozřejmě, nebo tou největší zbraní Lionel Messi, který hraje opravdu a hraje ty zápasy na rekordním 6. mistrovství světa. To není samozřejmě jediný rekord.
1: Ano, argentinský vysílatel TIC Sport připomíná rekordy, na které Messi může na šampionátu zaútočit. Samozřejmě se bude posouvat v rekordním počtu odehraných zápasů, odehraných minut a možná i v počtu vyhraných utkání na mistrovství světa. Krom toho se může stát hráčem s nejvíce gólovými asistencemi. Je na 8. Brazilec Pelé jich má nejvíc, a to 10. Messi může hrát třetí finále mistrovství světa, kde by se vyrovnal Brazilcům z přelomu století a Němcům ze 70. let. A také v noci dal gól v 6. utkání mistrovství světa v řadě. Příště se může osamostatnit proti Jordánsku v 7. gólovém utkání v řadě. O rekordu v počtu branek na jednom šampionátu jsme nikde zmínku nenašli, přeci jen 13 tref Francouze Fonténa vypadá opravdu nedostižně.
0: No ale tenhle šampionát nabídne vlastně ještě okolo víc a třeba měření dalších soupeřů z Francouzi nebo z Nory by mohlo třeba Mbappému s Holandem přinést možná rekordní zápis a uvidíme, co Messi, který například tedy to má už přes 20 let, co dal první gol ve své kariéře na mistrovství světa a mimochodem po té, co sfouknul svíčku číslo 35 na narozeninovém dortu, tak od té doby dal na mistrovství světa 11 gólů. O jeden méně než Pele za celou tu kariéru. Pele měl strašně rychlý start, ten vlastně v 17 letech byl mistr světa, pak ještě dvakrát, takže má 3 tituly, ale gólu má 12 a Messi vlastně od těch 35, to znamená Katar a teď.
1: Ano, má 11 gólů. Zraje jako víno, jinými slovy.
0: Ale dobré francouzské suché někde z Bordeaux nebo Codron. Každopádně, ať se tady člověk zbytečně nezasní, tak pojďme ještě dál, protože na Buenos Aires Herald, tedy na jednom argentinském webu, se píše i o soukromí Messiho.
1: Ano, rodina Lionela Messiho totiž potvrdila, že jeho otec Jorge má zdravotní potíže, je mu 68 let a v minulém týdnu byl hospitalizován s vážnými zdravotními potížemi. Konkrétnější vyjádření ale neznáme. Zároveň deník připomíná, že kdyby Messi v průběhu šampionátu odjel za rodinou, nebyl by první, kdo to udělal, a že taková možnost reálně existuje. Messi po gólech proti Alžírsku měl v očích slzy a po utkání mluvil, že jde o důvody mimo fotbal. Mezi řádky v Buenos Aires Herald jde vyčíst, že se to možná týká právě zdraví jeho otce.
0: Tak to je především to nejdůležitější, rodina taky na prvním místě a potvrdil to i Belgičan Jeremy Doku, který už odcestoval úspěšně po zápase Belgie za svojí partnerkou, která porodila šťastně, a Jeremy Doku se teď může připojit opět k reprezentaci Belgie, což je taky další krásná zpráva, která se týká nejen fotbalových utkání, ale hlavně života jako takového. Tadeáš Skalický tady velmi zajímavě mluvil o Lionelu Messim, který je opět hvězdou. Tadeáši, děkujeme.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport nás ale zajímá druhý zápas skupiny J. Po vítězství Argentinců nad Rakušany 2:0 je jasné, že Jordánci a Alžířani teď bojují třeba možná i o možnost být na druhém místě tabulky. Tohle utkání sleduje Adam Weidenthaler.
2: Velká šance Alžírska na to otočit zápas nakonec zůstává nevyslyšena. V 80. minutě tečovaný balon končí na rohovém kopu, respektive bude z ní rohový kop. Každopádně srovnané skóre, o tom už posluchači Radiožurnálu Sport taky mohli slyšet. Ve 36. minutě se prosadil Jordánec Al-Rajdan, jenže srovnával v 69. střídající Ben Buali, mimochodem zástupce maďarské nejvyšší soutěže, fotbalista, kterého živí v Děru. Teď rohový kop v 80. minutě, tak na něj ještě pojďme zůstat, protože Alžířani mají teď ve druhém poločase už zhruba 75% držení míče, podobné jako měli v první poločase, jenže tenhle centr se podařilo vyboxovat brankáři Jordánska Abulajlovi, takže je stále skóre vyrovnané i na konci 80. minuty 1-1.
0: To říká Adam Weident, ale dnešní moderátor a také zatím komentátor, kterého za chvilku uslyšíte taky z našeho studia. Poslouchejte dál, Radiožurnál Sport je 6.43 a úterý 23. června. Hezké ráno.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Ze skupiny I postupují Francouzi a taky Norové, protože obě reprezentace vyhrály i své druhé zápasy na mistrovství světa. Norsko porazilo Senegal 3-2. Byť Ismail Assar dal dva góly za africkou reprezentaci, tak Erling Haaland taky. A nakonec se k němu přidal ještě Pederson, takže Norové zvítězili při svém návratovém mistrovství světa. Po 28 letech postupují do 16. finále. Francouzi také a pod Didierem Deschampem vlastně nikdy nechyběli vlastně v té vyřazovací fázi na velkém turnaji, a to platí od roku 2014, kdy je poprvé vedl na mistrovství světa. A teď je tedy Francouzi jako velký favorit i podporovaný Kylianem Mbappem porazil Irák 3-0. Ve skupině, ve které je obhájce titulu Argentina, která porazila Rakousko 2-0 ve skupině, hrají i Alžírsko a Jordánsko. Možná exotický souboj, ale velmi dramatický, a ten sleduje Adam Weidenthaler.
1: Alžířanům se podařilo otočit vývoj zápasu. Guiri před chvíličkou skóroval po rohovém kopu, který byl z první tečky prodloužený na tu zadní. No a docela to vypadalo na offside, jenže podle opakovaných záběrů si tam našli videorozhodčí moment, kdy Guiri nebyl v offsideu. Bylo to tedy v momentě té přihrávky, pouze ruka se nacházela v offsideové pozici, ale ta pochopitelně hrát nemůže, takže tahle branka Alžířanů platila. Tým, který prohrával od 36. minuty po trefě Al Rajdana, tedy v nějakých 11 minutách dokázal dát dva góly. Ben

0: A přestože nedrží balon, tak měli několik nebezpečných šancí, ale když už se dostali dopředu, tak buď zakončili mimo, anebo je vychytal brankář Alžírska Zidane.
1: Já jsem to ještě chtěl vlastně navést z toho úhlu, že Alžířani v kvalifikační skupině té africké zóny za sebou nechali takové soupeře jako Uganda, Mozambik, Guinea, Botswana, Somálsko, takže možná ne úplně zcela směrodatní soupeře, ale teď Alžířani tedy potvrzují, že by měli být silnější než Jordánci. Aktuálně tedy do konce zápasu odhaduješ tam nějaké nastavení, kolik zbývá?
0: Zbývají 3 minutky a vypadá to, že by se nastavovat mohlo 5 až 6, možná i víc, protože během těch občerstvovacích pauz se čas hrací zkrátí o 3 minutky, takže právě ty 3 minutky jsou, řekněme, standard plus, tedy to, co se prozdržovalo, teď to bylo určitě několik minut, jenom při té kontrole druhé branky Alžírska.
1: Adam Weidenthaler dál sleduje to, jak si povedou Alžířani proti Jordánsku. My pochopitelně tenhle zápas ještě dohrajeme na radiožurnálu Sport. Každopádně v 6.50 se zatím můžeme rozloučit. Adame, děkujeme a za chvilku naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 653. Zajímá nás, jak si povedou soupeři, kteří třeba nemají ještě ani bod na mistrovství světa ve druhé fázi nebo ve druhém kole skupin. Protože aktuálně Češi, kteří mají třetí příčku ve skupině A, mají jeden bod a spekuluje se o tom, že teoreticky třeba dva by mohly stačit k postupu do 16. finále, ale pokud budou vyhrávat ty týmy, které před dneškem neměly třeba ani bod, tak tohle bude vlastně marná naděje. No a v duelu Jordánsko-Alžírsko, teoreticky remíza by mohla se taky hodit, tak Adam Weidenthaler to celé sleduje?
1: Remíza blízko není, Alžírsko vede nad Jordánskem 2-1, byla tam i šance na třetí gol, jenže záložník německého Leverkusenu a tím pádem i spoluhráč Patrika Šika Ibrahim Maza na zadní tyčce trefil z ostrého úhlu.

0: Levou nohou pouze nohy brankáře Jordánska, takže Alžírsko ještě nepřidalo k tomu svému dobrému výkonu, který už i tak je ale chvályhodný, protože Alžířani ve druhém poločase otočili skóre z 0-1 na 2-1. Jenom abychom věděli, kde se tak zhruba pohybujeme, co týče výkonnosti Jordánska. Tenhle tým na úvod šampionátu prohrál s Rakouskem 1-3, ale v nedávné historii se podařilo třeba remizovat 2-2 s Nigérií anebo porazit 3-0 Egypt. To bylo konkrétně v prosinci loňského roku, takže Jordánsko rozhodně silný tým a teď to Alžírsko taky pociťuje.
1: Aktuální, prosím tě, ještě tedy čas, kolik do konce?
0: Do konce zbývá 5 minut, protože se nastavilo celkových 7 ve druhém poločase.
1: To říká Adam Weidenthaler, který má zatím tu dvojroli komentátora a taky moderátora našeho ranního vysílání, tak na tenhle duel se za chviličku ještě vypravíme.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dílčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Dnes slaví narozeniny slavní fotbalisti minulosti, slavní Francouzi. Patrick Vieira, tomu je dneska 50. No a Zinedine Zidane, tomu je 54 let. Slavného Zizu asi pamatujete hlavně z mistrovství světa. A teď by mě zajímalo, co vás napadlo. Já teda chci říct rok 98, protože chci být pozitivní. 2 jeho góly ve finále proti Brazílii rozhodli o tom prvním titulu Francouzů ještě na domácím turnaji, ale asi si vybavíte před 20 lety, jak tehdy svou hlavou zkoumal pevnost hrudi Marka Materazziho, byl vyloučen a opustil to světové kolbiště trošku s ostudou, ale myslím, že na něj vzpomínáme jako na velkou legendu. Zinedine Zidane je také produktivním otcem a jeden z jeho synů už teď chytá a může o tom možná i promluvit kolega Adam Weidenthaler, který sleduje utkání Jordánsko-Alžírsko.
0: Pěkné ráno, Luka Zidane chytá v bráně Alžírska. Alžírsko stále vede na světovém šampionátu 2-1 nad Jordánskem. Hraje se nastavený čas, konkrétně 4. minuta ze 7 celkových. Alžírsko dokázalo otočit zápas, ve kterém Zidane inkasoval jako první po přihrávce z pravé strany. To byl takový tečovaný balon, se kterým už Zidane nic moc nezvládl udělat. Těžké na reakci pro rodáka z Provence, který aktuálně působí ve španělské Granadě. Jenže následně se ze dvou rohových kopů zadařilo Alžířanům, takže otočili tenhle duel s Jordánskem a teď jsou tedy ve vedení. Aktuálně se nehraje. Autové vhazování bude na polovině Alžírska za malou chvíli, zatímco se ještě jednou dívám na opakované záběry, při kterých slavil Vladimír Petkovič, tedy trenér alžírské reprezentace, který ji převzal v roce 2024 a dovedl ji tedy na světový šampionát pro Alžířany. To je návrat na tuhle vrcholnou akci, protože v těch minulých dvou vydáních chyběla. Tahle africká země právě na světovém šampionátu nebyla ani v Rusku, ani v Kataru, ale pojďme zpátky do hry. Minuta zhruba uběhla z toho nastaveného času, takže teď konkrétně 5. ze 7 nastavených a Jordánci jsou v hlubokém defenzivním bloku, ale jakmile se zmocní míče, tak alespoň 4 z nich vyrazí kupředu, jenže teď tam úplně nebyl prostor, neměl nikdo balon v jordánském dresu, takže Obaid i Al-Azaih, to jsou střídající hráči, musí zpátky do defenzivy a už ji znovu zkouší Bentaleb, bývalý záložník Tottenhamu nebo Schalke, teď posílá balon do pokutového území, tam si s ním žongluje Maza, ale nevystřelí a navíc zdá se byl balon za brankovou čarou, takže hra je přerušená přesně 2 minuty před koncem nastaveného času, stále Alžírsko vede ve druhém utkání světového šampionátu nad Jordánskem 2-1. Hraje se v Kalifornii a je tam celá řada alžírských vlajek, teď jsem měl možnost sledovat taky některé mexické fanoušky, kteří se přišli podívat na tenhle zápas, zatímco už je rozehrán rohový kop a u něj zůstávají s balonem dva alžírští fotbalisté. Hač Musa nechce nikam spěchat, raději pošetřil pár sekund, následně se s balonem dostal do autu a tak budou vhazovat jordánští fotbalisté. Vysoký odkop z pravé strany od téměř brankové čáry se ale nepovedl Fachurimu a jordánští fanoušci tak už teď vědí, co je zřejmě čeká další prohra na tomhle světovém šampionátu, protože Jordánsko zůstává dál hodně hluboko na vlastní polovině. 3. aut v rychlém sledu z toho bude, ne, nebude. Nakonec balon chytil zvláštní faleš a zůstává na hrací ploše, a to konkrétně na polovině Alžírska. Španělska, kde se Ben Sebaini snaží udržet balón, ale nepodařilo se mu to a bude se vazovat proti bráně Alžírska, které dál vede i v poslední nastavené minutě 2-1 nad Jordánskem. Ještě by se mělo hrát zhruba 50 sekund, pokud tedy rozhodčí Slavko Vinčič ze Slovinska ještě něco nepřidá. Jordánsko přebírá iniciativu, z pravé strany přichází centr do pokutového území od Nasíma, tam se snaží do hlavičky naštelovat Al Arab, to je právě ten fotbalista, který působí na korejském poloostrově, ale je to reprezentant Jordánska, je to stoper, který se teď vytáhl až někam k pokutovému území, ale nepodařilo se mu hlavičkovat a následně je z toho znovu autové vazování, to je teď nejčastější jev zápasu Jordánsko-Alžírsko, hodně se tím prozdržovalo v posledních 2-3 nastavených minutkách, ale Alžířani mají balon na útočné polovině a z pravé strany se Belgali dostává až na nějakých 20 metrů od pokutového území. Rychlá kombinace znovu dostane Alžířany až k rohovému praporku, ale odtamtud na místo zdržování přichází Belgalího centr, ten byl zblokovaný a neúspěšný. Naštěstí pro vedoucí tým tohoto zápasu přichází následně Al Arabův faul na středovém kruhu nebo kousek od středového kruhu, tím pádem Alžírsko bude...
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, Adam Weidenthaler dokumentuje tenhle duel ve zprávách v 7 hodin, ale Alžírsko směřuje za vítězstvím nad Jordánskem 2-1.
4: Tady je Radiožurnál 7 hodin. Další zprávy a Pavel Prouza. Přibývá případů nevhodného chování učitelů v některých školkách. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný Krym. Fotbalisté Francie na mistrovství světa porazili Irák. Argentina přehrála Rakousko. Po nehodě popojíždí dlouhá kolona na D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Investigativní tým Radiožurnálu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. To je nejvíce za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
5: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
6: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
5: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fizické trestání upozornilo 5 rodičů.
7: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
5: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: A tématu se budeme věnovat i v ranním Radiožurnálu po půl osmé. Hrad dnes se zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
8: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Divadelníci v Brně oslaví 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň připomenou 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání. Doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
9: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi. Sport.
10: Argentinští fotbalisté mají na mistrovství světa jistotu play-off. Rakousko porazili ve druhém utkání ve skupině 2-0, když se dvakrát prosadil Lionel Messi. Ten se zároveň osamostatnil v čele tabulky střelců v historii šampionátů s 18 góly. Ve skupině J se před chvílí dohrál duel mezi Alžírskem a Jordánskem. Sledoval ho Adam Weidenthaler.
0: Alžírsko po obratu zvítězilo 2-1 nad Jordánskem. Oba dva góly dali vítězi ve druhém poločase. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
10: Dva góly dal i Kylian Mbappé a jeho Francie porazila Irák 3-0. Za Norsko se pak dvakrát trefil Erling Haaland a Severané přehráli Senegal 3-2. Obě evropské reprezentace získaly jistotu play-off.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 u Beranova. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brandýs nad Labem na 7,5 kilometru řeší nehodu v levém pruhu. Kolona začíná už před sjezdem na Starou Boleslav na 14,5 kilometru, je na 40 minut a ucpal se už i průjezd Boleslaví. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 111 opravují středová svodidla. Má to tak být ještě necelou hodinu. Jede se pravým pruhem, fronta osobních aut je zhruba 2-kilometrová, ovšem kamiony se zastavují už před Beranovem na kilometru 126. Na D1 z Brna do Prahy ještě opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru se brzdí v klesání a zatáčce, pomaleji se jede do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav z 58. kilometru stojí fronta kamionů kvůli požáru vozidla na slovenské straně. Na D5 z Prahy do Plzně se u nájezdu od Cerhovic srazil kamion a odtahovka. Na 41. kilometru blokují konec připojovacího pruhu a z poloviny i pravý pruh je tam krátká kolona. A na Pražském okruhu regulují provoz v tunelech, zpomalíte poprvé za sjezdem na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
1: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. V úterý 23. června už skončila dvojrole kolegy Adama Weidenthalera, který už dokumentoval zápas Alžírsko-Jordánsko a teď už je čistě pouze moderátorem ranního vysílání. Adame, tak znovu vítej ve vysílání.
12: Hezké ráno, Jane Pěruško a tak, vážení posluchači.
1: Ano, na mistrovství světa poprvé vlastně v historii přerušil to dění nějaký jev, řekněme z nebe, tedy počasí. K tomu se ještě dostaneme. Francie, Irák, bylo přerušeno tohle utkání na zhruba hodinu 50 minut. Jsou na to třeba zvyklí fotbalisté, ti nemůžou hrát v dešti. I tenisté. A taková Linda Nosková, kvůli tomu, že v Berlíně o víkendu pršelo, tak dohrávala celý ten turnaj v Berlíně až včera, v pondělí.
12: Ano, velmi pochvalná slova pro ní musíme mít i vzhledem k tomu, že ona tady dokázala vyhrát jak single, tak double. Bylo to po boku Rusky Jekateriny Alexandrovové a byla to pro ní první deblová trofej na WTA tůře. Těch singlových titulů má, pokud se nemýlím, dva, takže si to hezky dokázala znásobit během jediného víkendu, potažmo tedy během neděle a pondělí.
1: Navíc je teď českou jedničkou z pohledu postavení na žebříčku je desátá o místo před Karolínou Muchovou, ale jenom krátce včera hrála dvakrát čtyřhru, protože oni ještě dohrávali společně s Alexandrovou semifinále a pak hráli finále, obě zvládli a tak zvítězila Linda Nosková. A teď je otázkou, zda bude startovat na pětistovce v Bad Homburgu, kde by už dneska měla hrát proti Rumunce Rusové, ale nevíme, jestli se náhodou neodhlásila, to budeme ještě zjišťovat. Za chvilku taky o tenisu, ale o bohužel daleko méně radostném tématu. Tak poslouchejte, dobré ráno.
3: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 7 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport, budeme řešit spoustu radostných témat. Třeba už za 10 minut se budeme vracet k tomu fantastickému sportovnímu momentu české historie. Ale teď je bohužel, Adame, smutnější téma.
1: Ano, protože bez profesionálního tenisu bude 4 roky Markéta Vondroušová. Právě 4letý trest je od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu a my teď máme ve studiu podrobnosti, a to díky Františku Kunovi. Hezký den.
2: Dobré ráno, na úvod si pojďme ty události zařadit tak nějak do souvislostí. V prosinci loňského roku přišla komisařka na kontrolu podle Vondroušové mimo domluvený čas a údajně se neprokázala žádnou legitimací. Zástupce české wimbledonské šampionky, advokát a specialista na sportovní právo Jan Exner, letos v dubnu Radiožurnálu Sport popsal, proč Vondroušová kontrolu odmítla.
3: Naše argumentace stojí na tom, že Markéta je jedna z nejlepších světových tenistek, která dlouhodobě čelí velkému tlaku, dostává výhrušky, má problémy se spaním a potom to, co se všechno stalo, v ní vyvolalo akutní stresovou poruchu, která vedla k tomu, že Markéta se nedokázala ovládat v té chvíli, ale určitě není obhajobou to, že komisařka přišla mimo to hodinové okno.
2: Tohle vysvětlení ale nezávislému tribunálu nestačilo a neshledal v něm přesvědčivé zdůvodnění. A výsledkem je tak výše zmíněný 4letý zákaz činnosti. Podle antidopingových pravidel platí, že neodevzdání vzorku rovná se odevzdání pozitivního vzorku. My jsme na tohle téma měli možnost mluvit i s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Bylo to ale ještě v době, kdy nebyl známý verdikt pro Markétu Vondroušovou.
4: I ten systém, který je nastavený, co sportovci musí bez ohledu všichni jako absolvovat, když vám v 10 hodin večer zazvoní úplně cizí člověk, antidopingový komisař a čeká, dokud mu neodezdáte vzorek moči, kdy třeba zrovna se vám nechce, tak tam čeká třeba do 3 do rána. To úplně hraničí jako s porušováním lidských práv. Bohužel ten život profesionálního sportovce je z některých ohledů velmi krutý.
2: Říkal Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
0: No to je velmi nemilý dárek v uvozovkách, který dostává Markéta Vondroušová ke svým nedělním 27. narozeninám, respektive ano, myslím, že by to mělo být v neděli, kdy bude slavit. Každopádně ten trest na 4 roky by možná připravil o tenis až do těch 31. Jaký může být další postup v tomhle procesu?
2: Česká tenistka se může proti rozhodnutí nezávislého tribunálu odvolat. Advokát Jan Exner ale zatím nechce konkrétní postup komentovat.
3: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: Řekl Exner Radiožurnálu Sport, aktuálně tak má Markéta Vondroušová zastavenou činnost, nemůže hrát, nesmí nikoho trénovat, ani se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF. A platí to i pro grandslamové turnaje nebo týmové soutěže. Česká wimbledonská šampionka reagovala na rozhodnutí tribunálu na svých sociálních sítích, a to anglicky. Taky teď budeme parafrázovat. Vondroušová mimo jiné zmiňuje, jak těžké měsíce prožívala a dál prožívá. Hodně zklamaná i proto, že vždy spolupracovala, odpovídala na všechny otázky, i po prosincové kontrole stále postupovala jako profesionální sportovkyně a podrobila se dalším testováním. Píše také, že jí tento proces změnil, že bojuje s nespavostí a úzkostí a že teď nejsou vůbec důležité nějaké úspěchy či tituly, sportovní stránka jako taková, ale lidi, které kolem sebe má. Proto je vděčná za své nejbližší a jejich podporu.
1: A podporu vyjádřil třeba šéf prvního ČLTK Vladislav Šavrda, pod který ona spadá, tedy pod ten ČLTK. Pojďme na další reakce z tenisového světa.
2: Pod instagramovým příspěvkem Markéty Vondroušové se množí, řekněme, soustrastné komentáře od několika tenistek, třeba od Američanky a grandslamové šampionky Sloane Stephensové, Němky Evy Lisové, Ukrajinky Marty Kostyukové a tak dále, mezi Češkami třeba Linda Nosková nebo Tereza Valentová. Na verdikt v našem vysílání zareagovala i bývalá profesionální tenistka a teď expertka radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková. Podle ní může být čtyřletý trest pro Vondroušovou doslova likvidační.
5: Je to hodně kritický nově pro její kariéru a Nelly asi jako konečná. Taky si může stát, že se to nějak přežije, že si mezi tím třeba založí rodinu, to bych asi udělala já. Že prostě se pak třeba bude mít chuť vrátit. Tady asi nejde ani o nějaký, jako že by nedosáhla svých cílů nebo neměla tenisem dostatečně asi, jako, jak bych řekla, vyděláno, ale tady jde spíš asi o to, že nikdo nechce končit takhle.
2: Říkala v našem vysílání Andrea Sestýny Hlaváčková a dodává, proč podle ní nedostala Vondroušová menší trest.
5: Já si opravdu myslím, no, že je takovým exemplárním potrestáním ona, aby se nastavil precedens, že prostě kontroly se neodmítají z žádných důvodů.
2: Můžeme ještě zopakovat tedy to zásadní, že tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost, byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole.
0: No a nakonec se můžeme jenom připomenout to, že v nedávné minulosti byly daleko kratšími tresty, několika měsíců trestání vlastně hvězdní tenisti.
1: Kteří měli ale pozitivní test na doping, třeba tehdejší světová jednička Iga Świątecková měla zákaz startu na 1 měsíc. Lídr žebříčku mužského Italianik Sinner zase svůj dopingový nález dokázal, řekněme, vyvážit svým úspěšným tvrzením a od Mezinárodní antidopingové federace WADA dostal jen 3měsíční trest.
0: No a vlastně česká tenistka Nikola Bartuňková v minulosti byla pozitivně testovaná kvůli kontaminovanému doplňku stravy a nakonec jí byl ten trest zmírněn na 6 měsíců, ale i tak se musela pak vracet po půl roce na nějaké 5. pozici žebříčku a dlouho se prokousávat až na tu současnou tedy příslušnost k elitní, myslím 60 nebo 70 žebříčku a věříme, že se jí bude dařit dál, ale hlavně věříme, že třeba nějakým způsobem Markéta Vondroušová najde sílu, vnitřní sílu a mentalitu na to bránit se i u té sportovní arbitráže a třeba si vysloužit daleko menší trest, než o kterém mluvil i František Kuna, kterému moc děkujeme.
2: Dobré ráno.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, když jsem mluvil o Zinedinovi, který dneska slaví narozeniny. Asi to nebudu skloňovat, omlouvám se. Prostě Zinedine Zidane dneska slaví 54. narozeniny. Nevím, jestli máš nějaký jeho úplně ikonický gol, který třeba vstřelil v hlavě. Máš tu hlavičku?
1: Já jsem mladší ročník, takže mě utkvěla jenom hlavička.
0: Ta hlavička, no. Nevadí, každopádně my jsme si tady vlastně připomínali už sobotu 50 let od zlatého dloubáku Antonína Panenky, který v české fotbalové historii jenom několik momentů, možná třeba, nevím, jestli dorovnalo, ale připomnělo, že někdy i ti čeští fotbalisti se rodili geniální. Tak, no a dneska je to 30 let od jiného geniálního momentu, který se zrodil na Euru 1996 ve čtvrtfinále. A tady můžeme pustit, jak to tehdy znělo na Českém rozhlase.
2: Jiří Němec po levé straně posunuje na Karla Poborského. Karel Poborský jde bojácně mezi dva hráče. Karel Poborský v šanci. Oblouček, gól! Karel Poborský, nádherná branka, přátelé. Promiňte mi to vzrušení. Hlasivky ani nevydržely to, co teď oči viděli. To, co předvedl Karel Poborský, smekám klobouk.
0: Ale hlasivky vydržely Kamilu Jášovi i potom utkání v Birminghamu ve Villa Parku, kde Češi vyhráli nad Portugalci 1-0, protože Kamila stále slýcháváte na naší stanici a my ho teď vítáme ve vysílání. Kamile, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak Kamile, když si takhle poslechneš ten tvůj záznam z před 30 lety, jak to hodnotíš? Vytříbená čeština skutečně?
3: Díky. Já se teď shodou okolností dívám přímo do tváře Karlu Poborskému, protože jsem vyrazil na fotbalový stadion na Střeleckém ostrově. No a vlastně mohl bych vám položit i takovou malou otázku, zatím si budeme povídat, třeba na to přijdete, protože tady jsou velkoformátové fotografie, je na jedné z nich právě Karel Poborský, je tam trenér Pavel Tobiáš, je tam Jiří Kotrba a také je tam jeden fotbalista, který v tom zápase právě na mistrovství Evropy v roce 1996 hrál a dokonce jeho jméno před malou chviličkou zaznělo. No, byl to úžasný okamžik, myslím, že změnil nebo určitě změnil kariéru Karlu Poborskému, no a troufám si říct, že tak trochu posunul nebo i změnil kariéru reportéra, protože za těch 30 let, a zdá se mi to neuvěřitelné, že už to je 30 let, tak za těch 30 let se stále někdo na ten dloubák ptá a je to opravdu zajímavá věc. Já jsem to tehdy popisoval, takže to byla geniální akce Karla Poborského, geniální rozhodnutí. To určitě, Karel Poborský, to byl muž takových těch nečekaných řešení fotbalových situací. 10 hráčů z 10 by to vyřešilo nějak a 11. byl Karel Poborský. To byla přesně tahle ta chvíle, ale ona to zase taková, to, co předcházelo tomu dloubáku, zase taková paráda fotbalová, fotbalové kličky to nebyly. On to vlastně i sám Karel Poborský říkal, trochu dílo náhody, no ale na to už se teď po 30 letech historie neptá.
0: Jenom ty jsi se nás vlastně zeptal, ale pokračoval si, myslel si Jiřího Němce?
3: Přesně tak, Jiří Němec, hned vedle něj Pavel Tobiáš, jsou tam potom další fotbalisté, kteří šířili slávu Dynama České Budějovice. Já jsem na stadionu na Střeleckém ostrově, Karel Poborský je úplně vlevo, takové čestné místo v té fotogalerii. Ono to, ten příběh Karla Poborského začal právě tady v Českých Budějovicích, Střeboně v 17 letech přišel sem na Střelecký ostrov a také se tady uzavřel. To se mi zdá, že je výborný příběh, krásný příběh, fotbalová taková pohádka. Tam, kde začnete velkou kariéru a zase se vrátíte na stejné místo, uzavřete tam své působení. Myslím si, že takhle by to tak nějak mohlo a mělo ve fotbalovém životě být.
0: To říká Kamil Jáša, který komentoval před 30 lety na Euru ten slavný Poborského lob proti Portugalsku ve čtvrtfinále. A Karel Poborský, když jsme s ním byli v lednu na živé desíce Pavla Horváta, tak vzpomínal na to, když mladý kopal za Dynamo České Budějovice, tak se na něj jezdil koukat i Václav Ježek. To možná on nevěděl, ale vzpomínal tak, že místo do Sparty zamířil do Slávy z nějakých různých důvodů, možná spíš vztahových. A taky vzpomínal a připomněl si ten Kamilův komentář a právě takhle glosoval ten moment, na který my teď vzpomínáme, že to je 30 let.
4: Vždycky dostávám dvě otázky. Lob a jak se má David Beckham. Jsem to taky trénoval mockrát a to napadlo vlastně v té chvíli, když jsem viděl Viktora Báju, jak je až někde schoro na penaltě, naprosto nesmyslně, strašně vysoko. Kamil to hezky komentoval, že dělá kličku dvou hráčům, tam když si to vybavíte, tak se to asi šestkrát odrazilo. Třikrát mi vzali míč a já běžel furt dál a on najednou ten míč běžel za mnou. a oni koukali, kde jsem a kde je ten míč a já běžel za nima. Ale prostě v ten moment se to stane, o tom nepřemýšlíte, to, na to není čas, to prostě něco se v tom těle spojí, vyřešíte to tak, jak jste zvyklí ty věci řešit a někdy je z toho takovýhle gól. No.
1: To byl tedy Karel Poborský na desítce Pavla Horváta živě, již součástí byl taky Kamil Jáša a všem v publiku. Kamile, ty máš za sebou od té doby, od toho roku 1996 a Poborského dloubáku řadu velkých šampionátů v různých sportech, taky olympijské hry, ale přesto dalo by se to někam třeba přiřadit do tvých reportérských oblíbených výkonů, kariérních úspěchů v uvozovkách?
3: No tak ten zápas ve Villa Parku byl naprosto výjimečný. Birmingham tehdy, bylo to vlastně krátce po revoluci, já si vzpomínám přímo ve Villa Parku v Birminghamu na jeden zápas základní skupiny mistrovství Evropy 1996. Ten mi nezůstal v paměti, protože by tam padlo 9-15 gólů. To vůbec ne, ono to skončilo 0-0, ale byl to zápas mezi Nizozemskem a Skotskem a to, co se dělo před zápasem, tak na to nezapomenu nikdy. Skotové tam byli, myslím, úplně všichni, nevím, kolik má Skotsko obyvatel, ale tehdy do Birminghamu vyrazili opravdu úplně všichni a ve Skotsku mám pocit, že nezůstal vůbec nikdo. Nizozemci v oranžových barvách, Skotové v kiltech, všude hráli dudy, no krásná atmosféra. A přesně na tom stadionu ve Villa Parku, který má úžasnou historii, tehdy patřil no, k nejmodernějším, to ne, to není pravda, ale ke stadionům s největší historií je, myslím, otevření tohoto stadionu bylo dokonce v 19. století. A tak tam se procházíte a dýchají na vás fotbalové dějiny. No a Karel Poborský tam předvedl něco, co obletělo nejenom Evropu, celý svět, všechny výměnné sítě a jak jsem říkal, změnilo to život i Karlu Poborskému, protože 30 let se ho ptají právě na ten lob. A bylo to dílo okamžiku, to co, a to myslím, že byla největší přednost Karla Poborského, rychlý byl, samozřejmě fotbal uměl, to všichni vědí, nahrát centr, to všichni vědí, ale on prostě si počínal v důležitých okamžicích, které rozhodovaly o zápasech, o velkých zápasech, tak si počínal, jako kdyby byl někde u vody, na plácku, jen tak s partou si šel zakopat a vyřešil tu situaci prostě naprosto geniálně.
0: Krásně to okomentoval před 30 lety i Kamil Jáša, který připomněl Poborského lob proti Portugalsku ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Kamile, moc děkujeme za tvůj čas a opravdu, rádi vzpomínáme. Měj se hezky.
3: Hezké ráno.

0: Radiožurnál v půl osmé. Aktuální zprávy a Pavel Prouza.
1: Kárný senát Vrchního soudu v Praze projedná námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké proti výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna. Výtka se týkala rozhovoru Lastovecké pro Radiožurnál o tzv. Bitcoinové kauze. Lastovecká se v něm vyjadřovala k tomu, proč ji Dragoun vyloučil z vyšetřovacího týmu. Žalobkyně počátkem června rezignovala, jako důvod uvedla ztrátu důvěry ve vedení státního zastupitelství. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Areál loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu. V místě by mohly vzniknout nové byty, obchody, kulturní centrum nebo domov pro seniory. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0 a zajistili si postup do play-off. Obě branky úřadujících světových šampionů dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. V dalších zápasech Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1 a vyřazovací část si zajistili Francie a Norsko. Severané porazili 3-2 Senegal a Francie přehrála 3-0 Irák.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Holubic a na D10 u Hlavence. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov raní kolona z kilometru 212 za Rohlenku na 15 až 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín přes Vysočinu se stále rozjíždějí kamiony, teď je zpomalují kolem kilometru 128, je to po dřívějším dopravním omezení u Jihlavy, osobními auty se téměř nezdržíte. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru dojedete do kolony, ta se táhne až na 7,5 km. Tam šetří kolizi dvou aut v levém pruhu. Fronta se moc nehýbe a je na 50 minut. Ucpaný je i průjezd Boleslaví. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou nárazově čekejte pomalejší provoz od 24. kilometru. Chvílemi se téměř zastavíte a tak je to až do Prahy. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdí se poprvé za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru. Čekejte zhruba půl hodinu navíc, k Ořechu kamiony postojí déle. A v Praze jsou plná obvyklá místa, na Barandovském mostě se zastavíte v koloně a kolona pokračuje až k tunelu Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad naším územím je dnes po ránu jasno až polojasno. Ojediněle se stále ještě vyskytují mlhy, tak buďte na svých cestách do práce nebo z práce opatrní. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 a 20 stupni. Na severovýchodě a severu našeho území bylo dnes v noci a po ránu chladněji. Teď už i tam stoupají teploty. V Praze, Brně nebo v Ostravě je nejtepleji 21 až 22 stupňů. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude zpočátku ještě polojasno až jasno, postupně se ale bude nebe zatahovat a smraky přijdou na naše území i srážky. Jednat se bude výjimečně o přeháňky nebo bouřky, kterých bude nejvíc na Šumavě. Večer pak srážky ustanou a nebe se projasní. Teploty dnes o trochu vlídnější než ve dnech předchozích. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 24 a 29 stupni. Na jižní Moravě bude kolem 30. Na hřebenech hor naměříte 22 stupňů. No a ještě vítr, ráno a večer povane jen slabě, během dne bude mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. Tolik zprávy.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 23. června a musíme a velmi rádi to uděláme zopakovat jednou zásadní fotbalovou informaci.
1: Protože Lionel Messi se opět zapsal do historie mistrovství světa, po hetriku při úvodní výhře Argentiny nad Alžírskem přidal 2 branky proti Rakousku a stanovil tak nový rekord v počtu branek v dějinách světových šampionátů.
0: Dosavadní maximum Němce Miroslava Klózeho, tedy 16 gólů, předčil brankami číslo 17 a 18.
1: Tím můžeme začít i sportovní přehled a ten dnes ráno nachystal Tadeáš Skalický. Hezký den.
2: Pěkné ráno. Argentina díky Messiho trefám porazila Rakousko 2-0 a má jistotu play-off. Ve skupině J pak Alžírsko porazilo Jordánsko 2-1. Gólově se dařilo i hvězdám skupiny I. Kylian Mbappé řídil 2 brankami výhru Francie nad Irákem 3-0. Utkání v poločase přerušila bouřka a blesky v okolí stadionu a asi 2 hodiny se nehrálo. Nor Erling Haaland pomohl Severanům taky 2 brankami k vítězství 3-2 nad Senegalem. Obě evropské reprezentace tak mají jistotu play-off a na závěr je čeká ve skupině přímý souboj o první místo.
1: A dění na mistrovství světa probereme podrobněji po 9. hodině s naším expertem Pavlem Horvátem.
0: A budeme taky řešit českou fotbalovou reprezentaci, která dnes odletí do Mexika, kde jí ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti Mexiku poslední zápas ve skupině právě toho aktuálního turnaje. No a postup do vyřazovací fáze jim nejspíš, tedy Čechům, zajistí pouze vítězství.
3: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážní, musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
4: Řekl po remíze s Jihoafričany směrem k poslednímu duelu ve skupině reprezentační záložník Vladimír Darida. Mexičané jsou po úvodních 2 zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup do play-off z prvního místa.
5: Jsou tam dobrý, rychlý křídla, který umí jeden na jednoho, takže na to se musíme nachystat.
4: Uvědomuje si obránce Tomáš Holeš. Po příletu do Mexika čeká trenéra Koupka s kapitánem Krejčím tisková konference. Poté si národní tým v dějišti utkání zatrénuje. Nebude to ale na Aztéckém stadionu. Tam se utkání mezi Mexikem a Českem začne hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu šance ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce a Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se pak odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom los nadcházejícího ligového ročníku v Praze na grémiu Ligové fotbalové asociace.
1: Ta do losu zařadila taky klub z Karviné. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže, a to kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým týmům by Ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a taky pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech. Víc o tomto tématu řekneme v 8 hodin a 20 minut.
2: Právě fotbalisté Karviné vstoupí do příští sezóny po odchodu trenéra Marka Jarolíma s novým koučem Romanem Westem. Slezský klub o tom informoval na svém webu, délku smlouvy s 44-letým koučem ale nespecifikoval. West dosud v první lize vedl Slovácko, jak už zaznělo, jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není v tuto chvíli jasné.
0: První ligu budou hrát určitě fotbalisti Hradce Králové, které posílil obránce Tomáš Wiesner. 28-letý pravý bek zamířil do 4. týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v Houstonu v Major League Soccer. V novém působišti podepsal Wiesner blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu. Východočeši o tom informovali na svém webu.
2: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestána nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
7: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: Nedaleko od našeho studia na Vinohradské třídě, konkrétně v Pražském divadle na Vinohradech, se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je pak reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
0: A my probereme také vyhlášení nejlepšího hokejisty sezony s Petrem Kadeřábkem po 8. hodině. Teď tady byl jiný kolega, Tadeáš Kalický, autor sportovního přehledu. Tadeáši, moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Za méně než týden začne očekávaný travnatý Grand Slam sezony, tenisové sezony, tedy Grand Slam číslo 3, je to tak. Mm-hmm. A vlastně už začala kvalifikace. Bohužel nezdarem pro českého tenistu Zdeňka Koláře, který podlehl Němci Genčovi 0-2 na sety a vypadl, ale dneska, když se podíváš, Adame, do kvalifikace žen, tak tam je spousta českých zástupkyň.
1: Ano, je to hodně bohatý program pro hráčky, které mají třeba potenciál být jednou v reprezentaci. Hned 7 jich dnes půjde do akce. Budou to Šalková, Průvirtová, Sisková, Knudsonová, Waldmannová, Samson a taky Havlíčková. Tyhle všechny se budou snažit projít do druhého kola kvalifikace. Hmm.
0: No, koukám na to z těch jmen, která třeba osobně znám, tak Gabriela Knuco narazí na Američanku Kriegerovou a vlastně Laura Samsona jinou Američanku Volinecovou, takže si říkám, že možná tyhle dvě mají nejtěžší los. Na druhou stranu hrát třeba proti gruzínské nebo lotyšské soupeřce neznámého jména tady v Česku asi může být o to ošidnější. Nicméně, můžeme připomenout to, že probíhá

probudí. Podle mě i tohle může ovlivňovat výkon, prostě jak se cítíš po té, co máš. A mimochodem za sebou 9 zápasů za 7 dnů, což má Linda Nosková kvůli té 4, takže pořádně nabitý program. Držíme palce a těšíme se na vystoupení českých tenistek a tenistů na Wimbledonu. Blíží se, budeme tam mít reportéra, takže naše vysílání bude zase naplněné i vstupy Jaroslava Plašila. Už za méně než týden od pondělka.

0: 7.53 budeme mít encyklopedii teď v plánu a tento týden si připomínáme v rámci encyklopedie různé rekordy související s mistrovstvím světa ve fotbale.
1: Dnes to bude jeden, který 40 let držel jeden Čech. Už se může nejrychlejším golem historie světových šampionátů sice pyšnit Turek Hakan Şükür. Tomu stačilo v roce 2002 v zápase o bronz necelých 11 sekund, aby se v Tegu trefil proti domácí Jižní Koreji.
0: No, Korea přitom rozehrávala, nicméně stalo se to, že trenéru současnému výběru nebo současného výběru Jižní Koreji, teď si úplně nemůžu vzpomenout na jméno, ale prostě každopádně se míč zamotal, obral ho Ilhan Mansis, předložil Şükürovi a ten skóroval.
1: Şükür přitom v základní sestavě mohl chybět, do té doby se totiž na turnaji trápil a na branku čekal. Nakonec k ní v bitvě o medaili přidal ještě dvě asistence a Turci vyhráli 3-2.
0: No ale teď ta česká, potažmo československá stopa a vlastně nesoutěžní taková věc.
1: No, tipnete si, který reprezentant byl střelcem toho rekordně rychlého gólu na světových šampionátech před Hakanem Şükürem?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Šlo o Václava Maška, který na stříbrném turnaji v roce 1963

0: 62 potřeboval 15 sekund na to, aby překonal Mexičana Carbajala. Navzdory rychlé trefě Čechoslováci Mexičanům v posledním utkání základní skupiny tehdy v roce 1962 podlehli 1-3.
1: Pak ale dokráčeli až do finále. Všechny zápasy play-off sledoval Václav Mašek už jako divák.
0: Tehdy se nesmělo střídat a po porážce s Mexikem vrátil trenér Rudolf Vytlačil místo Maška do sestavy Josefa Jelínka.
1: Ano, taky legendárního čafáka. Každopádně podle statistik Mezinárodní fotbalové federace FIFA padlo v první minutě na dosavadních světových šampionátech celkem 13 gólů.
0: Čekal bys víc, viď?
1: No právě, že možná ne. Že teď jsme se bavili o tom, že jsou velmi rychlé góly. Myslím, že v tom programu v neděli padly dva ve druhé minutě. Ten aktuálně nejrychlejší, myslím, po 65 sekundách dal někdo. Ale v první minutě to mě docela fascinuje. Ale ten Šikirův opravdu, takhle, když se na to podíváte zpětně, tak asi jde to dát ještě rychleji. Gól, protože tam přece jenom rozehrával soupeř, a kdyby to rozehrávali Turci a šli přímo na bránu, z nějakých okolností, jak by to šlo. Ale uvidíme, uslyšíte o tom možná třeba u nás za pár let, nevím, za pár měsíců, za pár dnů.
0: Mimochodem, pokud byste si pustili turecké rádio, tak tam asi na Hakana Şükür'a a jeho nejrychlejší gól vzpomínat nebudou, protože on se posléze po kariéře dosti rozkmotřil s tím současným tureckým režimem a dnes žije v exilu na Floridě, takže prý je z některých turistických tureckých historických knih a vůbec statistik tak trochu vymazán Hakan Şükür.
1: No ale myslím, že se o něm říkalo, že jsi dělal taxikáře, ne? Po kariéře.
0: To
1: se tím možná i živil, takže možná i ty turisty třeba někde vozil, jak se koukají na ty krásné baráky někde. No každopádně to jsem si zabrousil někam jinam. Teď jsme mluvili o nejrychlejších gólech a jeden z nich držel v historii taky Václav Mašek, takže připomínka. A na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat po 8. Přejeme vám krásné úterní ráno.

0: a taky jako trenér působil úspěšně na lavičce Komety Brno, se kterou má stříbro z roku 2014 a extraligový bronz z roku 2015. My ve vysílání vítáme Petra Kadeřábka, který určitě Vladimíra Kýho se taky pamatuje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Pamatuji, dobré ráno.
0: Ale tématem je něco jiného, Adame.
2: A to 58. ročník ankety Zlatá hokejka, ankety, kde hlasují trenéři, funkcionáři a taky my, hokejoví novináři, body, které mohli získávat někteří elitní čeští hokejisté, mohl rozdávat taky Petr Kadeřábek. Tak Petře, podle tebe největší favorit na téhle anketě?
1: Já si myslím, že by tam mohl být letos poprvé Martin Nečas. On už byl několikrát nastupních vítězů, byl druhý, třetí, druhý v těch posledních třech ročnících a letos zažil první sezónu v NHL, kdy dosáhl na 100 bodů, tedy přesně na 100 bodů, když ale k tomu připočteme ještě dalších 13 bodů v tom playoff NHL, hrál finále konference, prostě za mě číslo jedna Martin Nečas.
2: Souhlasím. Martin Nečas i za mě.
0: Ano, člověk by řekl třeba Davida Pastrňáka, který měl tu sezonu bodově velmi podobnou, ne?
2: Úplně stejnou, 100 bodů, oba dva stejně, akorát tedy Martin Nečas měl o nějakých 10 gólů víc zhruba, koukám se na to přesně, je to 29, David Pastrňák 38, Martin Nečas, takže o 9.
0: Petře Kadeřábku, přišlo by ti to třeba i z hlediska zajímavosti lepší, protože David Pastrňák snad vyhrál pouze jednou od roku 2017.
1: No, toho předčil vlastně vítěz Stanley Cupu tehdy v tom roce 2022 Ondřej Palát, ale jinak vlastně těch zbývajících, když to spočítáme, 9 ročníků. Naposledy 2016 královal Jaromír Jágr, pak 5x David Pastrňák, pak Ondřej Palát, teď 3x David Pastrňák, takže možná by to chtělo, aby Martin Nečas byl teď první, ale on vlastně ještě jedno plus pro něj je vlastně to, že na olympijských hrách získal o 3 kanadské body pro český tým více než David Pastrňák, ale jsou to opravdu hodně malé niance. Já si ale třeba myslím, že by úplně v klidu mohl vyhrát po dlouhé době také jeden z brankářů, protože to zastoupení v té elitní desítce mají brankáři tedy secakra početné.
2: No, můžeme to konkrétně rozvést, takže vedle Pastrňáka a Nečase a ještě taky Romana Červenky, pak ti brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál a k ním Karel Vejmelka s Danielem Vladařem, z útočníku pak ještě Pavel Zacha, Tomáš Hertl a je tam taky obránce Filip Hronek. Ano, brankářům se daří a v Česku je bereme jako zatím ten nejlepší hokejový vývozní artikl. Každopádně při předání fotbalisty roku, teď letos v březnu, vítězem Pavel Šulc, se možná trochu ukázalo, že fotbalisté tyhle ankety nějak významně úplně neberou taky. Jak jsou na tom hokejisté? Jaké třeba byly i reakce na tom posledním ocenění hokejisty sezóny v extralize, kde ty si, Petře, taky byl?
1: Tak hokejista sezóny a zlatá hokejka je trošku něco jiného, protože prostě v hokejistové sezóny se nemohou umístit hráči, kteří působí mimo českou extraligu. I proto je možná cennější získat tuhletu trofej od Václava Němečka. Je to obrovská socha vlastně hokejisty slavícího gól. Tak to se cení opravdu velmi. A když si vzpomenu třeba na ten loňský rok, kdy David Pastrňák, který vyhrál, nemohl být v tom sále, ale poslal maminku, no a maminka ta skoro plakala, když přebírala cenu právě za Davida Pastrňáka. Takže je to rozhodně prestižní, asi by o tom mohl nejvíce vyprávět Jaromír Jágr, který tuhletu anketu opanoval celkem 12x.
0: To, aby se ty hokejky pak vešly do nějakého přilehlého ještě pokoje třeba. No. Každopádně anketa Zlatá hokejka, 58. ročník, dnes vyhlášen, tedy bude v divadle na Vinohradech, je to tak, a Petr Kadeřábek dnes opět obleče své slušivé sako a půjde tedy se podívat na to, kdo tu cenu přebere, a pak o tom určitě bude reportovat v našem vysílání. Petře, moc děkujeme a ať ti to večer sluší.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Nevím, jestli vás to úplně ochlazuje, ale budeme dál mluvit o ledním hokeji, protože témata neustávají a to ještě nezačala čistá hra dneska po desáté.
1: Přesně tak, Martin Procházka už je ale připravený před studiem radiožurnálu Sport. Každopádně, včera jste mohli zaznamenat informaci o tom, že Brady Tkachuk je vytradovaný ke svému staršímu bráchovi Matthewovi. To jsou dva velmi kvalitní hokejoví útočníci, kteří nově budou hrát společně za Floridu. No a když už se bavíme o příjmení velmi kvalitní hokejoví útočníci, kteří nově budou hrát společně za Floridu. No a když už se bavíme o příjmení Tkachuk, tak tohle jméno taky bude nově v hokejové síni slávy, protože právě hokejová síň slávy oznámila před několika hodinami tu svou novou, oni tomu říkají třídu roku 2026, která tedy bude v téhle slavné hokejové škole.
0: No a do té tedy bude patřit asi už předpokládám bývalý hokejista Keith Tkachuk, když je to otec aktuálního hokejistu NHL. No ale pak třeba Patrice Bergeron. A to je jméno, které podle mě rezonuje pořád.
1: Ne? A utíká to úplně šíleně. Vem si, že ty musíš být 3 roky od konce kariéry, aby ses mohl dostat do hokejové síně slávy. Jedinou výjimkou vlastně Wayne Gretzky, která mě takhle napadá. Patrice Bergeron tedy ukončil svou kariéru v roce 2023 a už míří do hokejové síně slávy. Spolu s ním tam budou třeba taky dva významní brankáři té nedávné hokejové historie, Carey Price a Pekka Rinne. Takže to jsou ti hráči, kteří budou uvedení do hokejové síně slávy. Není to tedy dnes, je to až za několik týdnů, ale i tak velká pocta právě pro velké persony těch posledních desetiletí.
2: Čistá hra Martina Procházky míří do své 6. sezony.
3: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
2: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
4: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
3: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
4: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. Tam, že stát cokoliv kladnu, se můžu

0: Není 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
1: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
2: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
1: Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Jak jste slyšeli už v našem sportovním přehledu i ve včerejším vysílání, fotbalová Karvina má nového trenéra. Roman West nahrazuje Marka Jarolíma, který vzal angažmá v Polsku ve druholigové Arka Gdyně, nebo ve druholigovém klubu Arka Gdyně, ale u Karviné spíš je daleko důležitější téma, co bude Roman West trénovat.
4: Ano, protože to my stále ještě nevíme, ale víme, že fotbalová Karvina je nalosovaná do příštího ročníku šance ligy.
3: Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise FAČR a o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze se bude rozhodovat ještě jinak.
4: Zatím jsou tedy karvinští právoplatnými účastníky příští sezóny mezi elitou, ale může se taky stát, že se nakonec bude hrát liga netradičním způsobem s lichými 15 týmy.
5: O tom, jestli bude Karviná hrát první ligu, definitivně rozhodne odvolací komise FAČR. Víc vysvětluje ředitel ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
6: Komplikace to samozřejmě je. Nebudeme předjímat nějaké výsledky odvolání, protože Karviná využila svého práva a odvolala se. A jakým způsobem bude postupovat odvolací komise, která patrně bude studovat nějaký čas spisy, vydá nějaké svoje rozhodnutí. A nám nezbývá, než na to rozhodnutí čekat.
5: Klíčové ale je, jak dlouhé čekání to bude. V případě, že odvolací komise stvrdí verdikt té etické, tak Karvinou pošle o soutěž níž. Pokud rozhodne do startu ligy v sobotu 25. července, je ještě možné, že liga se bude hrát jako tradičně v 16 týmech.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko. Po něm pak Artis Brno.
5: Říká Bárta, že před začátkem nejvyšší soutěže by případně dostal jako první nabídku druhý celek minulé sezóny šance Národní ligy z Táborska. Poté by postupně přišla řada na brněnský Artis, Ústí nad Labem a pražskou Duklu. Karviná by tedy hrála druhou ligu. Jestliže ale bude čekání na verdikt odvolací komise delší, rozehrají Slezané na konci července šance ligu. Pokud by pak byli vyřazeni v průběhu soutěže, pokračovat se bude jen s 15 mužstvy a odehrané duely Karviné budou anulovány.
6: Podle soutěžního řádu je klub vyloučený ze soutěže, považován za prvního sestupujícího. To znamená, že v tomhle případě hypoteticky by to byla Karviná, když by nikdo přímo sportovně nesestupoval a 15. a 14. by hráli baráž.
5: Doplňuje Bárta, hypotetický scénář konce nadcházející sezóny šance ligy o 15 týmech. Karviná by ale v takovém případě nehrála druhou nejvyšší soutěž, ale dokonce třetí.
6: MFK Karviná B se přihlásila do Moravskoslezské ligy, nebo třetí ligy na Moravě, takže by jim zbyla třetí liga, ano.
5: Verdikt odvolací komise může taky ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž co by vítěz Small Cupu pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo evropské ligy. Pokud by ale byla vyřazena z tuzemské nejvyšší ligy, není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do své soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl posunout do poháru Jablonec. Česko by ale taky mohlo o jedno místo bez náhrady přijít. Tadáš Skalický, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
6: Radiožurnál půl deváté. Pavel Prouza, zprávy. V Čelákovicích u Prahy zaznamenali muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Na místě je několik hlídek policie a zásahová jednotka. Podle policie je ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modrém voze Škoda Fabia. Pokud vozidlo někdo spatří, má volat linku 158, ale nijak nezasahovat. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb. Učiliště je podle policie prázdné a nejsou v něm žádní žáci. Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je proti návrhu. Například podle Evy de Croix z ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty.

0: ty nevydělá. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od převzetí moci před 5 lety. Víza mají platit pouze jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že se setkání zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Sport. Fotbalista Lionel Messi zařídil 2 góly výhru Argentiny na mistrovství světa 2-0 nad Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Úřadující mistři světa si navíc zajistili play-off, stejně jako Norové a Francouzi. Severané porazili Senegal 3-2 a Francie Irák 3-0. Alžírsko pak otočilo utkání s Jordánskem a vyhrálo 2-1. Fotbalisty Karviné převezme po odchodu trenéra Marka Jarolíma Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s novým koučem ale nespecifikoval.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Hvězdonic a na Pražském okruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce Rady z 26. kilometru pojedete pomaleji, nejprve před omezením na Šmejkalce, ovšem za sjezdem na Benešov ze 17. kilometru se jede různě pomalu až do Prahy k jižní spojce. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru se jede v silném provozu, po dřívější nehodě kolona se přesunula na okruh a Štěrboholskou spojku. Na Pražském okruhu směrem na letiště se poprvé brzdí před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru k Ořechu, počítejte s půl hodinou navíc v osobních autech. V Praze silný provoz, ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu až za Branický most, tam se srazilo nákladní a osobní auto, je to na 35 minut. Regulují provoz na městském okruhu, v Patočkově se stojí půl hodiny téměř od Kláštera k tunelům, v ulici k Barandovu směrem do centra je fronta od akvaparku k omezení u teras na 25 minut. A v Bělocerkevské směrem na Žilivského za křižovatkou v Edenu skořilo auto, provoz stál, už se projíždí pravým pruhem, kolona se táhne z Chodovské od jižní spojky, situace se zlepšuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Závěr minulého týdne byl velmi horký a tento týden je na tom dost podobně. Máme před sebou další teplotně nadprůměrné dny. Dnešek ale bude, co se teplot týká, nejlaskavější. Čeká nás mírné ochlazení, bouřkám se ale opět nevyhneme. Po ránu s jasným až polojasným nebem, ale místy i s mlhami nás čeká přechodně oblačno a přehánky nebo bouřky se objeví opět hlavně na Šumavě. Večer se bude obloha projasňovat. Teploty dnes na většině našeho území pod 30, mezi 29 a 24 stupni. Tropickou 30 byste měli na teploměrech vidět jen na jižní Moravě. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. Od zítra už nás ale opět čekají vedra, která budou v závěru týdne dokonce překračovat hranici 35 stupňů. V druhé polovině tohoto týdne nás také nečeká tolik srážek. Bouřky z horka nás ale neminou. A vlna veder zdaleka není u svého konce. Výraznějšího ochlazení bychom se mohli podle meteorologů dočkat až v závěru příštího týdne. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Připomeneme ještě jednou, že dneska slaví 54. narozeniny legendární Zizu, Zinedine Zidane. Tenhle muž s alžírskými kořeny, které teď prezentuje na mistrovství světa jeho syn.
1: Luka. Nebo Lika.
0: Který chytá za Alžírsko vlastně.
1: Ano, a dnes noci přispěl, nebo dnes nad ránem přispěl k vítězství nad Jordánskem 2-1. No, nevím, čím si můžeme Zinedina připomenout, těch věcí je spoustu, ty už si zmiňoval titul světového šampiona, anebo potom ve finále z Itálií ta hlavička do hrudi Marka Materazziho. Tak nějak čekáme, kam se budou dál ubírat jeho trenérské kroky.
0: No, já jsem četl už v březnu informaci o ESPN, že by měl nahradit Didiera Deschampa u reprezentace Francie. Ostatně často jsem slyšel i našeho novinářského kolegu Jana Šmída, který pracuje jako zpravodaj České televize, tak mluvit tak, že vlastně Francouzi pouze čekají na to, až to Deschamps složí a že by měl být tu chvíli volný Zidane. Tak Zidane, který jako trenér dovedl, myslím, že taky velmi legendárně, třikrát za sebou Real k vítězství v Lize mistrů, je tím ideálním adeptem. Pokud si mluvil o tom, na co si vzpomenout z tého kariéry, tak já si vzpomínám na ty dva góly, které dal ve finále mistrovství světa 98 Brazilcům. Tehdy ještě skoro, myslím, Emmanuel Petit a Francouzi doma vyhráli 3-0 nad Brazílií, už je to 28 let, takže je fousatá historka. Ty si možná v tu dobu byl opravdu maličký, ne?
1: Jaký rok?
0: 98 v letě.
1: No, tak to jsem byl opravdu hodně maličký.
0: No, ale každopádně on se za ten rok stal i držitelem zlatého míče. Ale co se týče třeba legendárních gólů, tak určitě bych vypíchl ten z Hampden Parku z května 2002, kdy hrál ve finále za Real Madrid proti Bayeru Leverkusen. A to si možná vzpomenete, to byl takový ten volej, jak se do toho položil, já nejsi levačkou, a trefil to neuvěřitelným způsobem a vlastně podpořil to vítězství Realu Madrid tehdy v Lize mistrů. On ostatně za to finále obdržel i cenu nejlepšího hráče, on dal vítězný gól. Takže možná tenhle moment konkrétně vyzdvihuji nad ten, kterým se loučil s tou světovou scénou v roce 2006 ve finále, a to člověk občas nevymyslí, jak se dá skončit.
1: A je to i postava, kterou si velmi často vypůjčují někteří, nevím, třeba kulturně vzdělaní lidé do svých reklam, do svých videí. Napadá mě jedna písnička, která se skutečně jmenuje Zinedine Zidane, a v ní je to hudební video, ve kterém vlastně partička lupičů vtrhne do nějakého obchodu a tam jsou pánové, kteří jsou vlastně převlečení za Zinedina Zidana, mají jeho dres a mají jeho podobiznu, takže zůstává stále v uvozovkách velmi jako často zmiňovaný i pop kultuře.
0: Ale je pravda, že pro tebe to asi není zas taková persona, ale já jsem na něm vyrostl a je to, nebo pro mě to byl v dětství jako absolutní nejlepší hráč tehdy. Vlastně Zidane, to byl vrchol fotbalového umu a velmi rád jsem, že se mu daří i jako trenérovi, protože se těším, jestli s Francouzi třeba bude zase podobně úspěšný jako Didier Deschamps. To může připomenout, že vlastně Francouzi už mají po výhře nad Irákem 3-0 jistotu vyřazovací fáze a pod Didierem Deschampem pokaždé, když byl on ve funkci za těch posledních 12 let, byli v vyřazovací fázi velkého světového nebo evropského šampionátu.

0: Už jsme o tom mluvili i ve včerejším vysílání, že v Praze poprvé v historii se koná olympiáda dětí a mládeže. Celkový 23. ročník měl v neděli slavnostní zahajovací ceremoniál v pražském Edenu. No a pak už od včerejška mladí sportovci a sportovkyně soutěží na různých místech hlavního města.
1: Ano, jsou jich téměř 3,5 tisíce těch sportovkyň a sportovců ve věku od 12 do 16 let, kteří jsou na olympiádě dětí a mládeže. A účast na takové akci je logicky pro mnoho z nich velký zážitek, ale zároveň se prý vypořádávají i s velkým tlakem.
2: Já prostě se bojím, že neukážu to, co umím.
3: Řekla před nedělním zahajovacím ceremoniálem na stadionu v Edenu oštěpařka z Pardubického kraje Tereza. Na svůj výkon další den si ale věřila.
2: Poletí k 50 metrům, já to cítím.
3: K 50 metrům Terezin oštěp nedoletěl. S výkonem 35 metrů a 18 cm těsně prošla do finále a skončila osmá. Ze svého výsledku ale měla po závodě i tak obrovskou radost.
2: Jsem hodně spokojená, protože jsem si říkala, že do první desítky to by bylo úžasný, ale první osmička, to je fakt neuvěřitelný.
3: Mladé oštěpařky se mezi jednotlivými hody navzájem podporovaly a tleskaly si. Některé závodnice se ale dočkaly přeci jen o něco hlasitějšího povzbuzování. Staraly se o to například faninky Zuzana a Vilma, které se přišly podívat na své dvě kamarádky.
4: Podpoříme všechny, ale holky jsou priorita pro nás.
3: Holky přitom spolu nechodí do školy a ani nejsou členkami stejného klubu. Potkali se na atletických závodech a i když se Zuzana s Vilmou na olympiádu dětí a mládeže nedostali, přišli kamarádkám fandit. Nachystali jim dokonce kartonové transparenty popsané z obou stran tak, aby si závodnice mohly při každém ze tří pokusů přečíst nový nápis.
2: Laura, to je hvězda, která se ti nezdá. Dneska to tu vyhraje, 40 dostane.
3: Kromě kamarádek a rodičů stáli v půlkruhu u rohu trávníku na Julisce také trenérky a trenéři. Tereza z Pardubického kraje si chodila zatím svým pro radu skoro před každým dalším hodem. A ještě aby ne, kdo jiný než Lukáš Razin totiž může lépe vědět, čím vším si musí mladí závodníci před olympiádou projít.
5: Ty děti zhruba od dubna se snaží dosáhnout co nejlepších výkonů a těma motivačníma kritériema bylo v podstatě být do druhého místa v kraji a pak záleží i na pořadí v tabulkách jako v rámci celé republiky, takže doopravdy se sem dostanou fakt ty nejlepší. No.
3: Výhodu mají ale podle trenéra Lukáše Razina i děti, které dokážou závodit ve dvou disciplínách. A přesně tak to má i jeho svěřenkyně Tereza.
2: Jdu štafetu.
6: Nevíš proč, jakože to není tvoje?
2: Ne, vůbec, ani trošku. Kor 60ková, no to bude takový zajímavý.
6: No jak se to teda stalo, že poběžíš štafetu?
2: No, ono nás tam asi jakoby víc není.
3: Štafeta čeká pardubickou výpravu už dnes odpoledne. Na Julisce se ale bude také, stejně jako včera, házet oštěpem nebo skákat do výšky. Z Prahy Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 51 minut, meškáme lehce z naší soutěží, ale je připravená, takže Adam Weidenthaler vám může prozradit, o co dneska soutěžíte.
1: No, dnes to budou dvě vstupenky na pražský baseballový týden, to je relativně prestižní akce, která otevírá třeba pro domácí baseballisty sezónu rok 2026 na domácí půdě, byť už se letos představili čeští baseballisté třeba na World Baseball Classic. Právě na ten pražský baseballový týden zavítají ještě další dva účastníci tohoto takového neoficiálního mistrovství světa, a to Nizozemci a výběr Taipeje. Spolu s těmito reprezentacemi bude v té hlavní soutěži taky reprezentace Německa. A právě ta se utká s českým týmem na úvod pražského baseballového týdne. Ten začíná v neděli 5. července a právě na tu neděli 5. července pro vás máme ty zmiňované dvě vstupenky v dnešní soutěži.
0: Tak poslechněte si soutěžní zvuk a pak vám dáme otázku. Asi to uděláme takhle, vytěrme.
1: Můžeme.
2: Vždycky dostávám dvě otázky. Lob a jak se má David Beckham. Jsem to taky trénoval mockrát a to napadlo vlastně v té chvíli, když jsem viděl Viktora Báju, jak je až někde schoro na penaltě, naprosto nesmyslně, strašně vysoko. Kamil to hezky komentoval, že dělá kličku dvou hráčům, tam když si to vybavíte, tak se to asi šestkrát odrazilo. Třikrát mi vzali míč a já běžel furt dál a on najednou ten míč běžel za mnou. A oni koukali, kde jsem a kde ten míč a já běžel za nima. Ale prostě v ten moment se to stane, o tom nepřemýšlíte, to, na to není čas, to prostě něco se v tom těle spojí, vyřešíte to tak, jak jste zvyklí ty věci řešit a někdy je z toho takovýhle gól. No.
0: Tak 221552222, ten číslo k nám do studia a můžete zavolat, pokud víte odpověď na otázku, Adame.
1: Kdo mluvil a o čem mluvil?
0: Ano, tak nám můžete zavolat a můžete vyhrát v případě, že jste nevyhráli předchozích dvou měsících. Tak máme tady prvního volajícího, prvního soutěžícího, vítám ve vysílání, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam, prosím? Ještě jednou, já jsem vám do toho skočil.
3: Dobrý den, u telefonu Ondřej.
0: Ondřej, krásné jméno. Ondřej to byl taky známý rybář, tedy z Bible, a on docela mlčel, tak věřím, že vy mlčet nebudete a řeknete nám, na co jsme se ptali, a odpověď správnou.
3: Byl to Karel Poborský a mluvil o svém gólu z Eura, tuším, tenkrát to bylo.
0: Přesně tak, je to 30 let. Soupeře si vzpomenete? S kým to hráli ve čtvrtfinále?
3: Nebyli to Nizozemci tenkrát?
0: Byli Portugalci, ale to nevadí, to už bylo spíš tak konverzační. To bylo ve čtvrtfinále, když to Karel Poborský takhle krásně lobnul. No, připomínáme to a díky tomu máte dva lístky taky na World Baseball Classics.
1: Pražský baseballový
0: týden. Pražský baseballový týden, ano.
3: Tak, já vám děkuju pěkně.
0: No, tak si to užijte. Adame, ty lístky jsou na konkrétní den, viď?
1: Jsou konkrétně tady na ten úvodní den, což je neděle 5. července.
0: Dobře.
1: A spolu s tím ještě pro vás máme samozřejmě páteční finále, do kterého jste se tímhle výsledkem, výkonem zařadil. Takže v pátek v 8.50 můžete taky soutěžit o sluchátka Radiožurnálu Sport.
0: Tak se mějte krásně, Ondřej.
3: Přeju vám příjemný den. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
18: Tady je Radiožurnál, 9 hodin. Právě s Pavlem Prouzou.
19: 55-letý muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia v Čelákovicích u Prahy. Zpřísnění trestů za neplacení alimentů míří ve sněmovně do druhého čtení. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko. Messi se stal nejlepším střelcem historie šampionátů. Nehoda brzdí provoz v Praze ve Strakonické směrem na Smíchov. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní, informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia, původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu, pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajsová.
20: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
19: Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější, počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci.
21: Nejde o to, abychom někoho posílali do vězení, jde o to, aby prostě ti lidé, kteří úmyslně nechtějí platit to výživné, přestože platit mohou, tak aby prostě nad sebou měli ten Damoklův meč v podobě toho trestního stíhání.
19: Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. V Maďarsku se v podvečer sejdou premiéři zemí tzv. Vyšekrátské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
2: Jedním z témat bude také budoucnost Vyšekrátské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Radiožurnál. Sport.
16: Argentinští fotbalisté na mistrovství světa porazili Rakousko 2-0. Oba góly dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1, Norsko nad Senegalem 3-2 a Francie nad Irákem 3-0. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
22: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme moc co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
16: Utkání Mexiko-Česko začne na estetském stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Požár na D11 u Mochova a Kolony na Pražském okruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lisu nad Labem na 15. kilometru hlásíte požár.
24: Praha, 15. kilometr, hoří tam osoba k nevodstavným kruhu.
23: Ještě před okamžikem se projíždělo, teď už provoz stojí a tvoří se kolona. Udržujte uličku pro hasiče. Z dálnice se dá sjíždět na 18. kilometru, zpět se vrátíte za Nehvizdy a opatrně, pokud jedete směrem na Hradec, řidiči tam zpomalují. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město na 70.5 kilometru opravují středová svodidla. Uzavřený je levý pruh, kolona ze 68.5 kilometru je na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 zastavují kamiony teď na 78. kilometru. Je to kvůli regulaci provozu v tunelech. Osobními auty je to k Ořechu na zhruba půl hodinu. Na Pražském okruhu jsou kolony i v opačném směru. Pomaleji pojedete už z D5 ze 4. kilometru až za Ořech. A ve Strakonické v Praze směrem na Smíchov stojí stále kolona od okruhu do Malé Chuchle. Tam vyšetřují nehodu, fronta je na 40 minut a silný provoz je i v Komořanské před Komořany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport společně s Adamem Weidenthalerem.
25: Pěkný den.
13: Tak, bude to 30 let někdy v následujících dnech, kdy z mistrovství Evropy ve fotbale odcestoval elitní český záložník Vladimír Šmicer, aby se tady na Staroměstské náměstí oženil. Byla to velká událost, vím, že dobové záběry napovídají, že tam byly tisíce lidí mu popřát, a Vladimír Šmicer se pak dostal zpátky do Anglie, aby odehrál taky ve Wembley to finále, nakonec prohrané s Německem. Ale i z aktuálního mistrovství světa odcestoval jeden hráč, velmi sledovaný, aby byl u jedné velké rodinné události.
25: Přece jenom z Anglie do Česka to není zas tak daleko, ale ze Spojených států amerických, potažmo z Kanady do Evropy, to už zabere nějaký čas, ale Jeremy Doku to stejně podstoupil, belgický, stále ještě velmi mladý křídelník, který je ve službách Manchesteru City, tedy odcestoval pro narození, nebo aby viděl, jak se rodí jeho první potomek. A nakonec to vyšlo a šťastným otcem.
13: Ano, tam je ten kontext, že někteří, možná i, nevím, zástupce médií to svým způsobem zkritizovali, ale
3: dočkal se pak o to většího zastání, jak to dneska vlastně tak bývá, ale naprosto logická věc, že chtěl být při narození prvního potomka u své manželky. Zvládl to, vlastně on nehrál proti Iránu v tom zápase, který byl o víkendu, v pondělí byl v Londýně a teď se zase už připojil k reprezentaci Belgie. On měl zdravotní problémy, proto nehrál a možná i proto dostal s nás ten povolovací uvolňovák.
25: Ale letěl docela daleko, protože se připojuje k belgické reprezentaci v Seattlu, pokud jsem se správně díval, což je až úplně na západě Spojených států amerických.
3: Takže v pondělí vlastně se stal otcem a v sobotu ho už možná čeká na hřišti Nový Zéland, takže uvidíme, zda pomůže Belgičanům k prvnímu vítězství na turnaji a třeba k tomu, aby postoupili co nejdál na tomhle turnaji. Takže moc gratulujeme a touhle vlastně velmi šťastnou a hezkou informací zahajujeme hodinu, během které o fotbalovém mistrovství světa, ale nejenom o něm, budeme hodně mluvit.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Fotbalista Lionel Messi už je sám nejlepším střelcem historie mistrovství světa, jenže na druhé místo se už propracoval Francouz Mbappé, který stejně jako Messi dal v nočním zápase 2 góly. I to je téma pro našeho fotbalového experta Pavla Horváta, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Messi posouvá řadu rekordů na tomhle mistrovství světa, mimo jiné posunul, ale i jeden negativní. Je hráčem, který v historii mistrovství světa neproměnil nejvíc penalt ze 7, které zahrával, neproměnil 3. Zaráží tě to jako odborníka, muže na slovo vzatého, že zrovna třeba i včera mu to nevyšlo?
1: Tak zaráží. Já si myslím, že čím víc jich kope, tím samozřejmě větší pravděpodobnost, že jich víc nedá. Možná jenom ta tíha toho mistrovství světa je taková, že to na něj dolehlo, ale ty sám s oblibou říkáš, že já jsem hráč, který v české lize dal nejvíc penalt, ale taky jich nejvíc nedal, takže je to logický.
0: Pavel Horvát má pochopení pro Lionela Messiho, který byl takovým styčným důstojníkem zakončení všech těch akcí, když jsme viděli argentinské šance, tak on měl v prvním poločase snad 3 a vlastně včetně toho jednoho gólu prostě všechno obstarával sám. Není to až příliš na ně postavené?
1: No tak on je samozřejmě velkou postavou a vidíme, že i ty spoluhráči ho hodně hledají, takže já si myslím, že je logicky, protože když máš takovýhle hráče, který fakt je schopný dát ze všeho gól, tak to na něm postavený bude, ale samozřejmě Argentina má spoustu dalších skvělých hráčů.
0: Ještě otázka, která se týká ani ne tak toho prvního gólu, který dostal krásně od Medíny zleva, Almada mu to pustil, pak to dával k tyči, ale toho druhého, což bylo z breaku už v 5. minutě nastavení, kdy on to tam prostě dotlačil, projevila se nějak i způsobem jeho vlastním ta útočnická povaha a hlavně ta genialita?
1: No, tak těmhle hráčům se říká zabijáci, on to prostě v sobě má, je schopný se přerazit o ten gól a viděli jsme celkem nezvyklou věc, že opravdu to chtěl prorvat, takovýhle gólu on moc nedává, ale má to prostě v sobě a ten instinkt toho střelce tam je obrovský.
2: Argentina tedy dokázala zvítězit v tom utkání a to 2-0, co se týče zápasu Francie-Irák, tam to bylo 3-0 a Kylian Mbappé dal 2 góly, jeden takový zajímavý moment, on tam dostal jestli od Merchase Doskyho na jedné z autových čar, aby je následně asi o sekundu později Dosky mu vrátil zpátky. Každopádně Kylian Mbappé je teď o 2 góly pozadu za Lionelem Messim. Budou to tyhle hvězdné války až do konce světového šampionátu, Pavle?
1: Tak asi jo, možná Haaland, jestli se k němu dostaneme, tak se jim může přiblížit. Samozřejmě bude záležet, kam ty mužstva dojdou, jak daleko v tom turnaji půjdou.
0: Ano, co se týče Francouzů, tak ti museli kousnout taky tu 2 a no, možná téměř 2hodinovou pauzu kvůli bouřce, která byla někde v okolí a fanoušci tam schovávali se pod deštníky a pod pláštěnkami, pršelo. Co říkáš tomuhle pravidlu, které platí tedy jenom v USA v rámci toho mistrovství světa, že se při hrozbě blesku minimálně na 30 minut tedy nesmí hrát?
1: Já s tím nemám vůbec žádný problém, já se bojím bouřky a není mi to taky příjemný, obzvlášť, když jsem někde venku, takže já to celkem chápu.
0: Pavel Horvát s námi ve vysílání, mluvil jsem o tom, že nejen o mistrovství světa s ním mluvíme teď na radiožurnálu Sport, ale i o české lize. Ostatně už témata zazněla ve včerejší desíce, kterou doporučujeme i zpětně k poslechu. Karviná figurovala ve včerejším losu nové sezony první ligy, i když jí etická komise Fatscher kvůli účasti v korupční kauze sestoupila do druhé ligy.
2: Dokud nerozhodne odvolací komise, tak se může Karviná chystat na ligu a pod novým trenérem Romanem Westem, který mluví o tom svém novém angažmá jako o životní šanci. Tak dokážeš si vysvětlit, že Roman West jde do tak nejistého podniku?
1: No tak je to výzva, furt je to liga, já ho celkem chápu, jestli se nepletu, tak ve Slovácku mu to moc nevyšlo a samozřejmě Karviná teďka je v takové fázi, že nechci říct, že tam není co zkazit, ale můžeš tam vlastně jenom získat, takže já chápu, že těch trenérů je spousta, pokud takovouhle nabídku dostaneš, teď ještě v současnosti je to pořád ještě z první ligy, tak proč ne?
0: Abychom to posluchačům připomněli, pokud by odvolací komise sestup Karviné potvrdila ještě do začátku sezony, její místo mezi elitou postupně bude nabídnuto Táborsku, Artisu, Ústí nad Labem a pak Dukle. No ale pokud by se rozhodlo až po startu sezony, tak se dohraje v 15 týmech ta první liga. Jaká varianta by podle tebe byla lepší?
1: No já určitě chci 16 mužstev, já si myslím, že na to máme mančafty, samozřejmě v Brně.

0: Asi by byla euforie, kdyby to bylo derby, nevím, jestli Táborsko by do toho vlítlo, ale Artis asi 100%.
1: V desítce jste se loni bavili taky s Tomášem Wiesnerem, který se stává novou posilou Hradce Králové, tak pojďme ještě ztratit slovo o něm. On byl rok v Houstonu, ale zkazilo mu tohle angažmá zranění a téměř tam nehrál. Tak dostane se do toho zpátky podle tebe zase v české lize v ambiciózním Hradci?
0: Tak je to hráč i podle toho, že byl u nás tam v desíce, bylo z něj cítit, že má obrovskou chuť něco dokázat ve fotbale. Bylo to na něm vidět, když jsme ho vnímali v dresu Sparty, prostě poctivý kluk, který nezabalí nikdy nic a chce se prát, takže já věřím tomu, že uzdravenej se vrátí a nastartuje tu svoji kariéru znova.
2: Říká Pavel Horvát, fotbalový expert Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme a přejeme hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport teď s Adamem Weidenthalerem můžeme blíž probrat i včerejší zápasy, respektive 4 poslední zápasy mistrovství světa. Ralf Rangnick, který před duelem Argentiny s Rakouskem prohlásil pro Sky Sports, že vítězství je možné. S tím přístupem, taktikou a dostatečnou energií a odvahou můžou Rakušané ten zápas zvládnout, říkal. A kdo chce vyhrát fakt hodně peněz, tak ještě před zápasem ať zajde vsadit na naše vítězství. Takhle mluvil kouč Rakouska. Nevím, kdy zjišťoval, že to tak dobrý typ nebyl.
1: Já jsem se nespálil finančně, ale spálil jsem si v naší redakční typovačce. Taky jsem měl alespoň plichtu. Věřil jsem tomu, že Rakušani urvou bod za remízu 2-2. Tak ty dva góly na jedné straně jsem trefil. No.
0: Tak už na minulém Euru se ukázali jako velmi konkurenceschopní a musím říct, že i proti Argentině Rakušani nepůsobili jako outsider a hráli naprosto vyrovnanou partii, jenom prostě neměli to číslo 10 a jednu legendu.
1: Ale ano, neměli Lionela Messiho, ale podívej se na to, kde působí jejich hráči, jací to jsou borci. Máš tam zástupce z anglické Premier League, máš tam samozřejmě řadu zástupců z německé Bundesligy. David Alaba hraje za Real Madrid, i když to slovo hraje je možná hodně nadsazené, protože od přestupu z Bayernu mám pocit, že každou sezonu minimálně několik měsíců marodí. Každopádně jsou to hráči světové extra třídy a není tak úplně s podivem, že Rakušany bereme jako tým, který by mohl teoreticky Argentině konkurovat, byť dnes nebo včera večer to úplně nevyšlo.
0: A zrovna Alaba v 19. a ve 32. minutě připravil Argentince o gol, když nejprve vypíchnul Messimu, který tam kličkoval ve vápně balon a pak zblokoval střelu, kterou vypálil právě zase Messi. Takže Alaba důležitou součástí, i tak kapitulovali Rakušani ještě v první půli po brance Messiho. Ale jedinou střelu vyslal Marcel Sabitzer, muž, kterého pamatujete možná ještě z Lipska, a on pak byl v Borussii Dortmund a tam
1: v Manchester United.
0: A teď je v Borussii?
1: Ano, ano.
0: No a ten vlastně zapsal z té standardky jedinou střelu přímou na bránu Rakušanů, což je možná trošku zklamání, ale herní projev rozhodně nesklamal a Rakušani můžou pomýšlet, že projdou do vyřazovací fáze.
1: Ty už si s Pavlem Horvátem zmínil tu parádu Almady, který za sebe pustil přihrávku. On se ani nehnul. To bylo neskutečné, jaká byla jeho reakce, že v podstatě jako kdyby někdo zahlásil štronzo, ten někdo byl právě Lionel Messi a ten pas prošel na něj krásně.
0: Když na tebe zařve Messi pust, tak asi pustíš, to je pravda. Každopádně pak ten break, který Argentinci sehráli v 5. minutě nastavení, tak Messi zakončil opravdu takovým tím způsobem, jako kdyby mu bylo 20 a hrál třeba o angažmá, aby byl první útočníkem v nějakém ligovém klubu.
1: Nechtěl pustit balón.
0: Vůbec. A prostě ho ještě dohrál, tam byl blok, že ho ještě to dorážel. Neskutečná fazona. Opravdu mě fascinuje, že o těch 35. narozenin má 11 gólů na mistrovství světa. To je ten součet s minulým a aktuálním turnajem.
1: Ano, Cristiano Ronaldo od té doby ani jeden zásah, co Lionel Messi měl 35 let.
0: A ono se to asi nezdá, ale přece jenom ten jeho příběh v reprezentaci nebyl dlouho tak slavný, protože si pamatujete asi na prohrané finále mistrovství světa 2014. Poté o 2 roky později po dalším nezdaru na Copa America skončil s reprezentací, ale pak velká asi touha veřejnosti i ten tlak možná od rodiny jeho přiměli k tomu, aby v roce 2018 opět hrál za repre a od té doby vyhrál mistrovství světa, dvakrát Copa America a teď se stal i nejlepším střelcem historie. Pokud bychom to brali v porovnání s Pelem, který těch gólů má 12, má 3 tituly mistra světa, tak Messi, já vím, že to je kdyby, ale stříbro 2014 nebylo to daleko, vyhrál zlato a teď teoreticky Argentinci by mohli taky dojít ke zlatu. Takže podle mě, pokud by dokázal vyhrát to zlato, tak se stane úplně tím nejlepším hráčem historie, protože ani Maradona to nemá.
1: Já myslím, že tahle debata je čistě rozdělená na ty, kteří si pamatují hrát Diego Maradonu a ty, kteří už žijí v té éře Lionela Messiho, že v podstatě ty tábory se tak nějak stále bíjí, ale úplně se neprolínají. Prostě někdo má radši toho, někdo má radši toho. Asi se úplně nedohodneme, kdo je nakonec tím vítězem. To je stejně jako nekonečná debata Cristiano Ronaldo Lionel Messi. Už jsem zase viděl, že někdo zmiňoval ty všechny trofeje ze všech možných soutěží, které má Cristiano Ronaldo, a tím argumentoval, že je lepší než Messi. Tady se prostě nikdy fotbalový svět neschodne. Buďme rádi za to, že sledujeme stále ještě Lionela Messiho. Nechci říkat úplně na vrcholu sil v 38 letech, brzkých 39, ale je to tady.
0: V tom televizním rozhovoru, který oběhl sociální sítě, byl zadýchaný i Messi. Ale je to vlastně docela hezký paradox, že Maradona včera měl těch 40 let od toho svého slavného gólu po solu a po ruce, takže tím pádem se to tak prolnulo. A já bych k tomu jenom dodal, že Maradona možná hrál třeba v těžších společenských podmínkách, kdy ta komercionalizace a globalizace fotbalu nebyla taková. Řešila se tam ještě ta válka o Falklandy mezi Argentinou a Anglií. On byl velkým takovým tím vzorem pro argentinský tehdy režim. No, asi to má daleko větší přesah, takže porovnávat opravdu moc nelze.
1: Jenom když jsem se bavil o tom věku Lionela Messiho, tak on bude mít zítra narozeniny. 24. červen 1987.
0: Ano. No Argentina tedy v té skupině, která je s písmenem J, tak už má 6 bodů a jistě postupuje. A vlastně, co se týče těch dalších soupeřů, tak Argentina v první zápase 3-0 Alžírsko. Alžírsko hrálo teď nad ránem i s tvým komentářem proti Jordánsku.
1: Nakonec potvrdilo roli favorita, ale potřebovalo otočit tenhle zápas. Stále mají Alžířani záporné skóre po tom, co dostali trojku právě od Argentinců, ale bude tam ten hodně zajímavý souboj právě o to přímé postupové místo. Ve skupině je Rakousko-Alžírsko duel, který se bude hrát v noci na 28.
0: Takže tam se rozhodne, kdo bude druhý v té skupině. Jordánsko už je jistě vyřazeno. No a půjdeme taky na skupinu I.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Tam mají jistý postup dvě reprezentace, obě z Evropy a obě, které se utkají v tom závěrečném utkání, které se bude hrát v pátek v ideální evropský čas v 21 hodin. A to bude šlágr teda.
1: Fotbalisté Francie, to je tradičně silná reprezentace, zlatí na mistrovství 2018, o 4 roky později stříbrní a znovu je mnozí experti favorizují i na tomhle šampionátu. A mluvíš o Norech, abych to tady doplnil, Francie porazila Irák 3-0, Irák, tak je to správně, a Norsko si dnes poradilo se Senegalem 3-2 a bude se pochopitelně hodně mluvit o souboji Mbappé Haaland.
0: A nebo pokud to chcete říkat s tou norskou výslovností Holland, ale je to na vás, Erling v tom taky nemá úplně jasno, si myslím. Každopádně on dal 2 góly ve 48. v 58. minutě, těžil ze skvělé přihrávky z breaku Edegarda a pak, nebo Edegorda, to je vlastně správně, a pak ještě doklepnul Bergovu přihrávku na 3-1. Za Senegalce pálil Ismail Assar, ale kdo o tom ví? Víš, jako je to trošku nevděčné.
1: Ano, ztratí se to. Stejně tak, jako se ztratila prý nějaká lekce jógy na Times Square, nevím, jestli jsi viděl videa na sociálních sítích, že v New Yorku se slavilo, namísto toho, aby si tam zacvičili jogíni a jogínky, tak prostě norští fanoušci tam veslovali v ulicích.
0: No, tak uvidíme, jak budou veslovat proti Francouzům, kteří teď sází hodně třeba právě na Kyliana Mbappého, který už má 16 gólů, srovnal Klozeho. Ani to netrvalo, ani se to ho člověk nenadal, ale to tady má 16 gólů v kariéře a je mu stále nějaký
1: 28.
0: No. Každopádně Francouzi jistý postup ze skupiny. Za Irák si zahrál Merchas Dosky, což je docela zajímavá česká stopa, respektive stopa české ligy.
1: Plzeňská stopa, pokud bychom byli konkrétní, a v tomto ohledu můžeme sledovat několik takových reprezentantů. Za Bosnu působí duo Memič Mahmič. A ty taky dobře
0: reprezentují. A vlastně
1: reprezentují.
0: Proti Messimu mohl nastoupit, ale nenastoupil Florian Wiegele, který je náhradníkem Šlágra, brankáře Rakouska. Spousta zajímavostí o fotbalovém mistrovství světa, my pochopitelně i po 9:30 o něm budeme mluvit, nachystáme encyklopedii právě představení Rakouska a pak tady máme ještě jedno témátko a taky vlastně rozhovor s Olympiáde dětí a mládeže. Myslím, že se vyplatí poslouchat. Radiožurnál Sport je 23. června. Venku zatím není tak žhavo asi jako minulé dny, tak si dnešní den snad užijete třeba trošku víc, pokud nejste vysloveně milovníky tropů.
1: A za půl hodiny už taky čistá hra Martina Procházky i s olympijským šampionem.
4: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Pavel Prouza.
5: Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic, taky v Novém Bydžově na Královéhradecku a Praze. Policisté mají hlídky preventivně i u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by ale lidé neměli zasahovat. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Hrad dnes se zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Šéf americké diplomacie Marco Rubio zahajuje třídenní cestu po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů by měl řešit obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíba. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie. Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Irákem 3-0 a zajistili si postup do play-off. Do vyřazovací fáze prošli i Norové, kteří porazili Senegal 3-2. Argentina díky dvěma gólům Lionela Messiho přehrála Rakousko 2-0. Hvězdný útočník se stal nejlepším střelcem historie šampionátů. Alžírsko pak zvítězilo nad Jordánskem 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Rousínova a průjezd na D11 u Mochova. Na D1 z Brna do Prahy zpozorněte, za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 221,5 stojí poruchané vozidlo ve stoupacím pruhu za zatáčkou. Stojí tam řidič a mává na ostatní projíždějící vozidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Lysou nad Labem hlásíte kolonu z 20. kilometru. Na 15. kilometru schořelo auto, už se projíždí levým pruhem, zpoždění zatím 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město na 70,5 kilometru opravují středová svodidla. Provoz zeslábl, zdržíte se jen krátce. Na Pražském okruhu směrem na letiště je velmi silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1. Levý pruh jede výrazně rychleji, regulují provoz v tunelech. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova zůstává kolona z konce Pražského okruhu, popojíždí se od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště. A v Praze ve Strakonické směrem na Smíchov v Malé Chuchli vyšetřovali nehodu, před 3 minutami odjeli, kolona stojí od Pražského okruhu a postupně se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
7: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, tohle byla velmi energická píseň od Green Day, tak snad ten dnešní den nebude tak horký jako ty předešlé, ale přesto jsme si tady s Adamem domlouvali na nějaké plavání. Pokud máte zájem vidět mladé české plavce, kteří soutěží na olympiádě dětí a mládeže, tak navštivte v Praze v Podolí plavecký areál, protože vstup na ty sportoviště je zdarma a samozřejmě i v Podolí to asi bude stát za to. Soutěží se i jinde u vody?
1: A tak u ní můžeme zůstat spolu s vodní slalomářkou Martinou Sadkovou, kterou má na rozhovor náš reportér přímo z olympiády dětí a mládeže Karel Schamberger.
2: Krásné ráno, stroji přímo od vodního kanálu přejeme s Martinou Sadkovou, kterou vítám u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Martino, dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Já nemůžu začít ničím jiným než informací, že když jsem přišel právě sem do Troji, tak jsem vás viděl v kánoji přímo ve vodě, když jste trénovala, tak hned takhle od rychlých brzkých ranních hodin sedíte a trénujete?
3: Tak chodíme trénovat brzo a i s tím, jak už teďka horko, tak je to docela dobrý a já jsem dneska chtěla právě stihnout dnešní závody fandit, tak se snažím skloubit trénink a jinak než jít ráno to nejde, ale aspoň už to mám za sebou.
2: Chtěla jste stihnout fandit, souvisí to i s tím, že vy jste v minulosti olympiádou dětí a mládeže prošla?
3: Tak určitě to má nějakou spojitost a prostě je to tady v Praze, máme to blízko a já už jsem na té akci taky byla, už to teda hodně dávno, ale do dneška na to vzpomínám, tak jsem prostě si to chtěla trošku připomenout a zase ten sport se trochu posunul. My jsme to najeli na umělém slalomovém kanále a teďka je to tady v Praze, takže jako je to ty nejlepší podmínky, co můžou být.
2: Martina Sadková u mikrofonu Radiožurnálu Sport, tak nám více popište tu olympiádu dětí a mládeže, na které jste byla. V jakém roce to bylo, kde to bylo a jaká je ta hlavní první vzpomínka, na kterou si vzpomenete, když se řekne právě olympiáda dětí a mládeže?
3: Tak měli jsme to v Olomouci už v roce 2011, takže to mi teďka trošku připomíná, že už jsem trošku stará, ale nepřipadám si tak. Ale prostě bylo to v Olomouci u Loděnice, tam, kde to všichni známe, jelo se tam strašně moc disciplín. Byli jsme tam vlastně se spoustu kamarádama a já strašně vzpomínám na to, že to byla vlastně moje první reprezentační souprava za Jihomoravský kraj a já jsem ji pak jako pyšně nosila ve škole, všude, a možná až moc, ale bylo to super vlastně. Člověk zažije to, že má nějaký to zázemí společně s ostatními, prostě ty komentátoři, fandí se tam, myslím si, že i ty soupravy tomu hodně dodají a jako už je to hodně dávno a stejně na to furt vzpomínám, takže to muselo být dobrý.
2: Ta souprava je ještě někde doma v šuplíku?
3: Někde v šuplíku je, ale já jsem ji používala fakt hodně, takže už jako asi hodně použitá, ale určitě ji někde najdu.
2: Říká Martina Sadková v pražské Troji, vodní slalomářka. Dnes, 23. června, je oficiálně olympijský den v Česku. Jsme ho slavili v minulém týdnu a to hlavně díky olympijskému běhu. Vy jste na 10 kilometrech zaběhla osobní rekord, 39 minut 49 sekund. Moc gratuluji. Jaké je to být součástí českého olympijského týmu?
3: Tak je to pro mě čest, já bych si tu čest přála vybojovat i tím, že bych se dostala na tu dospělou olympiádu, ale mě spíš potěšilo to, že tam přišlo tolik lidí sportovat a všichni se rozhodli tu svoji energii věnovat prostě do dobré věci, oslavit to společně a já osobně prostě jsem velkou propagátorkou toho, to oslavovat ty dny sportem, pohybem a tou radostí a bylo to skvělý a užila jsem si to.
2: Martina Sadková už to teď v té odpovědi zmínila, na olympijských hrách ještě nebyla, tak LA, Los Angeles 2028, je to ten hlavní cíl, který teď máte v hlavě, pokud se bude jednat o dlouhodobé cíle?
3: Tak je to nějaký asi spíš sen, ten cíl, je k tomu ta cesta hodně daleká a já jsem k tomu hodně pokorná, protože už mi to dvakrát uteklo a vím, že jsem proto vždycky udělala všechno, budu se snažit i tentokrát a budu doufat, že to třeba vyjde, ale je to samozřejmě pro toho sportovce, je to taková velká odměna motivace a tím, že jsem i byla třeba fandit své ségře v Paříži a viděla jsem to na vlastní oči, tak chtěla bych to zažít sama.
2: Říká Martina Sadková, vodní slalomářka, se kterou teď děláme rozhovor v pražské Troji, kde za malý moment začnou závody na olympiádě dětí a mládeže. Na závěr bych se ještě chtěl zaměřit na ten krátkodobý cíl, protože ten asi přijde zhruba za necelý měsíc, kdy se v Oklahomě ve Spojených státech amerických pojede mistrovství světa. Po stříbru právě tady v Troji, když se koukáte na ten kanál, tak jste asi ve výborné náladě, ne?
3: Tak jsem v dobré náladě, ale samozřejmě každý ten závod je jiný a já prostě už jsem to říkala několikrát, že se budu snažit dělat to, co dělám pořád a budu doufat, že to bude fungovat i na dalších závodech. Nechci dělat nic speciálního, nechci tomu přikládat nějakou větší váhu. Já jedu každý závod naplno, každý závod jedu, jak kdyby to bylo mistrovství světa a chci si prostě jakoby užít ten proces a to, co dělám, a nechci se úplně zbytečně stresovat, jestli je to mistrovství světa nebo není. Prostě kdo mě zná, tak ví, že já, i kdybych dneska tady jela při jízdu pro děti, tak pojedu stejně naplno.
2: Slibuje a říká Martina Sadková, česká kanoistka, stříbrná z nedávného světového poháru v Praze, tady v Troji. Tak Martino, moc díky za tenhle rozhovor a budeme držet palce, ať se to ve Spojených státech amerických a nejen tam vyvede. Díky moc.
3: Děkuju moc, naschle.
2: A my se loučíme z pražské Troji, Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Léto je časem odpočinku.
5: Ale my na Radiožurnálu sport nelenošíme.
4: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
6: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
7: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.
8: Krejčí nebo prská ves Krejčí. Jakub Krejčí bude mít medaily o 7 setin, o pouhých 7 setin. Porazil Jiřího Prskavci a stále z toho můžou být dvě české medaile.
4: Tak i v létě poslouchej sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Slyšeli jste Karla Schambergera z olympiády dětí a mládeže a dnes je olympijský den, mezinárodní olympijský den, protože 23. června 1894 vzniknul v Paříži nebo byl založen Mezinárodní olympijský výbor. Bylo to všechno z iniciativy Pierre de Coubertina. Tam je zajímavé, Adame, že on vlastně vystudoval pedagogiku a nějakým způsobem se zabýval vlivem sportu na společnost. Vlastně dneska je to logická, možná sociálně vidní disciplína, ale přeci jenom v tom 19. století, když lidi asi spíš řešili, co si dají k jídlu, jakože to byly trošku jiné starosti, nebavili se tolik jako my v současnosti, tak to bylo hodně nadčasové.
1: Tak taky, když se podíváš na ty původní sporty, ve kterých se sportovci utkávali, tak to jsou pozůstatky, řekněme, nějakých rytířských soubojů nebo zápasů, běhu, prostě těch činností, které člověk tak nějak potřeboval k tomu, aby přežil v těch minulých staletích, ale dnes už si vymýšlíme v uvozovkách takové blázniviny jako fotbal.
0: Ano. Ten dokonce zakládali blázniví Angličani ještě předtím, než se tady sjeli pánové kolem Pierre de Coubertina do Paříže, ale co se týče jeho myšlenky, on chtěl vyjít z myšlenky antických her a spojit lidi a národy právě díky sportu a rozhodlo se na tom kongresu tehdy na pařížské Sorboně o prvních novodobých olympijských hrách, které se pak konaly o 2 roky později.
1: Mezi zakládající členy Mezinárodního olympijského výboru patřilo taky, no, co to bylo, tehdejší české země v podstatě.
0: No, oni to píšou jako Bohemia, Čechy, ale vlastně, když to vezmeme, tak bylo tam 13 zakládajících mužů nebo členů a z nich ten pro nás nejvýznamnější Jiří Gut. Od roku 1919, někde se píše 20, jako známý jako Jiří Stanislav Gudjarkovský. Takže to je taky významná persona, on pak se podílel tady taky. A nebylo to úplně snadné na tom založení Českého olympijského výboru. Mě překvapilo, že do toho trošku chtěli hodit vidle Sokolové tehdy. Že první pokus nevyšel hned v tom roce 1897, ale pak tedy 1899, když spojil síly tedy s Josefem Resslerem Ořovským, tak už to pak vyšlo. No, to jsme mluvili o době, kdy Česko nebo Čechy byly spojené ještě s rakousko-uherskou monarchií. A když jsme u toho, tak Maďaři chybí na mistrovství světa. Mm-hmm. Možná si vzpomenete na to, jak je připravili o mistrovství světa Irové, ale nechybí tam Rakušani. A ty si můžeme teď představit.
1: Dobře, tak pokud se vracíme zpátky do toho.
0: A to nebyl oslý můstek, ale jak jsme k tomu došli.
1: No, povedlo se ti každopádně. To je tým tedy startující na fotbalové mistrovství světa po 28 letech Rakousko, protože v roce 1998 to bylo naposledy, tehdy ani jednou Rakušani nevyhráli a nepostoupili tak ze základní skupiny.
0: On je v současnosti vede Ralf Rangnick, kterého pamatujete možná jako muže, který stál za vzestupem klubem třeba Hoffenheimu, trénoval ne úplně tak úspěšně asi v Manchester United, tam spíš je spojený s tím, že pod ním končil Cristiano Ronaldo.
1: A je to taky muž, který má za sebou zkušenosti s rozvojem těch fotbalových akademií, které jsou pod záštitou koncernu Red Bull, hlavně tedy v Salzburgu.
0: Každopádně on měl s reprezentací Rakouska už úspěšné Euro 24 a teď to potvrdili tu svou pozici i v kvalifikaci.
1: No a my se vás v dnešní nesoutěžní otázce v téhle sportovní encyklopedii ptáme taky na jednoho zajímavého zástupce nejvyšší české fotbalové soutěže v tomhle týmu, který je 24. v žebříčku FIFA. Kdo pak stojí v bráně a kdo pak je extrémně vysoký, vůbec nejvyšší hráč na letošním mundialu?
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tak je to Florian Wiegele, 25-letý brankář, který měří 205 cm a tak je tedy tím nejvyšším habánem na světovém šampionátu. Mně se vždycky líbí, když to Američani připočítávají do těch svých stop a palců. To je, nevím, nějakých 6 stop, 11 palců nebo kolik prostě číslo, které je takové nic neříkající pro našince. Každopádně Florian Wiegele, 205 cm.
0: Ano, historicky největšího úspěchu zatím rakouští fotbalisti dosáhli na světovém šampionátu ve Švýcarsku v roce 1950. Kdy v utkání o třetí místo porazili Uruguay a oslavili zisk bronzu.
1: K ním je dotáhl co by nejlepší střelec šestigólový Erich Probst a také Ernst Okvirk, který byl velmi dobrým středním obráncem nebo záložníkem, který dokázal diktovat hru z hloubky pole a taky tvořit útoky.
0: Současný tým Rakouska pod taktovkou zkušeného Ragnika vede jako kapitán vítěz Ligy mistrů a obránce Realu Madrid Davida Alaba.
1: Šampionát pak může být vrcholem kariéry pro už 37-letého útočníka Marka Arnautoviče, který je nejlepším střelcem Rakušanů z kvalifikace a také ho můžete znát z velkých evropských klubů. Dalšími osobnostmi jsou pak třeba Konrad Laimer z Bayernu Mnichov a nebo z Borussie Dortmund Marcel Sabitzer.
0: V Rakousku řadu let působil a svými výkony si vydobil obrovské renomé český záložník Patrik Ježek.
1: To je bývalý hráč Pašingu, Salzburku a nebo Admiry, který považuje Das Team, jak se rakouskému národnímu mužstvu přezdívá, za černého koně světového šampionátu.
9: Já bych jim přál, aby došli hodně daleko, protože si myslím, že za ta léta, tak oni mají hodně dobrý tým, co jsem jakoby čet i ty rozhovory a mluvil s těma klukama, takže oni si věří a mají tam kluky, co hrajou v Dortmundu, v Bayernu, za Real, takže jako tohle to jsou týmy, které mají svoji kvalitu, takže já bych jim přál. A jako s Norskem mi pasuju na takového černého koně turné.
1: To říká bývalý český záložník Patrik Ježek, mimochodem šestinásobný šampion rakouské Bundesligy. Pojďme dodat, že Rakušané mají za sebou dva duely. Nejprve porazili Jordánsko a pak tedy prohráli, jak už jsme zmínili, s Argentinou včera večer.
0: To byla naše encyklopedie o Rakousku, které není soupeřem Česka ve skupině na mistrovství světa. Jsou to jiní a zbývá už jenom jeden soupeř.
4: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
5: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
10: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
11: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jasně. Nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
12: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
10: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
4: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál, fandíme s vámi.
0: Světový šampionát, který aktuálně probíhá, je taky významný tím, jak malé země se na něj probojovaly. No a právě návštěvníci z Curaçao patří k nejvděčnějším fanouškům právě na tom aktuálním turnaji.
1: Curaçao, to je ostrov v jižním Karibiku, který teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku a téměř všichni jeho reprezentanti, vyjma Tahita Chonga, záložníka, kterého vychoval taky Manchester United, tak jsou narozeni právě v Nizozemsku a nikoliv na Curaçao.
0: A Curaçao už má i svůj historicky první bod na mistrovství světa za remízu 0-0 s Ekvádorem.
1: Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçao pátral náš zpravodaj na turnaji.
13: If you see something, say something.
14: Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaça, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaça. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaça. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
15: Fotbal je na Curaçao velmi populární, rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a pobřežím Slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
14: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující. A fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçao na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçao. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
16: Na Curaçao vládne šílenství. Každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
14: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Curaçao na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
17: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
14: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçao v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. V Kansas City, Jan Kalibar, Radio Journal.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá také v Novém Bydžově a v Praze. Ústavní soud dostal kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Angaře. Fotbalista Messi je nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Po požáru auta čekejte kolonu na D11 u Mochova směrem do Prahy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. Podezřelý 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá také v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podle policie byl naposledy viděn ráno v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v roce zavazadlo. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Po zprávách se do dopoledního radiožurnálu přihlásí naše reportérka. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
4: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko, a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuku motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
5: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovém množství.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Pak rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích.
6: Sport. Fotbalista Lionel Messi rozhodl 2 góly o výhře Argentiny na mistrovství světa nad Rakouskem 2-0 a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Kapitán úřadujících mistrů překonal dosavadní maximum Němce Miroslava Klózeho.
7: Už v úvodním zápase na šampionátu nasázel Messi hat-trick do sítě Alžírska. Proti Rakousku nejdřív neproměnil penaltu, v 38. minutě si ale naběhl na zpětnou přihrávku a osamostatnil se v tabulce nejlepších střelců historie mistrovství světa.
8: Vybírá si Messiho, Messi pálí gól! Lionel Messi otevírá v 38. minutě skóre zápasu.
7: Messi pak doplnil ještě 1 branku, stanovil nové maximum na 18 gólů a zajistil Argentincům play-off. V vyřazovací fázi turnaje si zahrají i Francouzi, kteří přehrávají vyhráli Irák 3-0 a Norové ti porazili Senegal 3-2. Alžírsko pak zvítězilo nad Jordánskem 2-1. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D11 u Mochova a na Pražském okruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 15. kilometru skořilo auto. Hasiči už odjeli, kolona teď začíná na 12. na 20. kilometru a zdržíte se 20 minut a kolona se rozjíždí. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru stojí fronta kamionů táhnoucí se až k dálnici D1. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je stále velmi silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1, levý pruh jede výrazně rychleji. Na silnici 15 z České Lípy do Litoměřic za úštěkem pracují silničáři, provoz by měli řídit semafory Kyvadlově, ovšem podle našeho zpravodaje nefungují, pouze ve směru do Lípy.
10: Je to tady nebezpečný tohleto, že kdo sem takhle vjede, tak to ať je opatrnej na tady tom úseku.
9: Na silnici 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou se za Trhovou kamenicí srazila dvě auta. Je to v místě oprav a z obou směrů, tak čekejte delší kolony než obvykle. A na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného před odbočkou na Smečno řeší nehodu a tvoří se kolony v omezení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
12: Čistá hra Martina Procházky.
13: Hezký den, i v létě vysíláme o hokeji s Martinem Procházkou a dnes také s mužem, jehož životem bylo to trávit čas s hokejisty v hokejové šatně. Martin Procházka s námi ve studiu. Martine, vítej.
14: Hezké dopoledne.
13: Koho máš po své levé ruce?
14: Po své levé ruce mám, myslím si, že velmi vzácného hosta. Je to dlouholetý kustod kladenského týmu Vladimír Malý.
13: Dobrý den.
15: Já vás vítám.
13: Nebojte, nemáme na vás žádné překvapení podobné, jako přichystal kladenský hokejový klub, když jste se loučil se svojí kariérou kustoda. Jaké to bylo?
15: No, bylo to krásný a hlavně dojemný. Jo, je to taková obrovská odměna za tu dlouhletou práci.
13: Tak ono to není jednoduchá práce, zabere spoustu času a čítá toho bez urážky k hokejistům. Vy toho musíte umět prostě daleko víc.
15: Já vždycky říkám, že ten kustod nebo masér je to taková táta máma, protože když jsou ty kluci mladí, to bylo za začátku té mý kariéry, tak někteří se chodili svěřovat, co a jak. No a potom ty kluci vyzrávají, no a ty problémy jsou jiný a jiný a zase tam musíte vložit takové ty srandičky, pak zjistíte, že musíte zašívat, prát, a prostě se o ty děti starat. No.
13: Chodil se svěřovat s něčím, Martin Procházka?
14: Tak určitě jsme chodili, jak říká Láďa, s nějakýma svýma problémama, ze vším. To on to poznal nás, když už jsme měli jsme přišli do kabiny, špatná nálada, prostě najednou jsme byli třeba skleslí, tak bylo vidět, že jsme potřebovali nějakou takovou tu radu, pomoc. A hlavně asi pamatuju ještě, když Láďa byl vlastně ten v té fázi ještě jako masér, takže já jsem k němu extrémně, speciálně k němu jsem chodil rád na masáže, protože už tam i začínal, já někdo tam s tebou byl v té chvíli, jestli tam byl ještě někdo jiný, kdo dělal masáže.
15: Prošek,
14: no jasně, a tak ten už byl dřív, no, takže jsem chodil vlastně k Láďovi, no a vím, že pak tam byla už i nějaká masérka, že tam byl, že jsme chodili vedle do nějakého prostoru a tam jsem nechtěl chodit, takže jsem chodil vždycky k Láďovi a to svěřování to bylo během té masáže, no, akorát vždycky Láďa říkal mi vždycky, já jsem mi bolí záda často, nebo jsem si říkal, a Láďa říká, no a co ti na těch zádech mám masírovat, jako když tam žádný svaly nemáš, protože já říkám, mě to bolí mezi těma lopatkama ty svaly, on říká, no tam ale nic nemasíru, protože tam nic není, já nevím, jestli to Láďa potvrdí, ale tak, jak to vždycky říkal, hlavně nechoď na záda.
13: Jsi asi vofouk někde.
15: Každopádně legendě vždycky se říkalo, běžte se podívat na to mistra světa, jaký má lejtka, že? Protože to bylo taky neskutečný. Prostě Martin má ty nohy takový atletický, nemá to hokejový tě vysloveně.
16: Konec konců na jednu z vrcholných turnajů mohli fanoušci vidět Conora McDavida v kraťasech a musím potvrdit, že to jsou v podstatě také dráty do betonu. Tedy bavím se od kolena níž.
15: Ano.
16: To, co je mezi kolenem a kyčlí, to už je zase jako, to se bavíme o rychlobruslařích spíš a tak.
14: A tam si myslím, že jsem byl taky v pohodě, jako by už od kolena víš, tam už si myslím, že ty svaly tam byly nějaké, tam už to bylo v pohodě, ale ty lítka si pamatuju, že Láďa říkal to samý jako s těma zádama, že no tak hele, tady budeme rychlí, tady tam nic masírovat, to prý takhle chce proklepnu a jdeme vejš.
16: Samozřejmě nám také můžete zavolat do studia Radiožurnálu Sport na číslo 221 552 222. Naším hostem je teď už bývalý kustod kladenského hokeje a kladenského Ačka Vladimír Malý. Vy jste začínal v době, což je rok 1999, kdy do velké hokeje začínal nakukovat Tomáš Plekanec, kterého jste pak znal jako juniorského hráče, muže, který se vrátil při výluce, pak se vrátil ještě jednou, teď trénoval, mezitím Kladno prošlo na houpačce, že jste zažil zápasy v O2 aréně, nebo také na stadionu Trhačů Kadaň.
15: Ano.
16: To byla velká horská jízda, i když teď to navážu na tu kariéru Tomáše Plekance třeba.
15: No, Tomáš je k sobě hrozně poctivý. To znamená, na něm je vidět, že se to vyplatí trénovat poctivě. Dával si sám na sebe jako víc než všichni ostatní. Proto byl tam, kde byl, dotáhnul to dost daleko. A potom teď je zase období, kdy on to chce předávat. On prostě ten sport tak miluje, že ho nemůže opustit asi. Ale myslím si, že to dělá dobře.
14: Tak ono o něm se říkala, nebo vlastně se potvrdí, já to asi potvrdím v tom, že on byl ráno vždycky první v kabině.
15: Ano.
14: První byl v posilovně, že jo. Tak už jenom to potvrzuje to, jak říká, že byl na sebe prostě poctivý, tvrdý a zřejmě to možná, neříkám, že to teďka vyžaduje po těch dalších hráčích, protože to je každého věc, když kdo přijde do kabiny, ale je tam nějaký standardně sraz, že jo, tam musí, my jsme taky vždycky čas, já nevím, třeba 8:15 nebo nějak jsem takhle musel být, když byl trénink od 10, aby jsme právě měli čas na tu rozcvičku, na tu přípravu. A nevím, jak je to v dnešní době, ale že o Tomáši Plekancovi se tohle prostě jako traduje, že on byl první v kabině a byl vždy první v posilovně.
15: To je pravda.
14: My jsme teda nebyli spatý, že my jsme určitě do té posilovny nechodili první. Jsme, když jsme měli možnost, tak jsme ji velmi často obcházeli.
15: Šli se na masáž.
16: Ale samozřejmě, i když takhle mladý hráč přichází do Ačka, on o tom mluvil, myslím, Tomáš Horna, že mu říkali, jestli tedy opravdu dostatečně nahlas pozdravil, tak prostě když přijde ten kluk a Plekancovi bylo 15, 16, když přišel do Ačka, tak samozřejmě tam vidí ty starší a teď ještě toho kustoda. Je to v tu chvíli taková trochu otcovská role pro vás?
15: Řekl bych, že ano.
16: Protože vy vlastně, jestli to je rok 99, tak vlastně v tu dobu jste měl podobně starého syna. To tak nějak plus minus

0: jak je pilnej, jak je v té partě. No je to takový, je to takový ten skok o jednu laťku vejš.
1: Říká bývalý kustod kladenských hokejistů Vladimír Malý, ale ta vaše role, když přijde prostě ten 15-letý.
0: No tak musíte s ním komunikovat jenom kvůli tomu, aby ten kluk vlastně se nezatáhnul, že jo? Aby cítil, že tam je nějaká pomoc a furt, ať je to ten hráč, nebo ten kustod, nebo ten masér, tak je článkem toho řetězu pro ten úspěch toho oddílu. To znamená, že každý tam máme nějakou úlohu. Kustod, vysovně, který brousí, tak musí pořádně brousit, masér by měl namazat, no a teďko tam je prostě ještě to slovo, kterým strkáte toho hráče, tak do toho, aby byl v pohodě.
1: A vy zníte teď tak, řekněme, jako skromně a tiše, ale neříkejte mi, že za 27 let v hokejové šatně prostě jste, jako nejste daleko víc obouchaný, ať už s prostými výrazy, nějakými legeráckami a vším možným, protože těch hodin, co jste tam strávil, musel být daleko víc, než strávili hokejisté.
0: No, můžu vám říct, že se třeba traduje to, že jsou ty sportovci nebo ty hokejisti, že mluví trošinku tím drsnějším jazykem, ale jednou jsem zažil hokejistky, a to je ještě tvrdší. Jo, takže ty kluci, ono to zase není tak hrozný. Jo, je to daný, že ten slovník tím věkem se mění za tu dobu. Je to prostě čtvrtstoletí za čtvrtstoletí. U nás bylo nejsprostší slovo hele vole, jo, a dneska už je tam trošinku.
1: Dál bych už nezacházel, prosím, děkuji.
0: Tak je to dál, no. Takže tohle to, no. Vemte si, že já, když jsem tam nastoupil, tak tam byli hráči, třeba jako teď konkrétně Martin, to by mohli být moji bráchové. A teď jsem odcházel a mohli by to být moje vnoučata. No, takže ten můj úhel pohledu už je teď zase trošinku jiný a ty vtípky, které jsem dělal před 20 lety, už taky nedělám, že? Už taky si říkám, aby mě neměli za blázna, jo? Protože tam se dělali blbosti, jo? Tam prostě jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. No. A vy to musíte brát furt, že to jsou vtipy, no. Že to je takový, ještě teda prožívám s některýma těma klukama, protože ta vazba dřív byla úplně jiná než dneska. Takže ty srandičky si děláme taky, no, ale už to není takový.
1: Ale takže se stříkací pistolí a nechat se házet do bazénu, to vám mohlo být třeba k 50 už. To už, jako
0: zase... to už mi bylo více 40, no. No, protože oni se do mě štvali tím, že věděli, že jsem měl za sebou takovou mládežnickou obdobu zápasení. Já jsem prostě zápasil, potom jsem z zdravotních důvodů přestal. No tak vždycky za mnou přišli tyhle ta partička.
1: Co ty? Kdo to byl? Jména?
0: Neřeknu. Oni na to vzpomínají.
1: Dobře, a z jaké éry toho Kladna to bylo?
0: No, tak byl to Skourovec, Kříž. A tyhle ty. A teď, když jsem měl takovou, jako jsem dělal já, opětovně jsem dělal rozlučku, a tak jsme tak na to všichni vzpomínali. To byly hrozně krásné léta. A to je zase to, co hromada lidí nezná, že na tom sportě je nejkrásnější to, že tam se furt stejně mladej a furt stejně praštěnej, jo? Protože nikde jinde se nepohybujete. Ono, kdybyste to dělal někde jinde, tak na vás lidi budou koukat přes prsty. Ale teďko tohleto, to je klukovina. No, tam jsou prostě furt malí kluci. I ten Jarda, kolikrát si myslíte, že se zbláznil. Jo? Jako, když ho to chytne, tak taky dělá blbosti.
2: A je to tak? No,
0: tak to je.
2: Je to o té partě.
3: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem je Vladimír Malý, bývalý kustod kladenského hokejového Ačka. Takže se prostě zavřou ty dveře za tou šatnou a tam můžete prostě jako úplně předsvaknout takhle jako rukou u spánku a změnit absolutně přemýšlení a být mezi svými.
0: Jako když přijdete do rodiny?
1: Do šatny.
0: Do šatny, no tam to musíte vypustit. Jo, tak jako já hrozně rád vzpomínám na toho masera, který tam byl přede mnou. To byl pan Prošek a ten mi dával takový ty struční rady. Když jsem se optal, co mám dělat, on říkal, to uvidíš, neptej se, on si každý řekne a udělej to, co to nejrychlejší, dobře, pak by si mohl zapomenout. Tak jsem tohleto dodržoval a snad to bylo dobrý, že člověk musí furt vnímat, co se děje, ne? Že tam děláte tu práci sám, nikdo vám nerozkazuje, jo, neurčuje vám, co máte dělat. Tamhle je potřeba něco opravit, tak rychle opravit, protože ty kluci nemůžou čekat na to, že se to dá do opravy, nebo to se musí udělat hned.

0: takhle je to i ze zraněním, takhle je to ze vším. Prostě to je tam jste Ferda Mravenec, no akorát nemáte ten šátek kolem toho krku a no, musíte takhle fungovat. Ale je to krásná práce, rád na to budu vzpomínat, už vzpomínám dneska, no a bylo to fajn.
1: Já to jenom potvrdím, samozřejmě to teďka beru z toho pohledu právě toho hráče a my jsme hlavně hrozně rádi v tom, že on opravdu, jak už teďka to zmiňoval, říkal, že vlastně všechno se snaží udělat hned, to znamená, že když jsme si opravdu něco řekli, tak jsme to během chvilky měli a pamatuj si, kolik jsi z toho naběhal, kolik si prostě těch kroků musel udělat, protože ta kabina je veliká a teď máte ty věci mimo kabinu, že jo, všechny tady ty kustické věci jsou mimo. Nevím, jak to je v dnešní době, jestli mají kluci uprostřed kabiny, jestli tam mají nějaký, nemají tam žádný stůl s ničím, prostě taky se to všechno donáší. Tak si jenom vemte, kolik těch kroků, kolik za ten den toho pohybu ten kustot musí udělat. A mně přišlo pak už kolikrát, že jsem si radši nikdy proto došel sám, když jsem viděl toho, kolik toho prostě Láďa musí udělat. Tak když byla tam možnost, tak jsme si radši došli pro pití sami, než aby jsme si ho furt nechali nosit. Takže tohle tom jsou oni úžasní a tohle to bylo až neuvěřitelná prostě péče o nás. Já se na to moc dobře pamatuju a kolikrát, když jsme skončil nám trénink a třeba jsme šli na oběd a pak jsme třeba potřebovali ještě být na zimáku, třeba si pro něco dojít, tak třeba za další 2-3 hodiny po tréninku tam ještě pořád byli ty kustodi, pořád tam byl a teď tam vytíral, teď tam uklízel něco a říkám, ty seš tady ještě, jo, teď už jsme skončili ve 12 hodin, a jsou 3 hodiny. A on tam ještě všechno byl, protože říkal, já musím vyprat, uklidit, připravit brusle na další den, objednat věci, tohle a byly to další 3 hodiny, takže to není práce, jako my jsme měli jako hráči my, který jsme si přišli odtrénovat hodinku a půl, maximálně nějakou poslovnu sprchu a odchod na oběd. Láďa tam byl ještě další 3-4 hodiny, což bylo neuvěřitelný. A kolikrát já se to moc dobře pamatuju, jak jsem říkal, prostě jsem ho obdivoval, říkal jsem, proč už nejdeš domů? Říkal, no, protože bych to ráno zítra zase nestihl udělat a připravit všechno, takže v tomhle tom prostě ta práce kustodská je neuvěřitelná a myslím si, že právě spousta fanoušků tohle to ani nevidí, tady tu práci, co všechno zatím stojí a to je obrovský kredit vlastně od těch hráčů, potom pro ty maséry nebo pro ty kustody, že to takhle vlastně dávají a žijou tím, že to není jenom o tréninku, ale o těch zápasech, ty cesty, prostě toho času tam strávili 3x tolik, než ty hráči, který přijdou na ten zápas.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Naším hostem je bývalý kostot kladenských hokejistů Vladimír Malý. Když si někdo, kdo žije celý život ve městě, pořídí rozpadlý dům na vesnici, tak se častokrát naučí dát cihlu k cihle a různé jiné manuální práce. Od zedničiny po instalatéřinu. Co se naučí člověk, který se stane kustodem? Kolik věcí jste se učil třeba stylem pokus omyl?
0: No tak je to třeba opravování výzbroje. Protože někdy jste musel vymyslet nějaký rychlý systém. To znamená, že vzala se elektrikářská páska, šup, udělala se díra, přidělala se třeba chránič ramene, že jo? Nebo prostě tohleto. Potom se to musel zašít. Že? To je další, že jo? To, aby to drželo při sobě. My teda všichni ty kustodí to děláme tak, že nekoukáme na to, jak je to přišitý a hlavně, aby to bylo dobře přišitý, aby to bylo pevný.
3: Tak je to podrezem, není to vidět.
0: Za prvé to podrezem, za druhý ty hráči mají takový ty v uvozovkách zlozvyky, oni se neradi loučí z výzbrojí. To znamená, že některá ta výzbroj už je tak v takovém stavu, že je vůbec problém to dát dohromady. Ale musíte to právě ono zase to udělat tak, aby to drželo, protože ještě v tom chce odehrát 3 sezóny. Já jsem, když jsem byl u té 18, tak tam přišel jeden nejmenovaný hráč a ten mi dal vestu a ta se mi rozpadala v ruce. A já říkám, Ježíš Maria, to jak to máš s tady? A říkám, no to mám po tátovi. A to byl taky bývalý hráč Kladna.
3: No tak to už musel mít dost pravěk hokejový.
0: No to byl pravěk.
3: Když vemete ještě, jak se ta výstroj v podstatě jako vyvíjí, ano, a kam až to jde. Já jsem měl možnost vidět bez dresu, ale v nárameníkách Martina Nečase v šatně Coloreda. A to je šatna, to je prostě hokejový chrám. Tam žluté krátké tkaničky mají svůj šuplík, žluté dlouhé tkaničky mají svůj šuplík a pak tam přijde prostě odrbaný Nečas, to je vestě z Havlíčkova Brodu a on se jí nevzdá.
0: No, to je přesně.
3: Je jich hodně takovýhle chlapíků?
0: Je jich hodně. A
3: tím vám přidělávají práci, ale přece.
0: Ale to je u té naší práce nejhorší to, že my jsme trošinku šouplí, my to máme rádi. Jo? A jak říkal Martin, ono je lepší být v té práci a nestíhat. než tam sedět. A, no, takže já jsem třeba chodil brzo do práce. Já jsem chodil od 6 hodin jenom kvůli tomu, že tam třeba, teďko řeknu, Tomáš Plekanec přijde první. Ale už to musí být všechno hotové, kdyby někdo něco potřeboval, abych to mohl hned dělat. Ne, že budu říkat, ne, až já to dodělám. To je ten okamžik, kdy já zapomenu. A už se k tomu třeba nevrátím. Takže asi takovýhle styl jsem měl tady na tu práci. No. To, jinak to nejde. Ale to si myslím, že nejsem jenom já. To já, když slyším Vlašáka z Českých Budějovic, ty tam taky jako lítají, taky to musí všechno stačit.
3: Pavel Vlašic. Jo. To je Vlašák tedy.
0: To je Vlašák. No, to není láhev, ale je to Vlašák jako osoba.
3: Ani salát.
0: No.
3: Vladimír Malý je dál naším hostem na Radiožurnálu Sport i s Martinem Procházkou. Vy jste říkal, že jste chodil na zimák třeba v 6 ráno, v zimě tma samozřejmě, tak měl jste to rád, že jste tam přišel, byl nad tím ledem takový ten opar, pokud tedy netrénovali nějaké mládežnické kategorie.
0: Jo, no je tam takový svátek jako. Jo, je to všechno připravený. A potom, když už se připravila ta střídačka, najednou se rozsvítili naplno ty světla, no tak to byly takový...
3: Začnou hučet ty větráky.
0: No, je to akor dneska, ten zimák je uvnitř úplně jiný, než býval, když jsem tam přišel, že jo, tam je to úplně jiný, hezčí, ale prostě je to furt stará budova, no. Je to takový...
3: Je to takový,
0: škoda, říkám. Škoda, že se nesplnil ten sen, aby jsme měli novou halu, no.
3: Martine Procházko, je to i tobě líto? Nebo chápeš tenhle pohled?
1: Chápu.
3: Dlouholetého zkušeného kustoda?
1: Chápu, já jsem byl vlastně v té době právě, kdy se o tom, už to bylo vlastně skoro hotový, kdy ta
0: už
1: arena...
0: Už jsme viděli ten model.
1: Už jsme viděli model, měli jsme tam ten model jsme viděli a říkali jsme si, tyjo, konečně Kladno by se zasloužilo takovou multifunkční halu. Byl to typ v podstatě stejný jako v Liberci. Jestli si posluchači nebo všichni, kdo byl v Liberci, tak si dokáže představit, zná tu arenu a moc pěkná arena. Už jsme se ní těšili, už jsme říkali za rok a půl nebo za dva roky to bude hotový, budeme mít tady skvělou halu. No ale bohužel sešlo z toho, no a pak, jak už říkal Vláďa právě, to tam trvalo dlouho, no, ta rekonstrukce opravy, že jo, ta střecha, ale ten ranní pocit, já jsem ho měl potom, jak Vláďa říkal, že přišel na tu šestou do té haly, tak já jsem to měl stejný, protože my jsme chodili trénovat taky ráno, třeba o 6 hodin s dětma, když jsem chodil. A to bylo přesně ono, to přijdete do té haly a tam je
0: prostě bludička.
1: Jenom ticho, prostě jenom ten led, přesně jak už jsi zmiňoval, taková ta atmosféra, vlastně si říkáte ano, já se těším vlastně jako do té práce, na tu, i když já jsem měl třeba jenom na hodinu, že jsme měli hodinový tréninky, ale to prostředí bylo úplně stejný a na Kladně, jak jsou ty dvě haly, jak se říká jenom na mrazáku, tak to bylo ještě úplně že někde jinde, protože byste chodili taky jednu dobu, když se opravovala hala, tak jste chodili trénovat vlastně na ten mrazák nebo jako na tu vedlejší halu a tam to bylo taky úplně trošičku jiný, že tam bylo taky úplně takový jiný prostředí, tou dlouhou chodbou se tam jde a má to svoje kouzlo, že já jsem si, že prostě ta hala, která i když je zrekonstruovaná teďka, tak pořád tam máte nádech takového toho, ty historie.
0: Nejenom historie, ale tu halu je i cítit. Koru těch mládežnických kabin, tam je opravdu člověk cítí hráče. Ale to je nemoc všech zimních stadů, to není jenom Kladno, to prostě tak je. No je to... To víte, práce u hokeje, to je jako když si vezmete ještě jednu ženskou.
3: Poslouchají doma?
0: No, to jako...
3: Teď, jako jestli tohle slyšeli.
0: Ne. Ne, ale tam strávíte tolik času. A vlastně vám to nevadí kvůli tomu, že to práci máte rád. A ono se to vlastně vrací hlavně po tom, co jsem poznal já teďko při té rozlučce. Že ty lidi to, mi to řekli, že to viděli. Že ta práce tam šla tak nějak dělat. Že to nebylo umělý. Tam nikdo nečekal nějakou odměnu. Tam prostě to bylo, aby jsme byli v pohodě. Teď, jak Martin tady říkal, že chodili třeba kluci ke mně do masérny, no tak já jsem tam občas něco uvařil a sundali jsme z masérského stolu tu...
3: Martin Procházka se teď propnul v zádech.
0: Jsme sundali přece tu podložku molitanovou a tam se prostřel pro 4 hráče a tam byli ty starý hráči, ty si dávali tam jídlo, zbytek kabiny, ty to jedli v kabině a...
1: No, když jsme narazili teďka tady ten jídelní lístek.
3: Zašívat, opravovat, brousit, masírovat a vařit.
0: No to už je ta maminka.
3: Aha, dobře, chápu. Martine, prosím.
1: Tak já řeknu to jídlo, to se musí. Samozřejmě Ladě je vyhlášený kuchař, nevím, jak to mají ostatní kustodi v jiných týmech, jestli mají ty možnosti k tomu nebo ne, ale to, co on dokázal vytvořit za ty dobroty, ať to bylo od polívek, ať to bylo po gulášky, ať to bylo pro všechno další, samozřejmě on se tomu říkal středeční svačina, protože se hrálo v úterý.
3: Do pátku daleko,
1: přesně tak, takže nakladně tam byla prostě za každého toho trenéra, který já jsem teda tu možnost měl zažít, tak tam byla ta tolerance, že ve středu po tréninku, kdy byla i regenerace naplánovaná, tak ještě vlastně částečně před tou regenerací okamžitě jsme letěli z ledu dolů, nešli jsme možná několikrát nějaký cvičení do posilovny, ale hned jsme běželi právě s tím plastovým talířkem, běželi k Láďovi a už jsme říkali, už nám to tam nandavej, už tam per ten gulášek, protože to opravdu k tomu patřilo a byla to středeční svačinová regenerace. A všichni jsme se na to moc těšili, protože už ráno, když jsme přišli do té kabiny po tom zápase v úterý, když se povedl ten zápas, tak to bylo ještě lepší, protože byla skvělá atmosféra v kabině ráno ve středu. Všichni jsme byli veselí a už jsme se těšili, už jsme říkali, co dneska bude, už to měl naplánovaný Láďa a už jsme věděli, už jsme se na to těšili. A v podstatě celý ten trénink jsme přemýšleli, když už skončí, ať už jdeme dolů do té kabiny a jdeme na tu svačinu.
3: Byla nejdelší hodina v týdnu.
1: Dá se říct, jak říkám, samozřejmě, když ten zápas předtím skončil dobře, když to nebylo úplně ono, prohráli jsme, tak i ten druhý den to bylo takový trošičku, my jsme byli opatrní, aby jsme nebyli moc veselí, protože prostě byla to regenerační středa, ale byla spojená s tou svačinou. Takže tohleto na tom bylo úžasný. A hrozně rád jsem tady to, nebo moc rád jsem tohleto zažil, protože to bylo takovýto istmelování toho týmu dál. My jsme pak kolikrát seděli další 2-3 hodinky tam možná, protože už některý hráči odcházeli.
0: Už se masírovalo a přitom se tam sedělo.
1: Přesně no. Tak, u toho se sedělo a bylo to výborný. Bylo to ten tým prostě nějakým způsobem takhle spolu žil. A Láďa to asi potvrdí, že i tohle to dělalo všechno tu týmovou práci. No.
0: No je to takový, víc jsme se poznávali, protože jsme se nebavili jenom o hokej, že jo. Bavili jsme se prostě o tom životě, no. Dneska ty kluci vlastně jsou tak naplno věnovat, si musí tak naplno věnovat tomu hokeji, že kolikrát ani o nic jiného nemají zájem.
3: Jo. Jsou takový zakoukanější sami do sebe?
0: To ne, ale já jsem to třeba poznal u té repre, u těch osmnáctek, protože tam jsem byl pár let a když jsem tam začínal, tak to byli všechno takový grázlíci v úvozovkách. Rošťácí, který vždycky udělal nějaký průšvih. Ale v té době, tak ať to byl tlustý a tenhle ten spol, tak ty kluci vždycky dokázali udělat nějaký dobrý výsledek. Mm-hmm. A potom najednou do toho přišla ta počítačová doba.
3: Generace, řekněme, ano.
0: No a ty kluci už nevycházeli třeba z pokojů. Dřív já jsem vždycky vytáhnul masérský stůl na chodbu, aby si tam ty kluci mohli povídat a mohli tam čekat. A pak najednou jsem musel chodit pro ty kluky do pokoje a oni byli u počítače, u telefonu. A to je to, co chybí. Ten kontakt, ty kluci by měli mít ten kontakt a tam právě ten kontakt byl na té chodbě.
3: A v šatně kladenského týmu, ještě v dobách třeba Martina Procházky.
0: Ta doba, to nebylo jenom tady za ty kluky, že jo. Ale bylo to nějaký, jak jsem říkal, no, byli jsme mladší a uměli jsme se bavit. To je ale ten problém dnešní doby. Dneska už se chtějí lidi nechat bavit. Ale my jsme prostě, tam se užívali. My jsme byli na soustředění, večer jsme si zapálili táborák a seděli jsme a povídalo se tam. No samozřejmě se tam třeba občas něco ugrilovalo.
1: No, já si tomu dobře pamatuju. Soustředí na Šumavě, na Zadově, kde jsme běhali kopečky a jezdili jsme na kolách, kopce a to. Tak ale to jsme si všechno odmakali, odtrénovali jsme to. No ale večer byla přesně ta pohoda. No, celý tým se za to těšili.
0: Kuřecí maso se udělalo, aby byla trošku dietka. No, sedlo se a tam měla takovou velkou pánev. No. Na tý jsem dělal jídlo. Ale bylo to takový, furt se ten kolektiv...
1: Mohlo to být taky ale tím, že to složení těch týmů bylo většinou z těch hráčů a hlavně tam nebyli ani cizinci.
0: Určitě.
1: A nevím, jak to je, samozřejmě jsme se o tom bavili dneska ještě před čistou hrou, že to ta doba musí být teďka úplně jiná, protože když máte v týmu, já nevím, 7-8 cizinců a 25 členního kádru, tak máte třetinu z toho jsou cizinci a teď to musí být vlastně úplně jiný. Já si vůbec nedokážu představit, jakoby vlastně, jak by takové soustředění probíhalo. Už jsme také o tom mluvili, nemyslím, že jsme to dneska říkali nebo ne, že vlastně v dnešní kabině se mluví anglicky. v české kabině se mluví anglicky. Ty jsi mi to potvrzoval, že...
0: No jasně, no, protože to procento těch cizinců už je tak velký, že když si spolu chtějí ty hráči chtějí komunikovat, tak musí prostě mluvit anglicky, aby jeden druhý mu rozuměl. No. Je to takový trošku zvláštní. Tohle Martin nadšal i to, že vlastně dřív, když jsem tam začínal, tak to byl furt klubový hotel, teda klub. Mm-hmm. Jo, byl to, ty hráči byli vlastně skladna, nebo nejbližšího okolí, takže oni se vlastně znali, protože spolu trénovali jako mladí, viz, Patera, Procházka,
1: jo, a,
0: jo to prostě ty kluci na sebe byli tak zvyklí, proto třeba to byla taková ta krásná doba kladenského hokeje. A pak se to začalo trhat, přišli ty cizinci a chvilka, nebo cizinci, ty cizácí bych řekl. No ale pak už ty hráči zase ještě v té době nebyli vychovaný, máš jiný dres, musíš za něj bojovat. Jo? A ještě tam bylo kolikrát cítit, že ty kladenský kluci tam do toho dali trošku víc, než třeba ty z těch jiných oddílů. Teď už se to vyrovnává, teď opravdu to jsou profici, kteří vědí, že musí hrát furt naplno. No. Je taková doba, to, co si jako začal na začátku toho rozhovoru, nikdo si z lidí, kteří se kolem toho sportu nepohybují, tak si nedovede představit, jaká je to vlastně oběť, ať naše, jako realizačního týmu, anebo těch hráčů. Ten hráč, když se mu třeba nepovede, je to začátek sezóny, tak nastoupí do Kladna s rodinou, rodina si zvykne a nenou šup a jde do Vítkovic. A zase ta rodina, jo, a teďko tam máte malé děti, jo, je to takový, no, já když to vezmu, tak 27 let jsem dával pomalu víc hokeji než rodině. Za to teda děkuju hrozně mým ženě, že prostě mi tohle to umožnila, že furt čekala. No a to taky má málo kdo, protože co já vím, tak ona hromada těch kustodů a těch jsou rozvedený, jo, nebo jsou sami, protože to je láska, no, ten hokej.
3: Říká bývalý kustod kladenského hokejového áčka Vladimír Malý. Děkujeme za to, že jste tady, ale vy teď už máte jste v důchodu, tak jak se užíváte?
0: No, ještě jsem si nestačil užívat, ale vypadá to, že tam asi budu mít nějaký ten kořen ještě v tom oddíle, ale už nebudu u áčka. Jo, už se tam třeba budu trošku pohybovat, ale ne u áčka.
3: Vám prostě chybí ta vůně toho čpavku tam? No, když čpavku no, zrovna ne, tam když je, tam uteče je, čpavek, tak to no, není úplně fajn.
0: Tam je nejhorší, že já se nemůžu pohybovat kolem zimáku, protože auto vždycky zatočí k zimáku. No.
3: To magnet.
0: Je to furt takový, je to zvyk a takový pořád máte tu tendenci se tam jít podívat. No.
3: A šel byste tam i teď třeba, kdybyste byl okolo někde, jen tak se tam podívat?
0: Já jsem tam skoro každý den.
3: I v červnu, i v létě prostě.
0: No, když tam já tam jezdím k ledařům, tam si popovídat. A, no, takový. Protože tam u nás v kabině se to předělává, tam zase se hodně staví. Takže.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Vladimír Malý zůstává hostem Čisté hry Martina Procházky. Řeč byla o tom, jakými všemi profesemi jste se musel naučit projít, vlastně tak nějak jako samouk. Co vlastně jste vzděláním, nebo co jste dělal předtím?
0: No, já jsem vlastně strojař, dá se říct. A moje kariéra byla tak, jako to bylo dřív, uživit rodinu. Takže já jsem byl vlastně na Poldovce, tam jsem jezdil s mixem, protože to byla úkolová mzda, to bylo dobře placený. No a potom po revoluci jsem šel dělat mistra v údržbě na Kovošrod. Tam jsem skončil jako vedoucí autodopravy, takže to furt navazovalo tak nějak. No ale tak, jak to bylo v těch 90. letech, já jsem snižoval počet zaměstnanců a potom, když už jich bylo málo, tak jsem přebejval, tak právě jsem dostal výpověď tady z těch důvodů, protože náměstek převzal moji funkci a shodou okolností v té době té výpovědi dvouměsíční, tak mě zavolali ze zimáku, že odešel masér. Tak jsem dostal nabídku. Bylo to hlavně díky tomu, že tam chodili ze zimáku ke mně. Já jsem dělal ještě jako vedlejšák, jsem masíroval v sauně, která je vlastně u zimáku. Tak mi zavolali, jestli bych to tam nechtěl dělat. Tak takhle jsem vlastně přišel k masírování na zimáku.
3: Aha, tak to už dává smysl přes masírování. Takže to bylo v bývalé hale BIOS, která schořela?
0: Ne.
1: Ne,
0: zatím je sauna. Tam, jak je teďko hokejbalový hřiště, ano. Tak za ním je sauna. Ta je tam leta už. No, tak tam se masíroval po práci.
3: No. Takže to je rok plus minus teda těch 99 a od té doby jste
0: tam, tam jsem pracoval 7 let.
3: Ale přeci jen člověk žije v nějakém pracovním kolektivu a přijde do hokejového kolektivu. Jaké to bylo?
0: No, je to velká změna, ale tím, že jsem vlastně byl ve sportovním prostředí, tak to zase takový ten kolektiv, bylo to jiný. Já jsem dělal individuální sport, tady byl kolektivní sport, že jo. Takže člověk si musí zvykat na to, že tady u toho kolektivního někdo udělá chybu, někdo ji napraví. Já jsem udělal chybu, mohl jsem se postavit zrcadlo, mohl jsem se vynadat, že jo. Ale to je jediný rozdíl. Ale ta mentalita u těch, ten život u toho sportu je prostě život u sportu. Je to krásný.
1: Ty jsi teďka říkal, že jsi byl v kolektivu, ale takže v tom sportovním. A mě by teďka zajímalo to, protože to jsme také ještě zmiňovali. Ty jsi zažil během té své kariéry, těch 27 let, o které jsme mluvili, spousty trenérů. Jaký to je ten vztah mezi trenérama a těma, tím realizačním týmem Kustodem? Protože musí, ne každý prostě ten trenér má třeba nějaké, řeknu, pochopení třeba pro ty svačiny, nebo prostě vůbec jaký ten rytmus, tu režii okolo toho. Takže jaký to musel být, nebo v porovnání s těmi trenéry, jaký ty doby byly?
0: No právě, že ta, jak jsme vzpomínali na to vaření, ta doba byla taková, že tohleto se tolerovalo. Dneska se hrozně hlídá i ta životospráva těch sportovců, že? Takže to je zrovna takový ten voříšek, který teď už se na zimáku nevaří x let. Jo, to se jako už odbouralo.
1: No, ale ty svačiny pořád jsou.
0: Ty svačiny nejsou.
1: Nejsou už.
0: Ne, svačiny nejsou.
1: Já si
0: ještě pamatuju
1: možná tak 2-3 roky nazpátek, když jsem pracoval ještě, než byla zrušený PZ Kladno, tak si pamatuju, když Ačko skončilo, to bylo možná v té době, když se byla rekonstrukce haly.
0: Jo, tak tam ještě jo.
1: Tam si pamatuju, že Jarda Jágr, ten už právě, když Ačko dotrénovalo, tak už se těšil a běžel na ten klasický vlašský salhátek nebo kemping, nebo já nevím, co to jmenovalo. A to ještě bylo. Takže to ještě to
0: jo,
1: ještě
0: tam ještě když to jsme byli na té druhé ploše, tak tam jo, ale jak jsme se vrátili, tak vlastně se to už odbouralo.
1: A to byla ještě ta doba, kdy vlastně Jaromír Jágr byl majitel.
0: Ano.
1: Kdy byl majitel. Ano. Takže ten to vlastně schvaloval, to bylo v pohodě.
3: No a vy v průběhu těch let, vlastně jak jste v pozici kustoda a trenéři se kolem vás mění, tak vy jste měl v podstatě jako daleko jistější pozici než ten trenér. Není to tak?
0: No určitě.
3: Jo,
0: no, když to vezmu, tak...
3: Jako když se nedaří, tak masér, nevyhodíme kustoda.
0: Masér vlastně tyhle ty funkce, to jsou vlastně funkce takový doživotní, dá se říct. To by člověk musel dělat nějaký průšvih jako pracovní, ale jinak to je nejistější funkce v tom realizačním týmu, jinak ten zbytek se vlastně střídá. No. Je to, a taky ty požadavky těch trenérů jsou jiný, taky ta doba jiná, proto jsou ty požadavky jiný, že jo? Protože ten sport jde hrozně do nějakého maxima. Dřív to byli kluci z Rybníka, který, to jsou takový ty leta našeho prvního titulu v 59. roce, to byli chlapi, který si někdo našel někde na Rybníku, řekl, ale ty docela hezky hraješ, tak pojď hrát hokej, jo. Ale dneska už je to takový trošičku jiný, no. Žene se to, já si pamatuju, když jsem ještě trénoval třeba u toho zápasu, že mě vadilo to, že se chtělo od malých dětí, aby měli výsledky. Jo, to dítě na to musí přijít přirozenou cestou, protože když ho to začne bavit, tak si bude nadávat víc a víc. Já si pamatuju, protože jsem se kamarádil s Tomášovým tátou a ten vždycky říkal, když byl Tomáš malej, takže musel v noci vstávat kvůli němu, protože on chtěl koukat na NHL. On říkal, já jsem měl rozdělanou práci a musel jsem si vlíct do branky a ona mě střílel. A to je právě ten okamžik, kdy to dítě musí chtít a musí to tak milovat, že jde do toho plnou silou.
3: Vy jste říkal Tomáš, myslíte Tomáše Plekance?
0: Ano.
3: Ano, jenom pro doplnění, aby to nezapadlo. Jo. Ale vy jste v té době vlastně do Ačka dorůstali i jiní, jako Michal Frolík, Jakub Voráček, Radek Smoleňák, tehdy tam byl, vybavuji si jméno, jako Marek Čurila a tak dále. A pak se ti chlapci nějakým způsobem někdo vrátil, někdo ne. Vy jste držel v ruce Stanley Cup Michala Frolíka.
4: Ano.
3: Jaké to bylo?
0: Krásný. Akorát ze začátku jsem říkal, že tam někdo vykřikne, zvedej to. Já říkám, ale já ho nemůžu vyhrát. Takže já, mě se to netýká, protože je vlastně pověrčilost v tom, že hráč, který ho nevyhrál, by ho neměl zvedat nad hlavu, protože pak už ho nikdy nevyhraje.
3: Znovu. Tak vám už se to nejspíš nepovede, tak snad se s tím smířený.
0: No jakž takž.
3: jde to zvládnout. Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, ještě zhruba 15 minut budeme vysílat a pokud vás něco zajímá, třeba o práci kustoda, protože ve studiu je Vladimír Malý, který dlouhá léta pracoval u kladenského Ačka, můžete zavolat na 221 552 222. Každopádně samozřejmě i s jinými tématy můžete na Martina Procházku.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Kdybyste teď si mohl vybrat a točit zeměkoulí a časem, do jakého období byste se rád vrátil a stále se držme při práci kustoda na Kladně?
0: Já si myslím, že ono se to nedá takhle hodnotit, že by bylo nějaký lepší nebo horší období. Ono, každý to období je nějaký. Přiměřeně věku, přiměřeně těm požadavkům. Dneska jsou mnohem větší požadavky pro ty hráče, než bylo dřív. Já jsem tam jeden čas byl sám, tam byl vedoucí mužstva, já a trenér. Jo? Takže to si nikdo nedovede představit, co to byly tyhle ty lítací období. Ale dneska už je to zase trošinku jinak, ty funkce se víc rozdělávají. Vznikla vlastně funkce fyzioterapeut, jo? To tam nebylo. Tam byl ten masér jenom. Teďko ty hráči využívají spíš tu fyzioterapeutku, že to je pro ně takový jednodušší.
3: K nám se někdo dovolal, tak se ptám, kdo to je a na co se ptá. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Robert. Já se vlastně nemám žádnou otázku, já hrozně rád poslouchám tyhle rozhovory s lidma z hokeje a chtěl bych poděkovat panu Vladimíru za to, že řekl jednu úžasnou větu a to, že hokej je láska. Tak za to děkuju a jdu poslouchat dál. Mějte se.
3: Děkujeme, mějte se hezky. Hokej je láska, zaznělo od vás, všímají si toho i posluchači a vy jste říkal, že těžko budete se dostávat v myšlenkách do nějakého konkrétního období. Martin Procházka tady se tvářil, že ho něco napadlo.
1: No já se chci zeptat, protože 27 let je dlouhá doba a mladě o tom mluví, nebylo ti líto někdy, že jsi s Kladnem, že jsi právě celou tu dobu strávil, nezískal titul, protože když znáš všechny kustody po republice a vím, že je znáš moc dobře a někteří byli právě u toho, když slavili ten titul, nebylo ti to líto? To? Někdy to zažít, ten pocit, že prostě jako tu práci to ocení, že ten titul prostě pro ten klub?
0: Je mi to líto. Já znám ještě jednoho člověka, kterýmu je to asi taky hodně líto. Je to bývalý majitel, Jarda. Jarda má veškerý vyznamenání hokejový, který může dostat a získat, akorát nemá titul mistra republiky. Tohle to mě je líto, ale zase onehdy jsem dělal rozhovor. To bylo tak na začátku té mý kariéry a tam se mě ptali, co by bylo mý přání. A bylo myšlený asi ten titul. A já jsem odpověděl, že pro mě by bylo největší přání, v té době bylo hrozně moc hráčů mimo Kladno a sbíralo různý trofeje a byli v NHL. A ten sen se mi splnil. Jak byly ty výluky, tak jich tam bylo 6. A jedno větší jméno než druhý. Ať to byl Tomáš Kabelka, ať to byl
3: Jiří Tlustý, Jarda, Marek Židlický.
0: Tak, Židlický a tyhle ty kluci.
3: To bylo, jak si Kladno půjčovalo O2 arénu, aby mohlo chodit
0: ano,
3: více lidí.
0: Ano, ano.
3: To byla
0: ano,
3: hezká doba.
0: A to byla doba, na kterou hrozně rád vzpomínám, protože my jsme, myslím, hráli s Brnem. To jsme udělali ten největší rekord O2čka, protože Brňáci tam přijeli snad 3 vlakama. A Jarda měl na sobě 3 hráče a najednou prostě všichni vstali a začali tleskat. A ten Jarda byl furt u toho puku. A tohle to se nám stalo, ještě jsme u někoho, myslím, že jsme hráli v Třinci. A v tom Třinci my jsme ovládali puk a zase ty diváci začali tleskat. Zase prostě ta naše kombinace byla taková, že ty lidi přišli za hokejem, no a to je právě to, co jsem říkal, ta láska. Láska k tomu hokeji, že tam ty lidi nejdou udělat to, co se stalo třeba na fotbalové Slavii. Ty lidi se jdou podívat na tu hru a to je jedno, ať vyhrává, kdo vyhrává a je tam hezká akce, tak ty lidi zatleskají a to hrozně zahřeje u srdce. A to samý, když golman chytne puk, který vlastně byl nechytatelný a on to dokázal. A mohl to být třeba i soupeř. Jo? No, to je ten sport. No. To je...
3: Když byla ta první výluka, během které mohl se vrátit Jaromír Jágr, tak jsem byl nakladně svědkem i toho, že hostující fanoušci skandovali jeho jméno. Byli to tutově fanoušci Pardubic a Znojma, když jim nasázel hat-trick. A bylo to tedy jako velmi příjemné, tak jestli i tohle doléhá na střídačku?
0: Doléhá. Určitě ty to mužstvo to vnímá. Si myslím já, to musí potvrdit Martin, že jo? Že to je prostě, to jsou takový ty psychický poděkování, to nenahradí ani peníze, jo, to je to, co jsem říkal, že zahřeje u srdce, když vám dá najevo někdo to, že tu vaši práci vnímá a tohle to je vlastně vnímání té práce. To, že ten hráč třeba nedá góla, ale udělá akci na začátku, nebo jo, že tam ta šance byla.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Máme ještě pár minut v našem hokejovém pořadu.
1: Já si chci ještě zeptat na jeden ten moment. Tak teďka si říkal to, jaký to je příjemný, když samozřejmě se daří. Jo? Když ti fanouci to vnímají, daří se, možná skandují právě i hostující fanouci. Ale jaký to bylo v té době, kdy se Kladnu nedařilo v poslední době teďka, nebo nemyslím poslední sezónu, ale když na té tribuně přestali fanoušci fandit a dělali takový ten bojkot, protože to nebyla úplně ideální doba. Jak jste to vnímali vy na té stříhajce, nebo ty, jak jste to vnímal? Takový to, tu reakci těch fanoušků, kde oni si tam dělali ty lehátka, pinkali si míčkem a hráli badminton. A jaký to bylo jako pro tebe, jako pro Kustoda, když jsi žil tím týmem, viděl jsi, že se nedaří, že tam je něco prostě, že se
0: no, to nejde. To je ten rozdíl mezi tím laickým pohledem na ten hokej a tím profesionálním, když jste u toho a vidíte, jak ty kluci trénujou, jak se snaží. U sportu je hrozná jedna věc, čím víc chcete, tak jdete přes nějaký maximum a začnete dělat chyby. A to si myslím, že bylo jeden z těch důvodů, že ty kluci chtěli, dělají maximum. Jo? Někteří prostě byli úplně vyčerpaný. To ten divák nevidí. Je smutný, že to nevidí. To je právě to, co říkám já. Když je obětavost a snaží se, ten hráč nemusí být jako super, ten nejlepší, ale vidíte, že tam prostě už nemůže, že se snažil, tak furt tohle to už uráží, jo. To je to takový smutný, no. A potom to ještě, když se takhle chovají ty diváci, tak jako když je úspěch a dokážou povzbudit, tak větší frajeřina je, když se nedaří, tak se snaží to družstvo prostě nějakým způsobem něčím tlačit. Jo, protože to už potom zavazuje toho hráče a on to chce.
3: Jak se někdy říká, fandit, když se daří, to umí každý, ale když se nedaří, tak je to o poznání jiná situace. Máme ještě pár minut v pořadu Čistá hra Martina Procházky s Vladimírem Malým, bývalým kustodem hokejového Kladna. Vy jste zažil s Kladnem nahoru dolů a častokrát i hodně dolů a zápasy v Benátkách a v Prostějově a prostě v druhé nejvyšší soutěži v Šancelize. Teď Kladno je ve velké přestavbě. S jakými očekáváními do toho jdete vy jako teď už z pozice v podstatě řadového fanouška? Jestli vůbec si to dovedete představit, že jste prostě řadový fanoušek?
0: No, tak to je, no asi jo.
3: Nebo kdyby ne, tak otázka je stejná.
0: Ale myslím si, že ten začátek je dobrý, že jako hráči, když to vezmu jmenovitě, tak to vypadá, že by ta sezona mohla být úspěšná. Zase je tam hromada věcí okolo, který si nikdo neuvědomuje, že ty trenéři, pro toho trenéra je to možná ještě složitější, protože musí ty sestavy udělat tak, aby se jeden druhýho nebál nebo ho neurazil. Jo? A musí si na sebe ty hráči podle mě zvyknout. Každý je nějaký. Někdo je rychlej, někdo je pomalej, někdo je rychlejší v přemýšlení, někdo pomalejší v přemýšlení. Takže musí umět přečíst. Martin určitě potvrdí, že tohle to byl Procházka patera. No. ty věděli přesně o tom, co ty byli na sebe tak zvyklí, že ani nemuseli vymýšlet něco nového. Věděl Pavel Patera je podle mě takový ten šachista v hokeji. Ten ví už dopředu, co bude. Tak jako trenér začíná být úspěšnější a úspěšnější, že jo?
1: Teďka na Kladno přišel vlastně, když to řeknu, celý trenérský štáb z národního týmu. Jaký by to pro tebe bylo pracovat s takovýmhle najednou realizačním týmem?
0: No já ten realizační tým celý znám, i Radima Rulíka, kde jsem, s ním jsem byl u dvacítky. Takže vím, jaký má požadavky, vím, jaké je a hrozně mi to těší, že ten tam bude. Jo. Na jednu stranu to je ten okamžik, jak jsme se bavili, že člověka něco může mrzet, že třeba u toho nebudu, když tam je tenhle ten tým. Protože opravdu to zavání tím, že bychom mohli být lepší. Neříkám, že budeme hrát o titul, ono se to ve sportě nemá říkat. Ale budou bojovat o to nejlepší umístění v té tabulce. A už se nebude měnit to, co se měnilo. My jsme každý rok měnili 15 hráčů. To je právě to, co třeba nevnímají tolik ty fanoušci. Že jo? Ono jako sehrát nových 15 lidí. A bylo to teďkově ten tý sezóně, jak se to furt měnilo. Furt, ať tam byl, kdo tam byl z těch trenérů, tak furt zkoušel něco. A až na konci si na sebe ty hráči zvykli. A tam to chvilkama bylo vidět, jo, že už se to sehrálo. No ale už to bylo ke konci sezóny. Zaplať pánbů, byli jsme tak, jak jsme dopadli. Nikdo nevykřikoval, takový budeme dělat titul. Všichni řekli, musíme obhájit ligovou účast.
3: Budete chodit každopádně se dívat? Jestli ne na každý zápas, tak občas půjdete, ne?
0: Půjdu se podívat, no, určitě.
3: Mě ještě zajímá jedna věc, protože v jedné době pracoval na kladenském zimáku na vrátnici muž, já neznám jeho občanské jméno, ale říkal jsem mu Béda.
0: Mhm, Béďa.
3: Ano, a to byl muž, takový pohodář, a tehdy tam byl nějaký průšvih s otevíracíma vratama a s bránou a on dostal zákaz a všechny, že bude pouštět nějakou kartičku a nechtěl pustit Jaromíra Jágra tehdy. Dovnitř. Tak se ptám, jestli vy, až přijdete na zimák, jestli budete mít nějakou akreditaci, nebo jdete prostě na obličej, protože váš knírek je nezaměnitelný.
0: No, teď řeknu kuriozitu. Ten večer, kdy jsem stál na tom ledě, tak jsem potom o přestávku chtěl jít kolem ledu dozadu k hostům. A mě zastavila ochranka a nechtěl mi tam pustit, že nemám akreditaci.
3: No na to se ptám právě,
0: takže
3: to se může stát.
0: To se mi stalo, ještě jsem byl zaměstnanec.
1: A ještě šel z toho ledu, kdy tě viděli na tom ledě.
0: No, ne, takže
1: že tě nepustili.
0: Jo, takže, obejít. No, tak to jo, ale no, tak já jsem potom šel, jestli by bylo možné, abych se teda mohl pohybovat volně, no tak uvidíme. To ještě není vyřízený.
3: Dobře, tak vám budeme držet palce. Vladimír Malý byl hostem Radiožurnálu Sport pořadu Čistá hra Martina Procházky. Tak ať se vám daří ve vašem i mimo hokejovém životě, ale ono to moc asi nejde žít bez hokeje, vidíte.
0: Uvidíme. Chtěl bych poděkovat všem posluchačům, hlavně za takové ty věci, kdy chválí, že hokej je láska. A přál bych si, aby vnímali trošinku ten hokej tak, že ne vždycky se daří, a že ty chlapi, kteří tam jsou na tom ledě, ze sebe žijí všechno, co můžou.
3: Vladimír Malý, děkujeme.
0: Není zač.
3: A Martin Procházka, hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
5: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Hledaný ozbrojený muž z Čelákovic je zřejmě bývalý učitel. Policie po něm dál pátrá. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika k poslednímu zápasu ve skupině mistrovství světa. Stojící kamion zpomaluje provoz na silnici 7 u Slaného v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
6: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
5: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje, podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon se může pohybovat v novém vozidle. Naposledy ho viděli ráno v Brandýse nad Labem. Podle původních informací směřoval v modré Fabii do učiliště v Čelákovicích se střelnou zbraní, řekla ve vysílání radiožurnálu policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
7: My v současné době víme, že by se mělo jednat o učitele. Nově jsme získali i informace o tom, že hledaný muž by se mohl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Jedná se o vozidlo Renault Megane vínové barvy.
5: Další informace, včetně fotografie hledaného, jsou na webu i rozhlas.cz. Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Oto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
8: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažili nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde je ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti domácím poslední zápas ve skupině mistrovství světa a postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra.
10: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážní, musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
11: Řekl po remíze s Jihoafričany směrem k poslednímu duelu ve skupině reprezentační záložník Vladimír Darida. Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup do play-off z prvního místa.
12: Jsou tam dobrý, rychlý křídla, který umí jeden na jednoho, takže na to se musíme nachystat.
11: Uvědomuje si obránce Tomáš Holeš. Po příletu do Mexika čeká trenéra Koubka s kapitánem Krejčím tisková konference. Poté si národní tým v dějišti utkání zatrénuje, nebude to ale na Azteckém stadionu. Tam se utkání mezi Mexikem a Českem začne hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D1 u hranic a překážka na silnici 7 u Slaného. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je za sjezdem na Lipník nad Bečovou uzavřená. Na 33. kilometru přistál vrtulník kvůli zdravotním potížím řidiče. Opatrně dojíždějte, poslední volný sjezd je na kilometru 296. Dá se to obět přes hranice, zpět se vrátíte na 308. kilometru. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru zůstává dlouhá fronta kamionů táhnoucí se až k dálnici D1 do Brna. Na pražském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech. Opatrně jsou kvůli tomu ucpané sjezdy z dálnice D1 z obou směrů. Nesouvislá fronta se pak táhne za sjezd na Ořech. Osobní auta projedou rychleji. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova se po pojíždí od nájezdu z Evropské zdržíte se zhruba 10 minut kvůli dopravnímu omezení. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného stojí vozidlo kvůli defektu a tvoří se dlouhé kolony.
14: Gumou, v jízdním pruhu nemá kam uhnout a já jsem ve směru od Chomutova stál zhruba 25 minut, pokud jížděl.
13: Osobními auty se to dá obět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
15: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat, teplota vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Tolik zprávy.
16: 11 hodin 6 minut úterý 23. června, krásné letní dopoledne s Radiožurnálem Sport. Londýnský maraton příští rok bude nově dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moct zúčastnit až 100 000 běžců. To známili to pořadatelé jednoho ze 7 maratonských majorů. Zájemci o účast dál budou muset uspět v loterii, do které se pro příští ročník přihlásilo rekordních 1 338 544 běžců. Letos ten dubnový závod dokončilo nějakých 59 000 vytrvalců. Teď už skupina Keen, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: skupina Keen v úterním radiožurnálu Sport 11 hodin a 10 minut. Probudí se, seberou věci a poletí z Dallasu na veledůležitý zápas mistrovství světa. Reprezentační fotbalisté večer českého času přistanou v Mexico City. Právě tam je čeká souboj o naději na postup s domácí reprezentací a zažijí trošku jiné klimatické podmínky než v Texasu.
1: Z vedra a vlhka v Texasu se Češi vydají do Mexico City, kde jsou teploty nejméně o 10 stupňů nižší. Dost často také prší. Národní tým po Guadalajáře znovu zažije zápas ve vyšších nadmořských výškách. Tentokrát to bude zhruba 2200 metrů.
2: A musím říct, že v tom prvním zápase to tolik znát nebylo, takže sám nevím, jak to bude teď, když to ještě o pár set metrů výš, takže sám jsem zvědavý, jaký to bude.
1: Říká stoper Tomáš Holeš. Česká fotbalová reprezentace využije stejnou taktiku jako na poprvé. Přiletět co nejpozději, tedy den před zápasem.
3: To je ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
1: Popisoval už dříve doktor národního týmu Petr Čechal. S podmínkami ale Češi počítali a mají před sebou jasný cíl.
2: Je to pro nás zápas o život.
4: Doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
1: Shodují se stoper Tomáš Holeš a záložník Vladimír Darida. Na legendárním aztéckém stadionu čeká reprezentaci 80-tisícový kotel mexických fanoušků, který nedovolí domácím polevit.
4: Působí hodně v pohodě. Podařili se jim dva zápasy, mají 6 bodů, hrajou uvolněně. Uvidíme, jaká bude sestava. Samozřejmě čteme něco, že by se možná mohla prostřídat. Uvidíme, jak tohle to všechno bude, ale věřím, že i kdyby nějaký ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat.
1: Říkal před cestou do Mexika Vladimír Darida. Češi mají zatím jeden bod. Herně se na šampionátu doteď hledali a potřebují vyhrát. I když možných

0: Def Leppard v úterním radiožurnálu Sport je 11 hodin a 18 minut. Liberečtí fotbalisté trénují pod vedením nového slovenského kouče Branislava Fodreka. Naposledy trénoval Dunajskou Stredu, působil taky u mládežnických reprezentačních výběrů a zkušenosti má i z Maďarska. Hlavní slovo ve výběru nového kouče měl liberecký generální manažer Jan Nezmar.
1: Trenér Fodrek se svým realizačním týmem je schopný pracovat na té naší stejné filozofii v stejném směru, jako je ta základní klubová filozofie, stejným způsobem, moderním způsobem. A věříme, že k tomu ještě třeba přidá kousek takového toho něčeho, jak se říká, mezi nebem a zemí, který nám pomůže třeba i zlomit některé ty fáze, takové ty neúspěšné momenty, které se nám do té doby nedařily.
2: Zmínil Jan Nezmar. Jedním z těch momentů je skutečnost, že se Slovanu v posledních letech nepodařilo probojovat do evropských pohárů. Nevydařil se výsledkově ani závěr uplynulého ligového ročníku. Nový kouč Branislav Fodrek říká, čím by se tým měl pod jeho vedením prezentovat.
3: Chceme být úspěšný, je to profesionální fotbal o výsledkoch, ale samozřejmě je důležitá pro mě je cesta. Určitě jsem vyznavač toho aktivního fotbalu, taký, který aj hráčů baví, aj lidi. Chceme vyhrát každý zápas, ale musí to mít samozřejmě balans a na tom budeme robit či obidvou fázi, či defenzíva, ofenzíva, ale samozřejmě každý chce strelať góly a být úspěšný, takže nie som výnimka, ale vždycky se snažím pozerať sa na to mužstvo a vyťahnuť z toho mužstva maximum a to je ten hlavní cíl.
2: Počítat musí s velkým tlakem. V Liberci se očekávají dlouhodobě dobré výsledky. Problémy s tím nemá.
3: Ten tlak je všade. Samozřejmě všade někde možno trošku rozdělný, ale svým způsobem o fotbale je tlak vždycky, keď člověku na tom záleží, takže tímto nějaký fotbalový tlakom problém nemám. Věděl jsem, do čeho jdem a já se na tu robotu těším a mám je to součást naší práce a do nevěrový pod tlakom, tak potom nemůže být profesionální fotbal.
2: Českou nejvyšší soutěž a angažmá pod Ještědem pak 45-letý trenér vnímá jako velkou výzvu.
3: Česká liga sama o sobě jde hore a v posledních rokoch takisto jsem do Slovenska, čiže mám to na vnímání dost dobře, si myslím, a je to v top 10 vlastně lig. Takže vím, že to je určitě lepší liga možno jako ty okolity a je na zostupu a je to samozřejmě velká výzva pro mě, tak pro celý realizační tým, ale na druhé straně si velmi vážím tu důvěru a všechno pro to my spravíme, aby jsme tu důvěru splatili a potvrdili, že se dobře rozhodli a na to budeme denně robit.
2: Už měl možnost se s týmem seznámit. Mužstvo trénuje dvoufázově.
3: Jsem rád, se velmi těším, že jsem v výborném klube a jsem rád, že už začala ta příprava. Ty poslední hektické dny byly, ale už jsme se pustili do roboty a je to pro nás samozřejmě výzva v tak ambicióznom klube být a robíme všechno pro to všichni spoločne, aby samozrejme v prvom rade klub, aby klub bol úspešný a za tým si pôjdeme. Takže prvé dojmy sú iba výborné a pevne verím, že to tak bude pokračovať.
2: Zatím ale netuší, kdy bude mít celý tým pohromadě. Kádr se tvoří za pochodu.
1: Z těch odchodů je to Marek Licha, který odešel do Pardubic. Z těch příchodů v této chvíli je jasný to, že od 1.7. máme k dispozici Lukáše Hulku. V krátké minulosti jsme představili dvě posily Venuste Babulu a Faloe Faia. A vlastně k tomu můžu ještě přidat teda a samozřejmě naší každoroční stálici v podobě prodloužení smlouvy s Honzou Mikulou, který u nás ještě rok bude.
2: Vypočítal Jan Nezmar. Vinou administrativní chyby si ale Slovan na definitivní příchod Lukáše Hulky musí ještě počkat. A očekávaný odchod tří zahraničních fotbalistů působících v Liberci.
1: Hráči, o které je velký zájem, je Diakite, Gesan a Mahmič, tak s velkou mírou pravděpodobnosti odejdou. U žádného z nich, ale v této chvíli není jasno.
2: Do zápasové přípravy vstoupí Slovan sobotním přípravným duelem v Hrádku nad Nisou proti Ústí nad Labem. V plánu jsou také tři utkání na soustředění v Rakousku. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

13 hodin, 25 minut, krásné úterý 23. června, ať už jste kdekoliv, jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Do brněnské zbrojovky přestupuje z pražské Slavie stoper Erik Hunal, 21-letý fotbalista a mládežnický reprezentant podepsal v týmu Nováčka první ligy víceletou smlouvu. Zbrojovka to oznámila na svém webu, no a stává se tedy pátou posilou ve zbrojovce. Kádr trenéra Martina Svědíka už dříve doplnili Daniel Vašulín, Petr Ševčík, Jaromír Zmrhal a taky Lucky Eze.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Pavlem. Není to podle něj ale dobře. Premiér to napsal na síti X. Dodal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, rozhodli pragmaticky a hlavně prakticky. Spor mezi prezidentem a vládou o složení delegace trvá několik měsíců. Pavel ale rozhodnutí vlády vyloučit ho součástí na summitu považuje za omezení svých ústavních pravomocí. Ve funkci se zatím účastnil všech aliančních summitů. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje v zapůjčeném autě. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie jde o učitele s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy ho svědci viděli ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158. Fotografie muže je na serveru i rozhlas.cz. Veřejný ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích, na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistil, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci podle Alexandra Šorma mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky popálené od cigaret a nábytek se skvrnami nejspíš od moči. A na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman, Oscarový herec na 60. ročníku přehlídky uvede snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binoche, která se zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo Čokoláda. Podrobnosti chystáme do hlavních zpráv. Poslouchejte v poledne. Sport. Tenistu Víta Kopřivu dnes čeká vstup do travnatého turnaje na Malorce proti Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny. Linda Nosková nastoupí v prvním kole v Bad Homburku proti Rumunce Ruseové a turnaj v Eastbourne rozehrají ve dvouhře Sára Bejlek a Barbora Krejčíková. Do kvalifikace blížícího se Wimbledonu navíc vstoupí hned 7 českých hráček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u hranic a překážka na silnici 7 u Slaného. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou na 33. kilometru stojí auto po kolapsu řidiče, už čtvrt hodinu se projíždí. Stále ovšem čekejte kolonu, brzdí se na 31. kilometru, brzdí se do zastavení. Rozjezd kolony ještě nějakou dobu potrvá. Na D2 z Bratislavy do Brna trvá silný provoz kamionů, opatrně zastavují u sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru. Levý pruh jede výrazně rychleji, zpomaluje až u Modřic na 3. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 nadále počítejte s kolonou kamionů ze 78. kilometru, regulují provoz v tunelech. Osobní auta projedou zpravidla výrazně rychleji, ovšem podle záběrů z kamer teď například na 79. kilometru vjeli kamiony i do levého pruhu a ten se zcela zastavil. Na silnici 38 z Čáslavy do Havlíčkova Brodu stojí na obchvatu Golčova Jeníkova kolony v obou směrech po srážce dvou aut, provoz podle potřeby zastavují, situaci komplikuje uzavírka v ulici 5. května ve městě. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného stojí dodávka kvůli defektu, je tam málo místa, fronty stojí Zlotouše, je na více než půl hodiny Podobně to vypadá v opačném směru, tedy z Prahy brzdí se za koncem dálnice D7 u Knovíze, dá se to objíždět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Od roku 2008 drží světový rekord v oštěpu Barbora Špotáková, ale v aktuální sezóně se jí výrazně přiblížila atletka, která se ve stejném roce narodila. Číňanka Jen Ci je teprve v juniorském věku, ale suverénně dominuje letošním světovým tabulkám a v těch historických už je před ní jen Barbora Špotáková.
1: Jako je jasný, že ten rekord, že někdy padne, že jo, ale jako mrzelo by mě trošku, no, kdyby to bylo už teďka. Já jsem jako tadyhle o té holce věděla, ale jako ten hod se jí velmi poved, no, ještě doufám, tak jako bylo by dobrý, kdyby to chvilku vydrželo, ale samozřejmě se s tím nějak smířím, jako no.
2: Mluvila Barbora Špotáková o výjimečném hodu Jen Ci v Siamenu, kde oštěp domácí atletky doletěl koncem května na 71 metrů a 74 cm. To bylo jen 52 cm za světovým rekordem a mladá Číňanka pak potvrdila i na diamantové lize v Oslu, že to nebyl náhodný úlet.
1: Určitě má velký předpoklady, no, prostě jako je veliká a umí to jako velmi dobře trefovat ten oštěp.
3: Pak je tady ale ta druhá věc, že já ji znám třeba z loňského roku, kdy tady házela třeba na Odložilovi a dali jsme ji i na tretru, to hodila 57 metrů a byla jako neskutečně rozbitá, jako, prostě měla zatejpovaný rameno, loket, kolena, tak jsem zvědavý, jak to dlouho jakoby vydrží, ale aby se povedl ještě v letošním roce takovýhle hod, tak já o tom úplně přesvědčený nejsem.
2: Přidává světový rekordman v oštěpu Jan Železný. Zároveň ale souhlasí s Barborou Špotákovou, že je 18-letá Jen Ci výjimečným oštěpařským talentem. Může tak přijít doba, kdy bude ženskému oštěpu vládnout spíš silové pojetí této technické disciplíny.
1: Přede mnou už udržela světový rekord a Oslejdis Menendez, co byl vlastně podobný typ, jako byla to silová závodnice a těch silových závodnic bylo i během té mé kariéry hodně. Prostě ten oštěp, já si myslím, že jsem to trochu prostě po vzoru Honzy Železného jsem se snažila být jako atletická, protože mi to přišlo jako takový nejsympatičtější, ale určitě tam místo tady ty silový závodnice mají, jako no, a je to možný, že zase převezmou žezlo, no.
2: Doplňuje Barbora Špotáková a Číňanka Jen Ci bude mít další možnost ukázat svou výjimečnost v neděli v Paříži v prestižním mítinku Diamantové ligy. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Ano, 11 hodin 45 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte úterní Radiožurnál Sport. Mistryně světa v lukostřelbě z roku 2023 Marie Horáčková se po závodech a trénincích v zahraničí zastavila doma v Plzni, kde její klub Arkus oslavil 30 let od svého založení. Mezi desítkami účastníků nechyběl otec jediné české světové šampionky a zároveň předseda oddílu Zdeněk Horáček. A právě jeho pozval k mikrofonu jako prvního reportér Vladislav Janouškovec.
3: Lukostřelecký klub Arkus Plzeň slaví 30 let. Když se to takhle vysloví, tak co to s vámi dělá?
4: Jsou to emoce, protože těch 30 let uteklo jako voda, jak se říká. Bylo to 30 let zážitků, radostných, někdy trochu bolestivých, ale zase tím, že máme tým a že jsme prostě tady parta, tak překonáváme překážky, nejenom ty sportovní, ty ostatní, a je to úžasný a určitě věřím, že to pojede dál.
3: Jaké vlastně byly ty začátky před 30 lety?
4: Tak byly to začátky, kde já jsem opustil dnešní první LK Plzeň 1935 a založil jsem se třemi lidmi tento klub a za další měsíc už nás bylo 25 a začali jsme svou strmou dráhu sportovní.
3: Nikdy nehrozilo, že klub Arkus Plzeň zanikne?
4: Nehrozilo, protože vždycky tady byli fantastický lidi, vždycky tady byli lidi, kteří pomohli, přiložili ruku k dílu, takže nejenom ty sportovci, ale i rodiče. Je to prostě komunita, je to parta, na kterou já jsem hrdý a pyšný.
3: Kolik lidí čítá dneska tahle ta komunita nebo parta, jak jste zmínil?
4: Tak náš klub má 89 členů a z toho jich přes 50 soutěží.
3: Asi největším úspěchem, na který jste jako klub hrdí, tak je vlastně titul mistryně světa, kterého dosáhla vaše dcera Marie Horáčková, nebo tam byly ještě nějaké momenty, které překonají tenhle úspěch?
4: Ten se překoná těžko, protože přeci jenom to je top úroveň, ale například naše ženy 7 let zase uvěrávají první ligu bezkonkurenčně a když naše ženy jsou někde na soustředí, tak je zaskočí naše juniorky, kadetky, dojedou tu ligu, přesou zlatý medaile, takže jako fungujeme docela dobře.
3: Na oslavách 30 let lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň samozřejmě nemůže chybět ani mistryně světa Marie Horáčková, největší hvězda klubu. Co se vám promítá hlavou, když se tady teď slaví to kulaté výročí existence klubu?
5: Pro mě to je hodně srdnatý, až mě to vlastně překvapilo, jak moc mě to celý den dojímá. Možná i to, že přijde vlastně spoustu lidí, kteří tím klubem prošli a nějakým způsobem, ať už stříleli víc nebo míň, nebo nějak jinak se podíleli na chodu klubu, tak dneska přišli a vlastně i vzpomínky z mýho dětství, a tak to je asi celá vlastně nostalgie pro mě dnešního dne.
3: Dá se říct, že v rámci klubu Arkus Plzeň jste je taková jedna velká rodina?
5: Jsme a myslím si, že jsme vždycky byli a že to bylo i jedno z poselství, který táta chtěl tím klubem vést, aby to bylo vždycky rodinný a soudržný.
3: Prozraďte, jak dlouho už jste členkou lukostřeleckého klubu vlastně?
5: Ten klub je jenom o rok starší než já, takže 29 let budu. Není ještě teda mě 29, ale 28 až 29 let jsem členka klubu.
3: V kolika letech jste měla poprvé ten luk v ruce? Tady asi nějaký jiný, než se kterým závodíte teď.
5: Já jsem dostala ke svým 5. narozeninám první luk, dřevěný, malinký, ale mám i fotku, kdy mi byly asi 3 a střílela jsem tady s lukem plastovým se šipy s přísavkama.
3: Popisuje plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Foo Fighters, 11 hodin 53 minut, úterní radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Pojďme na dnešní program na fotbalovém mistrovství světa. Všechno to vypukne v 19:00 Portugalsko-Uzbekistán. To je duel skupiny K. Portugalci zatím na jednom bodu za remízu 1-1. Uzbekistán prohrál 1-3 s Kolumbií. 22:00, to je start zápasu Anglie Ghana. To už jsme ve skupině L. Angličané vyhráli první duel nad Chorvaty 4-2 a i Ghana má zatím 3 body za vítězství nad Panamou, no a dál už se tedy přesouváme do noci v 1 hodinu ráno zítra 24.6. chcete-li Panama Chorvatsko, no a ve 4 hodiny potom Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Teď už Lenis Morissette, příjemný poslech.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Prezident podal kompetenční žalobu, spor s vládou o účast na summitu, na to rozhodne ústavní soud.
7: Měsíce veřejného dohadování vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. To musí skončit.
6: Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném muži. Ráno jel na učiliště do Čelákovic.
8: Víme, že by se mělo jednat o učitele, který má právě vztah k této škole.
6: Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. Stojící dodávka výrazně brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného, a to v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Je úterý 23. června. Dobré poledne vám u hlavních zpráv přeje Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Chce, aby soud vyjasnil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na významných zahraničních akcích. Vláda včera odmítla, aby Petr Pavel Česko zastupoval na summitu NATO v Turecku. Premiér Andrej Babiš znutí ANO podání žaloby respektuje. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
9: Prezident Petr Pavel považuje rozhodnutí vlády o tom, že nebude součástí delegace na summit NATO, za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
7: Jde o vědomé rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta a bývalého vysokého představitele NATO z vrcholného jednání aliance v době, kdy může svoji celoživotní expertizu uplatnit ve prospěch bezpečnosti České republiky.
9: Premiér Babiš v reakci uvedl, že není správné, aby na sebe ústavní činitelé podávali žaloby. Naopak opozice postup prezidenta chápe, doplňuje předseda STAN Vít Rakušan.
10: Je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno.
9: Prezident zároveň uvedl, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ať bude jakékoliv. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném Petru Šimonovi. 55-letý učitel měl jet na učiliště do Čelákovic. Policisté ho hledají, ale také v Novém Bydžově na Královéhradecku nebo v Praze. Z detaily je teď ve studiu reportérka Eliška Zábrocká.
11: Policisté mají preventivně hlídky před ministerstvem školství i vnitra. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb. Protože je muž ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 158. Fotografie muže je na serveru i rozhlas. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: Ponižování dětí nebo chybné zvládání konfliktních situací v mateřských školách. Investigativní tým Radiožurnálu odhalil hned několik případů nevhodného chování učitelů. Za zlobení označovali některé děti samolepkami, polévali je studenou vodou nebo je nechávali brečet na samotce.
12: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
13: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
12: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fizické trestání upozornilo 5 rodičů.
14: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
12: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
6: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnál to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš.
15: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
6: Cílem celé transformace ČES a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část energetické firmy.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Ve Francii zavřeli kvůli současné vlně veder přes 1300 škol, další tisíce museli upravit rozvrh. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem. Teploty na některých místech mají dnes vyšplhat až ke 44 stupňům. Detaily má teď z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha.
16: Francie má za sebou nejteplejší noc za posledních 79 let. Průměrná teplota se přiblížila k 22 stupňům. Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal kvůli horku krizové mezirezortní jednání vlády. Zároveň potvrdil, že za poslední týden utonulo 40 lidí. Francouzská civilní ochrana v tomto kontextu vyzývá lidi, aby se koupali v místech pod dohledem. Kvůli horku se taky ruší spoje příměstských vlaků. Samozřejmě ty teploty se mají vyšplhat, jak už jste říkali, k 44 stupňům. Není jisté, kdy současná vlna veder ve Francii skončí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: V anglickém Devonu za chvíli odhalí pamětní desku legendárnímu pilotovi RAF Aloisi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
17: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
18: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul a jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
17: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alois Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman bude jedním z hostů 60. ročníku Karlovarského festivalu. Jaká další slavná jména organizátoři odhalili? To už ví reportér Martin Hrnčíř.
19: Hollywoodský herec Dustin Hoffman uvede osobně v Karlových Varech snímek Absolvent, ve kterém si zahrál rozverného mladíka. Na filmovou přehlídku dorazí také francouzská herečka Juliette Binochová. Ta si zahrála například hlavní roli ve snímku Čokoláda a Oscara pak získala za postavu ošetřovatelky v dramatu Anglický pacient. Dorazí také americký herec Jeffrey Wright, kterého si můžete pamatovat jako agenta CIA z Bondovek nebo jako vynálezce BT-ho ze série Hunger Games. Všichni zmínění herci převezmou od pořadatelů křišťálový globus a premiéru bude mít na začátku přehlídky také nová znělka, a to s hercem Stellanem Skarsgårdem. Festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0, dal oba góly obhájců titulů a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů světových šampionátů.
21: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
20: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který dvěma góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0, Norsko porazilo Senegal 3-2 a Alžírsko-Jordánsko 2-1. A Češi se dnes ze své základny v Dallasu přesunou do Mexico City, kde v noci na čtvrtek odehrají závěrečný duel ve skupině proti domácímu Mexiku. Přímý přenos nabídnou Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Rohlenky a překážka na sedmičce u Slaného. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov z kilometru 206,5 hlásíte kolonu kamionů, stojí v pravém pruhu a pokračují do zúžení na kilometr 196. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice z 11. kilometru počítejte s kolonou kamionů, pokračuje do Brna k nájezdu na D1. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je stále silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1. Levý pruh jede rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova se jede krokem od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště. Provoz zpomalují stavební práce. Zdržíte se kolem 15 minut. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy za odbočkou na Smečno stojí dodávka kvůli defektu. Je to v místě dopravního omezení. Jezdí se kyvadlově. Kolona začíná za dálnicí D7 u Knovíze, zpoždění půl hodiny. Ve směru do Prahy se brzdí Zelotouší. Dá se to osobními auty objíždět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnout až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. Tolik hlavní zprávy.
22: 12 hodin 10 minut, posloucháte úterní Radiožurnál Sport, je 23. června, před námi jsou vedra, tak na sebe dávejte pozor, pokud plánujete nějaké sportovní aktivity, tak třeba hodně brzy ráno nebo hodně pozdě večer je ideální. Pojďme na sport, kde s vedrem většinou nemývají moc velký problém, lední hokej. Obránce Connor Murphy bude v NHL hájit i dál barvy Edmontonu, kam přišel v průběhu uplynulé sezóny z Chicaga, ačkoliv se mohl stát 1. července volným hráčem, podepsal s Oilers 5letou smlouvu na celkem 20,5 milionů dolarů, přes 430 milionů korun. V průměru si tak vydělá něco málo přes 4 miliony dolarů za sezonu. Klub o dohodě informoval na svém webu. Teď už Paul McCartney, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 12 hodin, 14 minut, krásné úterní poledne všem, kteří nás posloucháte. Na Radiožurnálu Sport pokračuje naše putování historií světových šampionátů ve fotbale. Dnes se dostáváme do roku 1938. Do kvalifikace se tehdy zapojilo pouze 37 týmů a jenom 14 z nich se zúčastnilo finálového turnaje. Na něj se do Francie probojovalo taky Československo.
1: To se díky výhře nad Nizozemskem 3-0 dostalo do čtvrtfinále, kde remizovalo s Brazílií 1-1 a v opakovaném utkání s ní prohrálo 1-2, přestože vedlo.
2: Tehdejší pravidla byla taková, že se zápas okamžitě vlastně po třech dnech opakoval. Přišla tam únava, Brazilci vystřídali více hráčů, ale nastoupil jenom Jadal da Silva, o kterém se tvrdilo, že nastoupit nemá, nejlepší střelec šampionátu. Spousta aspektů padly čestně, padly po tuhém boji. Nebylo to bráno jako ostuda, Brazilci potom ukázali, že jsou zajímavým týmem.
1: Okomentoval fotbalový historik Stanislav Hrabě výsledek Čechoslováků. Těm na šampionátu chyběl tehdy možná nejlepší útočník na světě Josef Bican.
2: On byl rakouským občanem, přirozeně narodil se ve Vídni, ještě za Rakouska-Uherska, když se po první světové válce v monarchii rozpadla, stal se rakouským občanem. Ale příchodem do Slávy cítil, že je Čechem, měl české rodiče, měl vztah v Československu a pokoušel se získat i československé občanství. Napřed se však musel vyvázat z rakouského, což chvilku trvalo. Navíc přišel v březnu 1938 Anschluss a on se stal automaticky říšským občanem Německa i s branou povinností nastoupit do Wehrmachtu nebo reprezentovat tehdejší propagační tým Německé třetí říše.
1: Prozradil Stanislav Hrabě, než si Bican vyřídil potřebné formality, mistrovství světa skončilo.
2: Dneska se říká, že tam tlačili zákulisí i silné státy fotbalové, které věděli, že s Bicanem Československo by bylo mnohem silnější. Stihl ty formality až těsně po šampionátu. Hned následující zápas hrál se Švédskem, dal 4 góly.
1: Bez Bicana Československo na medaili nedosáhlo. Zlato získala Itálie, která ve finále porazila Maďarsko 4-2 a jen potvrdila, že tehdy měla tým vynikajících fotbalistů.
2: On už vyhrál v roce 1934 mistrovství světa, které pořádala právě Itálie, ale bylo to zpochybňováno, pak to bylo s velkou podporou tehdejšího fašistického režimu Benita Mussoliniho, který tlačil ze zákulisí, aby vyhráli a rozhodčí, jak se říká, šli na ruku. Ale Italové vyhráli hned olympiádu 1936 v Berlíně a vyhráli i mistrovství světa 1938 ve Francii. Tehdejší knihy nesly název Tre volte campione del mondo, to znamená trojnásobní mistři světa, a Italové se těchto úspěchů velice vážili.
1: Řekl Stanislav Hrabě, třetí skončili na mistrovství světa ve fotbale v roce 1938 Brazilci, kteří v souboji o bronz vyhráli nad Švédskem. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Španělský motocyklový jezdec Marc Márquez bude i dál v mistrovství světa hájit barvy továrního týmu Ducati. S italskou značkou podepsal novou dvouletou smlouvu. 33-letý devítinásobný světový šampion, který 7 triumfů vybojoval v královské kategorii MotoGP, by měl v týmu tak působit až do roku 2028. Stáj Ducati podpis smlouvy oznámila na svých sociálních sítích. Márquez, který v neděli ovládl hlavní závod Velké ceny České republiky, závodí s Ducati od roku 2024.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open. Organizátoři informovali o startu vítězky turnaje z roku 2021 na Instagramu. Akce WTA se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. 30-letá Krejčíková se domácího turnaje znovu zúčastní po dvou letech v roce 2024. Tu vyhrála čtyřhru po boku Kateřiny Siňakové. Bývalá světová dvojka se připojila k už potvrzené obhájkyni titulu Marii Bouzkové, Tereze Valentové, Sáře Bejlek, Nikole Bartuňkové či právě Kateřině Siňakové. Teď už David Kolar.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Vy posloucháte úterní radiožurnál Sport. My jsme za to moc rádi.
3: Radiožurnál půl jedné. Jana Utendorfská má zprávy.
4: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragouny uložil státní zástupkyni Petře Lastovecké. Věc teď senát vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Má zvážit, jestli Lastovecká skutečně porušila své povinnosti. Maďarsku se dnes sejdou premiéři zemí tzv. Vyšegrádské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července bude skupině V4 předsedat Slovensko. Sněmovna bude dnes jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Opozice je proti. Například podle Evy Dekroa z ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. A na jižní Moravě vyjeli do polí první kombajny a zahájili tak letošní žně. Termín začátku sklizně je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové podobný jako loni. Kvůli nepříznivému počasí mohou být v některých regionech výnosy nižší než obvykle. Sport. V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Rohlenky a překážka na sedmičce u Slaného. Na D1 z Brna do Ostravy u Rohlenky na 207. kilometru se srazila dodávka a osobní auto. V místě nehody se tvoří kratší kolony v obou směrech. Na Pražském okruhu směrem na letiště panuje stále silný provoz kamionů. Zastavují se za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete téměř plynulé, stále ovšem počítejte s regulací provozu v tunelech. V Brně na příjezdu do Prahy po D1 u nájezdu z Opatova na 1,5 kilometru řešili nehodu. Vozidla před okamžikem odjela. Kratší kolona se teď přesouvá do Spořilovské ulice. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy za odbočkou na Smečno nadále stojí dodávka kvůli defektu. Je to v místě dopravního omezení. Jezdí se kyvadlově. Kolona začíná za dálnicí D7, zpoždění půl hodiny. Ve směru do Prahy se brzdí za Lotouší. Možná je trasa osobními auty přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se pak bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32, na horách kolem 22. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Ve světě sportu jsou poměrně raritou, když už se ale objeví, tak dokážou psát krásné příběhy. Mluvíme o sourozeneckých dvojicích, teď konkrétně o páru Jakub a Matěj Krejčí. Oba se věnují vodnímu slalomu. Kajakář Jakub Krejčí nedávno dvakrát vyhrál závody na domácím světovém poháru v Troji a právě tam teď bojuje jeho mladší bratr Matěj Krejčí na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Přímo na břehu Vltavy s nimi natáčel kolega Karel Schamberger.
1: U mikrofonu radiožurnálu Sport teď dva Krejčí, jsou to bratři Jakub a Matěj. Jakub známý, naposledy dvakrát zlatý na světovém poháru právě v pražské Troji a Matěj účastník olympiády dětí a mládeže. Tak prvně zdravím Jakuba, dobrý den.
2: Hezký den.
1: A následně také Matěj, hezký den.
3: Ahoj.
1: Tak pánové, vy pokračujete v té vaší tradici, respektive Matěj pokračuje v tradici Jakuba, také se věnuje vodnímu slalomu, tak právě první otázka přijde na tebe, Matěj. Jaké to je být na olympiádě dětí a mládeže?
3: Já už to nejsem poprvé, já už jsem byl bojící na olympiádě a je to tu super jako.
1: Já jsem se koukal, že ty už se zúčastnil také té předešlé letní, tak cítíš, že máš více zkušeností?
3: Jo, tak už to jsou dva roky, tak si myslím, že jsem něco nazbíral za tu dobu.
1: Zkušenosti určitě předává také starší bratr Jakub Krejčí, je to tak?
2: Snažím se, ale brácha je občas tak tvrdé hlavy, že mě ani neposlouchá, ale snažím se mu předat nějaké zkušenosti, jsem rád, že tady můžu u toho být, že si tréninky můžu trošku přizpůsobit a podívat se tady na závody do Troje.
1: Brácha říká, že si trochu tvrdohlavý, tak co na to říkáš, je to pravda?
3: No, my s bráchou máme rozdílný názory na single canoe a on úplně nemá rád, když já jezdím na přes ruku a já jsem toho zastánce, že to je lepší.
1: Co vy na to?
2: Já si úplně nesouhlasím, já si jenom myslím, že v nějakých momentech je lepší, když to ten single canoista má na tu silnější ruku a právě nemusí zabírat přes palubu na přes ruku, kdy ten záběr není tak účinný, ale jinak podporu bráchu v tom, co dělá, hlavně, aby ho to bavilo.
1: Jinak ale asi Matěj Krejčí může říct, že to staršímu bráchovi na vodě docela jde.
3: Jo, rozhodně mu to šlape, no.
1: Pánové, jaký je mezi vámi věkový rozdíl?
2: Máme mezi sebou necelých 10 let. Brácha je 2,11, já jsem 2,2.
1: Jaké to je?
3: No, je to tam vidět, ta jiná generace brácha už je trochu zaostalej, no.
2: Nemyslím si, že jsem zaostalej, samozřejmě některé věci úplně nechápu, ale snažím se adaptovat a jsem rád, že právě mám mladšího bráchu, který mě do toho zákulisí těch nějaký česko-angličtiny a různých tady těch gest zasvěcuje a můžu, tak nějak mi to omlazuje trošku.
1: Říká Jakub Krejčí, vodní slalomář, mladší bratr Matěj je na olympiádě dětí a mládeže, tak čemu starší brácha nerozumí?
3: Já si myslím, že tomu single canoe nerozumí tak, jak tomu kajaku, ale rozumí tomu rozhodně dobře.
1: Pánové, vy byste se dneska chtěli asi potkat na medailovém ceremoniálu, je to tak?
2: Je to tak naplánovaný dopředu. Kvůli tomu jsem se taky udělal čas, takže věřím, že teď to je na bráchovi, už ne na mě. Budu se mu snažit tady pomoct s tím, co nejvíc, ale potom, co on předvede na vodě, už neovlivním.
1: Říká Jakub Krejčí, který bude předávat právě medaile závodníkům tady na vodním slalomu. No a Matěj může být jedním z těch, co tu medaili vybojují. Tak kde si věříš nejvíc? Bude to spíš kánoe nebo kajak?
3: No, já jsem singlíř, já na kajaku moc nejezdím, takže si věřím na tu single canoe, no. Minule jsem byl na poslední olympiádě, jsem byl druhý, tak doufám, že teďka tam padne to první.
0: No a v takovém případě by tedy Matěj Krejčí přebíral zlatou medaili od svého staršího bratra Jakuba. Druhou část rozhovoru nabídneme už za okamžik, teď Bryan Adams.

0: 12 hodin 43 minut na Radiožurnálu Sport pokračuje bratrský rozhovor vodních slalomářů Jakuba a Matěje Krejčí v Troji, kde nedávno starší ze sourozenců Jakub získal 2 zlata na světovém poháru. Natáčel na závodech olympiády dětí a mládeže reportér Karel Schamberger.
1: Že bych se ještě na závěr našeho rozhovoru dostat k Troji jako takové. Pro vás, Jakube, asi je hodně speciální místo, hlavně těmi posledními událostmi.
2: V Troji jezdím posledních 5 let pravidelně, skoro každý den, když nebudu počítat akce, na který dojíždíme na mezinárodní závody. Díky tomu výsledku, který se mi tady povedl 14 dní zpátky, je to pro mě opravdu speciální místo a jsem vlastně hrozně rád, že se tak sešlo, protože to byl první světový pohár, který jsem vyhrál a zrovna tady v Troji to tomu dodalo ještě větší váhu a byl takový milník, který jsem si ve svém životě chtěl splnit, takže jsem hrozně rád, že se mi to povedlo nakonec docela v brzkém věku.
1: Vy jste ale z jižních Čech, právě Matěj Krejčí je na olympiádě dětí a mládeže, reprezentuje Jihočeský kraj. Kde trénuješ ty, respektive jak moc speciální je pro tebe závodit tady v Troji?
3: Já trénuju v Českých Budějovicích, v Českém Rybnu na kanále, ale snažím se trénovat celý měsíc v Praze, takže v zimě se hodně dojíždíme.
1: A ta Troja, když bys to měl popsat, je to to nejlepší, co v Česku máme?
3: V Česku rozhodně, světově už se tam najdou nějaký jako jiný adepti.
1: Říká Matěj Krejčí, který se účastní olympiády dětí a mládeže. Tak pánové, na závěr, do budoucna třeba cíl jednou si závodit po boku a rozdat si to na nějakém velkém dospěláckém závodě, je to tak?
2: Tím, že jezdíme oba dva jiné kategorie, tak určitě si to nebudeme moc mezi sebou rozdat po boku a soupeřit proti sobě, ale přál bych si, aby jsme někdy na nějakém vrcholném závodě, ať je to mistrovství světa, mistrovství Evropy, nebo nějaký podnik světového páru, mohli tam jet spolu a závodit tam společně.
1: A v takovém kajakcrossu by to nešlo?
2: Je pravda, že v kajakrossu by to šlo, ale v kajakrossu je neúprostnej, tam neznám ani kamaráda, ani bratra, takže bych bráchovi nepřál, aby tam se mnou stal.
1: Říká Jakub Krejčí, co na to Matěj, kajakross bral bys za třeba nějakých pár let?
3: Jo, já bych to rozhodně bral, ukázal bych bráchovi, jak se to jezdí.
1: Přece jenom ten kajakross je hodně neúprostný, tam je to opravdu tělo na tělo a loď na loď, tak tam byste to mohli pěkně rozdat.
2: Jo, kajakross by byl super na tohle, mohli bychom se tam vyřídit nějaký bratrský spory a samozřejmě v rámci pravidel a v rámci jakýkoliv bezpečnosti, ale to by byla dobrá příležitost.
1: Úplně nakonec zeptám se ještě Jakuba Krejčího na olympiádu dětí a mládeže. Vy jste na ní nikdy nezávodil, teď jste se tedy účastnil poprvé jako vlajkonoš Jihočeského kraje. Nesl jste vlajku právě před svým bratrem Matějem a před celou výpravou Jihočeského kraje. Jaké to bylo?
2: Zahájení v Edenu bylo krásný, mrzí mě, jsem si nemohl prožít tady tu olympiádu dětí a mládeže v roli toho závodníka, protože je kolem toho hrozně moc práce a to, jak se tady o ty děti starají, jaký závody zázemí jim připraví, je neskutečný a jenom to dokázalo nebo umocnilo to zahájení v tom Edenu, kde bylo prodaných 10 000 lístků a 4,5 tisíce závodníků s organizačním týmem se tam poskládalo dole na stadionu a já jsem se to hrozně užil. Byl to určitě jeden z těch hezčích a krásných zážitků, na který budu vzpomínat.
1: Říká Jakub Krejčí a vodní slalomář aktuálně v pražské Troji, 2x zlatý na světovém poháru právě tady v Praze. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport společně se svým bratrem Matějem Krejčím, který je na olympiádě dětí a mládeže. Pánové, děkuji vám oběma. Matěj, ty se asi budeš snažit, aby se s bráchou ještě dneska potkal.
3: Jo, rozhodně, doufám, že se ještě potkáme, asi jo.
1: To myslíme samozřejmě na stupních vítězů, i o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Teď Jakub Krejčí a Matěj Krejčí, pánové, díky.
2: Děkuji, mějte se hezky.
3: Díky.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

12:50, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Tenistka Linda Nosková po triumfu v Berlíně skončila v Bad Homburgu. V prvním kole po unaveném výkonu podlehla rumunské kvalifikantce Rysové 1-6 a 3-6.

0: 12 hodin 54 minut, úterý 23. června, posloucháte Radiožurnál Sport. Olympiáda dětí a mládeže, akce, které je plné aktuálně, hlavní město, tedy Praha, no a hraje se a sportuje se mimo jiné taky na Strahově, kde je kolega Štěpán Bém. Hezké poledne.
1: Hezký den.
0: Tak jaké jsou olympijské hry mládeže konkrétně na Strahově? Co se tam děje, co se tam hraje?
1: Na Strahově se hraje co jiného než fotbal, využívají se tu dvě z těch osmi hřišť, které na tomto obrovském areálu jsou. Před malou chvílí tady skončily dva zápasy najednou. Praha zvítězila nad Libereckým krajem drtivě 8-1 a ještě před chvílí Olomoucký kraj porazil Ústecký kraj 3-0. I když to byly velmi, dá se říct, jednostranné zápasy, tak mohli nabídnout zajímavou podívanou všem divákům v hledišti, kterých tady nebylo málo, obzvlášť kotel Ústeckého kraje, složený z kamarádů a rodičů, hlasitě skandoval: hoši, děkujem, příště to vyhrajem i za nepříznivého stavu pro jejich tým. Zároveň ústecký tým přijel na olympiádu dětí a mládeže s zajímavým příběhem, který jsem zachytil na webu olympiády dětí a mládeže. Týká se jednoho jejich hráče, který se jmenuje Adam Růžička, reprezentuje právě tým Ústeckého kraje. No a jeho rodiče právě před 21 lety byli na stejné sportovní akci také. Byl to fotbalista Adam Růžička a jeho maminka, atletka Alice Prošková. No a teď se tenhle rodinný kruh takhle symbolicky uzavřel právě tady na pražském Strahově, kde odstartoval jejich syn Adam. Bavil jsem se taky tady na tribuně s hráči z jihomoravského týmu. Ptal jsem se jich, za jaké třeba hrají týmy, a podivil jsem se, že to bylo celkem různorodé. Někteří kluci byli z Olomouce, někteří ze Zbrojovky, někteří z Artisu říkali, že mají za sebou dva zápasy, oba vyhráli a tím pádem mají v té pětičlenné skupině dobrou šanci na postup. Sem se přišli přitom jenom podívat na konkurenci večer, totiž hrají s Jihočeským krajem. Říkali také, že to je pro ně velká čest a atmosféra hrát tady na Strahově, kde trénuje třeba Sparta Praha nebo česká reprezentace. Nicméně někteří už říkali, že to je pro ně zaběhlá věc, že už tady jsou po několikáté, že už tady nějaké turnaje hráli. V autobuse jsem taky potkal tým z Karlovarského kraje a ti říkali, že se také na své zápasy těší a obdivovali výhled na Prahu, který tady z autobusové zastávky stadion Strahov mohli vidět.
0: Říká v tuhle chvíli z pražského Strahova Štěpán Bém. I nadále budeme sledovat nejenom, jak se odehrává fotbalový turnaj na olympiádě dětí a mládeže. Štěpáne, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnály je 13 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Nový Bidžov uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Policisté po něm stále pátrají. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa o první výhru. Nastoupí proti Uzbekistánu. Nepojízdná dodávka brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného. A bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel má za to, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že s jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer, potvrdila jeho mluvčí Miroslava Čihalíková Sedláčková.
3: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci. V to době, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
1: Nový Bidžov na Královéhradecku zavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Školám radnice doporučila, aby ukončili výuku. Informoval o tom starosta Matěj Novotný z ODS. Po 55-letém Petru Šimonovi policie pátrá od rána. A to kromě Královéhradeckého kraje i ve Středočeském a v Praze. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Jeho fotografie na serveru irozhlas.cz. Kancelář veřejného ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích, na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistila, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky propálené od cigaret. Pokračuje zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
4: V době návštěvy tam poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, nebo ať ji ukončí. Ani jedno však k takovému řešení nepřistoupilo.
1: Provozovatel mutěnického zařízení řekl, že lékařská péče je zajištěná. Tento typ zařízení v rodinném domě registraci nepotřebuje a pomáhá řešit nedostatek kapacit domovů pro seniory v regionu. Zařízení ve Svitavách nelze na internetu dohledat a jediný dohledatelný telefon na to českobudějovické nikdo nezvedá. Irán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Odmítl tak výroky amerického viceprezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. Irán se podle něj bude nadále řídit už přijatou smlouvou o nešíření jaderných zbraní.
5: Sport. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo zabojují o první výhru na šampionátu proti Uzbekistánu. Nepovedený vstup do turnaje Portugalce posílil, říká jejich trenér Roberto Martinez.
6: Byli jsme k sobě velmi kritičtí. Náš výkon jsme zhodnotili i kvůli tomu, abychom se zbavili zklamání a smutku. Soustředění v kabině je ale 100% a tréninky byly opravdu dobré. Neočekávejte od nás okamžitý úspěch. Jsme tým, který potřebuje v těžkých situacích správnou reakci. Ta přišla a díky tomu jsme silnější a soudržnější.
5: Utkání Portugalsko-Uzbekistán začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin českého času. Anglie nastoupí ve 22 hodin proti Ghaně. Od 1 ráno budou hrát Panama a Chorvatsko a ve 4 hodiny odstartuje střetnutí Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Rohlenky a kolony u Slaného na silnici 7. Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 přímo u benzínky Rohlenka se srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a tvoří se kolona od nájezdu z Ostravské ulice asi na 10 minut. Na D1 v Brně je vůbec silný provoz směrem na Ostravu. Pomalu pojedete i na příjezdu do Brna z Prahy v úseku od 185. na 196. kilometr. A ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k D1. Dálnice D6 směr z Karlových Varů do Prahy. Zbystřete u Kladna. Za sjezdem na Unhošť stojí dost nebezpečně kamion.
8: Kilometr 10, odstavený kamion částečně zasahuje do pravého pruhu. Má trojuhelník, ale klasicky asi 20 metrů za autem.
7: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova dlouhé kolony hlásíte na obchvatu Slaného. Stojí tam dodávka za sjezdem na Smečno a objíždí se Kivadlově. Delší je kolona směrem z Prahy asi na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 6 minut úterý 23. června posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Argentinský fotbalista Julián Álvarez chce odejít z Atletika Madrid. 26-letý útočník promluvil po pondělním vítězství Argentiny 2-0 nad Rakouskem na mistrovství světa v Dallasu. Nejlepší pro všechny strany je přestup, takhle to řekl televizi ESPN. O Álvareze se ve Španělsku zajímá jak Real Madrid, tak mistrovská Barcelona. Nicméně Atletico je proti a tvrdí, že samozřejmě je tam výstupní klauzule ve výši 500 milionů eur, tedy nějakých 12 miliard korun. Pokud někdo je ochoten za něj zaplatit tolik, pak se můžou bavit. Teď už Limp Bizkit, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Limp Bizkit dohrávají v úterním radiožurnálu Sport. 13 hodin 11 minut dnes budeme znát vítěze dalšího ročníku ankety Zlatá hokejka pro nejlepšího hráče uplynulé sezony. O finálové desítce i o pohledu do historie teď bude mluvit František Kuna. Vítej ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tak prosím, Františku, představ na začátek finálovou desítku.
1: Je v ní jediný muž mimo NHL a to je reprezentační kapitán 40-letý Roman Červenka. Dále pak z golmanů Dobeš dostal Vejmelka Vladař. Česká golmanská škola, čtyřnásobné zastoupení mezi desítkou nominovaných nebo těch úspěšných. Dále pak Hertl, Hronek, Nečas, Pastrňák a Zacha. To je 10 jmen, která budou usilovat o vítězství v anketě Zlatá hokejka. Vítěze budeme znát dnes večer po vyhlášení ve Vinohradském divadle.
0: A kdo patří mezi favority? V minulých letech to bylo přece jenom poměrně monotónní.
1: Monotónní v tom, že vyhrával David Pastrňák, vyhrál 8 z posledních 9 anket, jednou se mu tam vklínil po zisku Stanleyova poháru Ondřej Palát, takže připomíná to dominanci Jaromíra Jágra, ale mezi hlavní favority bude patřit Pastrňák znovu. Společně s ním také Martin Nečas. Hodně bodů měl i Lukáš Dostál, ale to vše po prvním kole ankety. Kdy jsou ještě body zná? Po tom druhém už se nepředstavuje přesně, kolik bodů kdo získal, a vlastně do té finálové desítky se jede v jakémsi slepém pořadí, takže nevíme, ale po prvním kole ankety vedl Martin Nečas o nějakých 50 bodů před Pastrňákem. Pro představu, Nečas měl přes 400 bodů a 50 bodů byl rozdíl. Jenomže to se samozřejmě může změnit a jistě to změnilo, protože třeba z té elitní desítky vypadl Filip Chlapík ze Sparty, který měl dobré olympijské hry, kam byl donominovaný místo Pavla Zachy, ale vypadl z desítky a na jeho místo se dostal golman Montrealu Dobeš.
0: Když už si zmínil olympiádu, tak hokejově to byla opravdu výživná sezóna, tak co v jejím průběhu mohlo spolu rozhodnout v té anketě?
1: Pak i závěr sezony v NHL, protože Tomáš Hertl se dostal po druhé v kariéře do finále, tentokrát z Las Vegas, tehdy mu to nevyšlo ze San Jose, letos mu to nevyšlo z Las Vegas a golman Dobeš, ten se dostal do finálové desítky a mohl by být opravdu hodně vysoko, protože takovou hokejovou baštu, jakou je Montreal, dovedl vlastně až do finále konference, kde pak Montreal nestačil na pozdějšího vítěze z Caroliny. Takže závěr hokejové

0: Šampionátu. Hráči Iráku se na vrcholný podnik dostali teprve po druhé v historii. Poprvé to bylo před 40 lety v Mexiku, tenkrát neuhráli ani bod, když podlehli těsně Paraguaji, domácímu Mexiku i Belgii. Jediný gól tehdy vstřelila do sítě Belgie legenda iráckého fotbalu Ahmed Rází, v roce 1988 zvolený asijským fotbalistou roku. V současném výběru Iráku je taky jeden fotbalista, který působí v české lize, jejím Merchas Dosky. A my se vás teď ptáme v naší nesoutěžní otázce, za které kluby dosud tento krajní obránce v naší nejvyšší soutěži nastupoval.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: 26-letý Merchas Dosky přišel v roce 2022 do Uherského Hradiště a po 2,5 letech v dresu Slovácka přestoupil do Viktorie Plzeň, se kterou má platný kontrakt do konce roku 2027. Lvy z Mezopotámie, jak se Iráčanům přezdívá, museli v rámci kvalifikace odehrát celkem 21 zápasů, než si zajistili postup na mistrovství světa. A rozhodně tedy nepatří mezi favority tohoto turnaje. Tým vede 63-letý australský kouč Graham Arnold, který jako hráč působil v Belgii nebo Nizozemí a na posledním šampionátu trénoval Austrálii. Mezi jeho svěřenci je celá řada hráčů, kteří reprezentují Irák, ale narodili se nebo alespoň vyrostli v Evropě, což v případě zmíněného obránce Plzně Merchase Doskyho znamená v Německu.
2: Lidé pořád ještě slaví. Na mistrovství jsme se kvalifikovali na konci března a oni to slaví v ulicích dodnes. Samozřejmě jsou na nás pyšní. Je to historický moment a lidem v Iráku to přináší hodně naděje. Toho si velmi vážím.
0: To říkal před startem fotbalového mistrovství světa Merchas Dosky. Na letošním šampionátu fotbalisté Iráku odehráli už 2 střetnutí. Nejprve prohráli s Norskem 1-4 a pak taky s Francií 0-3.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde

0: více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: 13 hodin 29 minut úterní Radiožurnál Sport je tu dál s vámi, připravili jsme aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 1:30. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Energetická skupina ČES založila dceřinou firmu s názvem ČES Energy. Do ní chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Radiožurnál to řekl předseda představenstva generální ředitel ČES Daniel Beneš. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. Ruský raketový útok na město Kryvyj Rih v centrální části Ukrajiny má podle tamních úřadů 3 oběti, dalších 19 lidí utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové hovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Moskva si mimo jiné nárokuje celé území ukrajinského Donbasu. Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. A v Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Sport. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna se ho tak bude moct zúčastnit 100 000 běžců. Oznámili to pořadatelé jednoho ze 7 největších maratonských závodů světa. Zájemci o účast ale nejdřív musí uspět v loterii, do které se pro příští ročník přihlásil rekordní počet běžců. Více než 1 milion a 338 tisíc.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a ucpaný obchvat Slaného. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se dost prudce u sjezdu na Domašov na kilometru 168. Tam sbírají silničáři roztrhanou pneumatiku v pravém pruhu. Pak se kolona rozjede a opět zpomalí na 182. kilometru u Kývalky. Tam je pak fronta až do Brna k omezení, hlavně kamiony. Pozor na D1 na výjezd jezdu z Brna směr Ostrava. Na kilometru 207 u Rohlenky zabírají 2 auta po nehodě. Jeden pruh, zdržíte se asi 10 minut od nájezdu z Ostravské ulice. Taky na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště silný provoz. Musí občas zavírat tunely kvůli regulaci. Je tam kolona od sjezdu na Vestec, kamiony od Jesenice. V Praze komplikace je na městském okruhu. Kousek za Barandovským mostem směrem na Smíchov nehoda 2 aut blokovala jízdní pruhy před Zlíchovským tunelem. Teď společně s policisty odjíždějí, ta kolona z jižní spojky se bude rozjíždět. A připomínáme ucpanou silnici 7 na obchvatu Slaného. Stojí tam za sjezdem na Smečno nepojízdné nákladní auto, objíždí se Kivadlově. Kolony v obou směrech až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Tolik back, 13 hodin 37 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Už teď je legendární, ale i přesto dál překonává rekordy. Řeči o argentinském fotbalistovi Lionelu Messim, který je nově historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. Tím vykopáváme sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Fotbalista Lionel Messi rozhodl dvěma góly o výhře Argentiny na mistrovství světa nad Rakouskem 2-0 a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Kapitán úřadujících mistrů překonal dosavadní maximum Němce Miroslava Klózeho.
2: Už v úvodním zápase na šampionátu nasázel Messi hat-trick do sítě Alžírska. Proti Rakousku nejdřív neproměnil penaltu, v 38. minutě si ale naběhl na zpětnou přihrávku a osamostatnil se v tabulce nejlepších střelců historie mistrovství světa.
3: Vybírá si Messiho, Messi pálí gól! Lionel Messi otevírá v 38. minutě skóre zápasu.
2: Messi pak doplnil ještě jednu branku, stanovil nové maximum na 18 gólů a zajistil Argentincům play-off. Vyřazovací fázi turnaje si zahrají i Francouzi, kteří přehráli Irák 3-0 a Norové ti porazili Senegal 3-2. Alžírsko pak zvítězilo nad Jordánskem 2-1. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Anglické fotbalisty čeká druhý duel ve skupině mistrovství světa. Po úvodní výhře 4-2 nad Chorvatskem nastoupí ve 22 hodin českého času proti Ghaně a můžou si zajistit postup do play-off. Německý kouč Angličanů Thomas Tuchel mluví před zápasem o tom, jak přistupuje k největším hvězdám svého týmu.
4: Máme tu několik klíčových hráčů, ale to nemluvím jen o Kaneovi, Ricovi nebo Bellinghamovi. Nevím, jestli dostávají víc pozornosti ode mě, ale naopak oni sami se věnují těm hráčům, kteří tolik nevyčnívají a tím jsou opravdu speciální. Nejdůležitější ale je, že všichni vnímají tenhle turnaj jako týmovou práci a to je přístup, který k němu máme.
1: Už v 19 hodin začne utkání Portugalsko-Uzbekistán. V 1 hodinu v noci nastoupí Panama proti Chorvatsku a ve 4 ráno Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Zápasy nabídneme na naší stanici v reportážních vstupech.
0: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti domácím poslední zápas ve skupině mistrovství světa a postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra.
5: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážní. Musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
6: Řekl po remíze s Jihoafričany směrem k poslednímu duelu ve skupině reprezentační záložník Vladimír Darida. Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup do play-off z prvního místa.
7: Jsou tam dobrý, rychlý křídla, který umí jeden na jednoho, takže na to se musíme nachystat.
6: Uvědomuje si obránce Tomáš Holeš. Po příletu do Mexika čeká trenéra Koupka s kapitánem Krejčím tisková konference. Poté si národní tým v dějišti utkání zatrénuje. Nebude to ale na Aztéckém stadionu. Tam se utkání mezi Mexikem a Českem začne hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Nedaleko od našeho studia tady na Vinohradské třídě, konkrétně v Pražském divadle na Vinohradech, se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
0: Tenistce Lindě Noskové nevyšlo po triumfu na turnaji v Berlíně úvodní kolo na jiné německé akci v Bad Homburgu. Česká jednička podlehla rumunské kvalifikance Rusové 1-6 a 3-6.
1: A španělský motocyklový jezdec Marc Marquez bude i dál v mistrovství světa závodit za tým Ducati. S italskou značkou podepsal novou dvouletou smlouvu. 9násobný světový šampion, který 7 triumfů vybojoval v královské kategorii MotoGP, by měl v týmu působit do roku 2028.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Tadeáš Skalický. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český tenista Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na Malorce vítězně. V prvním kole porazil bosenského kvalifikanta Damira Džumura ve dvou setech 6-3 a 6-4. Teď už Noel Gallagher a po písničce hity sociálních sítí.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Noel Gallagher je za námi, 13 hodin 49 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Jsou lidé, kteří umí využít správnou chvíli na jednu situaci k tomu, aby se stali během pár dnů hvězdou sociálních sítí, a to je aktuálně případ trenéra pražské Dukly Pavla Šustra. Víc už přiblíží v hitech sociálních sítí Jakub Marek. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a začneme netradičně krátkým zvukem.
2: Zdravím všechny ovce. Začínáme.
1: Tak to byl fotbalový trenér pražské Dukly Pavel Šustr a ten si založil instagramový účet a své první video začal připomenutím výroku, kterým na sebe upozornil během nadstavbové skupiny o záchranu v první lize. Fanoušci si na jeho reakci na výkon rozhodčího evidentně velmi dobře pamatují, a tak geometrickou řadou přibývá sledujících tohoto nového účtu.
0: Každopádně pokud jste v posledních dnech otevřeli sociální sítě, tak je téměř nemožné, že byste nenarazili na vikingský pokřik.
1: Je to tak, na podobová veslování s mohutným pokřikem původně začalo mezi fotbalovými fanoušky na světovém šampionátu a postupně se proměnilo v takový globální trend. Lidé ho předvádějí na stadionech, v ulicích. Před včerejším zápasem Norska proti Senegalu zaplnili norští fanoušci slavné Times Square v New Yorku a videa z této akce okamžitě obletěla celý svět. Norsko navíc po dramatickém průběhu porazilo Senegal 3-2 a do pokřiku se pak zapojili i samotní hráči přímo na trávníku na stadionu a video nazbíralo během několika hodin miliony zhlédnutí. To bylo možná ještě větší než na Times Square, no a na tribuně nechyběla ani velmi známá tvář zimních sportů. Zápas sledoval také norský běžec na lyžích Johannes Klebo, který má 11 zlatých olympijských medailí. Klebo dokonce na svém YouTube kanálu přiznal, že když byl mladší, snil o kariéře fotbalisty a chtěl být jednou jako Cristiano Ronaldo.
0: Teď už ale rozumnější a chce být cyklistou. Sociální sítě totiž v posledních dnech zaplavilo ještě jedno video, které ukazuje, jak moc Norové Kubo svým týmem žijí.
1: Během jednání norského parlamentu se totiž poslanci rozhodli přerušit zasedání a společně předvedli vlastní verzi vikingského pokřiku. S pomocí soudního kladívka, bouchání do stolu a typických veslařských pohybů vytvořili scénu, která také okamžitě začala kolovat po internetu.
3: Je bedre måte gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Første slaget kommer.
1: Takže fotbal skutečně zasahuje nejen do sportu, ale i do jiných odvětví.
0: Takové byly dnešní hity sociálních sítí. Děkuji za ně Jakubu Markovi.
1: Díky, hezký den.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu. Ozbrojený muž z Čelákovic má zbrojní průkaz, podle policie ale žádnou zbraň oficiálně nevlastní. Čeští fotbalisté odletí k poslednímu zápasu ve skupině světového šampionátu do Mexika. Na D1 v Brně směrem na Ostravu komplikují dopravu nehody a bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
4: Já k tomu nerozumím. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
2: Rozhodnutí vlády prezident Petr Pavel považuje za omezení svých ústavních pravomocí. Izraelské úřady a bezpečnostní síly podle OSN úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti. Pásmu Gazy se tak dopustili genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném západním břehu válečných zločinů. Dnes to podle agentury Reuters uvedla v nové zprávě Mezinárodní vyšetřovací komise OSN. Zabývala se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. Přibližně 30% obětí v pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská mise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla jí, že ignoruje brutální taktiku Hamásu. Hledaný ozbrojený Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Radiožurnálu to řekla policie. Po 55-letém muži začaly hlídky pátrat po 7. hodině ráno, kdy mířil k učilišti v Čelákovicích. Tam v minulosti působil jako učitel. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
5: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době on sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
2: Naposledy svědci muže ráno viděli v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia. Půjčil si ale taky druhé auto, vínový Renault Megane. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje, jak bude dál postupovat.
6: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
2: Lastovecká na svou funkci na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Sport.
7: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
8: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
7: Utkání Mexiko-Česko začne na Azteckém stadionu pro víc než 80 tisíc diváků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 za Vyškovem a neprůjezdná 57 u Bystřičky. Dálnice D1 ve směru z Vyškova do Brna je teď neprůjezdná. Je tam čerstvá nehoda na kilometru 220. Podle našeho zpravodaje hromadná.
10: Těžká nehoda několika osobních vozidel, dodávek a kamionů. Právě záchranářskou uličkou přijížděli hasiči a záchranná služba.
9: A zastavili provoz směrem na Prahu. Sjíždějte nejpozději na Vyškov kilometr 226. Dá se to obět po staré silnici, zatím je to ještě bez kolon. Na dálnici jde jedna další nehody, dokonce dvě, brzdí provoz v Brně směrem na Ostravu. První na 194. kilometru v pravém pruhu, tři kamiony, nic vážného, teď je policisté dali na stranu. Kolona od kývalky nicméně zpomalila. A ještě jedna nehoda na D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava a blokuje na 207. kilometru jeden pruh. Tam je další kolona asi na 10 minut. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí je neprůjezdná. U Bystřičky narazilo auto do svodidel, zasahují tam záchranáři a zastavili na chvíli provoz v obou směrech. Ještě do Prahy v Hloubětíně na křižovatce k Belské a Poděbradské ulice se srazilo nákladní auto s motorkou. Blokují jeden pruh směrem na Letňany a Průmyslová ulice se kvůli tomu ucpává. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Tolik zprávy.
12: 14 hodin 6 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří dál posloucháte Radiožurnál Sport. Řecký basketbalista Giannis Adetokounmpo podle zámořského webu ESPN po 13 letech opustí Milwaukee Bucks, zamíří do Miami Heat. Součástí rozsáhlé výměny mezi oběma kluby je celkem 6 hráčů a taky několik voleb v draftu. Adetokounmpo dovedl Bucks v roce 2021 k titulu zámořské NBA a dvakrát taky získal ocenění pro nejúžitečnějšího hráče soutěže. Teď už skupina Cure.
3: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: V současnosti by z něj takový gol udělal z minuty na minutu hvězdu světového formátu s raketovým nárůstem sledujících na soukromém profilu. Dnes je to 30 let od gólu, který proslavil tehdy fotbalistu Slavie Praha Karla Poborského. Jeho úžasný lob v roce 1996 poslal v Birminghamu českou reprezentaci do semifinále mistrovství Evropy a jemu pomohl k přestupu do Manchesteru United.
1: Jiří Němec po levé straně posunuje na Karla Poborského. Karel Poborský nebo jasně mezi dva hráče. Karel Poborský v šanci. Oblouček, gól! Karel Poborský, nádherná branka, přátelé. Promiňte mi to zrušení. Hlasivky ani nevydržely to, co teď oči viděli. To, co předvedl Karel Poborský, smekám klobouk.
2: Okomentoval historický moment stále člen naší sportovní redakce Kamil Jáša. O slavném gólu se rozpovídal v desíce Pavla Horváta živě jeho autor Karel Poborský.
3: Jsem to taky trénoval mockrát a to napadlo vlastně v té chvíli, když jsem viděl Viktora Báju, jak je až někde skoro na penaltě, naprosto nesmyslně strašně vysoko. Kamil to hezky komentoval, že dělá kličku dvou hráčům, tam když si to vybavíte, tak se to asi šestkrát odrazilo, třikrát mi vzali míč a já běžel furt dál a on najednou ten míč běžel za mnou. A oni koukali, kde jsem a kde ten míč a já běžel za nima. Ale prostě v ten moment se to stane, o tom nepřemýšlíte, na to není čas, to prostě něco se v tom těle spojí, vyřešíte to tak, jak jste zvyklí ty věci řešit a někdy je z toho takovýhle gol.
2: Přímo z hřiště ho viděl a žasl Václav Němeček, který tehdy v zápase nastoupil v záloze právě vedle vlasatého mladíka s osmičkou na dresu.
4: Zaprvé si to jen tak nikdo nedovolí a když si to dovolí a vůbec ho to napadne, tak je taky důležité, jak to provede, že? A jemu se to povedlo úplně báječně. Mám jediný štěstí, že jsem od toho byl kousek a že jsem to live prostě viděl. Od něj asi já nejde 10-15 metrů a pro mě zážitek obrovský. I pro mě. Nevěřil jsem vůbec tomu, co to provádí a když už to plachtilo, tak to už jsem viděl, že to tam padne. Ale úžasný, opravdu úžasný.
2: Díky krásné brance byl Karel Poborský přirovnáván k Antonínu Panenkovi a jeho legendární penaltě v Bělehradu.
5: Tonda kopal penaltu, já byl v běhu, i ty kopy byly jiný, Tonda ten míč podkop, já ho spíš jakoby hodil, takže těžko to srovnávat. Já jsem rád, že jak ten můj, tak ten Tondy, díky nim to byl velký úspěch českého fotbalu a já jsem rád, že jeden z nich byl můj.
2: Řekl Karel Poborský, jeho gól později zařadila UEFA mezi nejslavnější momenty mistrovství Evropy a fanoušci ho opakovaně volili mezi nejkrásnější branky evropských šampionátů. David Kalvas, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa, ostrov z jižního Karibiku, teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté téhle země účastní poprvé, a to co by reprezentanti populačně nejmenšího státu v dějinách, a už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see something,
1: say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal, a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa. Excited, feel so good. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
2: Fotbal je na Curaçaa velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a Pobřežím slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçaa je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turné uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
1: Curaçaa, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçaa skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující a fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçaa. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
3: Na Curaçaa vládne šílenství, každý si to užívá, že

0: se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gól Německu, to je nejdůležitější.
1: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gól Curaçaa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
2: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
1: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

Santana v odpoledním radiožurnálu Sport, je 14 hodin 25 minut úterý 23. června. Pojďme se podívat na následující program na fotbalovém mistrovství světa. 19:00, to je čas výkopu zápasu mezi Portugalskem a Uzbekistánem, skupina K. Portugalsko po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo má tedy jeden bod, Uzbekistán prohrál s Kolumbií 1-3, takže zatím bez bodu. Ve 22 hodin Anglie, Ghana, to už jsme ve skupině L, Angličané mají 3 body za vítězství 4-2 nad Chorvaty. Ghana taky byla zatím úspěšná, když porazila Panamu 1-0. No a v 1 hodinu ráno Panama a Chorvatsko, to jsme stále ve skupině L, to jsou zatím celky, které tedy bod nemají. A ve 4 hodiny ráno Kolumbie, Demokratická republika Kongo, Kolumbie 3 body za vítězství nad Uzbekistánem.

0: Radiožurnál je 14.30. Jana Utendorovská a zprávy.
1: Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali, informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy. Od rána po něm pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a taky v Praze. Hlídky měly taky preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Sněmovna je po dnešku opět kompletní. V úvodu schůze složil slib nový poslanec ANO Jiří Kotlík. V dolní komoře nahradil někdejšího kolegu z hnutí Josefa Kota. Kotovi zanikl poslanecký mandát ve čtvrtek, kdy se ujal funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Jde o sedmou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Ve Francii se od čtvrtka ve vedrech utopilo 40 lidí, oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Nejvyšší teplota na jihozápadě země mohou podle předpovědi vystoupat až ke 44 stupňům Celsia. Noc na dnešek byla ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947. A transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singerové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny. Sport. Řecký basketbalista Giannis Adetokounmpo podle zámořského webu ESPN po 13 letech opustí Milwaukee Bucks a zamíří do Miami Heat. Součástí rozsáhlé výměny mezi oběma kluby je celkem 6 hráčů a několik voleb v draftu. Adetokounmpo dovedl Bucks v roce 2021 k titulu v NBA a dvakrát získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 za Vyškovem a v Praze nehoda ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna za Vyškovem neprůjezdná. Na kilometru 220 zasahují záchranáři u hromadné nehody. Vrtulník už odletěl stále, ale se nedá projet směrem do Brna. Řidiči se snaží sjet na Vyškov na kilometru 226 a sjezd na Vyškov už je velmi ucpaný. Na dálnici D1 silný provoz čekejte i v Brně směrem do Ostravy. Pomalu pojedete od Kývalky 181. kilometru v nesouvislé koloně až k Rohlence na 207. kilometr. Teprve tam se kolona rozjede. Pro osobní auta je to zdržení asi na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Dost ucpaná je tam i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna, aktuálně od 8. kilometru. Na D1 dejte pozor taky na příjezdu do Ostravy směrem z Prahy. Na kilometru 346 u Klimkovického tunelu zúžení.
4: Stavební práce a je tam provoz stažený jenom do levého pruhu. Je tam krátká kolona, ale brzdí se vyložně do zastavení. Jo.
3: A v Praze komplikuje už silný provoz nehoda v Hloubětíně. Ve Kbelské ulici směrem na Letňany se na křižovatce s Poděbradskou srazilo nákladní auto s motorkou. Je tam fronta z Průmyslové ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude většinou jasno, teploty klesnou na 17 až 13, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů, na severovýchodě bude 26 až 30. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Killers v odpoledním radiožurnálu Sport. 14 hodin 37 minut, 4 roky bez profesionálního tenisu. Takový trest dostala Markéta Vondroušová od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost za to, že při loňské dopingové kontrole odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Ke kauze se teď vyjadřují lidé nejen z tenisového prostředí a přišel nám o tom víc říct Jakub Marek. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na úvod pojďme ještě pro kontext přiblížit, co se stalo. V prosinci přišla komisařka na kontrolu podle Vondroušové mimo domluvený čas a údajně se neprokázala žádnou legitimací. Komisařka ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila. Nezávislý tribunál tak rozhodl o maximálním možném trestu, tedy zákazu činnosti na 4 roky. Mimochodem to je stejný trest jako u pozitivního testu. Podle Martina Číška, ředitele antidopingového výboru České republiky, to ale není nic výjimečného.
2: V těchto případech, jako se stal zmíněné tenisce Markétě Vondroušové, tedy pokud se jedná o odmítnutí dopingové kontroly, je ten trest vždycky stejný. Je transparentně dopředu známý a prostě antidopingový kodex jasně říká, že za odmítnutí dopingové kontroly hrozí trest 4 roky zákazu činnosti. Z tohoto úhlu pohledu se nestalo nic nestandardního.
0: No a jaké jsou reakce z tenisového světa?
1: Slova podpory našla na sociálních sítích Markéta Vondroušová třeba u tenisových soupeřek, Američanky a grandslamové šampionky Stephencové, Ukrajinky Kostiukové nebo Češek Muchové, Noskové a Valentové. Na verdikt ve vysílání radiožurnálu Sport reagovala i bývalá profesionální tenistka Andra Sestiny Hlaváčková. Podle ní může být 4letý trest pro Vondroušovou likvidační.
3: Je to hodně kritický nově pro její kariéru a Nelly asi jako konečná. Taky se může stát, že se to nějak přežije, že si mezi tím třeba založí rodinu, to bych asi udělala já. Že prostě se pak třeba bude mít chuť vrátit. Tady asi nejde ani o nějaký, jako že by nedosáhla svých cílů nebo neměla tenisem dostatečně asi, jako, jak bych řekla, vyděláno, ale tady jde spíš asi o to, že nikdo nechce končit takhle.
0: Kubo, už známe i reakci Českého tenisového svazu, ten se postavil na jakou stranu?
1: Zástupci Českého tenisového svazu jsou překvapení a zaskočení výší trestu pro Markétu Vondroušovou. Teď část citace ze svazového prohlášení. Jsme přesvědčeni, že Markéta Vondroušová není dopingová hříšnice, která by si ve své kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila. Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Konec citace. Za Markétu Vondroušovou se pak postavil i bývalý fedcupový kapitán Petr Pála.
0: Probrali jsme s Jakubem Markem, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Brněnská zbrojovka rozšířila kádr, chystající se na návrat do první ligy o stopera Erika Hunala a univerzála Lukáše Penksu, oba přicházející z pražských klubů, 21-letý Hunal ze Slavie, o rok starší Penksa ze Sparty, nováček nejvyšší domácí soutěže, uvedl na klubovém webu, že oba hráči podepsali v novém působišti víceleté smlouvy. Zbrojovka dosud oznámila tedy 6 příchodů, kádr trenéra Martina Svědíka už dříve doplnili Daniel Vašulín, Petr Ševčík, Jaromír Zmrhal a Laki Ezech.

0: Traveling Wilburys dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 48 minut. Prostor znovu dostane olympiáda dětí a mládeže a tak se přesouváme ke kanálu do Pražské Troji, kde je kolega Karel Schamberger.
1: Krásný den, já jsem přímo u právě toho zmíněného kanálu, právě přímo u branky číslo 2 a 3 a u mého mikrofonu jeden z účastníků, vodní slalomář Vít Doležal, tak tě tady vítám, ahoj.
2: Den.
1: Tak mi prosím popiš právě ten kanál v Troji, ty máš za sebou finálovou jízdu v kajaku, jaká byla?
2: No tak kajaková jízda byla poměrně dobrá, ale do jedné branky jsem se nevešel úplně přesně, takže rozhodčí usoudili, že to byla 50 vteřinová penalizace. Takže to umístění celkový je horší samozřejmě.
1: Ty jsi ze Středočeského kraje, to jsem poznal podle toho, že právě logo Středočeského kraje máš na své helmě, kterou máš aktuálně na hlavě. Kdybych si měl popsat, jakou organizátoři sestavili právě tu trať na olympiádu dětí a mládeže, tak jak těžká podle tebe je?
2: Trať byla jednodušší, ale byla taková hezky klouzavá, ta loď jela celou dobu. Nemusel to člověk nikde zastavovat a bylo to hezký.
1: Jednodušší všem?
2: Ty přesazy těch povodných branek byly jako menší a já jsem tady třeba závodil na Českém poháru a tam ty tratě jsou sestavy ještě o trochu těžší.
1: Jeden z účastníků olympiády dětí a mládeže, vodní slalomář Vít Doležal ze Středočeského kraje, aktuálně u mikrofonu radiožurnálu Sport. Jaká je nálada ve Středočeském kraji? Pokud se nepletu, tak po prvním dni jste byli na druhém místě celkového hodnocení v medailových příčkách, tak to je asi spokojenost?
2: Jo, já si myslím, že se všichni radujou, ale těch dnů sportovních je ještě poměrně dost, takže se to může proházet.
1: Říká Vít Doležal, který si užívá společně s dalšími 3,5 tisíci sportovci olympiádu dětí a mládeže. Moc díky a budu držet palce ještě do dalších závodů.
2: Děkuju, nashledanou.
1: A já ještě z Pražské Troji dodám, že tady sleduje ty závody právě vodních slalomářů a slalomářek. Řekl bych i několik stovek fanoušků, kteří se přišli podívat právě sem do Pražské Troji. Atmosféra je tady velice horká, pokud se budeme bavit o počasí, ale jinak fantastická a hlučná. Tolik tedy z Pražské Troje. Samozřejmě ještě, pokud se stane něco mimořádného, můžu nabídnout třeba příběh Matěje Krejčího, což je bratr Jakuba Krejčího, známého vodního slalomáře, který nedávno právě tady v Troji ulovil 2 zlaté medaile na domácím světovém poháru, tak právě bratr Jakuba Krejčího a Matěj bude závodit tady na olympiádě dětí a mládeže a je jedním z adeptů na medaily. Pokud by se to povedlo, tak byste o tom z vysílání radiožurnálu Sport pochopitelně slyšeli.
0: To říká Karel Schamberger toho času v Pražské Troji. Moc děkujeme a těšíme se na slyšenou. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhavit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Canadian Medical.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Utendorovská.
4: Vznikla ČEZ Energy, nová dceřiná firma je přípravou na zestátnění ČEZu. Policie zadržela muže, který byl ráno v Čelákovicích u školy se zbraní. Fotbalisté Anglie nastoupí na mistrovství světa proti Ghaně. Portugalci vyzvou Uzbekistán. Dálnice D1 je za Vyškovem směrem do Brna po nehodě neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnál to řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
5: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČEZ Energy.
4: Cílem celé transformace ČEZu a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část energetické firmy. Pražská policie dopadla hledaného 55-letého muže, a to před 14. hodinou ve Strašnicích. Ozbrojený ráno dojel k učilišti v Čelákovicích, kde v minulosti působil jako učitel. Podle policie byl ve špatném psychickém stavu.
6: Policisté začali po muži pátrat v 7:30 ráno, říká jich středočeská mluvčí Barbora Šnévajzová.
7: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
6: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb.
8: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
6: Poblíž učiliště bydlí paní Natálie, do nedaleké školky dnes ráno odvedla svou dceru.
9: Mám ve školce malou, takže jsem se o ní bála. Naštěstí jako nikam s dětma nikam nejdou, že jo, že jsou jakoby v ochraně.
6: Učiliště bylo od rána prázdné. Policisté po muži pátrali v Brandýse nad Labem, Novém Bydžově nebo v Praze. Z Čelákovic Alena Junová, Radiožurnál.
4: Nakonec tady muže policie dopadla v pražských Strašnicích a teď bude zjišťovat okolnosti případu. Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí, oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská Dem Party naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisté a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz shromažďování. Žáci, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy, už znají výsledky. U čtyřletých a kratších oborů uspělo 82% z nich. Na webu to uvedlo ministerstvo školství. Do druhého kola se přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% žáků 9. tříd.
0: Sport.
10: Anglické fotbalisty čeká druhý duel ve skupině mistrovství světa. Po úvodní výhře 4-2 nad Chorvatskem nastoupí ve 22 hodin českého času proti Ghaně a můžou si zajistit postup do play-off. Německý kouč Angličanů Thomas Tuchel mluví před zápasem o tom, jak přistupuje k největším hvězdám svého týmu.
11: Máme tu několik klíčových hráčů, ale to nemluvím jen o Kaneovi, Riceovi nebo Bellinghamovi. Nevím, jestli dostávají víc pozornosti ode mě, ale naopak oni sami se věnují těm hráčům, kteří tolik nevyčnívají a tím jsou opravdu speciální. Nejdůležitější ale je, že všichni vnímají tenhle turnaj jako týmovou práci a to je přístup, který k němu máme.
10: Už v 19 hodin začne utkání Portugalsko-Uzbekistán. V 1 hodinu v noci nastoupí Panama proti Chorvatsku a ve 4 ráno Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v reportážních vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 za Vyškovem a nehoda v Praze v Uhříně vsi. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále neprůjezdná za Vyškovem. Na kilometru 220 vyšetřují následky hromadné nehody. Řidiči se snaží sjet na kilometru 226 na Vyškov. Ten je ucpaný, kolona je až na dálnici z 230. kilometru. Ucpává se i další sjezd na Vyškov z dálnice D46 ve směru jízdy na Prostějov. A kolony čekejte i na objížce po staré silnici v Rousínově. Na D1 ještě ještě jedna nehoda. Brzdí provoz na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. U Rohlenky 207 km dvě osobní auta blokují jeden pruh. Kolona je tam na 15 minut od sjezdu na Slatinu. A další kolony na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 178. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice. Pro osobní auta dalších 25 minut navíc. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Nové Město. Na kilometru 71 je zúžení a zdržíte se do 10 minut. V Praze už silný odpolední provoz komplikují nehody. V Uhříně vsi se srazila dvě auta na hlavní silnici a kolona na Kutnohorské je dlouhá směrem z Prahy už z Měcholup. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů, na severovýchodě bude 26 až 30. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnout až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. Tolik zprávy.
13: 15 hodin 6 minut, dál přejeme krásné úterní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Čeští fotbalisté ve čtvrtek nad ránem středoevropského času odehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, jestli se udrží v turnaji nebo ne. Národní tým v prvních dvou kolech získal jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze velmi pravděpodobně bude potřebovat spolu pořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Koupka se budou muset vyrovnávat s nezvyklou nadmořskou výškou, bouřlivou atmosférou, velkou podporou na Azteckém stadionu. Výhodou by pro ně ale mohlo třeba být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Češi teprve se budou do Mexika přesouvat, i na to se podíváme už za chviličku. Teď skupina Nickelback.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Probudí se, seberou věci a poletí z Dallasu na veledůležitý zápas mistrovství světa. Reprezentační fotbalisté večer českého času přistanou v Mexico City, právě tam je čeká souboj o naději na postup s domácí reprezentací a zažijí trochu jiné klimatické podmínky než v Texasu.
1: Z vedra a vlhka v Texasu se Češi vydají do Mexico City, kde jsou teploty nejméně o 10 stupňů nižší. Dost často také prší. Národní tým po Guadalajáře znovu zažije zápas ve vyšších nadmořských výškách. Tentokrát to bude zhruba 2200 metrů.
2: A musím říct, že v tom prvním zápase to tolik znát nebylo, takže sám nevím, jak to bude teď, když to ještě o pár set metrů výš, takže sám jsem zvědavý, jaký to bude.
1: Říká stoper Tomáš Holeš. Česká fotbalová reprezentace využije stejnou taktiku jako na poprvé. Přiletět co nejpozději, tedy den před zápasem.
3: To je ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
1: Popisoval už dříve doktor národního týmu Petr Čechal. S podmínkami ale Češi počítali a mají před sebou jasný cíl.
2: Je to pro nás zápas o život.
4: Doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
1: Shodují se stoper Tomáš Holeš a záložník Vladimír Darida. Na legendárním aztéckém stadionu čeká reprezentaci 80-tisícový kotel mexických fanoušků, který nedovolí domácím polevit.
4: Působí hodně v pohodě. Podařili se jim dva zápasy, mají 6 bodů. Hrajou uvolněně. Uvidíme, jaká bude sestava. Samozřejmě čteme něco, že by se možná mohla prostřídat. Uvidíme, jak tohle to všechno bude, ale věřím, že i kdyby nějaký ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat.
1: Říkal před cestou do Mexika Vladimír Darida. Češi mají zatím 1 bod. Herně se na šampionátu doteď hledali a potřebují vyhrát, i když možných variant na postup je víc. Utkání fotbal Fotbalové reprezentace s Mexikem se bude hrát v noci ze středy na čtvrtek českého času a od 3 hodin uslyšíte na této stanici přímý přenos. Z Texasu a Mexika, Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 17 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport. No a v naší encyklopedii si v tomhle týdnu připomínáme různé rekordy mistrovství světa ve fotbale a dnes to bude jeden, který 40 let držel jeden Čech. Dnes už se může nejrychlejším gólem historie světových šampionátů pyšnit Turek Hakan Şükür. Tomu stačilo v roce 2002 v zápase o bronz necelých 11 sekund, aby se v tegu trefil proti domácí Jižní Koreji. Přitom rozehrávala, ale jednomu z obránců se míč zamotal mezi nohama, čehož presující Turci dokázali využít ke gólu svého kapitána. Şükür přitom v základní sestavě mohl chybět, do té doby se totiž na turnaji trápil, na branku čekal. Nakonec k ní v bitvě o medaily přidali ještě dvě asistence a Turci ten zápas vyhráli 3-2. No a teď pojďme zpátky k té české, potažmo československé stopě. Tipli byste si, který reprezentant byl střelcem rekordně rychlého gólu na světových šampionátech před tureckým útočníkem?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Šlo o Václava Maška, který na stříbrném turnaji v roce 1962 potřeboval 15 sekund k tomu, aby překonal Mexičana Carbajala.
2: Když jsme nastoupili na hřiště, bylo mi divný, že ty hráči nejsou na svých místech. Jak jsem se tak rozlížel po té ploše a připravoval jsem se, že teda teď si zahraju, to je něco na mistrovství světa, tak jsem si říkal, to je nějaký hrozný prostor. Stejným způsobem to vyhodnotil i Masopus, protože to byl skvělý fotbalista. Rozehráli a on mi to takhle prohodil do toho prostoru. Když jsem byl asi, já nevím, asi 3 metry za velkým vápnem, tak jsem najednou vystřelil.
0: Navzdory rychlé trefě Čechoslováci Mexičanům v posledním utkání základní skupiny podlehli 1-3, pak dokráčeli až do finále, ale všechny zápasy playoff sledoval Václav Mašek jako divák. Tehdy se ještě nesmělo střídat a po porážce s Mexikem vrátil trenér Rudolf, vytlačil místo Maška do sestavy Josefa Jelínka. Mimochodem podle statistik Mezinárodní fotbalové federace FIFA padlo v první minutě na dosavadních světových šampionátů celkem 13 gólů.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

dlouholeté české hvězdy Kláry Davidson-Spilkové, ale s dalšími 11 domácími hráčkami, včetně současné jedničky Sáry Kouskové, začne na konci týdne v Berouně golfový Tip Sport Czech Ladies Open. Osmý ročník turnaje Ladies European Tour se uskuteční od pátku do neděle 28. června. Hrát se bude o podíly z navýšené dotace v celkové hodnotě 350 tisíc eur. Organizátoři to dnes řekli na tiskové konferenci. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you. I

0: Srdeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jakože jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorfská a zprávy.
9: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Na začátku června Lastovecká na funkci státní zástupkyně po 25 letech rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území, včetně Moskvy. Ukrajina uvádí, že míří na vojenské a logistické cíle a také cíle spojené s ropným průmyslem. A maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36,36 korun. To je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40,55 korun za litr. To je o 5 haléřů více než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června.
1: Sport.
9: Vítězka dvouhry i čtyř hry na turnaji v Berlíně tenistka Linda Nosková vypadla na dalším podniku v Bad Homburku hned v prvním kole. Na cíli světové desítky byla v generálce na Wimbledon úspěšná kvalifikantka Rumunka Ruseová, které podlehla po setech 1-6 a 3-6. Vítko Přiva na trávě na Malorce začal výhrou. Džumhura z Bosny a Hercegoviny porazil 6-3 a 6-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 u Výškova, kolony na obchvatu Olomouce. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna je opět neprůjezdná za Výškovem. Na kilometru 220 vyšetřují následky hromadné nehody. Chvíli se jelo jedním pruhem a teď to opět zastavili směrem do Brna. A kolona je velmi dlouhá. Zastavíte už na 230. kilometru u nájezdu z dálnice D46 z Olomouce. Velmi ucpaná je taky objížďka po staré silnici, jak ve Výškově, tak i v Rousínově. Velké kolony na D1 hlásíte i v Brně směrem na Ostravu. Jednak omezení na 196. kilometru a pak i nehoda u Rohlenky na kilometru 207. Dvě osobní zabírají jeden pruh. Celkově ten průjezd Brnem směrem na Ostravu zabere asi hodinu ve směru z Prahy. Brzdí se už na 178. kilometru. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce hlásíte kolony směr Ostrava. Je to před sjezdem na Přerov, je tam zúžení a kolona asi na 15 minut. V Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech. Ucpává se taky Strakonická u Zbraslavy směrem z centra na Příbram.
11: Práce na silnici, je tady kolona. Zatím to je zhruba tak na 10 minut, ale ještě nejsem u konce, je to nahoru na Cukrák.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
12: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
9: V noci se ochladí na 17 až 13, hlavně v údolích až na 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů, na severovýchodě bude 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Skupina Travis dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Je 15:38. Egyptský fotbalista Hamza Abdel Karim získal na 3 roky angažmá v Barceloně. 18-letý reprezentační útočník, který momentálně hraje s národním týmem na mistrovství světa, působil v katalánském klubu už od zimy na hostování s Al Ahly. Teď ale Barcelona oznámila, že využila opci na přestup a hráče odkoupila.

0: Legendální vršovický dloubák ožil po 50 letech. Antonín Panenka si vzal míč ve Srubci v obci, kterou byste našli na kopci nad Českými Budějovicemi. Byl tentokrát vítězem úplně někdo jiný než fotbalový tým.
1: Chvíli to vypadalo, že penaltu v charitativním zápase bude zahrávat Rudolf Otepka. Diváci si ale přáli Tondu, Antonína Panenku.
2: Ale pozor! Pokutový kop a pověstný možná dloubák uvidíme. Číslem 8 Antonín Panenka v akci.
1: Dopadlo to skvěle, míč volně plachtil vzduchem, to už byl brankář dávno u tyče. Možná byli Panenka s brankářem domluvení dopředu, to ale nic neubralo na nadšení všech, kteří se rozhodli, že při fotbalovém zápase vyberou peníze pro nemocnou Silvinku.
2: Pořád mu to skvěle pálí, Antonín Panenka dává.
1: Přispěl i František Straka, byl součástí SIGI týmu a vrátil se do rodného jihočeského kraje.
3: My jsme strašně moc rádi přijeli, už nejenom kvůli Silvince, ale kvůli tomu, že můžeme aspoň něco dát těm, kteří to neskutečným způsobem všichni potřebují. To je ten účel toho všeho, proč jsme tady. A já jsem strašně rád, že jsem se zase zpátky vrátil na jich Čech, poněvadž tady jsem doma a tady jsem vyrůstal a to mě neskutečným způsobem naplňuje. Silvinko, prosím tě, drž se, bojuj, prosím tě, a musíš sama začít věřit. Nejenom ty, ale všichni kolem tebe, a já věřím, že to, co my tady se snažíme udělat pro tebe, aby to mělo nějaký výsledek.
1: Poločase proběhla dražba dresů Milana Baroše, Pavla Nedvěda,
4: Honza Kučera, 3500, 4000 dokonce.
1: Hokejisty Nika Ulesena a retromíče, který podepsal Antonín Panenka. Organizátor charitativního zápasu, předseda spolku Každý gol pomáhá Josef Škrleta vysvětlil, proč se rozhodl poslat peníze domácímu hospicu Ledax a malé Silvince.
5: My jsme si vybrali Silvinku, protože hrajeme tady ve Srubci a Silvinka ze Srubce. Silvinka je skvělá holka a určitě potřebuje pomoc. A domácí hospic Ledax podporujeme pravidelně, takže to byla jasná volba.
1: Celkově se podařilo vybrat 306 000 korun ze Srubce Kamliáša. Radiožurnál.

0: Fotbalová Karviná je nalosována do příštího ročníku šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Zatím jsou tedy právoplatnými účastníky příští sezony mezi elitou. Může se ale taky stát, že se nakonec bude hrát liga netradičním způsobem, jen s 15 týmy.
1: O tom, jestli bude Karviná hrát první ligu, definitivně rozhodne odvolací komise FAČR. Víc vysvětluje ředitel ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
2: Komplikace to samozřejmě je. Nebudeme předjímat nějaké výsledky odvolání, protože Karviná využila svého práva a odvolala se. A jakým způsobem bude postupovat odvolací komise, která patrně bude studovat nějaký čas spisy, vydá nějaké svoje rozhodnutí a nám nezbývá, než na to rozhodnutí čekat.
1: Klíčové ale je, jak dlouhé čekání to bude. V případě, že odvolací komise stvrdí verdikt té etické, tak Karvinou pošle o soutěž níž. Pokud rozhodne do startu ligy v sobotu 25. července, je ještě možné, že liga se bude hrát jako tradičně v 16 týmech.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko. Po něm pak Artis Brno.
1: Říká Bárta, že před začátkem nejvyšší soutěže by případně dostal jako první nabídku druhý celek minulé sezóny šance Národní ligy z Táborska. Poté by postupně přišla řada na brněnský Artis, Ústí nad Labem a pražskou Duklu. Karviná by tedy hrála druhou ligu. Jestliže ale bude čekání na verdikt odvolací komise delší, rozehrají Slezané na konci července šance ligu. Pokud by pak byli vyřazeni v průběhu soutěže, pokračovat se bude jen s 15 a odehrané duely Karviné budou anulovány.
2: Podle soutěžního řádu je klub vyloučený ze soutěže, považován za prvního sestupujícího. To znamená, že v tomhle případě hypoteticky by to byla Karviná, když by nikdo přímo sportovně nesestupoval a 15. a 14. by hráli baráž.
1: Doplňuje Bárta, hypotetický scénář konce nadcházející sezóny šance ligy o 15 týmech. Karviná by ale v takovém případě nehrála druhou nejvyšší soutěž, ale dokonce třetí.
2: K MFK Karviná B se přihlásila do Slezské ligy nebo třetí ligy na Moravě, takže by jim zbyla třetí liga. No.
1: Verdikt odvolací komise může taky ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž co by vítěz Mol Cupu pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo evropské ligy. Pokud by ale byla vyřazena z tuzemské nejvyšší ligy, není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do své soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl posunout do poháru Jablonec. Česko by ale taky mohlo o jedno místo bez náhrady přijít. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Ozzy Osbourne v odpoledním radiožurnálu Sport 15 hodin 54 minut bez pivota Martina Kříže se budou muset obejít čeští basketbalisté v červencových zápasech kvalifikace mistrovství světa ve Stockholmu proti Švédsku a v Brně s Estonskem po zraněném kapitánovi Hrubanovi. Tak vypadává ze hry další zástupce mistrovského Nymburka a dlouholetý člen kádru národního týmu. Výběr kouče Bartoně se od začátku týdne připravuje v Poděbradech na klíčové duely o postup do další fáze bojů o šampionát, který v roce 2027 bude hostit Katar.

0: i v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všichni si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
8: Prezident podal kvůli své neúčasti na summitu NATO kompetenční žalobu. Podle ministra Macinky se rozhodl jít konfrontační cestou. Soud nepravomocně zprostil muže viny kvůli smrti chlapce na hřišti v Břeclavi. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa o první výhru. Čeká je Uzbekistán. Dálnice D1 je za Vyškovem směrem do Brna po nehodě neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Prezident se podáním kompetenční žaloby rozhodl jít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů konfrontační cestou. Na ústavní soudce Petr Pavel obrátil poté, co vláda rozhodla, že nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident ve svém vyjádření mluvil o tom, že se snažil s vládou domluvit. Šéf diplomacie Macinka to tak ale nevidí.
9: Zmiňuji dopis, který poslal premiérovi na začátku dubna, ve kterém ani nenaznačoval možnost nějaké dohody. On mu oznamoval, že prostě se rozhodl, že bude v čele delegace a že uvítá, když ho tam doprovodí. Tak já si nemyslím, že tak to má vypadat pokus o nějakou dohodu.
8: Prezident Petr Pavel zároveň řekl, že na své dopisy nedostal žádnou odpověď. Za celou dobu prý vláda ani nepřišla se žádným kompromisním řešením. Irán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Begají. Odmítl tak výroky amerického viceprezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. To, že Irán souhlasil s rozsáhlými inspekcemi, na sociální síti prohlásil i prezident Donald Trump. Begají ale uvedl, že Teherán nepřijal žádné nové závazky, které by to vyžadovaly. Írán se podle něj bude nadále řídit už přijatou smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Okresní soud v Břeclavi zprostil obžaloby muže v případu smrti chlapce po pádu branky na městském hřišti. Žalobkyně ho vinila z usmrcení z nedbalosti. Soud ale uznal, že obžalovaný Libor Novák, zaměstnanec technických služeb Břeclavi, nebyl správcem hřiště a neměl tak pravomoc o stavu nebo zajištění branek rozhodovat. Tragédii podle soudu způsobilo systémové selhání. Novákův obhájce Radek Dřevěný verdikt označil za velkou úlevu.
10: Spadl mu obrovský kámen ze srdce. V podstatě tvrdíme to od počátku. Od počátku jedeme linku, že pan obžalovaný, pan Novák, neměl vymezenou pracovně právní kompetenci pro to, aby ty hřiště spravoval.
8: Žalobkyně s rozhodnutím nesouhlasila a zváží odvolání. Pozůstalí chlapce se vyjádřit nechtěli. Jejich zmocněnec se práva na odvolání na místě vzdal. Karlovarský filmový festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Stejně ocení 60. ročník přehlídky i francouzskou herečku Juliette Binoche, říká umělecký ředitel Karel Och.
11: uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat, její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila před téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský, a sice film Tři barvy modrá a Baskia Rostami Věrná kopie.
12: Sport. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo zabojují o první výhru na šampionátu proti Uzbekistánu. Nepovedený vstup do turnaje Portugalce posílil, říká jejich trenér Roberto Martinez.
13: Byli jsme k sobě velmi kritičtí. Náš výkon jsme zhodnotili i kvůli tomu, abychom se zbavili zklamání a smutku. Soustředění v kabině je ale 100% a tréninky byly opravdu dobré. Neočekávejte od nás okamžitý úspěch. Jsme tým, který potřebuje v těžkých situacích správnou reakci. Ta přišla a díky tomu jsme silnější a soudržnější.
12: Utkání Portugalsko-Uzbekistán začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 19 hodin českého času. Anglie nastoupí ve 22 hodin proti Ghaně. Od 1 ráno budou hrát Panama a Chorvatsko a ve 4 startuje střetnutí Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D1 za výškovým omezení na hradecké dálnici u Chlumce. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená za sjezdem na Výškov. Na kilometru 220 vyšetřují nehodu dodávky do kamionu. Neprůjezdné oba pruhy směr Brno. Doprava kolabuje, kolona má 10 km a z velké části se nehýbe. Zastavíte už ve sjezdu z dálnice D46 na D1. Ucpané jsou i možné objížďky přes Výškov a taky stará silnice mezi Tučapy a Rousínovem. Zatím dobře průjezdná je delší objížďka přes Bučovice. Provoz vázne na D1 i na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. 30-kilometrový úsek přes Brno od Ostrovačic až k Rohlence pojedete přes 40 minut osobním autem. Kolony i na hradecké dálnici D11 v obou směrech. Ve směru z Prahy do Hradce na 71. kilometru zúžení a ve směru do Prahy omezení na 52. kilometru. V obou případech je to do 10 minut. V Praze odpolední špička kolony na okruzích i v centru města. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte před sjezdem na Ořech asi 20 minut. A ucpává se i Strakonická na výjezdu z Prahy u Zbraslavy v kopci zúžení a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, teploměr ukáže 28 až 33 stupňů, na severovýchodě bude 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
15: 16 hodin, 6 minut, posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport. Cyklista Pavel Bittner nakonec nezasáhne v tomto týdnu do bojů o republikové tituly. Místo domácího šampionátu v Uničově a Jeseníku dá přednost pokračování přípravy. Na Tour de France uvedl to během dnešního online rozhovoru s novináři. Nejslavnější závod světa, závodník vlturové stáje Picnic PostNL, pojede znovu po loňské premiéře. 23-letý Pavel Bittner se ještě před pár dny nějak netajil velkou touhou se na společné mistrovství Česká a Slovenska představit po konzultaci s týmem, ale svoje plány přehodnotil. Teď už Leny Kravic, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 16 hodin 10 minut úterní radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Fotbalisté Karviné zahájili přípravu na novou sezonu. Otázkou zůstává, jestli bude prvoligová nebo ne. Nejen o tom teď budeme mluvit s kolegou reportérem Davidem Procházkou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z tréninkového hřiště v Karviné, tady kousek nad hlavním hřištěm.
0: Davide, Karviná zažívá divoké časy, květnový triumf v domácím poháru před týdnem kvůli ovlivnění tří utkání, vyloučení z ligy po odvolání včera lose nejvyšší soutěže. Jaká je tedy aktuální situace a nálada v klubu?
1: Tak řekl bych, že teď na hřišti je nálada dobrá, protože fotbalisti určitě při tréninku na tyto starosti určitě zapomenou. Jo? Před malou chvíli tady na mě málem vystřelili, protože stojím asi metr a půl za tou ochranou sítí za brankou Jakuba Lapeše a ta rána se do té sítě tak zamotala, nebo ta sítě tak volná, že málem, kdybych stál 10 cm blíž, tak možná tento vstup už nedělám a jedu na zubní pohotovost, protože to byla pořádná bomba. A fotbalisti se také slušně pobavili, že jsem tak ucuknul. Takže ta nálada je určitě slušná. Ale myslím si, že jakmile trénink skončí, tak fotbalisté samozřejmě tou nejistotou budou trpět. Jsou tady třeba Jiří Fleischmann, Denis Samko, Kahuan Vinicius, to jsou opory loňského týmu, ale spousta opor je také pryč. Je pryč také trenér Marek Jarolím a jeho realizační tým, který odešel do druholigové Arky Gdyně. Vlastně protože cítil, že ten trest přijde, nebo věděl, že ten trest přijde, a že Karviná patrně nebude hrát nejvyšší soutěž, i když teď Roman West, nový trenér, byl angažován a hned jeho první rozhovor byl, že je to pro něj životní šance. V první lize už trénoval ve Slovácku, tak nevím úplně přesně, co tím myslel, na to se zeptáme po tréninku.
0: Davide, jak jsi naznačil po odchodu trenéra Marka Jarolíma, Karvinu převzal Roman West, tak na jakou soutěž on se tady chystá podle toho, co jsi říkal?
1: No tak on se chystá na první ligu, ale myslím si, že to spíš je takový hec, že si myslím, že většina karvinských trenérů, fotbalistů tuší, že to odvolání asi nebude příliš platné, i když samozřejmě do poslední chvíle asi budou karvinští bojovat o to, aby tu první ligu mohli hrát, ale nepředpokládám to, takže spíše si myslím, že na druhou ligu. No a bez sponzorů, kteří odešli bezprostředně po provalení té korupční aféry, bez spousty opor, i když na tréninku dnes je 25 hráčů a 5 brankářů, takže ten počet je dostatečný. Přijel tady takový starší pán na kole a divil se, že je tolik fotbalistů tady, že všude četl, že Karviná nemá fotbalisty, takže se přijel podívat na vlastní oči, že těch fotbalistů je tady dost, ale samozřejmě je otázka, jakou úroveň budou mít a jak se jim podaří sehrát, protože Karviná hrála v těch minulých sezónách v první lize skvělý fotbal, vyhrála český pohár, ale teď je to mužstvo hodně rozsypané.
0: Fotbalové kluby v Česku začínají letní přípravu na novou sezonu a my jsme se vydali v odpoledním radiožurnálu Sport do Karviné. Tamní klub hrozí mu vyloučení z nejvyšší soutěže, se tedy v nejistých časech začal chystat na další sezonu a u toho byl David Procházka. Davide, moc děkujeme, hezké odpoledne.
1: Já také děkuju, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Coldplay dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport 16 hodin 19 minut týmem startujícím na letošním fotbalovém mistrovství světa, který si dnes představíme, jsou naši jižní sousedé, tedy Rakousko, a když říkám, že si ho představíme, tak myslím společně s Kristiánem Švedou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Rakousko se na šampionát probojovalo po 28 letech, když předtím v roce 98 ani jednou nevyhrálo a tím pádem nedokázalo postoupit ze základní skupiny.
1: Do zámoří odletěli svěřenci Ralfa Rangnicka po suverénním tažení, co by, kvalifikací, co by 24. tým žebříčku FIFA, i s jedním vysokým brankářem, který obléká dres Viktorie Plzeň. Tak se vás dnes v nesoutěžní otázce ptáme na jeho jméno.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tím golmanem je 25-letý Florian Wiegele, měří 205 cm a je vůbec nejvyšším hráčem v historii mistrovství světa.
0: Historicky největšího úspěchu dosáhli rakouští fotbalisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku. To bylo v roce 1954, kdy v utkání o třetí místo porazili Uruguay 3-1 a slavili zisk bronzových medailí.
1: K ním je dotáhl co by nejlepší střelec šestigólový Erich Probst a také Ernst Otzwierk, geniální střední obránce a záložník, který dokázal diktovat hru z hloubky pole a tvořit útoky.
0: Současný tým Rakouska pod taktovkou zkušeného německého kouče Rangnicka vede jako kapitán vítěz Ligy mistrů a obránce Realu Madrid David Alaba. Šampionát by mohl být vrcholem kariéry pro 37-letého útočníka Marka Arnautoviče, nejlepšího střelce Rakušanů v kvalifikaci. Dalšími osobnostmi jsou třeba Konrad Leimer či Marcel Sabitzer.
1: V Rakousku řadu let působil a svými výkony si vydobil obrovské renomé český záložník Patrik Ježek, bývalý hráč Pašingu, Salzburku, nebo Admiry považuje Das Team, jak se rakouskému národnímu mužstvu přezdívá, za černého koně světového šampionátu.
3: Já bych jim přál, aby došli hodně daleko, protože si myslím, že za ta léta, tak oni mají hodně dobrý tým, co jsem jakoby čet i ty rozhovory a mluvil s těma klukama, takže oni si věří a mají tam kluky, co hrajou v Dortmundu, v Bayernu, za Real, takže jako tohle to jsou týmy, které mají svoji kvalitu, takže já bych jim přál jako s Norskem pasuju na takového černého koně turné.
1: Tak to říká bývalý český záložník Patrik Ježek. Jen tedy aktuálně dodám, že Rakušané už mají za sebou dva zápasy na světovém šampionátu. Nejprve porazili Jordánsko a včera prohráli 0-2 s Argentinou.

0: dvou brankách Lionela Messiho.
1: A ty jsi to včera říkal a já ti nevěřil.
0: Ano, říkal jsem to do vysílání. Bylo to neuvěřitelná podívaná. Je radost Lionela Messiho sledovat.
1: Teď jsme tedy rakouský tým představili v naší odpolední encyklopedii s Kristianem Švedou. Moc díky.
0: Není zaš naslyšenou.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Skupina Journey, Don't Stop Believin', posloucháte úterní radiožurnál Sport, jsou tu aktuální zprávy.
1: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Energetická skupina ČEZ založila dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy. V následujících měsících do ní chce vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Radiožurnálu to řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. Kancelář veřejného ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistila, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky propálené od cigaret. Oznámil to zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném západním břehu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za lež. A na jižní Moravě vyjeli do polí první kombajny a zahájili tak letošní žně. Termín začátku sklizně je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové podobný jako loni. Kvůli nepříznivému počasí můžou být v některých regionech výnosy nižší než obvykle. Sport. Cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a neprůjezdná taky silnice 22 u Strakonic. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává zavřená za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 220 vyšetřují nehodu dodávky do kamionu. Neprůjezdné oba pruhy směrem do Brna. Doprava kolabuje. Kolona už má asi 11 kilometrů a z velké části se nehýbe. Ucpané jsou i možné objížďky přes Vyškov a taky stará silnice mezi Tučapy a Rousínovem. Další, ale zatím dobře průjezdná je objížďka přes Bučovice. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Od kilometru 178 pojedete pomalu až na 196. Pro osobní auta je to až půl hodiny navíc. Na silnice 22 ze Strakonic do Horažďovic je neprůjezdná. Za Katovicemi před přejezdem narazilo auto do stromu. Podle naší zpravodajky vážná nehoda.
5: Přijezdem už policajtí, sanitka i hasiči. Je to neprůjezdné. Až tě asi chvilku bude, až se tady všichni otáčej.
4: V Praze silná odpolední špička, třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, kolony v obou směrech delší ve směru z letiště asi na půl hodiny. Ucpaný je i městský okruh, výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A kolona i na Strakonické na výjezdu z Prahy u Zbraslavy, v kopci na Cukrák je omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport pokračuje naše putování historií světových šampionátů ve fotbale. Teď se dostáváme do roku 1938. Do kvalifikace se zapojilo tehdy jenom z 37 týmů a jen 14 z nich se zúčastnilo finálového turnaje a na něj se do Francie probojovalo taky Československo.
1: To se díky výhře nad Nizozemskem 3-0 dostalo do čtvrtfinále, kde remizovalo s Brazílií 1-1 a v opakovaném utkání s ní prohrálo 1-2, přestože vedlo.
2: Tehdejší pravidla taková, že se zápas okamžitě vlastně po třech dnech opakoval. Přišla tam únava, Brazilci vystřídali více hráčů, ale nastoupil tam Jadal da Silva, o kterém se tvrdilo, že nastoupit nemá, nejlepší střelec šampionátu. Spousta aspektů padly čestně, padly po tuhém boji. Nebylo to bráno jako ostuda, Brazilci potom ukázali, že jsou zajímavým týmem.
1: Okomentoval fotbalový historik Stanislav Hrabě výsledek Čechoslováků. Těm na šampionátu chyběl tehdy možná nejlepší útočník na světě Josef Bican.
2: On byl rakouským občanem, přirozeně narodil se ve Vídni, ještě z Rakouska-Uherska, když se po první světové válce monarchie rozpadla, stal se rakouským občanem. Ale příchodem do Slávy cítil, že je Čechem, měl české rodiče, měl vztah v Československu a pokoušel se získat i československé občanství. Napřed se však musel vyvázat z rakouského, což chvilku trvalo. Navíc přišel v březnu 1938 Anschluss a on se stal automaticky říšským občanem Německa i s branou povinností nastoupit do Wehrmachtu nebo reprezentovat tehdejší propagační tým Německé třetí říše.
1: Prozradil Stanislav Hrabě, než si Bican vyřídil potřebné formality, mistrovství světa skončilo.
2: Dneska se říká, že tam tlačili zákulisí i silné státy fotbalové, které věděli, že s Bicanem Československo by bylo mnohem silnější. Stihl ty formality až těsně po šampionátu. Hned následující zápas hrál se Švédskem, dal 4 góly.
1: Bez Bicana Československo na medaili nedosáhlo. Zlato získala Itálie, která ve finále porazila Maďarsko 4-2 a jen potvrdila, že tehdy měla tým vynikajících fotbalistů.
2: On už vyhrál v roce 1934 mistrovství světa, které pořádala právě Itálie, ale bylo to zpochybňováno, pak to bylo s velkou podporou tehdejšího fašistického režimu Benita Mussoliniho, který tlačil ze zákulisí, aby vyhráli a rozhodčí, jak se říká, šli na ruku. Ale Italové vyhráli hned olympiádu 1936 v Berlíně a vyhráli i mistrovství světa 1938 ve Francii. Tehdejší knihy nesly název Tre volte campione del mondo, to znamená trojnásobní mistři světa, a Italové se těchto úspěchů velice vážili.
1: Řekl Stanislav Hrabě, třetí skončili na mistrovství světa ve fotbale v roce 1938 Brazilci, kteří v souboji o bronz vyhráli nad Švédskem. David Kalvás, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Idol v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 16 hodin 45 minut. Hokejový brankář Šimon Zajíček podepsal novou roční smlouvu s Bostonem a i v příští sezóně se tak bude snažit prosadit do NHL. 24letý golman v uplynulém ročníku působil na farmě Bruins v nižší AHL. Nová smlouva mu v případě působení v hlavním týmu zajišťuje plat $850 000. Klub o tom informoval na svém webu.

0: Od roku 2008 drží světový rekord v oštěpu Barbora Špotáková, ale v aktuální sezóně se jí výrazně přiblížila atletka, která se ve stejném roce narodila. Číňanka Jen Ci je teprve v juniorském věku, ale suverénně dominuje letošním světovým tabulkám. A v těch historických už je před ní právě jen Barbora Špotáková.
1: Jako je jasný, že ten rekord že někdy padne, že jo, ale jako mrzelo by mě trošku, no, kdyby to bylo už teďka. Já jsem jako tadyhle o té holce věděla, ale jako ten hod se jí velmi poved, no ještě doufám, tak jako bylo by dobrý, kdyby to chvilku vydrželo, ale samozřejmě se s tím nějak smířím, jako no.
2: Mluvila Barbora Špotáková o výjimečném hodu Jen Ci v Siamenu, kde oštěp domácí atletky doletěl koncem května na 71 metrů a 74 cm. To bylo jen 52 cm za světovým rekordem a mladá Číňanka pak potvrdila i na diamantové lize v Oslu, že to nebyl náhodný úlet.
1: Určitě má velký předpoklady, no, prostě jako je veliká a umí to jako velmi dobře trefovat ten oštěp.
3: Pak je tady ale ta druhá věc, že já ji znám třeba z loňského roku, kdy tady házela třeba na Odložilovi a dali jsme ji na tretru, to hodila 57 metrů a byla jako neskutečně rozbitá, jako, no, prostě měla zatejpovaný rameno, loket, kolena, tak jsem zvědavý, jak to dlouho jakoby vydrží, ale aby se povedl ještě v letošním roce takovýhle hod, tak já o tom úplně přesvědčený nejsem.
2: Přidává světový rekordman v oštěpu Jan Železný. Zároveň ale souhlasí s Barborou Špotákovou, že je 18-letá Jen Ci i výjimečným oštěpařským talentem. Může tak přijít doba, kdy bude ženskému oštěpu vládnout spíš silové pojetí této technické disciplíny.
1: Přede mnou už udržela světový rekord a Oslejdes Menendez, co byl vlastně podobný typ, jako byla to silová závodnice a těch silových závodnic bylo i během týmí kariéry hodně. Prostě ten oštěp, já si myslím, že jsem to trochu prostě po vzoru Honzy Železného jsem se snažila být jako atletická, protože mi to přišlo jako takový nejsympatičtější, ale určitě tam místo tady ty silový závodnice mají, jako no, a je to možný, že zase převezmou žezlo, no.
2: Doplňuje Barbora Špotáková a Číňanka Jen Ci bude mít další možnost ukázat svou výjimečnost v neděli v Paříži v prestižním mítinku Diamantové ligy. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Opozice považuje za logické, že prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Prezident Zelenský nepřijede do Polska kvůli zhoršení ukrajinsko-polských vztahů. Čeští fotbalisti odlétají do Mexika k poslednímu zápasu ve skupině mistrovství světa. Na dálnici D1 kolabuje doprava u Vyškova po nehodě na 220. kilometru směrem do Brna. A počasí zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční politici chápou postoj prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summit NATO v Turecku. Prezident dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu poté, co vláda rozhodla, že Petr Pavel nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Předseda lidovců Jan Grolich řekl, že kompetenční žaloba je chyba vlády.
3: Pan premiér to sám na to upozornil, že tento summit NATO bude důležitý pro Českou republiku a nebude pro Českou republiku vůbec jednoduchý. A já si myslím, že právě v takovéto situaci bychom tam měli mít reprezentaci na nejvyšší úrovni a měli bychom využít kompetenci a kontakty prezidenta republiky, které na půdě NATO má.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. I proto se prý neobrátil na soud, když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka za motoristy ministrem. Policie zadržela hledaného Petra Šimona kolem 2 hodiny odpoledne v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní. Celý den ho hledalo 60 policejních hlídek i vrtulník. Podle policie byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Zadržení 55-letého muže Radiožurnálu potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajsová.
4: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepřijede do Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Zhoršení polsko-ukrajinských vztahů vyvolalo odebrání nejvyššího státního vyznamenání prezidentovi Zelenskému, a to kvůli pojmenování jedné z ukrajinských speciálních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. UPA se ve 40. letech podílela na volyňských masakrech.
5: To, že ukrajinskou delegaci na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku nepovede prezident Volodymyr Zelenský, oznámila přímo premiérka Julia Svyrydenková. Napsala na sociální sítě, že Ukrajina si váží svých partnerů a na základě vzájemné úcty buduje spolupráci. Její delegace chce na konferenci dosáhnout konkrétních dohod v oblastech bezpečnosti, ale i energetiky. Mezinárodní konference o obnově Ukrajiny začíná ve čtvrtek. Českou republiku na konferenci zastoupí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí i herečka Juliette Binocheová, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane taky Jeffrey Wright, kterého se diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července.
6: Sport. Čeští fotbalisté odlétají ze Spojených států do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti domácím poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra.
7: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážení. Musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
8: Řekl po remíze s Jihoafričany směrem k poslednímu duelu ve skupině reprezentační záložník Vladimír Darida. Mexičané jsou po úvodních 2 zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup do play-off z 1. místa.
9: Jsou tam dobrý, rychlý křídla, který umí jeden na jednoho, takže na to se musíme nachystat.
8: Uvědomuje si obránce Tomáš Holeš. Po příletu do Mexika čeká trenéra Koupka s kapitánem Krejčím tisková konference. Poté si národní tým v dějišti utkání zatrénuje. Nebude to ale na Aztéckém stadionu. Tam se utkání mezi Mexikem a Českem začne hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Vyškova taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte dlouhé kolony u Vyškova. Na 220. kilometru se po nehodě projíždí levým pruhem. Dálnice tam byla přes 3 hodiny zavřená a stačila se vytvořit asi 11-kilometrová kolona. A to zdržení směrem do Brna stále přes hodinu. Ucpané jsou taky objížďky, hlavně stará silnice v Rousínově. A ucpává se i možná objížďka v Bučovicích, to je silnice 50. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Od 175. kilometru pojedete pomalu až na 196. hlavně v kamionu v pravém pruhu. Silnice 22 ze Strakonic do Horažďovic je za Katovicemi neprůjezdná. Před železničním přejezdem tam najelo auto do stromu. Objížďka možná přes Novosedly. V Praze silná odpolední špička, na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech jsou kolony v obou směrech, delší ve směru z letiště asi na 20 minut. Ucpává se i městský okruh, výrazně tam regulují jezdy do tunelového komplexu Blanka. A chvíli asi 10 minut se zdržíte i na Strakonické na výjezdu z Prahy u Zbraslavy. V kopci na Cukrák je zúžení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
11: Krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport v 17 hodin a 6 minut. Tenistka Sára Bejlek po více než 3-hodinové bitvě v Eastbourne porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Němku Lauru Siegemundovou a postoupila do druhého kola. Přitom Sára Bejlek ve druhé sadě čilila matchballu. Tolik tenis, ale je mezi 17 a 18 hodinou, to na Radiožurnálu Sport vždy znamená, že se věnujeme fotbalovému mistrovství světa a za chvíli se spojíme s našimi reportéry v Mexiku. Tak hezký poslech.
2: Radiožurnál Sport
12: a Martin Charvát.

0: tsunami v podání Divokýho Billa. Snad nic podobného nečeká naše reportéry na mistrovství světa ve fotbale. Do Mexico City, což je poměrně dost vysoko nad mořem, se vydala trojice našich reportérů. Teď zdravím dva z nich, tedy Mikuláše Jášu a také Lukáše Michalíka. Pánové, hezký den.
1: Hezké odpoledne z Mexika.
2: Krásný den.
0: Tak jak je v Mexiku?
2: No, je tu tedy výrazně příjemněji než v Dallasu, to je potřeba říct, že je tu zhruba o 10 stupňů Celsia méně. Není tu takové dusno, protože když v Dallasu vyjdete na ulici, tak dostanete ohromnou facku, nejsme na to z Česka úplně zvyklí. Co nás tady provází v podstatě celé mistrovství světa, ať už jsme kdekoliv, tak to je vytrvalý déšť. To mě až překvapuje, už jsem párkrát ve Spojených státech byl, ale snad nikdy tam nepršelo tolik jako teď a je vlastně úplně jedno, jestli jste v Dallasu nebo v Atlantě. No a první noc, kterou jsme strávili tady v Mexico City, tak pršelo taky v podstatě celou noc a dost vytrvale. Teď si myslím, když se podívám z okna, že je to trochu lepší, vysvětlo sluníčko. Takže to počasí by mohlo být příznivější pro české hráče. Na druhou stranu, opakujeme to neustále, hrát se bude v nadmořské výšce přes 2000 metrů, takže to asi bude trochu složité.
1: Bude to složité, ale několikrát už to zmiňovali sami čeští reprezentanti, že kdyby jim někdo řekl, že se v tak vysoké nadmořské výšce nehraje, tak to ani nepoznají. K tomu počasí má být 17 stupňů plus minus. Ideální podmínky na to hrát fotbalové utkání a poprat se o postup do vyřazovací části mistrovství světa.
2: No možná, že ta nadmořská výška v tom nehraje roli, protože se mi zdálo, že Češi byli nejvíc vyždímaní v tom zápase s Jihoafričany v Atlantě, což je paradoxní, protože se hrál v nížině, ale fakt je ten, že nevypadají úplně v pohodě čeští hráči. Ostatně i Ladislav Krejčí, kapitán národního týmu, o tom mluvil v našem vysílání po tom utkání s Jihoafričany, že zkrátka tým asi bude muset změnit ten tréninkový cyklus, že za to bude lobovat. Jdou takové hlasy, že hráčům přišlo, že se trénuje moc, že i ty taktické přípravy u videa třeba jsou příliš dlouhé. Takže se myslím, že se muselo něco změnit, protože v závěru toho zápasu s Jihoafričany Češi viditelně tahali nohy a měli méně sil. Než
1: já mám úplně stejný pocit. I mi přišlo, že čeští reprezentanti na rozdíl od utkání s Jižní Koreou hráli proti Jihoafrické republice více bez míče, tím pádem více běháte, je to náročnější, protože když mezi vámi běhá míč, vy se tolik nenadřete. A pokud proti Jihoafrické republice český národní tým hrál více bez míče, no, tak proti Mexiku to se mají na co těšit.
2: No, oni v podstatě hrají bez míče pořád pod Miroslavem Koupkem. Bylo to tak i v baráži. Proti Guatemale si tedy kombinaci alespoň částečně nacvičili, ale dá se předpokládat, že znovu v tom zápase s Mexičany, tedy domácím výběrem, který už má postup do vyřazovací fáze šampionátu jistý, budou Češi hlavně bránit.
1: Ale není to nic, co by dělali čeští reprezentanti špatně. Takhle to trenér chce, takhle to chce realizační tým, ti jsou s tím spokojení a to, co naordinovali českým reprezentantům, tak to plní.
2: No, je to smutné, no, protože asi nikdo jiný s tím spokojený není, protože co máme možnost sledovat v podstatě všechny ostatní týmy tady na mistrovství světa, ať už jsou to ty menší jako Panama, Haiti, Kapverdy, Curaçao, v podstatě všichni se mi líbili více než čeští hráči. I z těch týmů zmiňovaných bych být nějakým scoutem asi vybíral snáze než z českého národního týmu.
0: Naši reportéři už jsou v Mexiku, Buenos Dias, Češi už taky jdou?
2: Češi už asi taky pomaličku půjdou. Teď předpokládám, že jsou na letišti v Dallasu a zhruba za 3/4 hodiny by měli odletět do Mexico City. Ten let by měl trvat zhruba 3 hodiny, ale opakuji, že, nebo připomínám spíš, že v Mexico City je o 1 hodinu méně než v Dallasu, takže by tu měli být zhruba ve 20 hodin českého času. A pak bude následovat ten další program, Mikuláši.
1: No, my pevně věříme, že se sem čeští reprezentanti dostanou, maličko to odlehčíme. My jsme totiž na základně v Dallasu, nebo konkrétně ve Fort Worth, nechali jeden kabel, který nepodléhá proclení. Potřebujeme, aby nám ho česká reprezentace přivezla, jinak jsme, jak se říká, na hraní na tiskové konferenci.
2: No, máme jich naštěstí víc, těch kabelů, ale Martin Bergman by ho měl mít u sebe, tedy mluvčí české reprezentace. Pojďme k tomu dalšímu programu. Já už jsem o tom informoval posluchače v raním vstupu, takže mám ty informace tady napsané. V 10:30 večer českého času, podržím se českého času, bude oficiální česká tisková konference. Trenér Koubek s kapitánem Krejčím tedy předstoupí před novináře a o 2,5 hodiny později si Češi v Mexiku zatrénují, ale pozor, stejně jako v předchozích dvou případech, to nebude na zápasovém Azteckém stadionu. Budou trénovat zhruba nějaké 4 kilometry odsud v tréninkovém areálu klubu Klub Mexiko, který hraje nejvyšší tedy domácí soutěž tady v Mexiku. A tam tedy budou trénovat. Je to docela zajímavé, že vlastně ty týmy nemají možnost si zatrénovat na tom zápasovém stadionu.
3: Je to velký zásah do přípravy na utkání. Vzpomeňme na situaci, která se odehrála v úvodu zápasu proti Jihoafrické republice, kdy Patrik Schick měl vyloženou šanci, netrefil hlavou a pak si stěžoval na to, že se mu míč ztratil ve světlech. Troufám si tvrdit, že kdyby si to vyzkoušel na tréninku, pár balónů na hlavu by mu přišlo z levé či pravé strany, tak by třeba zjistil, že tady v těch místech se musí chovat jinak. Češi tu možnost nemají, nemá ji takřka žádná reprezentace trénovat na stadionu, kde se následně bude hrát utkání mistrovství světa. Je to rozdíl oti proti klubovému režimu, kde se tento postup praktikuje vlastně normálně.
2: No, nebudeme si nic nalhávat, Mexičané budou obrovskou výhodu v tom zápase, tím spíš, že budou hrát na Azteckém stadionu, kde bude přes 80 tisíc fanoušků a ti je poženou za další výhrou.
0: Ze studia Radiožurnálu Sport jsme spojeni s našimi reportéry v Mexico City na mistrovství světa 2022.

0: máme k dispozici tady v Mexiku. Můžeme říci, že blesky se neočekávají v utkání Mexiko-Česko. Je to závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Jak se na to díváme? Je to asi dobře, že se organizátor turnaje snaží vyjít vstříc bezpečnosti, že se snaží chránit ať už samotné hráče, anebo i fanoušky. Na druhou stranu přibrzdit utkání, vlastně ho přerušit na 2 hodiny, to je opravdu moc.
1: To je dost, samozřejmě pokud jsou na obloze blesky, tak je povinnost to utkání přerušit. Já si myslím, že taková hrozba byla před tím zápasem Čechů s Jihoafričany v Atlantě, kde byly také hlášené bouřky, tam to bylo ale usnadněné tím, že stadion tedy v Atlantě má zatahovací střechu, takže žádný déšť ani blesky nakonec pokračování toho zápasu neohrozily, ale přiznám se, že si nedovedu moc představit, že by jsme sledovali zápas a ten by byl na 2 hodiny přerušený. To by byl velký zásah, ale doufám, že k ničemu takovému nedojde. Jak už zmínil Mikuláš Jáša, ta předpověď je poměrně příznivá. Při nejhorším bude pršet.
0: A na druhou stranu třeba český národní tým nebo českému národní týmu poteče do bod, jak se říká, a takové přerušení přijde vhod. Třeba se Češi nějak uklidní, více si něco řeknou k utkání a otočí utkání. Třeba.
2: No snad bude český tým spíše v suchu. To byli Mikuláš Jáša a Lukáš Michalík, toho času naši reportéři na mistrovství světa ve fotbale. Den a půl před utkáním Česko-Mexiko, závěrečným utkáním základní skupiny, jak pro Mexičany, tak především pro český tým, snad pro český tým, ne úplně poslední utkání na samotném turnaji. Zatím, pánové, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z Jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní poprvé, a to, co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách, a už získali také historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see
1: something, say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal, a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa. Excited, feel so good. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
2: Fotbal je na Curaçaou velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a pobřežím Slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
1: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující a fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçao. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
3: Na Curaçao vládne šílenství. Každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gól Německu, to je nejdůležitější.
1: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gól Curaçaa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel z hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
4: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
1: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahit Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport i že nás sledujete na sociálních sítích. Najdete tam zajímavosti z mistrovství světa.
3: 17 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
4: Předseda vlády Andrej Babiš z Hnutí ANO bude dnes s premiéry Vyšegrádské skupiny jednat o cenách energií, situaci v Hormuzském průlivu, válce na Ukrajině a evropském víceletém finančním rámci. Řekl to před odletem do Maďarska, kde schůzku lídrů V4 hostí nový maďarský premiér Péter Maďar. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začal zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice se stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií. V Německu domácnosti odvádějí na rozhlasových a televizních poplatcích v přepočtu asi 450 korun měsíčně. Zastupitelé Brna dnes nerozhodli o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli schvalovat prodej parcel, na kterých stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka a postavit tam nový. Politici ale rozporují dva odlišné znalecké posudky, které parcely oceňují s rozdílem ve 100 milionech korun. Magistrát si proto zřejmě zadá třetí revizní posudek. A restaurátoři a sochaři opravují klenbu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny obsekat a nahradit je novými. Práce návštěvníky areálu neomezí. Opravy v katedrále budou pokračovat i v dalších letech.
1: Sport.
4: O vítězi zlaté hokejky se dnes rozhodne na gala večeru v Pražském divadle na Vinohradech. Nejlepším českým hokejistou sezony bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Vyškova, zavřená silnice u Strakonic. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se rozjíždí kolona u Vyškova. Na kilometru 220 odstranili následky nehody, projíždí se opět dvěma pruhy. Na ten rozjezd kolony ještě brzdí místy nepojízdná auta, tak vydržte. Na objížďky nesjíždějte, určitě ne na starou silnici, tam doprava kolabuje mezi Vyškovem a Rousínovem. Dostupná je taky silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna, to v Bučovicích, i tudy vedla jedna z možných objížděk D1. Na dálnici D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 176. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy a na chvilku, třeba na 181. kilometru u Kývalky. Na pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Jak ve směru z D1, tak od letiště se zdržíte 15 až 20 minut. A zhruba 10 minut budete popojíždět i na Strakonic u Zbraslavy směrem z centra. Je tam omezení v kopci na Cukrák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Utkání Česko-Mexiko samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu, začne zhruba ve 3 hodiny. Kdo bude jeho hostem, co se týče Radiožurnálu Sport? No přece náš fotbalový expert Pavel Horvát. Zápas končí přibližně v 5 hodin ráno. V tu chvíli naváže naše vysílání na Radiožurnálu Sport. Žádné spojení s Radiožurnálem, jak jste možná zvyklí, ale normálně od konce zápasu jedeme vysílání Radiožurnálu Sport. Nabídneme vám ohlasy z flash zóny od českých fotbalistů, ať už to bude nebo nebude jejich poslední střet na mistrovství světa a máme přislíbeno, že utkání s námi zhodnotí kromě Pavla Horváta třeba i někdejší český reprezentant Roman Hubník, reprezentační obránce známý třeba z Olomouce nebo Plzně a nebo také pražské Sparty a také někdejší český reprezentační trenér Petr Rada. Samozřejmě budeme schánět i ohlasy další na utkání Česko-Mexiko. Bude se hrát ve 3 hodiny ráno středoevropského letního času, zkrátka toho našeho času, který máte na hodinách. Co se týče následujícího programu na světovém šampionátu, tak dnes v 19 hodin nastoupí Portugalsko proti Uzbekistánu, ve 22 hodin začne střetnutí mezi Anglií a Ghanou, v 1 hodinu v noci na středu nastoupí Panama proti Chorvatsku a ve 4 hodiny ráno se představí Kolumbie proti Kongu.

0: současnosti by z něj takový gól udělal z minuty na minutu hvězdu světového formátu s raketovým nárůstem sledujících na sociálních sítích. Dnes je to 30 let od gólu, který proslavil tehdy fotbalistu Slávie Praha Karla Poborského. Jeho úžasný lob v roce 1996 poslal v Birminghamu českou reprezentaci do semifinále mistrovství Evropy a jemu pomohl k přestupu do Manchesteru United.
1: Jiří Němec po levé straně posunuje na Karla Poborského. Karel Poborský nebo jasně mezi dva hráče. Karel Poborský v šanci. Oblouček, gól! Karel Poborský, nádherná branka, přátelé. Promiňte mi to zrušení. Hlasivky ani nevydržely to, co teď oči viděli. To, co předvedl Karel Poborský, smekám klobouk.
2: Okomentoval historický moment stále člen naší sportovní redakce Kamil Jáša. O slavném gólu se rozpovídal v desíce Pavla Horváta živě jeho autor Karel Poborský.
3: Jsem to taky trénoval mockrát a to napadlo vlastně v té chvíli, když jsem viděl Viktora Báju, jak je až někde skoro na penaltě, naprosto nesmyslně strašně vysoko. Kamil to hezky komentoval, že dělá kličku dvou hráčům, tam když si to vybavíte, tak se to asi šestkrát odrazilo, třikrát mi vzali míč a já běžel furt dál a on najednou ten míč běžel za mnou. A oni koukali, kde jsem a kde je ten míč a já běžel za nima. Ale prostě v ten moment se to stane, o tom nepřemýšlíte, na to není čas, to prostě něco se v tom těle spojí, vyřešíte to tak, jak jste zvyklí ty věci řešit a někdy je z toho takovýhle gol.
2: Přímo z hřiště ho viděl a žasl Václav Němeček, který tehdy v zápase nastoupil v záloze právě vedle vlasatého mladíka s osmičkou na dresu.
4: Zaprvé si to jen tak nikdo nedovolí a když si to dovolí a vůbec o to napadne, tak je taky důležitý, jak to provede. Že? Jo, jemu se to povedlo úplně báječně. Mám jediný štěstí, že jsem od toho byl kousek a že jsem to live prostě viděl. Od něj asi já nejde se 15 metrů a pro mě zážitek obrovský. I pro mě. Nevěřil jsem vůbec tomu, co to provádí a když už to plachtilo, tak to už jsem viděl, že to tam padne. Ale úžasný, opravdu úžasný.
2: Díky krásné brance byl Karel Poborský přirovnáván k Antonínu Panenkovi a jeho legendární penaltě v Bělehradu.
5: Tonda kopal penaltu, já byl v běhu, i ty kopy byly jiný, Tonda ten míč podkop, já ho spíš jakoby hodil, takže těžko to srovnávat. Já jsem rád, že jak ten můj, tak ten Tondy, díky nim to byl velký úspěch českého fotbalu a já jsem rád, že jeden z nich byl můj.
2: Řekl Karel Poborský, jeho gól později zařadila UEFA mezi nejslavnější momenty mistrovství Evropy a fanoušci ho opakovaně volili mezi nejkrásnější branky evropských šampionátů. David Kalvas, Radiožurnál.

0: průběhu mistrovství světa ve fotbale si v naší pravidelné encyklopedii představujeme jednotlivé účastníky. Toho dalšího si představíme spolu s Kristiánem Švedou. Vítám tě ve studiu.
1: Krásný den. Hráči Iráku se na vrcholný podnik dostali teprve podruhé v historii, tak právě o nich budeme mluvit. Bylo to poprvé před 40 lety v Mexiku, kde neuhráli ani bod, když těsně podlehli Paraguaji, domácímu Mexiku a Belgii.
0: Jediný gól tehdy vstřelila do sítě Belgie legenda iráckého fotbalu Ahmed Razi, v roce 1988 zvolený asijským fotbalistou roku.
1: No a v tom současném výběru Iráku je taky jeden fotbalista, který působí v české lize, je jím Merchas Doski. No a my se vás ptáme, jestli byste si v nesoutěžní otázce vybavili, za které kluby dosud tento krajní obránce v naší nejvyšší soutěži nastupoval.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: 26-letý Merchas Doski přišel v roce 2022 do Uherského Hradiště a po 2,5 letech v dresu Slovácka přestoupil do Viktorie Plzeň, se kterou má platný kontrakt do konce roku 2027.
0: Možná to nevíte, ale Iráčanům se přezdívá lvi z Mezopotámie. Hodně zvláštní. Tak zkrátka, tito lvi museli v rámci kvalifikace odehrát celkem 21 zápasů, než si zajistili postup na světový šampionát. A rozhodně nepatří mezi favority turnaje.
1: Tým vede 63-letý australský kouč Graham Arnold, který působil jako hráč v Belgii nebo v Nizozemsku a na posledním šampionátu trénoval Austrálii. Mezi jeho svěřenci je řada hráčů, kteří reprezentují Irák, ale narodili se anebo vyrostli v Evropě, což v případě zmíněného obránce Plzně Merchase Doskiho znamená v Německu.
3: Lidé pořád ještě slaví. Na mistrovství jsme se kvalifikovali na konci března a oni to slaví v ulicích dodnes. Samozřejmě jsou na nás pyšní. Je to historický moment a lidem v Iráku to přináší hodně naděje. Toho si velmi vážím.
1: To říkal před startem fotbalového mistrovství světa Merchas Doski. Na letošním šampionátu fotbalisté Iráku odehráli už 2 střetnutí. Nejprve prohráli s Norskem 1-4 a následně s Francií 0-3.
0: Říká Kristián Šveda. Kvízová otázka, možná znáš odpověď. Merchas Doski je v českých fotbalových kruzích majitelem jednoho nej. Tušíš, na co narážím?
1: Tuším, je to nejsledovanější fotbalista celé ligy na nějaké sociální síti, na Instagramu asi.
0: Přesně tak. Ano. Vlastně i kdybychom vzali českou fotbalovou reprezentaci, ani Patrik Šik, ani Ladislav Krejčí, ani Tomáš Souček nemá tolik sledujících jako Merchas Doski. Merchase Doskiho, možná vás to všechny šokuje, sleduje na Instagramu 872 tisíc lidí a jestli jsem se dobře koukal před začátkem šampionátu, tak jeho sledovalo něco přes 600 tisíc, takže je vidět, jak v Iráku a obecně na Blízkém východě zapůsobí, když se tým dostane na mistrovství světa.
1: Je to neuvěřitelné sledovat a byť na Merchase Doskiho nemá, tak třeba Yusuf Hilal, který hrál za Bohemians, Slavii, Liberec v české lize, tak ten má asi 130 tisíc, protože v Bahrajnu se taky samozřejmě je jednou z největších hvězd a když hrál za Bohemians, tak měl asi 4x víc sledujících než samotný klub.
0: To zajímavosti o Iráku, tedy jednom z účastníků letošního mistrovství světa ve fotbale, probrali jsme s Kristiánem Švedou. Děkuju ti.
1: Není zaš naslyšenou.

0: 17 hodin 54 minut, tohle byly Blink 182. Americké úřady už zabavily více než 300 dronů u stadionu, kde se hraje mistrovství světa ve fotbale. S odkazem na oznámení úřadu pro bezpečnost v dopravě, o tom napsala agentura Reuters. Ve dnech utkání jsou veškeré letecké aktivity, včetně vysílání dronů, zakázané v okruhu 5,5 kilometru a do zhruba 1 kilometru nad stadiony. Výjimku mohou udělit příslušní letoví dispečeři. Americký federální úřad pro vyšetřování, tedy FBI, už dříve v okolí amerických stadionů, kde se konají fotbalové zápasy mistrovství světa, které tedy společně jsou ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, nasadil dron na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. Americká federální vláda zároveň vyčlenila 500 milionů dolarů, tedy asi zhruba 10,5 miliardy korun, na boj s rostoucí hrozbou, kterou drony pro sportovní události představují. Finance pokryly trénink místní i státní policie v potírání nepovolené dronové aktivity při mistrovství světa.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Spor prezidenta a premiéra kvůli cestě na summit NATO rozhodne ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu.
7: V tomto sporu opravdu nejde o jednu židli na jednom zahraničním jednání.
6: Francie zažívá nejteplejší den za posledních 79 let. Na jihozápadě naměřili přes 40 stupňů. Čeští fotbalisti jsou na cestě do Mexika na poslední zápas ve skupině světového šampionátu. Na dálnici D1 v Brně směrem na Ostravu popojíždí kolona a počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Je úterý 23. června. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Důvodem je včerejší rozhodnutí vlády, že nepojede na summit NATO do Turecka. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
8: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
7: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
9: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
8: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rycheckého může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
10: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
11: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
10: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
12: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
10: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Radiožurnál.
6: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory. Klienti tam můžou být ohroženi. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na propálené deky, ucpané toalety a porušení požárních předpisů. V Mutěnicích kritizovali podávání léku na uklidnění bez předpisu.
13: na nás, je to směřováno, tak aby prostě jenom nás tady odsledovali. Máme tady zdravotní péči zajištěnou, my jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují.
14: Nesouhlasí se závěry kontrol provozovatel domova v Mutěnicích Pavel Nenička. Jak by měla kontrolovaná zařízení postupovat, radí zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
15: Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, registrují se, nebo ať ji ukončí.
14: Vedení budějovického domova tvrdí, že provoz ukončilo. Pokud jde o svitavské zařízení, nikoho se nám nepodařilo kontaktovat. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se dnes poprvé po dvou letech sešli na summitu Vyšegrádské čtyřky. Svolal ho nový předseda maďarské vlády Péter Maďar ve snaze obnovit vzájemné vztahy. Ty se v posledních letech zhoršily kvůli rozdílným postojům k válce na Ukrajině. A podrobnosti má přímo z Maďarska zpravodajka Bára Vránová.
16: Největší spory panovaly mezi Polskem a Maďarskem kvůli tehdejšímu premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho vztahům s Moskvou. Dnešní schůzka má proto ukázat, zda je V4 znovu schopná společně vystupovat. Premiéři jednají o migraci, energetice nebo budoucím rozpočtu Evropské unie. Právě v těchto oblastech se jejich postoje stále do značné míry zhodují. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je důležité, aby země střední Evropy dokázaly v Evropské unii prosazovat společné zájmy. Dnešní summit je také poslední, který Maďarsko pořádá jako předsednická země Vyšegrádské čtyřky. Od července bude v čele Slovensko. Z Gdele Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Evropu zasáhla vlna veder. Podle meteorologů by mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii i Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
17: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy. Taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Do Česka dorazí největší vlna veder o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Neplatiči alimentů by mohli dostávat přísnější tresty. Vězení by hrozilo lidem, kteří neplatí výživné aspoň třetinu roku. Dnes by o tom měli ve druhém čtení jednat poslanci. Jenže jednání sněmovny zatím blokuje opozice a sleduje to reportérka Adéla Burešová.
18: Sněmovna si zatím neschválila ani program. Opozice už přes 4 hodiny vystupuje zejména k chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda Starostů Vít Rakušan.
19: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražními obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
18: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu, ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
20: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
18: K programu chce vystoupit ještě zhruba 70 poslanců, jednat můžou i přes noc. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Karlovarský festival ocení Oscarové herce Juliette Binochovou a Dustina Hoffmana. Ten osobně uvede na 60. ročníku snímek Absolvent. Hoffman v něm stvárnil mladíka, který po návratu z univerzity hledá své místo ve světě dospělých. Hello, darkness, my
21: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man.
22: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. První zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v konci 90. let minulého století.
21: Na karlovarský festival přijede také Oscarová herečka Juliette Binochová, známá z filmu Čokoláda, nebo americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Mluví o nich Vladimír Darida.
4: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
3: Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Informovat budeme také o průběhu dnešních a nočních utkání. Střetnou se Portugalsko s Uzbekistánem, Anglie s Ghanou, Panama s Chorvatskem a Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Hustý provoz na D1 u Brna, taky u Vyškova. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony popojíždějí v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice až k omezení u bratislavské D2 v Brně. Osobním autem pojedete rychleji. Silný provoz je v opačném směru z Vyškova do Brna. Jsou to ještě na zbytky kolon po teď už odstraněné nehodě na 220. kilometru a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. V Praze stále ještě silný provoz, chvilku asi 10 minut budete popojíždět třeba na Strakonické směrem z centra u Zbraslavy. Je tam omezení v kopci na Cukrák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
25: Zimně bychom možná řekli hezký podvečer, teď je to samozřejmě stále odpoledne, protože vidět bude ještě více než 3 hodiny, zkrátka je 18 hodin a 10 minut. Kanadský kouč Mike Babcock se po 3 letech vrací do NHL, kdy bude trénovat Edmonton. Olejáři oznámili angažování úspěšného kouče s kontroverzní pověstí krátce poté, co mu návrat k trenérské práci povolilo vedení soutěže. Tolik krátká zpráva, za chvíli rozšíříme nejen to, ale třeba se podíváme také na golf a nebo na olympiádu dětí a mládeže.
23: Radiožurnál Sport
26: a Martin Charvát.

0: pátek začne v Berouně golfový vrchol sezóny na českém území, tedy Tipsport Czech Ladies Open. Domácí hráčky nastoupí na podniku Ladies European Tour možná v nejsilnější sestavě za 8 let konání turnaje. Naději na dobrý výsledek si může dělat třeba česká jednička Sára Kousková. Nostalgii při návratu do Berouna cítí vítězka z roku 2022 Jana Melichová.
1: Aby nebyla, je docela dost, no. A je hezký si to vždycky jako každý ten rok jako připomenout.
2: Jana Melichová si před 4 lety ještě jako amatérka připsala své první vítězství na elitní evropské túře. Teď se jako dvojnásobná vítězka na okruhu vrací hrát do Berouna po loňské absenci zaviněné zraněním. Její zdravotní stav je po operaci zad dobrý a náladu jí zvedá i perfektně připravené hřiště.
1: Musím říct, že jsem se trošku bála toho stavu, když jsem tady byla třeba za začátku roku si trénovat, nebo vlastně i ještě pár týdnů zpátky. Ještě po zimě bylo v těžkém stavu, ale strašně prokouklo. To počasí tomu hrozně pomohlo, že zapršelo.
3: Původní zprávy po zimě nebyly úplně dobrý, takže jsem paradoxně byla jako ohromně překvapená, jak to hřiště dokázalo zregenerovat. A hodně pomohl ten souvislý déšť, myslím, před 2 týdny, kdy to hřiště opravdu se celé zazelenalo, ty nějaké třeba suší plochy se zacelili, což pro nás primárně na těch greenech je důležitý a teďka můžou být ve stavu, v jakým jsou, který je úplně fenomenální.
2: Hodnotí hřiště Royal Berroun Golf Clubu Sára Kousková. Ta se na domácím turnaji pravidelně umisťuje v první 20. Zahrát tam umí i Tereza Melecká.
4: Klíč vlastně je trefovat samozřejmě první ránu stýčka, ale potom čím více přiblížíte k jamce, tak tím potom je jednodušší proměnit ten pad. Takže musí se to všechno sejít, aby člověk mohl vyhrát, ale celkově se na tomhle turnaji vlastně skóruje, takže vlastně není čas ztrácet čas a fakt člověk musí od první jamky do toho šlápnout.
2: České zastoupení na turnaji je obecně silné. Ze špičky chybí z rodinných důvodů jenom Klára Davidson-Spilková. Dobrou výkonnost českých hráček vítá promotér turnaje Luboš Koželuch.
5: Ženský golf není mužský golf, jo, že mužský golf je přece jenom o něco větší tahák, ale u nás vidíme každý rok větší a větší počty, jakoby řeknu, diváků a návštěvníků a já věřím, že v tom trendu budeme pokračovat. Jak jsme si jako vysnili a holky potvrdili ty sportovní výsledky, tak já věřím, že zase přijde víc diváků a že doopravdy s tou uděláme i divácky zajímavou akci.
2: Konkurenci mezi Češkami hodnotí další z nich, Patricie Maková.
6: Ten golf je v tomhle dobrý, že si jako nekonkurujeme tak, jak v tenise třeba, že je to i kdo z koho. Tady je to prostě, já můžu hrát hezky, já nemůžu hrát hezky, Sára můžeme hrát hezky a můžem ty dobré výsledky šérovat, takže v tomhle tom úplně tu konkurenci nevidím ani s těma českýma hráči.

Tenista Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na trávě na Mallorce. Vítězně v úvodním kole porazil v prvním vzájemném utkání na okruhu ATP Tour bosenského kvalifikanta Džumhura 6-3 a 6-4.

Dohrává Žlutý pes ve vysílání radiožurnálu Sport. Nejen fotbalem jsou živi posluchači radiožurnálu Sport. Sledujeme také například to, co se děje v basketbalu a třeba, že se hraje utkání francouzské nejvyšší basketbalové ligy mezi Paříží a Monakem. Zatím to je série velmi vyrovnaná, finálová série, protože Paříž i Monako mají po dvou výhrách a dnes se může rozhodnout, protože se hraje na tři vítězné zápasy. Hraje se v Paříži, zápas začne ve 21 hodin a 10 minut.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Poslouchejte Radiožurnál Sport, jedinou digitální sportovní stanici v českém éteru. Zkrátka Radiožurnál Sport, stanici, kterou teď bude vysílat zprávy v 6:30 večer.
9: 18 hodin a 30 minut. Jana Gulda má zprávy.
10: Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidi platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít oficiální weby e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidi po zaplacení známku vůbec nedostanou. Itálie na základě sankcí vůči Rusku zabavila majetek ruských oligarchů za přibližně 2 miliardy eur. To je v přepočtu bezmála 48,5 miliardy korun. S odkazem na italskou finanční policii to píše italská agentura ANSA. Řím zavedl protiruské sankce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Lidi v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Žadatelé můžou být soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků. Podrobnosti jsou na stránkách fondu Zelený poklad. A v Brně dnes oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Sinfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem jsou až do 22 hodin hry pro děti, koncerty i promítání stvárnění Janáčkových děl.
1: Sport.
10: Kanadský kouč Mike Babcock se po 3 letech vrací do hokejové NHL. Na angažmá se domluvil s Edmontonem. Oilers oznámili angažování úspěšného kouče s kontroverzní pověstí krátce poté, co mu návrat k trenérské práci povolilo vedení zámořské soutěže.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná dálnice D8 v tunelu Panenská a kolony na D1 u Brna. Dálnice D8 byla ve směru z Drážďan do Česka na Prahu teď chvíli neprůjezdná v tunelu Panenská. Kousek za hranicemi s Německem v tunelu stojí nepojízdné nákladní auto. Před malou chvílí obnovili provoz v tunelu alespoň levým jízdním pruhem a ta kolona od 87. kilometru se pomalu dává do pohybu, tak vydržte. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony hlavně kamionů v Brně. Popojíždějí v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Osobním autem v levém pruhu pojedete o něco rychleji. Na silnici 18 z dálnice D4 do Příbrami dejte pozor u odbočky na Dubno. Havarovala tam motorka, skončila mimo vozovku a na místě se sjíždějí záchranáři. Omezili průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 37 minut dohrává Bruce Dickinson ve vysílání radiožurnálu Sport, na kterém teď míříme na olympiádu dětí a mládeže. Ta se koná v Praze v podstatě po celém městě a kdo je úspěšný, vydá se pak do Holešovic na výstaviště, aby si tam přišel pro medaily. Ne pro medaily, ale za jednou z postav českého sportu se tam vydal také náš reportér Štěpán Bém. Hezký den, Štěpáne.
1: Hezký den, mladí sportovci budou tady na podiu na pražském výstavišti oceněni známými českými sportovci, úspěšnými olympioniky a mezi nimi je i Jiří Prskavec, který stojí tady vedle mě na výstavišti. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: My se chystáme, nebo vy se chystáte předávat medaile mladým sportovcům na olympiádě dětí a mládeže. Co to pro vás znamená?
2: Tak znamená to hrozně moc, pokud těm dětem můžu dodat nějakou extra motivaci do toho, aby se dál snažili a aby neusli na vavřínech, tak mě to strašně těší a věřím, že přesně takový ty děti z toho našeho sportu jsou a že máme před sebou zářnou budoucnost.
1: Olympiáda dětí a mládeže je v Praze poprvé, přitom to je už 23. ročník. Vy jste říkal, že jste se nebyl podívat na žádném sportovišti, přesto by mě zajímalo, jaký máte zatím z téhle obří akce dojem?
2: Ta akce je krásná, já si myslím, že je to takový jako nahlídnutí pro mladý sportovce, jak to vlastně funguje na té velké olympiádě a je to přesně ta extra motivace, je to o tom navázat kontakty, najít nová přátelství a přesně o tom je vlastně i ta dospělá olympiáda. Já jsem měl tu možnost se být podívat na ODMC v Olomouckém kraji po olympiádě v Tokiu, byl jsem vlastně i na té mezinárodní mládežnické olympiádě v Singapuru, což byl ten první ročník a všude to bylo víceméně o tom samém. Je to o tom, aby právě ty sportovci z různých sportů se potkali a navázali ty kontakty, vzájemně se podporovali a přesně tenhle účel si myslím, že ODMka plní.
1: Jiří Prskavec je hostem radiožurnálu Sport, olympijský vítěz a kajakář. Vy jste vyhrál v tom Singapuru, jak jste říkal, bronzovou medaili na letních olympijských hrách mládeže v roce 2010. Tak jak na tuhle akci vzpomínáte a třeba je, v čem je třeba té olympiádě dětí a mládeže v Praze podobná?
2: Tak já si myslím, že to přátelství je opravdu na prvním místě. Já jsem tehdy na té olympiádě navázal přátelství, které trvají dodnes se spoustou těch mladých sportovců. Jsem byl i na těch velkých olympiádách, ať už to byla Barbora Závodová nebo Saša Šupenič a další. A myslím si, že to, jak jsme se tam tenkrát užili, tak na to nikdy nezapomenu. Takže věřím, že děti mají přesně z téhle ODMky úplně stejný dojem.
1: Dnes máme za sebou už téměř druhý soutěžní den. Olympiáda dětí a mládeže v Praze začala v neděli večer na stadionu v Edenu za doprovodu vlajkonošů, olympioniků. Projev tam měl prezident a všechny výpravy ze všech krajů nastoupily na trávník nebo na plochu. A celé to bylo takového poměrně pompézního charakteru. Tak nemyslíte, že to je na děti ve věku 12 až 16 let vlastně moc velký tlak?
2: Tak to záleží, jak jim to podají jejich trenéři, jejich rodiče nebo kdokoliv z té výpravy jede s nima. Pokud ten tlak na ty děti přenesou, tak je to samozřejmě špatně. Pokud je to přesně jenom ta motivace, která se prolne do toho budoucího sportování, tak si myslím, že to vůbec špatně není. To znamená, že pokud vstoupili na tu plochu a řekli jim, jo, tak zhruba takhle hustý a takhle se budete cítit na velký olympiádě, tak si myslím, že ty děti možná v té hlavě budou najednou mít to, já bych se tam jednou fakt chtěl dostat a budu pro to dělat maximum a pak je to v pořádku, ale samozřejmě pokud jim někdo bude říkat, hele, musíš se snažit, aby si tady to vyhrál, podívej, jak je to velká akce, tak to si myslím, že je špatně. Myslím si, že opravdu ty děti by si to měly užít, měly by se něco dozvědět o tom olympijském hnutí, o tom, jak ten sport vlastně funguje, ať už je to z pohledu dopingu nebo právě nějakého lékařského zabezpečení a tak dále. Vlastně, co ten profi sport obnáší a myslím si, že z tohohle pohledu je to skvělý a to zvlášť pro ty, kteří sportují třeba na menších městech, vesnicích, kde třeba ten přístup právě k těm informacím není takový.
1: 23 sportů na 33 sportovištích po celé Praze. Ještě bych se rád vrátil k těm letním olympijským hrám mládeže v Singapuru, na kterých jste byl. Když se podíváte kolem, sportoviště, organizace, zázemí, uměl byste si podobnou akci představit například i v Praze?
2: Tak určitě uměl. Ta akce je samozřejmě větší v tom, že ty lidé přilítají z různých zemí, z různých kontinentů. V tomhle je to logisticky daleko náročnější, nemají možnost té dopravy, protože prostě tu musí zajistit organizátor. Zároveň si myslím, že je hodně důležitý právě pro tady tu mezinárodní mládežnickou olympiádu to, aby opravdu ta olympijská vesnice byla na jednom místě a ty sportovci měli možnost se potkávat v tom jednom místě, aby to nebylo rozesetý na více místech, ale jinak si to asi představit dokážu. Nicméně asi to bude hodně těžký oříšek a nevím, jestli ta naše malá zemička v tuhle chvíli by do tady té akce měla jít. No.
1: Jiří Prskavec byl hostem vysílání Radiožurnálu Sport. Díky moc a hodně štěstí při předávání.
2: Děkuji moc, mějte se hezky.
1: Z výstaviště Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Naši reportéři už jsou v Mexiku a čeští fotbalisté jsou na cestě do Mexika, kde budou ve čtvrtek ve 3 ráno českého času na Aztéckém stadionu bojovat o pokračování na mistrovství světa i po základní části. Na závěr té skupinové velmi pravděpodobně musí Koupkovi svěřenci vyhrát nad Mexičany, aby zůstali reálně ve hře o postup. Co se bude hrát dnes a v noci na zítřek, dodá autor sportovního přehledu Jakub Kanta. Vítám tě.
1: Hezký večer. Portugalští fotbalisté už za zhruba 20 minut rozehrají na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo zabojují o premiérovou výhru na šampionátu proti Uzbekistánu. Nepovedený vstup do turné Portugalce posílil, říká jejich trenér Roberto Martinez.
2: Byli jsme k sobě velmi kritičtí. Náš výkon jsme zhodnotili i kvůli tomu, abychom se zbavili zklamání a smutku. Soustředění v kabině je ale 100% a tréninky byly opravdu dobré. Neočekávejte od nás okamžitý úspěch. Jsme tým, který potřebuje v těžkých situacích správnou reakci. Ta přišla a díky tomu jsme silnější a soudržnější.
1: Utkání Portugalsko-Uzbekistán začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 19 hodin českého času. Anglie pak nastoupí ve 22:00 proti Ghaně. Od 1 ráno se představí Panama proti Chorvatsku a ve 4 ráno je na programu duel Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
0: Fotbalisté Karviné mají za sebou první trénink před novou sezónou. Zatím byli nalosovaní do první ligy, ale po předchozím vyloučení kvůli korupční aféře se po karvinském odvolání čeká na verdikt komise. Takže se zatím neví, jestli Karviná se připravuje na první nebo na druhou ligu. Složitou situaci pro hráče nový trenér Roman West chápe.
3: Pro ně to je psychicky těžké a proto chceme koncipovat ten tréninkový proces tak, že mají místo dvoufázových tréninků jeden trénink, ať do toho dají energii. Chceme, aby se tady hrály i nějaké soutěže o něco, ať to má atmosféru, a to má emoce, ať se na ten trénink jakoby těší, jo, a ať ještě na ně nenaložíme víc ze strany kondice, když už ta psychika dostává jakoby záhul.
0: Nováček šance ligy Zbrojovka Brno posílila po návratu mezi elitu o stopera Erika Hunala ze Slávie a univerzála Lukáše Penksu ze Sparty. Oba podepsali v novém působišti víceleté smlouvy. Pardubice opouští útočník Ladislav Krobot a míří do Bohemians 1905. Slovan Liberec prodloužil kontrakt o rok s Janem Mikulou.
1: Nedaleko od našeho studia na Vinohradské třídě, konkrétně v Pražském divadle na Vinohradech, se dnes rozhodne o vítězi zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
0: Hokejový brankář Šimon Zajíček se domluvil na pokračování v Bostonu v NHL. 24-letý gólman podepsal novou roční smlouvu na 850 tisíc dolarů a i v příští sezóně se tak bude snažit prosadit do prvního týmu. V uplynulém ročníku totiž Zajíček působil na farmě Bruins v nižší AHL.
1: Vítězka dvouhry i čtyřhry na turnaj v Berlíně tenistka Linda Nosková vypadla na dalším podniku v Bad Homburgu hned v prvním kole. Na cíli světové desítky byla v generálce na Wimbledon úspěšná kvalifikantka Rumunka Ruseová, které podlehla po setech 1-6 a 3-6. Sara Bejlek po více než 3-hodinové bitvě porazila v prvním kole turné v Eastbourne 3-6, 7-6 a 7-6 Němku Ziegemundovou a na třetí pokus poprvé letos na trávě vyhrála. Ale až poté, co 20-letá česká tenistka, tedy Bejlek, odvrátila matchball soupeřky. To Vítko Přivá vstoupil do podniku na Malorce vítězstvím nad Žumhurem z Bosny a Hercegoviny po sadách 6-3 a 6-4.
0: Cyklista Pavel Bittner nakonec přeci jen vynechá domácí mistrovství republiky v tomto týdnu. Místo šampionátu v Jeseníkách dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France. Nejslavnější závod světa pojede po loňské premiéře český reprezentant z Vrtujrové stáje Picnic Post NL znovu v červenci, stejně jako další Čech Matias Vacek, který o domácí republikové tituly bojovat bude.
1: České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho velké obavy nemá.
4: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
1: V Berouně se představí česká špička s výjimkou Kláry Davidson-Spilkové, která se předem omluvila z rodinných důvodů.
0: Říká Jakub Kanta na závěr sportovního přehledu. Děkuju.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Tohle byl Linkin Park 5 minut před 19. hodinou, tedy 5 minut předtím, než fotbalisté Portugalska nastoupí na mistrovství světa ke svému druhému zápasu, což to samé platí také pro fotbalisty Uzbekistánu, kteří budou jejich soupeři. Portugalsko má znovu v základní sestavě Cristiana Ronalda, přestože při úvodní remíze poměrně nečekané s Kongem 1-1 Ronaldo neodehrál zrovna ideální zápas. Srovnání Ronaldo Messi zatím na tomto šampionátu naprosto jednoznačné. Když se podíváme po jednom odehraném utkání Ronalda nevýrazném a dvou zápasech Messiho, který je jediným střelcem Argentiny a z 5 góly vládne tabulce střelců, tak kdybychom toto už přibližně 20 let dlouhé srovnávání dále protahovali, tak by zatím bylo jednoznačné pro Argentince. Třeba se dnes chytne také Portugalec. Uslyšíte o tom z našeho vysílání. Good.

0: Ne, ne, ani dnes večer nepřijdete o utkání mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport. Když začneme odzadu, tak ten program dnes skončí přibližně po 6. hodině ranní, vlastně už zítřejší 6. hodině ranní, protože od 4 nastoupí Kolumbie proti Kongu. Od 1 hodiny v noci se Chorvati střetnou s reprezentanty Panamy. Ve 22 hodin nastoupí Anglie proti Ghaně a v těchto chvílích už jsou na trávě fotbalisté Portugalska a Uzbekistánu. Je to zápas, který sledují a komentují Jan Suchan a Kristián Šveda.
1: Přejeme krásný večer, třeba bude znovu tak zajímavý jako ten předchozí, během kterého jsme se dočkali překonání rekordu Lionelem Messim v počtu nastřílených gólů na světových šampionátech. Už jich tenhle argentinský kapitán má 18 a jsem moc zvědavý na reakci jeho největšího rivala kariéry, Portugalce Cristiana Ronalda, který ani dnes nechybí v základní sestavě trenéra Roberta Martinéze. Přestože se o tom mluvilo, jestli vlastně vůbec má pro národní tým takový přínos, jako třeba právě Lionel Messi. Tak si pojďme rovnou představit tu základní jedenáctku Portugalců zatím, co se schyluje k prvnímu hvizdu tohoto zápasu, tak na ten si ještě počkejme. Bude to opravdu co nevidět, nebo spíš co neslyšet. Máme rozehráno v portugalské brance Costa, před ním Cancelo, Dias, Vaiga, Mendes, záloze Neves, Vitinha, před nimi Netu, Fernandes a Felix a na hrotu zmiňovaný Cristiano Ronaldo. Předpokládám, že uzbecká sestava vám mnoho nepoví, nicméně tedy v brance Nematov, před ním Husanov z Manchesteru City společně s Abdullájevem a Ašurmatovem, na krajích vpravo Karimov, vlevo Nasrulájev, ve středu zálohy Chamrobekov a Šukurov a útočná trojice Fajzulájev, Šomurodov a Džanijev.
2: Krásný večer je ode mě, první minuta utkání mezi Portugalskem a Uzbekistánem. Fotbalisté z Evropy, tedy Portugalci, už přešli polovinu hřiště a zakládají první útočnou akci od obránce Diaše, který dává doprava na Cancela, nicméně Cancelo je vytlačen a tak musí vracet Diašovi jakožto poslednímu Portugalci v poli. Přihrávka do levé strany na Vaigu, Vaiga už otáčí hru od pravé strany hřiště na levou. Nuno Mendes se snažil poslat balon dopředu, nicméně byl zablokovaný na padajícím Fajzulájevem a tak bude vhazovat zhruba na polovině hřiště. Začala druhá minuta, zatím jsme neviděli branku ani žádnou větší ofenzivní situaci. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Portugalci to teď zkouší rychlým breakem po pravé straně a přihrávka doprava na Pedra Neta, ten už dělá zasekávačku, blíží se pokutovému území, nenacentruje, dává balon na Vitinhu. Vitinha nakonec vrací k postraní čáře. Pro balon si doběhl Fernandes. Fernandes posílá balon na Cristiana Ronalda. Míč odvrácen do autu, tak to byl první pokus, takový centrovaný míč z pravé strany. 0-0 mezi Portugalskem a Uzbekistánem ve druhé minutě.
1: Můžeme si připomenout, že Portugalci v úvodním utkání remizovali senzačně s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Teď by potřebovali bodovat naplno a mají k tomu teď možnost. Fernandes se zasekává, balon pálí, ale byla to zblokovaná rána na nohový kop, ale ve druhé minutě na jím samotném konci si můžeme zaznamenat opravdu první velikou příležitost. Fernandes naznačil, že bude zhruba z hranice brankového území kousek za ním pálit pravou, přihodil si balon na levou, ale uzbecká obrana byla pozorná, nakonec to bylo kousek za brankovým územím zhruba z penaltového puntíku. Teď se schyluje k úvodnímu rohovému kopu João Cancelo ve třetí minutě. Portugalsko-Uzbekistán 0-0. V tom portugalském červeném vláčku je Cristiano Ronaldo, ale přihrávka na krátko na Neta, Fernandes a teď už Cancelo servíruje balon do vápna, tam se o něj bil Vitinha, ale neprokousal se k němu a tak se bude znovu tentokrát vhazovat. Konec třetí minuty, Uzbekistán zatím hájí remízu 0-0 s Portugalskem.
2: Když Jan Suchan zmiňoval výsledek Portugalců z toho prvního zápasu, já dodám výsledek Uzbekistánu, který prohrál s Kolumbií 1-3 a teď je velmi pasivní proti Portugalců, vhozený aut Vitinha vytlačený až na polovinu hřiště a tak si znovu zahraje obránce Dias, který zasekává balon, vrací hru ze svého pohledu na levou stranu. Bayernu, tam je další stoper Vajga. Vitinha, co by defenzivní záložník, si zběhl pro balon až do obraných řad a Portugalci budou ve čtvrté minutě vyvážet balon po levé straně. Mendes obhodil si dva soupeře a posílá míč na Joa Felixe. Felix vrací Mendesovi, který jako levý obránce už centruje do pokutového území. Cristiano Ronaldo míjí balon ve velké šanci. Ronaldo byl na malém vápně a ten centrovaný míč od Mendéše z levé strany jen promáchl, takže Cristiano Ronaldo netrefuje branku. A bude se zahrávat out z pravé strany hřiště.
1: Ve čtvrté minutě platí stav 0-0. Fernandes v první velké šanci pálil jen do bloku. Ronaldovi teď chyběly centimetry, aby zasouval míč do prázdné branky. Portugalsko-Uzbekistán tedy 0-0. Přímý přenosy poslechněte na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
2: Portugalci pokračují v postupu dopředu, pátá minuta zápasu. Aktivní Mendes, který se před malou chvílí vytáhl z levé strany podél postraní čáry dopředu, tak centroval míč na Cristiana Ronalda, který, jak jste slyšeli v našem přímém přenosu, netrefil balón, a tak musí Portugalci zakládat další útočnou akci. Musí znovu začít ze své strany hřiště. Teď to zkouší středem, nikoli v postraně. Bruno Fernandes je na hranici pokutového území. Udělal takovou zasekávačku, otočil se kolem své osy. Poslal obloučkem jen na obránce Abdulájeva, který odhlavičkovává teď souboj o balon. Bruno Fernandes se hlásí, že míč od něj nešel do zámezí. Rozhodčí je opačného názoru a tak budou vhazovat fotbalisté Uzbekistánu a uvidíme, jestli si můžou vytvořit, jestli si jim povede vytvořit nějakou útočnou akci. Zatím se do hry úplně nedostali, říkám to na konci páté minuty, kdy i přes velké šance Bruna Fernandéše a Cristiana Ronalda je skóre nerozhodné 0-0.
1: Včera jste na radiožurnálu Sport mohli poslouchat také o hodně defenzivním přístupu v tom případě Iráku proti Francii, tak teď první minuty jsou podobné od Uzbekistánu proti Portugalsku. Ono je otázkou, nakolik je to přístupem a nakolik prostě kvalitou toho druhého týmu, protože prostě vás zatlačí a těmi přesnými přihrávkami, náběhy a tak dále vám neumožní nic jiného, než prostě být kousek před vlastním pokutovým územím. Teď ale Portugalci začínají ze své poloviny, dlouhý nákop na pravé křídlo, kde je Neto, krotí teď balon, Nasrulájev ho brání, Neto klička na jednu, klička na druhou nohu, levačkou přihrává pod sebe Cancelovi, ten už může centrovat, ještě si obhazuje soupeře, přízemní rána Ronaldo, 1-0, šestá minuta, Ronaldo také se zapisuje do listiny střelců na tomto mistrovství světa, zatím těch gólů nemá pět jako Lionel Messi, tohle je první, ale třeba nebude poslední. Šestá minuta už se překlopila do sedmé a znamenáme si první gól favorizovaného týmu. Padnul v šesté minutě stejně jako ale v tom předchozím duelu s Demokratickou republikou Kongo, takže Portugalci si jistě uvědomují, že vyhráno zdaleka nemají. Cancelo centroval z pravého křídla, několikrát naznačil, že ten balon pošle a ještě si ho potáhnul dál a poté našel v malém vápně u bližší tyče zmiňovaného Cristiana Ronalda, který prvním dotekem poslal míč k tyči a teď jste možná slyšeli díky ruchovým mikrofonům takové to su, protože Cristiano Ronaldo předvedl tu svou typickou oslavu, při které si skočí do vzduchu, pak rozpřáhne ruce a skočí, dopadne na zem. Cristiano Ronaldo střelcem prvním v tomto zápase mezi Portugalskem a Uzbekistánem.
2: Uzbecký obránce Abdulájev nedostoupil útočnou sílu Portugalska Cristiana Ronalda, vlastně ho nechal úplně v klidu zakončit z malého vápna. To byla, řekl bych, hrubá chyba od obránců Uzbekistánu, že se nedomluvili a nikdo kapitána Portugalska nehlídal, který tak, jak Jan Suchan popisoval, slaví první branku nejen v zápase, ale i svou první branku na tomto šampionátu proti Demokratické republice Kongo. Neskóroval. Osmá minuta utkání Portugalsko-Uzbekistán začala. Portugalci vedou díky brance Cristiana Ronalda 1-0. Hned to zkoušeli další útočnou akcí dopředu. Ta nebyla úspěšná, nicméně Uzbekistán musí rozehrávat pod docela tlakem, protože Portugalci napadají rozehrávku. fotbalistů této asijské země. Přihrávka nepříjemná a gólman Němatov musel rychle vystartovat, protože Ronaldo napadal tu rozehrávku opravdu velmi aktivně a Němatov v takovém skluzu odpálil balon až na druhou polovinu hřiště. Teď to fotbalisté Uzbekistánu zkouší po pravé straně, za balonem běží Karimov, ale před ním ho ukopl Vajga a teď naopak Karimov, to je uzbecký záložník, hecuje tribuny, hecuje fanoušky, aby podpořili svůj tým a dostali se třeba do nějaké útočné šance, do nějakého tlaku. Ale ten balon skončil od Uzbeků v zámezí, to znamená, bude kopat do míče Diogo Costa, brankář Portugalska v 9. minutě. Portugalci vedou 1-0.
1: Jak jste mohli slyšet, tak opravdu hodně fanoušků má Cristiano Ronaldo na tomto turnaji, možná víc než celé Portugalsko, protože je to prostě globální ikona a jenom stačilo, aby se na velkoplošné obrazovce před chvílí objevil a hned zase se volalo su. Cristiano Ronaldo se stal druhým nejstarším střelcem v historii mistrovství světa po Rogeru Millovi. Tak ale bude muset ještě vydržet 4 roky, aby ho překonal. Mendešův nákop jenom do bránícího Chusanova. Portugalci budou vhazovat zhruba nějakých 10 metrů od brankové čáry na levé straně. Chusanov pokryl tohoto obránce Paris Saint-Germain a teď tady hlavně Portugalská. Krásně si teď obhazoval João Félix svého soupeře na brankové čáře, kousek od pokutového území, no a byl faulovaný, takže to bude takový zkrácený roh pro portugalský národní tým. 10. minuta je ve své polovině, Portugalsko vede díky Ronaldovi nad Uzbekistánem 1-0 a teď po faulu Karimova na Félixe bude mít další standardní situaci.
2: Félix to udělal krásně, obhodil si Karimova a tomu už nezbývalo v podstatě nic jiného, než Félixe trefit. Bude to z poměrně bezprostřední blízkosti pokutového území z pohledu Portugalců na levé straně, útočné, a už si brankář Němatov organizuje své spoluhráče. Zdá se, že je to z tak ostrého úhlu, že do zdi postaví jen jednoho spoluhráče. Bude to Fajzulájev, který se postaví proti Bruno Fernandéšovi, který samozřejmě bude zahrávat tuto standardní situaci, ale já osobně nevím, jak ty, Jene, ale já očekávám spíš centra, nikoli přímý pokus na branku, protože je to z ostrého úhlu.
1: Ten míč v podstatě leží nějaký 30 cm od brankové čáry, to by vyžadovalo opravdu vytříbenou kopací techniku. Fernandes je připravený a je to bochánek jen do rukavice Němatova, který boxoval ještě rána. Vytýni spoza vápna, ne, byl to Cancelo, který napřáhl, ale trefil jenom o soupeře, teď se k němu míč zpátky vrátil. Mendes u středového kruhu na levém křídle nachází Fernandéše, ten chtěl si dát balon na pravou nohu a obejít Karimova. Uzbecký obránce ovšem přečetl tuhle myšlenku a tak v 11. minutě budou Portugalci za stavu 1-0 proti Uzbekistánu vhazovat. Mendes ukazuje, já nemám komu. Teď asi naběhl Félix a vrací mu hned míč prvním dotekem. Portugalci se vytlačili až na vlastní polovinu k Vajgovi. Ten vrací Mendesovi, ten chtěl balon pravděpodobně prohodit mezi nohama Karimovovi, ale ten zatím ukazuje, že si docela ví rady se svými soupeři a když mu to nevyjde čistě, tak tedy alespoň sáhne po faulu. 12. minuta, Uzbekistán bude vhazovat nějakých 15 metrů před půlící čárou, sice to byl míč jenom na hlavu Mendeše, pak se vrátil k Uzbekům, ale teď už je zase u Portugalců, kteří vedou díky Ronaldově trefě nad Uzbekistánem ve 12. minutě na mistrovství světa 1-0.
2: No a znovu mají balon a tentokrát je do Cristiano Ronaldo, který je lehce zapůlí a přihrává na Vitinho. Vitinha postupuje stále s balonem, teď už si vybral spoluhráče na pravé straně, Portugalci stále drží míč a míří ku předu u balonu Pedro Neto, vyměna balonu s Fernandéšem, Fernandéš vrací na Vitinho, Vitinha nakonec až na stoperskou dvojici na Díaše s Vajgou, Díaš po takové otočce posílal balon zpátky na Fernandéše, nicméně tentokrát už ta přihrávka byla nepřesná a tak musí hasit tuhle situaci Neves a uhasil ji výborně, dokonce získal balon pro Portugalsko, které tak může dál kombinovat, dál postupovat s míčem. Aktuální držení míče 85% mají Portugalci a jen 15 Uzbekistán. To je velká dominance i střelecká, 4-0 na střely z pohledu Portugalska. Neves Posílá balon na pravou stranu k pravé lajně. Pedro Neto kroutí s balonem, zatím neví komu přihrát a tak si vybírá nakonec zpátky Joao Cancela. Cancelo oslovuje Nevéše, ten míchá s balonem, přihrávka úplně k postraní čáře. Portugalci jsou stále na polovině Uzbekistánu. Drží balon, nepouští asijského soupeře zatím vůbec k žádným situacím a je to velmi kontrolované po té úvodní brance Cristiana Ronalda. Portugalsko vede nad Uzbekistánem 1-0 ve 13. minutě a vy posloucháte z fotbalového mistrovství světa přímý přenos radiožurnálu Sport.
1: Diáš Umíč je jeden z nováčků v portugalské sestavě vedle Joao Felixe. Dnes nedostali důvěru Bernardo Silva a Tomáš Araujo. Pozor teď na nákop Uzbeků na kapitána Šomurodova, který zabíhal za defenzivní linii, jenže se k míči mnohem dříve dostal gólman Portugalska Diogo Costa, který teď už může rozehrávat Vajgovi na levou stranu. Ještě více u postraní čáry je Mendes, krásná přihrávka Kolmice na Fernandeše, ten už hledá na hranici pokutového území Felixe, kterého přikryl jeden z uzbeckých obránců, byl to Ašurmatov, teď ovšem nedovolený zákrok, zatažení na hranici pokutového území a standardní situace, no nějaký půl metr za tou čarou pro velké vápno. 14. minuta, Portugalsko vede 1-0 nad Uzbekistánem, ale třeba už to za chvíli nebude platit.
2: Jak jsme mluvili před malou chvílí o té standardní situaci z ostrého úhlu zleva, která na střelu nebyla, tak teď jsme opravdu nějaký metr ani ne za hranicí pokutového území Uzbekistánu, takže tohle si troufám říct, že bude na přímé zakončení. Velmi neohrabaně si počínal v tom souboji Chamrobekov a zatáhl za Pedra Neta, kterému se to nelíbilo. Nicméně určitě se to líbí Brunu Fernandéšovi, který si staví balon těsně za hranicí pokutového území a v 15. minutě bude zahrávat přímý volný kop směrem k brance. Na druhou stranu mohl by si to vzít i Cristiano Ronaldo.
1: No já to očekávám. Myslíš, že by pustil někoho jiného k balonu?
2: Já bych si tipnul, že ano, na druhou stranu Cristiano Ronaldo je tak velká persona a i tím, že dal tu branku, že si to asi vezme.
1: Já si myslím, že větší šance na gol by možná byla z kopačky Bruna Fernandéše.
2: Tak jsem to myslel já.
1: Ale myslím, že šance, že by dostal důvěru od kapitána Cristiana Ronalda, je asi taková, že si zítra postavím vilu s bazénem.
2: Na druhou stranu konzultují spolu tu situaci. U balonu před pokutovým územím stálo nějakých 5 Portugalců, teď už jsou tam jen 3. A dokonce za zeď, která je v tuto chvíli 6členná, si ještě jeden z uzbeckých fotbalistů lehá. A samozřejmě to vypadá na zakončení Cristiana Ronalda. 5 fotbalistů Portugalska je u balonu, reklamují postavení zdi, máchají rukama, ale Cristiano Ronaldo plně soustředěný.
1: Už si to nakrokoval, už je připravený v tom svém klasickém postoji, který předchází kopům ze standardních situací. 16. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 1-0. Připomínáme, že se kope zhruba nějaký půl metr, možná ani ne, za čárou pokutového území. Opravdu mohutná bílá uzbecká zeď, pod ní ještě jedna cihla, aby ty ostatní mohli vyskočit a znesnadit to Ronaldovi ještě více. A teď 3 Portugalci před tou zdí zhruba o metr, tak aby znesnadili výhled brankáři Nematovovi, který nahradil v brance pro dnešní duel Jusupova. To je jedna ze 3 změn uzbeckého trenéra Fabia Cannavara, nebo lépe řečeno italského kouče uzbeckého národního týmu. Je to držitel zlatého míče z roku 2006, kdy dovedl jako kapitán skvadru Azuru zatím poslednímu titulu světových šampionů. Připomínáme, že poslední 3 šampionáty jsou bez italské účasti a teď už se snad konečně bude moct hrát Cristiano Ronaldo nachystaný.
2: 17. minuta, Cristiano Ronaldo dostal pokyn k tomu, aby zahrál přímý volný kop, ale nekope a dává gól z přímého kopu Mendes. Tak to je překvapivé zakončení, všichni čekali, že se do balonu opře Cristiano Ronaldo, ale důvěru dostal Nuno Mendes, který možná překvapil i uzbecký národní tým a místo zakončení na blížší tyč kopal obstřelem kolem zdi a zaskočil i brankáře Nematova. No tak to je velké překvapení, Nuno Mendes zvyšuje na 2-0 a prosadil se z přímého volného kopu z bezprostřední blízkosti pokutového území.
1: Prudká rána levou nohou k tyči, myslím, že tam to fintění Cristiana Ronaldo sehrálo klíčovou roli, protože i gólman Nematov, myslím, že očekával, že půjde za zeď, no a on nic neviděl. On vlastně se hýbnul, až když byl balón kousíček před ním, neměl možnost zahlédnout míč dřív, no a pak už nezasáhl. Ještě, že jsem spojil tu podmínku jenom se jménem Bruna Fernandeše, protože jinak bych už musel schánět zedníky, ale nakonec to opravdu nebyl Cristiano Ronaldo, který zakončoval nakonec tedy Nuno Mendes a ukázalo se to jako správná varianta v 7.

0: Rulájev, ale zákrok golmana Kosty, tak první střela Uzbeků v tomto utkání. Portugalci se snaží kombinací po zemi dostat z této, řekl bych, trochu svízelné situace teď. Krásná Zidanovka, jak se říká, to otočení přes balon kolem své osy a Portugalci díky tomu zvládli postupovat dopředu, ale přihrávka na Pedra Neta už byla od kancela nepřesná, balon odputoval za postraní čáru a budou uzbečtí fotbalisté vhazovat ve 19. minutě a jsou teď na vlastní polovině a budou zakládat další útočnou situaci. Už se dostali k jednomu zakončení, teď to zkouší po levé straně na stadionu v Houstonu v Americe ve Spojených státech, ale další nepřesná přihrávka od Uzbeků a teď už Portugalci kontrolují balon díky Vitinhovi. 19. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 2-0.
1: Bylo to poměrně otevřené pro... Byl to Nasrulájev, který vedl balón, klidně s ním mohl postupovat ještě dál, volil přihrávku na hrotového útočníka Šumurodova, jenže ten byl v obležení dvou soupeřů, obou stoperů portugalské reprezentace a to nemělo naději na úspěch. 20. minuta na stadionu v Houstonu, kde Portugalci vedou 2-0 nad Uzbekistánem a šturmují za další brankou, možná na levé straně kombinují Mendes s Felixem. Mendes je při chuti, chtěl si obhodit Karimova a ten ho pravděpodobně zasáhnul do obliče. Při té snaze Mendeše, který si dal balon z jedné strany kolem Karimova, chtěl ho oběhnout z té druhé, to se mu nepovedlo, ale kvůli nedovolenému zákroku soupeře, my si to teď můžeme s Kristianem Švedou prohlédnout ještě jednou, Karimov tam vytrčil levou ruku, nesnad, že by trefil loktem Mendeše, to v žádném případě, ale někam do hrudníku ho pravděpodobně zasáhnul nedovolený zákrok. V každém případě a ten balón je kousek za hrotem pokutového území. Další standardní situace. Hraje se 21. minuta a Portugalci už vedou nad Uzbekistánem 2-0. V 6. minutě ukončil své čekání na gól na turnaj Cristiano Ronaldo, který si naběhl na bližší tyči na centr kancela z pravé strany. Teď mají Portugalci standardní situaci. Fernandes rozehrává Mendešovi do levého křídla, ten dává před branku, tam se odráží míč a teď už Uzbekistánci, Uzbekové dokázali dostat z nebezpečného prostoru a tak můžu popsat i druhý gól, který padnul v 17. minutě z přímého volného kopu, posedal se o něj Nuno Mendes, zahrávalo se z nějakých 16,5 možná 17 metrů, celou dobu se tam chystal k tomu kopu Cristiano Ronaldo a tím pravděpodobně přiměl brankáře Nematova myslet si, že balon půjde kolem tyče z jedné strany, ale nakonec zahrával tuhle standardní situaci levou nohou Nuno Mendes k opačné tyči, brankář Nematov toho mnoho neviděl přes velkou zeď, kterou nastavili kromě Uzbeků také Portugalci a nezasáhl, proto Portugalci vedou 2-0 na to Uzbeky ve 22. minutě a v podstatě je asijský tým celou dobu pod tlakem, teď ho znásobí ještě další přímý volný kop z podobného místa jako před chvílí, je to kousek od rohu pokutového území u brankáře Nematova po pravé ruce, tak si ještě počkejme na tuhle zajímavou standardní situaci na tento přímý volný kop, který nevím, jestli bude přímo na ohrožení, možná spíše zase rozehrávka buď do křídla a nebo na hlavičkáře, kteří už se srocují v pokutovém území Uzbekistánu, který tedy prohrává s Portugalskem 0-2. Portugalci by potřebovali poprvé vyhrát po úvodní ztrátě remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. Bruno Fernandes, kapitán Manchester United, je připravený u rozehrávky, dává levou ruku na znamení signál a posílá balon do vápna, odráží se tam ten míč, ale odráží se mimo vápno a Uzbekové můžou jít do protiútoku, byl tam faul. 23. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 2-0, přímý přenos může pokračovat a vy si ho můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport.
0: Pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. João Cancelo fauloval při breakové situaci Uzbekistánu a rozčiluje se uzbecký trenér Ital Fabio Cannavaro a je tu reklamní přestávka, přestávka na občerstvení, za malou chvíli bude utkání pokračovat.
2: Můžeme na Radiožurnálu Sport pokračovat jinými než fotbalovými informacemi, například o tom, že jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí bude mít v Portlandu nového trenéra, bude ho trénovat Mikach Nori, pro kterého tu bude první angažmá v roli hlavního kouče.

0: Vít Krejčí, český basketbalista, jak zmíněno jediný v NBA, tak byl také hostem kilometrů Jiřího Ješka na festivalu Offseason, kde, musím říct, to sklidilo poměrně bouřlivou kulisu, protože na natáčení kilometrů v našem pojízdném studiu se přišlo podívat poměrně dost fanoušků, což také uslyšíte, protože byli poměrně dost hlasití, až vám zmíněné kilometry Jiřího Ješka pustíme. Bude to v příštím týdnu, příští pátek, kilometry Jiřího Ješka s basketbalistou Vítem Krejčím. Dotkneme se nejen třeba jeho přesunu z Atlanty do Portlandu, ale vůbec jeho trénování a přípravě v různých zámořských celcích, kde to basketbalisté v NBA mají významně propracované, mají tam v podstatě každý na sebe hned několik lidí, kteří se starají výhradně o daného hráče. On vám to celé popíše mnohem lépe, než to v současnosti dělám já, protože Vít Krejčí s námi mluvil přibližně 45 minut a právě těchto 45 minut v kilometrech Jiřího Ješka uslyšíte příští pátek. Na Radiožurnálu Sport se teď vracíme zpátky na fotbalové mistrovství světa, ne ještě přímo na právě hraný zápas, ale připomeneme si, jaké další duely nás dnes čekají, respektive dnes a také zítra nad ránem. Ve 22 hodin nastoupí Anglie proti Ghaně, v 1 hodinu po půlnoci proti sobě půjdou hráči Panamy a Chorvatska a ve 4 ráno začne střetnutí mezi Kolumbií a Kongem, to všechno v českých časech. V 19 hodin začalo utkání mezi Portugalskem a Uzbekistánem, teď tedy přibližně 25. minuta a zápas bude za malou chvíli pokračovat. Komentují ho Jan Suchan a také Kristian Šveda.
1: Italský trenér Uzbekistánu Fabio Cannavaro apeloval na své spoluhráče, aby byli jednak aktivnější a aby nefaulovali tolik, protože přeci jen například Karimov se dopustil už dvou faulů a ještě přitom ostře, zdalo se mi, že vynadal hlavnímu marockému rozhodčímu Jaidovi, a tak to bylo poměrně jasné ze strany uzbeckého trenéra, respektive italského trenéra Uzbekistánu. 26. minuta utkání Portugalsko-Uzbekistán 2-0 po gólech Ronalda a Mendéše. Uzbečtí fotbalisté jsou na polovině hřiště a díky Karimovi a Chamrobekovi se snaží postupovat dopředu, ale teď se Nuno Mendes dopustil faulu a tak budou hrát dál fotbalisté Uzbekistánu. Karimov už si staví míč na zem u postraní čáry. Chtěl rozehrát rychle, ale nakonec dává křížnou přihrávku z pravé strany doleva přímo do středového kruhu, odkud vybíhá obránce Ašurmatov a zasekává balon. Teď si ho vyměňuje se Šukurovem a pokračuje znovu Ašurmatov. Teď je výměna dvou fotbalistů Uzbekistánu, přihrávka na levou stranu na Nasrulájeva. Portugalsko napadá, ale zatím neúspěšně. Míč prošel podél levé postranní čáry z pohledu Uzbekistánu. Nicméně Portugalci znovu odkopávají, tak teď několik takových, řekl bych, neurovnaných akcí, neurovnaných momentů. Nakonec se míč od Uzbeků odráží do zámezí, balon hází na hřiště Portugalci. Vitinha pokračuje na své vlastní polovině. Přihrává Šajtlí na stopera Vajgu, ten otáčí hru zprava doleva na Mendéše, střelce druhé branky. Mendéš se prosadil z přímého volného kopu z bezprostřední blízkosti. Ale znovu vrací míč na Vajgu, ten si vybírá stopera Diaše, kombinace obránců Portugalska, žádná velká snaha, ono zatím není úplně kam sehnát, už dvakrát Portugalci skórovali, zahraje si i brankář Costa, který nakonec posílá ze svého vápna míč na polovinu hřiště, tam ale nemá Cristiana Ronalda, který se nerozeběhl za balonem a tak zpracoval Husanov, dává na Karimova, Karimov křížem přes celou šířku hřiště oslovuje Šukurova, ten dává na Nasrulájeva, nicméně situace se vrací až k obránci Ašurma. Ten znovu posílá balon, tentokrát ale ne zprava doleva, ale zleva doprava na Karimova. Karimov už táhne podél pravé postraní čáry akci dopředu. Vystoupil proti němu Mendéš, vystoupil proti němu taky Neveš. Oba nebyli úspěšní, respektive ani jeden z nich nebyl úspěšný. A tak pokračuje uzbecká šance. Centr z levé strany letí do pokutového území. Hlavička, na kterou se nakonec nedostal Šomurodov. A tak Portugalci odkopli, ale jen znovu na kopačky azijského týmu Uzbekistán. Sice prohrává 0-2, ale vytváří si první šance na tomto utkání s Portugalskem.
2: Možná pomohla Uzbekům i ta pauza, při které si vyslechli komentáře a rady vyhlášeného defenzivního pilíře italského národního týmu Fabia Cannavara. Od té doby jakoby se trochu sklidnili a začínají si i víc věřit směrem dopředu. Hodně vidět je na pravé straně Karimov, jak vlastně do ofenzivy, tak i do defenzivy. Bavili jsme se s Kristianem Švedou v té pauze, že si místy koleduje také o žlutou kartu svými zákroky. Pozor v tuto chvíli na zmatky v rozehrávce. U Speků teď možná byl kapitán Šumurodov v offsideu, ale nemává se, nepíská se. Navíc si Portugalci velmi rychle ten míč zase vzali zpět, ale teď chybují a může přijít střela, přichází krásný gol. Džanijev napřáhl z nějakých 20 metrů a pokud byly nějaké pavučiny v horním rohu portugalské branky, tak Pavouk teď asi pěkně nadává, protože o ně přišel. 29. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 2-1, bude se určitě ještě zkoumat ten zákrok, který předcházel před pokutovým územím Portugalců, jestli náhodou při forecheckingu asijský tým nefauloval, bylo to určitě hraniční.
1: Souhlasím. Bylo to kopnutí do Joa Cancela a to si myslím, že po zásahu videa by měla být branka odvolaná. Byl to Fajzulájev, který nakopl těsně za hranicí pokutového území Portugalska právě obránce Joa Cancela a poté se odrazil k balon k Džanijevovi. Všechen kredit za to, jak trefil ten balon. Krásná rána přímo do horního, levého horního rušku branky Portugalska, ale hlavní rozhodčí jde k monitoru a bude celou tu situaci zkoumat. S Janem Suchanem jsme se shodli, že to kopnutí do Joa Cancela bylo evidentní a tak by branka měla být odvolaná, neměla by platit. Joa Cancelo byl rychlejší v tom souboji s Fajzulájevem, přeci jen Cancelo si hodil, levou nohou si kopnul balon vlastně před sebe a nemohl pokračovat dál jenom tím, jak do něj Fajzulájev kopnul, hlavní rozhodčí odchází od monitoru a jak je na tomto mistrovství světa zvykem, tak bude mít zapnutý mikrofon a vy v přímém přenosu Radiožurnálu Sport uslyšíte jeho verdikt.
2: Slyšeli jste velký ohlas portugalských fanoušků na rozhodnutí marockého sudího Jalala Jaída, který oznámil, že byl faulovaný Joao Cancelo Fajzulájevem a proto nemůže být branka uznána. Opravdu souhlasím, souzním s tím, co říkal Kristián Šveda. Musíme ocenit, jak krásně napál Džanijev balon, ale do statistiky se to nezapíše. Možná v nějakých šotech se to objeví, Uzbekové si to budou připomínat, jak se parádně opřel do balonu, ale v konečném důsledku je to k ničemu. 32. minuta, Portugalsko-Uzbekistán zpátky 2-0.
1: No a vidíme, jak se tým z Asie proměnil právě po té reklamní přestávce. Stačily nějaké 2-3 minutky pauzy a najednou Portugalci nejsou na balonu a musí se bránit několika šancím Uzbekistánu. Teď jen odkopli míč z obraných řad až na golmana Uzbekistánu Nematova, který rozehrává na své stopery. Je to Ašurmatov, který dlouhým pasem hledá Šomurodo. Nakonec ho nenašel úplně přesně Mendes v souboji s Džanijevem. Džanijev nakonec úspěšnější proti střelci druhé branky a Uzbeci pokračují v kombinaci.
2: Ve 32. minutě Portugalsko po brankách Ronalda a Mendeše vede 2-0. Před chvílí se parádně trefil Uzbek Džanijev, ale jeho branka neplatí kvůli předchozímu faulu. Tak tedy 2-0. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Pokračujeme dál v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport vhazováním uzbeckého národního týmu a nakonec ne, hlavní rozhodčí z Maroka Jalal Jaid signalizuje, že Fajzulájev hrál rukou, který se sice velmi diví tomuto rozhodnutí, ale hlavní rozhodčí teď organizuje tu situaci u postranní čáry.
2: Přijde mi, že obráceně, naopak, že Uzbekové budou mít standardku, protože ta ruka směřuje k brance Portugalců. Ti se teď taky diví, diví se vlastně všichni.
1: Tak se omlouvám posluchači, že jsem je mystifikoval, ale bylo to neúplně jednoznačné rozlišit.
2: Jeho evropský tým už se stěhuje na hranici vlastního vápna, právě tu čáru si vzal jako tu pomyslnou linii, za kterou se nechtějí obránci vracet, aby si takhle vytyčili možná i pro rozhodčího jednoznačně tu offsideovou past možnou. Míč už letí do pokutového území, ale míří nakonec až za pokutové území, za branku. Chamrobekov se pokusil ještě hlavičkou vrátit balon před branku, ale už stál za brankovou čárou. Bude se rozehrávat od Slatyně gólmana Kosty. Tak tedy Portugalsko-Uzbekistán 2-0 ve 34. minutě.
1: Centr, který hledal na hrotu útoku Portugalska Cristiana Ronaldo, střelce první branky, nebyl přesný. No a tak znovu jsou na míči fotbalisté Uzbekistánu, teď exkluzivní, řekl bych, zasekávačka Abdullájeva v souboji proti Joao Felixovi, který následně Abdullájeva zasáhl. Uzbecký obránce skončil na trávníku, už se zvedá, bude v pořádku, ale překvapil Felixe tou svojí zasekávačkou, zatáhl ho Joao Felix nohou za nohu, svým nártem ho tak zahákoval, kdybych měl použít hokejovou terminologii, a tak můžou pokračovat fotbalisté této asijské země s míčem na kopačkách. Ze středového kruhu Šajtlí posílá Džaniev centr do levé strany, nebo takovou přízemní přihrávku. Hrotový útočník Šomurodov si zběhl pro míč až do středu hřiště a teď zkouší Uzbekistán se o další útočnou šanci. Džaniev probojovává se do útočného území, respektive do pokutového území Fajzulájev, ale byl krátký na to zakončení. Diogo Costa si došel pro balon. Diogo Costa je brankář portugalského národního týmu, sebral ho do svých rukavic, rozehrál na Mendéše, ten vrací hru z levé strany hřiště na Vajgu. Vajga si vybírá Diaše, Diaš ve středu hřiště oslovuje Vitinho a Vitinha už postupuje pomalu, ale jistě k pravé postranní čáře. Dává rychlou přihrávku a ta byla sice přesná na Pedra Neta, ale Pedro Neto centroval, od Uzbekistánců se odrazil balon do zámezí. Portugalsko vede 2-0 ve 35. minutě tohoto utkání na fotbalovém mistrovství světa. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Portugalci snad poprvé od té reklamní pauzy pořádně útočí. Možná by to stálo za to sepsat nějakou diplomovou práci, jaký vliv mají právě tyhle přestávky na vývoj utkání, protože se to úplně otočilo. Do té doby útočili jenom Portugalci, od té doby v podstatě výhradně Uzbekové. Až teď Portugalci delší dobu, po nějakých zhruba 10 minutách u míče, na pravé straně Cancelo, ne, je to Neto, který už obchází svého strážce Nasrulájeva, chtěl centrovat, nepovedlo se to, odkop Fajzulájeva k polovině hřiště, sbírá ho Vajga, nezbírá, ten míč ho přeskočil, tohle byla žákovská chyba, dopředu jde kapitán Šomurodov, na pravém křídle mu nabíhá Džaniev, jenže ho předběhl a o míč okradl obránce Mendes, brankář Costa odkopává, trefil svého spoluhráče Neta, který posouvá dopředu, teď po levém křídle utíká Felix, nabíhá mu Ronaldo, ale ta přihrávka nachází jenom obránce Ašurmatova. Uzbekové se ubránili, prohrávají s Portugalskem i na konci 36. minuty v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 02.
1: Felix to myslel hezky, Šajtlí se snažil centrovat do pokutového území a vedle Ronalda dobíhal taky Bruno Fernandes, který se chytil za hlavu, že mu Felix nedal ten balón a místo toho hledal právě Ronalda, protože Bruno Fernandes byl na hraně pokutového území a ta střela, kterou by potenciálně vyslal, by mohla být nebezpečná. Teď souboj ve středu hřiště, Cristiano Ronaldo končí na trávníku a Šurmatov ho, zdálo se mi, strčil rukama, ale bylo to už mimo hru, takže přesně jsem ten zákrok neviděl. Teď se k tomu rozhodčí vrátí, protože portugalská hvězda s kapitánskou páskou leží na trávníku, až teď ho Uzbek Ašurmatov zvedl a myslím si, že to byl nedovolený zákrok, postavil se Ronaldovi do cesty, nebylo to asi nic úplně cíleného nebo na schvál udělaného, ale každopádně hra pokračuje od branky Uzbekistánu ve 37. minutě. Portugalsko vede, prosadili se Ronaldo a Mendes, takže skóre je 2-0.
2: Gólman Nimatov má teď míč u své nohy a čeká, až k němu přiběhne blíž Ronaldo. To se teď stalo a v tuto chvíli vzal míč do rukou a hází ho na pravou stranu ke Karimovovi. Ten je po delší době zase víc ve hře. Úvod utkání mu patřil přeci jenom více. Teď bude moc vhazovat kousek od středové čáry ve 38. minutě, kdy jeho tým prohrává s Portugalskem po gólech Ronalda a Mendeše 0-2. Tak nakonec nevhazuje on, ale nechává rozehrávku Abdullájevovi. Ten vhodil právě Karimovovi. Portugalci míč získávají po pár sekundách. Vajga obchází svého strážce, ale nachází jenom dalšího z Uzbeků, konkrétně Šukurova. Uzbekové budou vhazovat přímo před svým trenérem Kanavárem, to znamená pár metrů od půlící čáry. 38. minuta za chvíli skončí autové vhazování na Šomurodova, ten ale nepokryl míč. Teď krásně si Felix zase obhodil svého bránícího soupeře, ale toho dalšího už ne, tam narazil, a tak Uzbekové teď míří k pokutovému území Portugalců. Vajga byl pozorný a možnost kontru pro Portugalce. Ronaldo dostává balon od Fernandeše a dává gol! 39. minuta, také Cristiano Ronaldo umírá dva góly v jednom zápase na letošním mistrovství světa, tak jako Lionel Messi, tak jako Kylian Mbappé, tak jako Erling Haaland, tak jako třeba Florin Balogun. Cristiano Ronaldo rozšiřuje tuhle společnost a myslím, že se mu ulevuje. Ostatně je to také první hráč historie fotbalového mistrovství světa, který se trefil na 6 různých turnajích. Bez pochyby jde o legendu tohoto sportu, i když přece jenom si přiznejme, že na letošním turnaji stále ve stínu Lionela Messiho.
1: Krásná branka to byla od Cristiana Ronalda, který unikl dopředu spolu s Bruno Fernandešem, a pojďme vyzdvihnout i práci kapitána Manchester United, protože Ronaldo si ukázal, kam za obranu chce dostat přihrávku, oběhl a Šurmatova, no a to načasování přihrávky od Bruna Fernandeše bylo vynikající. Prostrčil balon mezi Abdulájeva a Ašurmatova, za ně si naběhl Cristiano Ronaldo, no a v pokutovém území po zemi střela pravou nohou na vzdálenější tyč.
2: Nebylo to úplně jednoduché, byl docela už v úhlu, ale měl to perfektně vyměřené. Já jsem si myslel, že ten míč půjde mimo, že mine tu vzdálenější tyč, ale Ronaldo nejenom, že tomu dal tak akorát razanci, ale i faleš drobnou, díky které se ten míč stočil přesně k tyči. Ronaldo dvakrát, jednou Nuno Mendes, Portugalci vedou ve 40. minutě nad Uzbeky na mistrovství světa 3-0.
1: No, jak jsme popisovali po té reklamní přestávce, tlak Uzbekistánu, několik šancí i nakonec neuznaný gol, tak tohle musí být další studená sprcha pro tento asijský výběr, protože přeci jen hrál po přestávce výborně a Portugalsko využilo v podstatě jediné největší šance od nějaké té 26. minuty. Break, Fernandes, přihrávka na Ronalda, Cristiano Ronaldo, gol, druhá branka v utkání, no a už je to 3-0 pro Portugalsko. Cristiano Ronaldo slavil tentokrát tu branku tou svou typickou oslavou hned, nečekal na nic dalšího. Fanoušci si zakřičeli a pokračují Portugalci ve středu hřiště s balónem na kopačkách. Centr, který nebyl přesný, ale Fernandes to zkouší znovu takovým half volejem. Přihrávka přes šířku hřiště na pravou stranu. Pedro Neto nakonec vrátil balón svým záložníkům. Neves oslovuje na pravé straně Vitinha. Vitinha má balon na pravé noze, přihrává doleva na Vajgu. Vajga, to je stoper Portugalska, oslovuje Mendéše. Mendéš dává přihrávku rychlou dopředu na Felixe. Felix ale nechtěl pokoušet nějakou breakovou situaci, takže radši vrátil stoperům. Vitinha si seběhl mezi obranou dvojici, rozmýšlí se, kam přihraje, dal doprava. Další přihrávka, teď Díaz posílal míč na Fernandeše, ten byl dohraný, ale Felix už je pokutové území, střílí levou nohou křížem, ale na rozdíl od Ronalda nebyl přesný a Joao Felix pálil teď z první a vzduchem.
2: No a on tam byl, Cristiano Ronaldo, před brankou, mohl dostat přihrávku před prázdnou nebo poloprázdnou, pravda. Byli tam ještě dva obránci, kteří mu mohli zabránit, ať už v té střele nebo v chodu té přihrávky, ale určitě se tahle varianta nabízela. Sváně jsem se díval na Cristiana Ronalda, ale on pokyvoval uznale směrem k Felixovi, tentokrát žádné výčitky. Občas se to tak děje od různých hráčů, včetně Ronalda, že nebývají spokojení s řešením svých spoluhráčů, ale teď to vzal v pohodě Cristiano Ronaldo.
1: Ono to bylo trochu cítit v tom prvním utkání s Demokratickou republikou Kongo, tak teď se Portugalcům daří o poznání víc. Cristiano Ronaldo je za hranicí pokutového území, nabíjel Joao Felixovi, ten ale neprošel přes hradbu těl fotbalistů Uzbekistánu, kteří odkopli míč, má ho Vajga, přihrává na dalšího spoluhráče, byl to konkrétně Neves. Neves vrátil balon na Vitinhu, Vitinha znovu na Nevese ve středu hřiště. Vitinha posílá míč na pravou stranu, tam je připravený Pedro Neto. Pedro Neto v souboji jeden proti jednomu proti Nasrulájevovi. Nakonec si to rozmyslel, ještě přihrává centru do pokutového území. Tam sice byli připraveni 3-4 fotbalisté Portugalska, ale ten balon nepřistál ani jednomu z nich na hlavu, ideálně do zakončení. A tak Uzbekistán odkopl, Portugalci nakonec uklidňují hru až ke svému golmanovi Diogo Costovi ve 40. 43. minutě vedou nad Uzbekistánem 3-0.
2: Můžeme říct, že jsme ve starých kolejích, protože teď už zase Portugalci jednoznačně kontrolují ten zápas, útočí, i když teď ztráta Mendeše na levé straně Portugalců, dopředu můžou jít Uzbekové, Šomurodov má míč u pokutového území, zkusí to vystřelit Šukurov, ke kterému ten míč prošel, byla to rána skoro ze 30 metrů, ale rána hodně nepřesná. Tam by bylo potřeba umístit možná ještě jednu bránu nad tu současnou a ještě zároveň i vedle, tak aby se tam Šukurov vešel. Tohle nemělo naději na úspěch v provedení té střely, jak ji Šukurov vyslal směrem k portugalské brance. Minuta a půl do konce základní hrací doby prvního poločasu. Portugalsko po gólech Ronalda, dvou gólech Ronalda a jednom Nuna Mendéše vede nad Uzbekistánem 3-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Dominance fotbalistů Portugalska, byť úplně na tom herním projevu to nebylo znát celý poločas, no ale na té střelecké kvalitě, na té dominanci je to jednoznačné. Nuno Mendes se rozčiluje, že od něj teď šel balon do zámezí na obrané polovině, respektive na polovině Portugalska. Uzbečtí fotbalisté tak jsou u míče, jsou u pokutového území. Šomurodov, kapitán Uzbekistánu, vrací balon na Šukurova, ten se dostává pomalu k levé straně hřiště, oslovuje Ašrumatova, ten dává na Nasrulájeva, ten mu vrací a bude to centro od Ašrumatova, nebude, nakonec ještě přihrávka dozadu do obraných řad a uklidnění hry. Zkouší to teď Šukurov znovu podél levé strany. Portugalci jsou postaveni poměrně blízko teď balonu a bylo to dobré řešení, úspěšné, protože hned dopředu může zamířit Cancelo. Dělá kličku dvěma hráčům, sem nakonec přes čtvrtého už neprošel, tak Šukurov získal balon pro Uzbekistán. Vrací ho nakonec až do svého vlastního pokutového území na brankáře Nematova, který volí dlouhý nákop zhruba na polovinu hřiště a tam hlavičkový souboj Šomurodov nevyhrál. Pokračují Portugalci, střelec v pořadí druhé branky v utkání Mendes centruje na Bruna Fernandéše, balon to byl moc dlouhý a Šurmatov hlavičkou posílá míč k levé straně hřiště, tak si znovu zahrají fotbalisté této asijské země, tedy Uzbekistánu. Kapitán Šomurodov je ve středu hřiště, přihrávka znovu ale nepřesná, teď se Šukurov dostal z pozice záložníka až na hrot, ale nemá balon ve své moci. 6 minut je čas, který nastavil marocký hlavní rozhodčí Jalal Jait nad rámec hrací doby v prvním poločase. Začala ta první nastavená minuta ze 6. Portugalsko-Uzbekistán na fotbalovém mistrovství světa 3-0.
2: K těm třem reklamním minutám bylo potřeba přidat další, asi hlavně za zkoumání video záznamu při neuznaném gólu Uzbeků. Bruno Fernandes na polovině soupeře vybírá si Nevéše, nalevo Cristiano Ronaldo, který se teď zatáhl do zálohy, tam vypomáhá s výstavbou hry Portugalcům, do které jsou zapojeni také Vajga a Mendes. Mendes si chtěl narazit s Ronaldem, ale Uzbekové byli pozorní v tuto chvíli, nicméně balon ztrácejí po důrazu Mendes na levém křídle. Felix si vybral Fernandéše, ten byl přikrytý Husanovem a Uzbekové by rádi dopředu, teď si dobře pokrýval balon kapitán Šomurodov a byl faulovaný a tak Uzbekové budou rozehrávat na polovině hřiště. Druhá nastavená minuta, Uzbekové rychle chtěli rozehrát a poslat Fajzulájeva do sola. On se objevil za defenzivní linií, ale nezdálo se něco marockému sudímu Jaidovi a tak se Uzbekové musí vracet na vlastní půlku a tam rozehrát znovu. Uteklo dalších několik desítek sekund, jsme v polovině druhé nastavené minuty, Portugalci vedou na fotbalovém mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-0.
1: Znovu rychlý pohled do statistik. Portugalsko vystřelilo na branku 3x a dalo 3 góly. Teď postupují dopředu fotbalisté Uzbekistánu. Kapitán Šomurodov je na hranici pokutového území. Rána, o kterou se snažil Chamrobekov, ale byla zablokovaná a teď se míč po odkopu Portugalců dotkl i hlavního rozhodčího, který tak píská. Bude to míč rozhodčího, který vrátí právě balon do hry. Utkání rozhoduje marocký rozhodčí Jalal Jait. Balon se vrací do hry, rozhodčí je součástí fotbalu a tak pokračujeme dál bez nějakého většího vzruchu. Portugalci od obraných řad zakládají postupný útok. Nepředpokládám, že by se snažili o nějaké riskantní rozehrávky, o něco, řekl bych, extrémně překvapivého. Přeci jen 3-0 je vedení v poločase velmi pohodlné. Vitinha je na své polovině, ale už u středového kruhu. Přehazuje si balon z levé na pravou nohu, zkouší přihrávat na Nevéše, přihrávka teď doprava k pravé postraní čáře, tam je Cancelo. Cancelo dlouhý pas zkoušel hledat nabíhající spoluhráče, ale dobře mu do jeho pokusu dal nohu blokující Fajzulájev, takže bude to autové vhazování, protože od Fajzulájeva odputoval míč právě až do autu. Portugalci poměrně rychle vhodili, tak to budou zkoušet znovu. Nevéš je u balonu, u středového kruhu. Přihrávka na obránce Vajgu. Vajga postupuje pomalu k levé straně hřiště. Tam na balon číhá Mendes. Mendes v souboji jedna proti jednomu proti Karimovi. Byl úspěšný Mendes, to zkoušel ještě proti bránícímu Abdulájevovi a nakonec to končí faulem od Portugalce na Uzbekistán.
2: Čtvrtá nastavená minuta ze šesti avizovaných. Portugalsko vede nad Uzbekistánem 3-0. Dvakrát se prosadil Cristiano Ronaldo. Podařilo se mu dát dva góly v jednom utkání, tak jako na tomhle turnaji už třeba Messimu, Holandovi nebo Mbappému. Poprvé se trefil v šesté minutě, když si naběhl u bližší tyče na centr z pravé strany od Cancela a pohotově poslal míč k bližší tyči. V 17. minutě pak střílel z přímého volného kopu Nuno Mendes, bylo to kousek za pokutovým územím, ale i tady hrál důležitou roli Cristiano Ronaldo, protože tím, jak si odkrokoval rozběh, připravil si balon, všechno směřovalo k tomu, že právě on bude střílet, ale nakonec překvapivě to byl levák Mendes na rozdíl od praváka Ronalda a gólman Nimatov nezvládnul zareagovat, i protože přes širokou hráčskou zeď neviděl dobře ten balon. To byla tedy minuta 17. a v 39. minutě dal současnou podobu výsledku Cristiano Ronaldo, který si naběhl na pravém křídle na krásný, přesný pas Bruna Fernandéše a pak zakončil přesně ke vzdálenější tyči. Uzbekové se trochu probrali po té hydratační nebo reklamní pauze, jak chcete, měli velmi slušnou desetiminutovku a během ní nádhernou ránu vyslal do horního rohu branky Janijev, jenže hlavní rozhodčí Maročan Džajíce pak šel podívat na video, na kterém odhalil předchozí nedovolený zákrok při forecheckingu Uzbeků. Fajzulájev kopnul Cancela a tak ten gol, který v tu dobu byl na 1-2 z pohledu Uzbekistánu, nemohl platit. Teď ještě Ronaldo se snažil dostat za obranu Uzbeků v šesté nastavené minutě, jenže tentokrát nedostal tak přesný pas jako před nějakými 10 minutami. Poslední desítky sekund úvodního poločasu tohoto zápasu, ve kterém Portugalci chtějí poprvé na tomto turnaji zvítězit po úvodní senzační remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. V tuto chvíli jsou blízko další brance. Ronaldo přehazuje gólmana a trefuje možná tyč, nebo to byl zákrok uzbeckého obránce. Krásně se tam dostal po centru z pravé strany Ronaldo. Padnul mu pod nohy brankář Nematov a on, aby ho přelstil, tak jenom poťuknul, podloubnul ten míč podobně jako třeba Antonín Panenka, i když úplně v jiné pozici, v jiné situaci, tak nakonec to byl odkop uzbeckého obránce, jak teď můžu vidět z opakovaného záběru. Mohlo to být 4-0, ale stoper Manchesteru City a dnes uzbecké reprezentace Husanov míč odpálil z prázdné branky. Mohlo to být 4-0 po hetriku Cristiana Ronalda, ale je to 3-0, skončil první poločas, i ten druhý vám nabídne v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Portugalsko, Uzbekistán 3-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Děkujeme Janu Suchanovi, stejně tak i Kristiánu Švedovi.

Slavní fotbaloví útočníci to mají za posledních 24 hodin hezky srovnané. Lionel Messi 2 góly za Argentinu, Kylian Mbappé 2 góly za Francii, Erling Haaland 2 góly za Norsko a Cristiano Ronaldo 2 góly za Portugalsko. Rozdíl u Ronalda je ten, že ten má takzvaně otevřený účet. Portugalsko-Uzbekistán 3-0 po prvním poločase a Ronaldo ty 2 góly ještě může rozšířit.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Knihovna Václava Havla už nemůže používat jméno bývalého prezidenta. Fotbalisti Portugalska vedou v poločase nad Uzbekistánem 3-0. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání kompetenční žaloby respektuje. Není to ale podle něj dobře. Podle něj vláda rozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit, na to pragmaticky a prakticky. Knihovna Václava Havla zřejmě nebude moct ve svém názvu používat jméno bývalého prezidenta, nepřeje si to spoluzakladatelka knihovny a vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová. Radiožurnálu potvrdila, že zrušila knihovně souhlas s používáním jména svého manžela. Zdůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení knihovny. Správní rada knihovny, podle jejího předsedy Davida Duška, rozhodnutí Havlové vyhodnocuje.
3: My jsme měli dnes správní rada i dozorčí rada společné jednání právě k otázce práv poskytovaných paní Havlovou. V průběhu toho jednání jsme z médií zjistili tuto informaci. Následně nám byl doručen dopis právního zástupce paní zakladatelky, který v tuto chvíli analyzujeme.
1: Problémy v knihovně eskalovaly na začátku června, kdy Havlová oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci. V reakci na to instituci opustili taky její sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Správní rada totiž na jaře postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka kvůli neschodám s týmem na takzvané překážky ze strany zaměstnavatele. Írán měl údajně souhlasit s návrhem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Bergenstocku to tvrdí americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Írán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník.
4: Ministerstvo zahraničí Íránu ale Vencovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Íránu nesouhlasí i v otázce zmrazených íránských aktiv ve výši 500 milionů korun. Tehrán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízejí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování. Varuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
5: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
6: Sport. Fotbalisté Ghany se na mistrovství světa utkají o první příčku skupiny L s Angličany. Zápas začne českého času ve 22 hodin. Od 1 hodiny ráno se střetne Panama s Chorvatskem a od 4:00 Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Jak se vyvíjí utkání Portugalsko-Uzbekistán, poví Jan Suchan.
7: Před zahájením druhého poločasu Portugalci vedou 3-0. Dvakrát se prosadil 41-letý Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii prosadil na 6 světových šampionátech. Dokonce už má dohromady 10 těch branek, zbývající portugalskou branku zařídil Mendes. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Basketbalový Portland, za který hraje jediný Čech v NBA Vít Krejčí, bude trénovat Mike Nori.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: překážka na dálnici u Prostějova a uzavřené tunely na D8. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov sever. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Libouchec. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion a kamiony se řadí už na 80. kilometru. Ještě před kolonou a sjezdem na Libouchec na 79. kilometru stojí nákladní auto. Je označené šipkou, lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak velmi opatrně. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět u Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
9: 20 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport, a to v úterý 23. června roku 2026. Když byl rok 2006, konkrétně 17. června, tedy v podstatě 6 dní zpátky a 20 let k tomu, tak hráli fotbalisté Portugalska na mistrovství světa proti Íránu. V 80. minutě kopali penaltu, míč si vzal Cristiano Ronaldo a dal svůj první gól na mistrovství světa. Dnes dal zatím dva poslední a možná v následujících minutách na ně naváže.
2: Radiožurnál Sport
0: a Martin Charvát.
9: Vracíme se totiž na utkání světového šampionátu mezi Portugalskem a Uzbekistánem. Druhý poločas komentují Jan Suchan a Kristián Šveda.
10: Znovu krásný večer, obě mužstva, jak fotbalisté Portugalska, tak fotbalisté Uzbekistánu, už se chystají k tomu, aby se vrátili na hrací plochu k odehrání druhého poločasu na fotbalovém mistrovství světa. Hraje se v Houstonu ve Spojených státech amerických. Připomeňme si průběh té první půle dnešního utkání. V 6. minutě otevřel skóre Cristiano Ronaldo po přihrávce Cancela z pravé strany. Ronaldo zakončoval z malého vápna. Poté překvapivá, ale velmi úspěšná standardní situace. V 17. minutě skóroval Mendes, který stál u zahrání přímého volného kopu z bezprostřední blízkosti pokutového území Uzbekistánu a všichni čekali zakončení Cristiana Ronalda, nicméně Mendes nakonec byl tím mužem, který vystřelil a poté sám Cristiano Ronaldo dal tedy druhý gol v utkání ve 39. minutě. Mužstva už nastupují na trávník, odstupují Chamrobekov a Nasrulájev na straně Uzbekistánu a nastupují na hřiště Mozgovov a Aliomanov. Takže dvě změny na straně Uzbekistánu. Je potřeba říct, že italský trenér Fabio Cannavaro ještě nic nezahazuje a taky jedna změna na straně Portugalska. Do hry se připravuje Nelson Semedo s číslem 2, ještě přebírá poslední pokyny taktické od trenéra Roberta Martinéze. Koho vystřídá, nám za malou chvíli ukáže čtvrtý rozhodčí, který už má připravenou tu číselnou tabuli, teď tam volí čísla. Příprava dalšího střídání ze hry odstupuje s číslem 20 fotbalista Joao Cancelo, který přihrával právě Cristiano Ronaldovi na tu první branku v tomto utkání, a odstupuje i Pedro Neto, takže dvojnásobné střídání na straně Uzbekistánu a dvojnásobné střídání i na straně Portugalska. Vedle Joao Cancela odchází tedy Pedro Neto a do hry se místo něj podívá Francisco Conceicao. Takže Nelson Semedo ještě s ním, jsou tedy dva noví muži na hrací ploše. Začíná druhý poločas utkání Portugalsko-Uzbekistán na fotbalovém mistrovství světa. Portugalci vedou po první půli 3-0, dvakrát skóroval Ronaldo a jednou Mendes.
7: Blíží se nám start druhé půle, máme odpočítáno, máme písknuto, Portugalci u balonu ve středovém kruhu, Vajga ho teď má na vlastní polovině, po něm hraje Diáš, Semedo by si také poprvé mohl zahrát, ano, děje se tak po přihrávce od Diáše, další nováček Conceição teď běží za balonem, syn slavného otce, možná si pamatujete, jak hrál také za portugalský národní tým Sergio Conceição, teď už ale míč v rukách rukavicích Němatova, tedy uzbeckého brankáře, který ve 46. minutě vykopává balon dopředu, tam ale čněl nade všemi portugalský obránce Vajga, ale chvíli poté už jsou Uzbekové v držení míče, který ale vracejí na svou polovinu. Teď je to Šukurov, který si naráží na pravé straně, než přenesl Ašurmatovovi na tu levou. Po něm je to teď Fajzulájev. Fajzulájev zapojil jednoho z nových mužů, Mozgovoj to byl, který přenesl na pravou stranu. Uzbekové teď si užívají míč, Portugalci jim to umožňují, protože tolik nenapadají, ale v tuto chvíli už vytlačili přece jenom Uzbeky až k brankáři Nematovovi, ke kterému nikdo nepřibíhal, přesto on raději napál balon prvním dotekem dopředu, nechtěl si situaci komplikovat a nebyla to úplně nejšťastnější volba. Semedo má na pravé straně Konceisa, ale je to stále teprve na polovině hřiště. Polovina druhé minuty druhého poločasu, tedy 47. úhrnem, i když ono se dost nastavovalo, to se do toho nezapočítává, když to takhle říkáme. Portugalsko-Uzbekistán 3-0.
10: Vitinha si zbíhá hodně hluboko pro balony a teď založil další útočnou akci Portugalska. João Félix je na polovině Uzbekistánu, Portugalci i v kombinaci s Cristianem Ronaldem, teď takový trojuhelník, ke kterému se přidává v podstatě do čtverce Mendes už posílá balon na Bruna Fernandeše, který se snažil dostat do pokutového území, teď rána Félix spoza pokutového území, těsně nad branku Uzbekistánu, tak tahle rána, kdyby skončila v síti, tak by byla ještě krásnější než ta neuznaná od Janieva, tohle byla rána odhaduji z nějakých 25 metrů těsně nad branku, ale krásná z voleje nártem trefená, tak to byl krásný pokus, krásný fotbalový moment od Félixe. Jediná škoda, že to neskončilo brankou, nicméně i tak Portugalci zatím nemusí smutnit, vedou totiž nad Uzbekistánem 3-0 ve 48. minutě utkání.
7: Nebylo to vůbec jednoduché pro Félixe, který se otáčel, bylo to po obratu a hned střela a přesto chybělo možná jenom pár decimetrů k tomu, aby Portugalci vedli 4-0. Na druhou stranu je pravda, že Nematov byl na tom místě, kam rána mířila, takže by dost možná zasáhnul, pokud by se vešla mezi tři tyče. Portugalci teď hrají u svých obránců, Vajga zapojuje Diaše, Diaš chvíli váhal, než si vybral Vitinho, Semedo na pravé straně, kde zůstává i Conceição. Vitinha teď už ale přesouvá těžiště hry více do prostředka, než zase napravo dává Nevéšovi, po něm Semedo. Portugalci se vytlačili, v podstatě bych řekl, že sami. Až skoro k brankáři a teď úplně k brankáři Kostovi, 49. minuta. Portugalsko vede na fotbalovém mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-0. Vy posloucháte Radiožurnál Sport.
10: Uzbečtí fotbalisté se teď snažili po pravé straně napadat rozehrávku Portugalska a dostat se do nějaké breakové situace. To se ale nepovedlo a tak se k balonu znovu dostanou fotbalisté vedoucího týmu. Portugalsko-Uzbekistán 3-0. João Félix velmi aktivní, ta rána, kterou vyslal před malou chvíli z pozapokutového území, měla rychlost 86 km v hodině, byl to prudký projektil a byla to opravdu pohledná střela. To podstatné se ale odehrává znovu teď na trávníku, protože uzbečtí fotbalisté jsou na polovině Portugalska, dělají teď kličku díky Karimovi, ten ale o balon v zápětí přišel, protože proti třem bránícím Portugalcům už úspěšný nebyl a tak to je znovu akce jeho evropského týmu. Semedu, nový muž na trávníku, si vybírá dalšího střídajícího Conceisa. Conceisa ho dává do středu hřiště na Nevéše. Nevéš trochu podklouzl a nakonec díky Vitinhovi o balon nepřišel, ale Vitinha si u toho pomohl faulem. Zdálo se mi, že přišla pl Šukurova, takže bylo to od Šukurova odehrané. Nejdřív tak nakonec ho kopl někam do holeně. Takže Šukurov dobře vybojoval balon, Vitinha sice se zlobí a gestikuloval, že to nebylo zas tak zásadní, ale faul jednoznačný a tak s balonem můžou pokračovat fotbalisté Uzbekistánu z levé strany. Teď přihrávka, která ale byla moc dlouhá na střídajícího Alizonova a pro balon si došel portugalský brankář Costa. 51. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 3-0.
7: To by Alionov musel být Usainem Boltem a stejně by, myslím, měl potíže ten balón chytit. Každopádně hrají Portugalci ve vlastním pokutovém území od stoperů Vajgy a Diaše. Semedo na pravé straně dává přízemní přihrávku na Conceisa. Ten si odclonil sice jednoho z obránců, ale ten druhý byl u balónu rychlej, konkrétně Ašurmatov, který posunul brankáři Nematovovi, který si zahrával a nechal přiběhnout Ronalda až k sobě. Skoro z toho mohlo být další zakončení portugalského kapitána. Nakonec Nematov stihnul odpálit balón alespoň do autu, ale bylo to tedy tip-top, jak se říká. Portugalci budou mít autové vhazování v podstatě na úrovni pokutového území v 51. minutě, kdy vedou 3-0. Teď už hot přímo do vápna na Felixe, před kterým na poslední chvíli balón ukopl Chusanov. Chusanov teď znovu u míče, krásná klička Mozgovoje a Chusanov patičkou chtěl přihrávat ve vlastní 16. a málem za to Uzbekové zaplatili, ale Mendes nedokázal využít této nabídnuté příležitosti. Alionov na levém křídle má Fajzulajeva. Fajzulajev už je ve vápně, proti sobě má Semeda, střílí, ale jen do náručí brankáře Kosty, a tak zůstává skóre Portugalsko-Uzbekistán 3-0 v 52. minutě.
10: Po dlouhé době jsme viděli ofenzivní akci Uzbekistánu, která i skončila zakončením a zákrokem golmana Kosty, nicméně byť to Fajzulajev poměrně vyřešil hezky, dal si balon z levé na pravou nohu a střílel takovým obstřelem, tak nakonec trefil přímo střed branky, kde stál připravený golman Portugalska. Ten si teď zahraje znovu po té, co mu obránci vrátili míč, přihrává na Vajgu, myslím tím golmana, který, Kostu, který přihrál na obránce Vajgu. Vajga posílá dál na levého beka Mendéše, ten vrací Vajgovi. Pro balón si znovu se běhl Vitinha, ten je velmi aktivní, chce rozehrávat, chce kombinovat s balónem. Teď to zkouší mezi dvěma uzbeckými fotbalisty na Fernandéše. Fernandéš posílal do levé strany na Felixe a Felix byl faulovaný Karimovem. Je to již několikátý faul Karimova v tomto utkání.
7: Mého oblíbence.
10: Ano, koleduje si o tu žlutou kartu, je ne, ale.
7: Ale stále ji nemá.
10: Ale stále ji nemá, takže zatím jsme viděli jen jednu žlutou kartu, tu dostal Chamrobekov ve 14. minutě za ten faul před pokutovým územím, po kterém tedy byla nařízena standardní situace, ze které se Mendes prosadil překvapivé zakončení. Nestřílel Ronaldo, ale právě Nuno Mendes, tento hráč Paris Saint-Germain, vítěz Ligy mistrů, a právě tento muž si staví balón na útočné polovině po faulu Karimova a bude centrovat levou nohou do pokutového území.
7: Čekáme na ten nákop, který přichází v tuto chvíli, ale byl přetažený, nikdo ho nechytil, skluzoval tam i Uzbek Šukurov, ale ani on nedosáhl na ten míč, nepovedlo se to ani nikomu v červeném dresu portugalské reprezentace, a tak Uzbekové rozehrávají z vlastní šestnáctky. Průniková přihrávka do středu pole na Šomu Rodova, ale jeho sklepnutí na Mozgovoje bylo nepřesné. Portugalci u balónu ve středu pole, Fernandes chtěl obejít Šomu Rodova, to se mu sice nepovedlo, ale se štěstím se k němu míč vrátil. Malá domů, taková spíš velká domů, kdy Diogo Costa měl co dělat, aby byl u míče včas a nic nevymýšlel, jenom nakopl balón, co nejdál uměl. Skončilo to v autu a v 54. minutě Uzbekové rozehrávají autové vhazování, prohrávají s Portugalskem v tuto chvíli 0-3 a k míči se dostává i brankář Nematov.
10: Pokračují teď uzbečtí fotbalisté po levé straně, je to kombinace, kterou vedl Ašurmatov, ale znovu Portugalci napadají teď díky Vitinhovi. Vitinha byl zatažený za dres, hlavní rozhodčí to přehlédl, ale tohle byl jednoznačný faul. Vitinha mohl oslovit Ronalda Fernandeše a Portugalci mohli jít dopředu a místo toho pádí na druhou stranu hřiště uzbekistánští, uzbečtí fotbalisté Fajzula.

0: Zavňuje z nesvářené strany, no, uzbecké, to byl Šukurov, na té druhé Ruben Diaz, který ještě teď čelí nějakým vysvětlováním ze strany marockého sudího. On trochu odhodil, jak se říká, Šukurova, který sice nespadnul na zem, ale nebylo to asi pro něj úplně dvakrát příjemné. Teď už signál k rozehrání, je to nakrátko, míč bude posílat Karimov, tak ještě vrací zpátky Džanijevovi, jeho pravačka nachází jen hlavu Cristiana Ronaldo, a to není uzbecký reprezentant. Dopředu může jít Felix, na pravém křídle má Konceisa, na druhé straně se vysunul dopředu Semedo, ale je to přihrávka dozadu na Mendéše. Teď si oba krajní obránci Portugalska přehodili strany vlivem toho, kde byli při bránění té standardní situace, a chvíli se ocitl na levém křídle Semedo, ale přihrávku nedostal. Myslím, že to bylo zbytečně zbabilé řešení od Portugalců, že klidně se dalo postupovat dál do ofenzivy a třeba jít za dalším gólem. Cristiano Ronaldo na zemi, nepíská se, teď ano. Tak nevím, jestli se dopískává ten předchozí zákrok, ano. Na Ronalda zdá se, že opravdu ano, i když on se chvíli po něm objevil na zemi i Nuno Mendes, ale marocký hlavní rozhodčí ukazuje, nechával jsem to dohrát, kdyby náhodou to šlo do výhody. 57. minuta, Portugalsko-Uzbekistán na fotbalovém světovém šampionátu v Severní Americe 3-0.
1: Jalal Jaid, to je marocký sudí, viděl ten faul na Cristiana Ronalda a chtěl přesně nechávat výhodu. Abdulajev jasně trefil, to je stoper Uzbekistánu, jasně trefil útočníka Portugalska Cristiana Ronalda, takže v 57. minutě bude tu standardní situace z nějakých 30 metrů pro Portugalsko.
0: 57. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 3-0, je to večer, který patří do velké míry Cristianu Ronaldovi, který se stal prvním mužem v historii světových šampionátů, který se prosadil na 6 turnajích, to před ním nikdo nesvedl, a mohl to ozdobit i hat-trickem. Cristiano Ronaldo poté, co se prosadil v 6. a v 39. minutě, tak v samotném závěru nastaveného času první půle přeloboval brankáře Němat a na poslední chvíli těsně před brankovou čárou odpálil balon Husanov. Ale teď to třeba zkusí Cristiano Ronaldo z přímého volného kopu zhruba nějakých 30 metrů od uzbecké branky. Je tam připravený on, stejně jako Nuno Mendes, což je střelec té poslední portugalské branky. Cristiano Ronaldo opouští to teritorium, ale nabíhá si na centr a neproměnil velkou šanci. Možná to bude penalta, zatím se ukazuje na rohový praporek. Tohle byl krásný signál z přímého volného kopu. Cristiano Ronaldo odcházel od té rozehrávky, ale on odcházel proto, že si nabíhal za zeď, kam mu krásný bochánek poslal Bruno Fernandes. V žádném případě offside. Cristiano Ronaldo napálil balon do brankáře Nematova, pak se střetly i jejich nohy. Teď to vidím v opakovaném záběru a můžu se snažit posoudit faul z mého pohledu ne, protože Nematov zasáhl balon, pak následkem toho střetu ještě tedy došlo k tomu, že se dotkli Ronaldo s Nematovem i svými těly, ale myslím, že se bude pokračovat dál a že tedy bude i dál platit stav 3-0. Ano, už marocký rozhodčí ukazuje směrem k rohovému praporku, takže skóre 3-0 pro Portugalsko v souboji s Uzbekistánem platí na fotbalovém mistrovství světa i v 59. minutě. Zbytek utkání si můžete naladit v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: V přímém přenosu Radiožurnálu Sport jste od Jana Suchana slyšeli o tom, jak krásně dokázali Portugalci takticky sehrát tu situaci. Je to už druhá standardní situace, která se jim velmi povedla. Možná se k tomu vrátíme v další přerušené hře. Teď se věnujeme tomu, že Bruno Fernandes bude zahrávat z pravé strany rohový kop. Zvedá svou pravou ruku na znamení nějakého signálu, pomalu se rozebíhá, centruje pomalu a do malého pokutového území míč končí v brance po zhruba 3 odrazech od Portugalců, Uzbeků. Netroufám si odhadovat, kdo dával gól, ale každopádně gól to je pro Portugalsko, které vede 4-0. Zavání to i vlastním gólem, spoluhráči objímají Joa Felixe, ale až my s Janem Suchanem z opakovaných záběrů budeme moct přesně pojmenovat, od koho že se ten míč odrazil. Každopádně další standardní situace a další gólová šance.
0: A další zajímavě rozehraná standardní situace, ten míč mířil přízemním způsobem ke bližší tyči a tam, jak říkal Christian Schweda, následovalo několik odrazů. O jeden se zasloužil João Felix, po něm ještě hrál v

0: V červeném dresu z mého pohledu Ruben Dias a tím posledním, kdo se dotkl balónu, byl pravděpodobně obránce Manchesteru City a dnes uzbeckého národního týmu Chusanov, který kopnul svou levou nohou do míče, pak se ten balón odrazil do jeho levé paže, pak do brankáře Nematova a skončil za brankovou čárou. Pokud někdo bude označený, tak si myslím, že to bude právě Abdoukodir Chusanov jako autor vlastní gólu v 61. minutě, po něm Portugalci vedou nad Uzbeky už 4-0.
1: Vidíme neuvěřitelnou taktickou připravenost Portugalska a několik domluvených signálů. Opravdu to je velká síla Portugalců nejen v tomto utkání, řekl bych, ale pokud v tom budou pokračovat, tak i v dalších zápasech. Skoro si říkám, jestli není škoda si vyplýtvat všechny ty signály, ale třeba jich mají Portugalci víc, ale v tomto utkání, kde teď už vedou 4-0, teď rohový kop pro Uzbekistán. Bude z levé strany, z pohledu právě Uzbeků, už se připravují v malém pokutovém území. Centr letí a došel k němu až golman Portugalska Costa, vyboxoval ho do vzduchu, další box, protože ten balon letěl přímo nahoru do vzduchu. Tohle byl half volley, o který se pokoušel Janiev, ale byl sražený. Další centr, uzbekistánští fotbalisté jsou v pokutovém území, Šomurodov se snažil dostat k míči, ale neúspěšně, a teď Nuno Mendes si vybírá Cristiana Ronalda, který přechází polovinu hřiště, osloví zpátky Mendeše, ne, nakonec trochu přibrzdil tu situaci, počkal si až na Semeda a Semedo už nebyl úspěšný proti Fajzulájevovi, takže Uzbekistán teď může chvilku kontrolovat hru, uklidnit a pokračuje se v pokutovém území Uzbekistánu rozehrávkou od golmana Nematova a balon míří na pravou stranu hřiště, tak 62. minuta nakonec nenabídla branku Uzbekistánu, byť těch odrazů v pokutovém území Portugalska bylo několik, ten balon létal hodně do vzduchu, nakonec si s tím zvládli fotbalisté evropského týmu poradit. V 62. minutě, teď už v 63. vedou Portugalci nad Uzbekistánci 4-0 v americkém Houstonu na fotbalovém mistrovství světa.
0: Ještě jsem pro jistotu zkontroloval web Mezinárodní fotbalové federace a opravdu Chusanov označený jako autor vlastní branky, po které tedy platí to skóre, které před chvílí zopakoval Kristián Šveda. Portugalci znovu s míčem na útočné polovině nebo na polovině Uzbeků, jak chcete, dá se to podávat různými způsoby. Na levé straně teď hraje Nuno Mendes, ale nepřihrál přesně Fernandéšovi, který následně fauloval Šukurova. Ale drží se za obličej i Fernandes. Možná tam dostal nechtěně rukou, ano, prsty pravděpodobně. Šukurova se ocitly ve tváři, možná v očích Bruna Fernandéše. 63. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 4-0 a dost možná se schyluje k dalšímu střídání. Vypadá to, že João Félix má pro dnešek odpracováno, odslouženo. Byl hodně vidět, sice si branku nepřipsal, jednou byl blízko, místo něj přichází Trincao, který je tedy tím novým mužem. Vypadá to, že Roberto Martinez chce zapojit co možná nejvíc hráčů i vzhledem k tomu stavu, kteří by se jinak možná do té rotace nedostali. 64. minuta, Uzbekistán prohrává s portugalským národním týmem 0-4.
1: A právě portugalský národní tým znovu začíná výstavbu útočné akce od dvojce stoperů Baigi s Diasem. Vitinha dává přímo přes křížem přes středový kruh na pravou stranu balón. U něj je Conceição, už se blíží pokutovému území Uzbekistánu, zasekává na levou nohu, oslovuje Nevéše. Nevéš dává nakonec přihrávku ještě na Vitinhu. Semedu vybírá si znovu Vitinhu. Vitinha nakonec otáčí hru z pravé strany hřiště ke stoperům na Díaše. Díaš oslovuje Bruna Fernandéše. Ten byl lehce podkopnutý Janievem, ale pokračuje se dál. Hra už se přesunula k levé straně z pohledu Portugalska a nakonec zpátky k do obraných řad Vajga a po něm znovu Díaš. Portugalci se nikam neženou v 65. minutě, když vedou nad Uzbekistánem 4-0. Zatím ten poslední gól si dali uzbečtí fotbalisté sami, ale bylo to po dobře zahrané standardní situaci a několika odrazů. zápasech v pokutovém území Uzbekistánu. Portugalsko pokračuje na pravé straně střídající, Conceição už se blíží 16, centruje levou nohou do pokutového území. Cristiano Ronaldo nedosáhl na ten balón, fotbalisté asijského státu odhlavičkovali mimo, Vitinha ale ho znovu získal pro Portugalsko a taky tu další šance znovu Conceição s číslem 26 u pravé strany hřiště, už je téměř u brankové čáry na hraně pokutového území. Dělá takovou přešlapovačku levou, potom pravou nohou, přihrávka na Vitinhu, Vitinha zpátky Conceição. Conceição ještě se snažil oslovit Semeda, ale ten pas už nebyl přesný a teď si navíc Bruno Fernandes ostře natloukl v souboji se dvěma fotbalisty Uzbekistánu, asi nejblíž byl Šukurov. Bruno Fernandes se rychle zvedá, protože hra přerušená není, a tak může pokračovat zápas i dál bez přerušení v 66. minutě. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, kde právě komentujeme to, že Conceição míří k pokutovému území. Ještě přihrává na Nevéše, Nevéš kombinuje s balónem, nakonec Šajtlí dává zhruba k ose hřiště na Vitinhu, Vitinha je za pokutovým územím. Přihrává z pravé na levou stranu, na levé straně je obránce Vajga, ten dává na Mendéše, ten o balon přišel, ale byl u toho zastavený nedovoleně. Bude tu další standardní situace, Karimov se zlobí, ale marocký hlavní rozhodčí Jalal Jaid nic měnit na svém rozhodnutí nebude. 66. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 4-0.
0: Také mistr Evropy a legenda Realu Madrid Pepe se dívá z tribuny stadionu v Houstonu, jak to jde jeho následovníkům. Je to o poznání lepší než v tom úvodním zápase s Kongem, který skončil remízou 1-1. Dnes si troufnu tvrdit, že se body rozhodně dělit nebudou. Naopak Portugalci by si možná chtěli nahonit i skóre trochu a teď mají k dispozici další standardní situaci. Mendes z levé strany levou nohou, už to vypadalo, že míč skončí na hlavě Ronalda, ale před ním odvrátili uzbečtí obránci a teď můžou jít právě fotbalisté asijské země dopředu. Džanijev, po něm Šomurodov, znovu Džanijev na pravém křídle a sice si balon dokázal posunout kolem Mendéše, který mu s kluzem přijel pod nohy, jenže si ten balon posunul tak daleko, že následně vyhodnotil, že ho nedokáže dohnat a ani za ním neběžel, potom skončil také za brankovou čárou. 67. minuta, Portugalsko-Uzbekistán na fotbalovém mistrovství světa 4-0, máte naladěný radiožurnál Sport.
1: A pokračuje se znovu od obránců Portugalska, tentokrát si pro balon seběhl i z pozice záložníka nebo takového defenzivního záložníka João Neves, dává na Vitinhu, Vitinha středem hřiště pokračuje, jen tak si narazil balon s Brunem Fernandéšem. Ronaldo se snažil rychle vyzvat své spoluhráče k breaku, to zase zatím úplně nepovedlo, Trincao nedostihl ten míč a tak ho se zmocnili Uzbekistánci a postupují dopředu.
0: 68. minutě, Portugalci vedou už 4-0 na dva góly Ronalda a jeden Mendéše. Navázala vlastní branka Husanova po rozehrané standardní situaci rohovém kopu. Už Ronaldo předtím měl dvě další možnosti zkompletovat hattrick. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
1: V 68. minutě viděl Renato Vajga žlutou kartu za zákrok na Džanijeva. Bylo to jasné, postavil se mu do cesty. Zdálo se mi, že i ramenem ho trefil někam na bradu nebo do krku, takže nedovoleně zastavil. A v 69. minutě se dočkáme i reklamní přestávky, přestávky hydratační ve druhém poločase.
2: A tím pádem se můžeme vydat na trávu, na které v posledních týdnech soupeří čím dál častěji tenisté, protože se blíží ať už Wimbledon a jeho kvalifikace, která začala, anebo začínají také travnaté turnaje přípravné před třetím Grand Slamem tenisové sezóny. Dnes to je pro český tenis poměrně dost nevydařený den. V Eastbourne dokázala postoupit Sara Bejlek, která vyhrála dva tiebreaky proti německé veteránce Siegemundové a zvítězila nad ní 2-1 na sety, a na Malorce porazil kvalifikanta z Bosny a Hercegoviny Džumhura Vít Kopřiva, který vyhrál 2-0 na sety, a jinak čeští tenisté prohrávali. V hlavní soutěži v Bad Homburgu Linda Nosková podlehla Belgičance Rusové poměrně hladce 1-6, 3-6. Co se týče Eastbourne, tak tam před malou chvílí Barbora Krejčíková vypadla, když podlehla Australance Birilové 0-2 na sety. No a v kvalifikaci na Wimbledon to nevypadá, že ty, kteří postupují přílivo do hlavní soutěže, takže by dokázali další čeští tenisté rozhodnout rozšířit, protože Šalkova, stejně tak i Linda Fruvertová, Sisková, Waldmannová, Knudson a Samson prohráli v kvalifikaci. Lucie Havlíčková, ta se snaží postoupit přes Argentinku Carleovou. Mají to 7-5, 5-7 z pohledu Carleové a 3-3 ve třetím setu za stavu 30-30, takže vyrovnavý zápas se vším všudy a Lucie Havlíčková stále může pomýšlet na to, že se dostane do další fáze kvalifikace na třetí Grand Slam tenisové sezóny. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na trávu fotbalovou, trochu jinak střiženou, než je to na tenisových dvorcích, zpátky na utkání mistrovství světa mezi fotbalisty Portugalska a Uzbekistánu. Zápas komentují Kristián Šveda a Jan Suchan.
1: 71. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 4-0 na fotbalovém mistrovství světa ve skupině K. Hraje se v Houstonu ještě stále po reklamní, respektive hydratační přestávce. Chcete-li, hra nezačala, tak nabídnu znovu rychlý pohled do statistik. Co se týče držení balonu, tak v prvním poločase to bylo nejprve velmi drtivé pro Portugalsko. Teď už je to sice stále na stranu právě evropského týmu, ale už trochu vyrovnanější. 66% držení balonu pro Portugalce, 34% Uzbekistán. Střely na branku 6-2 ve prospěch Portugalců, kteří vedou právě 4-0. Rychlé připomenutí střelců: Cristiano Ronaldo v 6. minutě, 17. Nuno Mendes, 39. minuta opět Ronaldo, no a v 60. minutě po změně stran po přestávce vlastní branka po standardní situaci, kterou zahrávali Portugalci z rohového kopu. Vše, zdá se, je připraveno na to, aby se opět hrálo po této reklamní hydratační přestávce, která je zavedena od tohoto mistrovství světa povinně ve všech utkáních. Slyšeli jste hvist hlavního marockého rozhodčího. 72. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 4-0.
0: Ašurmatov na levé straně na Alionova, po něm znovu Ašurmatov. Uzbekové jsou na vlastní polovině, teď nakopli dopředu, ale Diaz ten míč sklepnul pro své spoluhráče, kteří se ale zase za chvíli zbavili, takže uzbecký golman Nematov ho má u své pravé nohy a tou do něj udeřil takovým způsobem, že ho poslal do offsideu ten míč na kapitána Šomurodova, který ale stejně byl pokrytý. Portugalští obránci odvádějí dnes velmi dobrou práci. Vlastně tady mám na straně Uzbeků jenom jeden moment, a to ten neuznaný gol, ke kterému by nedošlo, kdyby nebyl faulovaný Cancelo Fajzulajevem, i když poté to trefil Džanijev opravdu báječně. Ale nemohlo to být uznáno kvůli předchozímu nedovolenému zákroku, a tak i v 73. minutě mluvíme o vedení Portugalců 4-0. Může se navýšit, z levé strany jde dopředu Mendes, znovu Ronaldo, kterému ale vložil do zakončení nohu a Ašurmatov. Myslel jsem si, že to bude rohový kop, ale ukazuje se na kop od branky, protože Ašurmatov možná hrál balon do Ronalda a nebo jenom mu tam tak překážel, že ho vlastně donutil ke špatnému zakončení, nebo mu neumožnil přesnější. Každopádně to nebylo jednoduché pro Ronalda, který byl znovu u bližší tyče, tak jak se to vyžaduje po útočnících, aby právě tam strhávali hru a třeba otvírali prostor i za svými zády. 74. minuta začíná a už ale skončila. Skončil celý zápas pro Fajzulajeva, který odchází ze hřiště, ale pozor, špatná rozehrávka Nematova. Ronaldo pálí, ale jen do rukavice Nematova. Ronaldo se dostal zadarmo k balonu, kousek od penaltového puntíku, tentokrát to zkusil svou levačkou a Nematov aspoň částečně napravil tu svou chybu. Portugalci mají znovu balon na kopačkách, Trinka ho chtěl vrátit Fernandešovi, nepovedlo se mu to, a tak v 74. minutě stále platí Portugalsko-Uzbekistán 4-0.
1: Před velkou šancí Cristiana Ronalda uzbecký národní tým vystřídal, ze hry odešel Fajzulájev a nahradil ho Sergejev. Byla to nepřesná rozehrávka od golmana Nematova, napálil napadajícího Ronalda, který následně z otočky pálil, ale nebyla to úplně dobře umístěná střela, a tak si Nematov připsal zákrok proti ráně dnes dvougolového střelce Cristiana Ronalda. Portugalci mají v 75. minutě míč na pravé straně, vrací ho na polovinu hřiště, teď je u něj Semedo a nakonec ho dává až do obraných řad na Diaše. Diaš vrací Semedovi a postupnými krůčky znovu Portugalci budou chtít jít dopředu. Semedo to ale znovu zabrzdil tu situaci a vrací míč na Diaše. Tak teď to zkouší přes Nevéše, Portugalci přes pravou stranu a přes Conceição. A Conceição vrací znovu na Díaše. Portugalci uklidňují hru. Vitinha aktivní ve středu pole, si zbíhá pro míč, dal ho na Vajgu, Vajga na Díaše. Portugalci přechází postupně polovinu hřiště. Semedo už se rozebíhá, vybírá si Conceição na pravé straně. Ten zatím pomalu, co naznačí. Nakonec se rozeběhl do poměrně slušného sprintu, zabrzdil proti bránícímu Alizonovovi a nakonec míč putuje podél lajny až zpátky na polovinu hřiště. Pohledu Portugalska na konci 75. minuty. Neves je zatažený a píská se nedovolený zákrok poměrně jednoznačně a Šurmatov hrábl svou pravou rukou po Nevesovi, který mu unikal. Standardní situace zhruba z nějakých 15-20 metrů od pokutového území pro Portugalsko, které vede nad Uzbekistánem na fotbalovém mistrovství světa 4-0. A posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: A měl jsem dojem, že se bude střídat. Ano, už se vystřídalo rychle. Šanci dostává i dnes Bernardo Silva, který začínal ten turnaj v základní sestavě. Teď naskakuje zhruba čtvrt hodinu před koncem a nahradil, pomož mi Kristiane,
1: Joao Neveše,
0: výborně, nebyl jsem si jistý. Teď už Portugalci můžou hrát na pravé straně. Conceição má balon u své kopačky, předává ho Semedovi, po Semedovi obránci Díaz a také Veiga. Uzbekové vysunuli teď svůj forechecking, ale bylo to takové trochu naivní. Veigovi se povedlo zbavit soupeře, ale totéž následně nedokázal zopakovat Bruno Fernandes a tak jsou to Uzbekové, kteří mají míč ve své moci za stavu 0-4 ze svého pohledu proti Portugalcům v 77. minutě. Tenhle nákop Němatova opravdu nesklidil žádný velký úspěch, i když Diogo Costa, myslel jsem si, že ten míč možná pošle i do autu, ale balon se udržel na hrací ploše a Portugalci mohli postupovat dopředu. Brunovi Fernandesovi chyběly dva kroky, aby získal dlouhý pas, který mířil po levé straně, ale teď můžeme mluvit o kombinaci Uzbeků. 77. minutě, kdy prohrávají s Portugalskem 0-4.
1: A teď to zkouší středem hřiště na Conceição, který už se blíží pokutovému území. Sice byl mírně zatažený, ale pokračuje se dál. Fotbalisté Uzbekistánu se ho snažili zastavit, zatím neúspěšně. Bernardo Silva hned, co přišel na hrací plochu, tak je velmi aktivní, už byl třikrát u balonu a rozdal tři přesné přihrávky. Teď ta nejbližší byla k Semedovi. Semedu ale přihrál do středu hřiště, kde Portugalci o balon přišli a je tu breaková situace, kterou vede Šomurodov. Vede jí středem hřiště, přihrává do pravé strany na Sergejeva. Ten už se blíží pokutovému území, je, řekněme, odsloněný, dává na Karimova, který je na pravé straně poloviny Portugalska. Centr do 16. Rána z druhé vlny od Šomurodova, který si levou nohou předhodil balon před sebe, kapitán Uzbekistánu, a pravou pálil. Ta rána ovšem nebyla přesná a tak bude jen kopat portugalský golman Costa od branky, ale zkoušel to sympaticky Šomurodov i za stavu 0-4 z pohledu Uzbekistánu. Tohle bylo hezké zpracování. Levou předhodit si před sebe a pravou nártem pálit.
0: Jeden z pouhých tří hráčů Uzbekistánu z evropských týmů, mimo něj jde také o vystřídaného Fajzuléva, to je spoluhráč Čomurodova z Başakşehiru, tedy tureckého týmu z Istanbulu, a společně s nimi Husanov, který je posledním střelcem v tomto zápase, ale bohužel pro něj a celý Uzbekistán do vlastní sítě. Proto Portugalci vedou v 79. minutě 4-0 a můžou začít s další akcí po pravé straně od Conceição a Semeda. Ti si vyměnili balon několikrát, Conceição byl poslaný k zemi nedovoleným způsobem, i když se to Uzbekům úplně nepozdává, ale souhlasil bych s verdiktem marockého sudího Jaida. Bude to Vitinha, který se postará o rozehrávku kousek od půlící čáry. Narazil si s Fernandéšem, teď také se Semedem. Dalším v řadě bude Díaz. Po levé ruce má Veigu, ale také více v lajně. To je Fernandéš, který si bere balón a následně ho předává ještě více k čáře Mendéšovi a nakonec za čáru, protože Mendéšovi projel míč pod kopačkou a to je ztráta z kategorie laciných z pohledu Portugalců, kteří ale mají stále velmi komfortní náskok 4-0 proti Uzbekistánu v 80. minutě.
1: Hra se trochu uklidnila, přeci jen je to logické k tomu vývoji, když Portugalci vedou o 4 branky, ale trochu bych čekal, jestli Cristiano Ronaldo nepůjde po hetriku.
0: No, já si myslím, že to je vlastně jediný důvod, proč i za tohoto stavu zůstává na trávníku, protože jinak to nedává vůbec smysl. Je dávno rozhodnuto o výsledku. Myslím, že ty síly uspořené by se mohly hodit, ale sundejte ho, když má na svém kontě 2 góly a kdo na tomhle turnaji zatím jako jediný dal hattrick?
1: Argentinec Lionel Messi. A ten je už celkem na 5 brankách ve včerejším utkání proti Rakousku. Skoroval 2x, v tom prvním proti Alžírsku 3x. Takže Cristiano Ronaldo i tohle určitě pro něj může být hnací motor, aby se na tomto šampionátu s Messim o korunu pro krále střelců porval, respektive kopačku pro krále střelců. Teď hlavičkový souboj uzbečtí fotbalisté chtěli mířit dopředu, nicméně nepřesná přihrávka od Šukurova na střídajícího Sergejeva. Oba fotbalisté tak máchli rukama, nicméně teď se musí vracet, protože dopředu už běží Bernardo Silva, na pravou stranu přihrává Konceisaovi, který už se zase blíží pokutovému území. Tečel do 3 připravených fotbalistů Uzbekistánu, balon se odráží ale znovu jen na fotbalisty Portugalska. Vitinha je ve středu hřiště, chtěli ještě přihrávat takovou křížnou přihrávkou doleva, nakonec si to rozmyslel Ronaldo, si hluboko se běhl pro balon, oslovuje Bruna Fernandéše, Fernandéš na Bernarda Silvu, tak je to správně, Silva už dává Fernandéšovi zpátky, ten je na hraně pokutového území. Rána zablokovaná a tak to můžou zkusit fotbalisté asijského státu. Znovu Uzbekistán postupuje dopředu, nakonec trochu zabržděně a byť jsem čekal přímou rychlou ofenzivní akci dopředu, tak je to přibržděné. Chusanov dává na pravou stranu na Karimova, ten už běží s balónem dopředu, koho si vybere, bude to nakonec pas podél pravé postranní čáry. Přijde centr, Mendes vystupuje proti teráně, ano, ale balón letí do pokutového území Portugalska. Nejvíc se ale vyšplhal jen Semedu, který teď společně s Konceisaem si vyměnili balón a zvládli, jak se říká, vyťukat uzbecké fotbalisty, kteří se tak k přímému zakončení na branku nedostali. V 82. minutě platí stále v Houstonu stav mezi Portugalskem a Uzbekistánem 4-0.
0: Na levém křídle naběhnutý obránce Mendes, krásný pas tam dostal a teď musí čekat na podporu svých spoluhráčů. Bude z toho rohový kop? Ano, Karimov nemůže ten balon dohonit, právě do Karimova balon poslal Mendes. Byl to centrovaný míč, Karimov ještě zkusil s kluzem balon zachytit na brankové čáře, nepovedlo se a tak budou mít Portugalci k dispozici další standardní situaci a teď už víme, že Cristiano Ronaldo dohraje tenhle zápas, protože mají Portugalci dostříháno, odchází Vitinha, přichází Rafael Leao, další útočný klenot, říkám si, to je nádhera, když můžete ze střídačky posílat na trávník takové frajery, jako jsou Bernardo Silva, Rafael Leao a další, myslím, že v řadě jiných zemí by byly nespochybnitelnými součástmi základní sestavy, takhle dostává Leao štěk na posledních zhruba 10 minut.
1: I to může být velká síla Portugalska na tomto turnaji, přeci jen v základní sestavě byly třeba úřadující vítězové ligy mistrů z Paris Saint-Germain, právě třeba Vitinha nebo Mendes. Teď rozehraný rohový kop, Bruno Fernandes pravou nohou posílá z levé strany balon do pokutového území, kde byl ale jen kapitán Uzbekistánu Šomurodov, který okamžitě běží dopředu. Jsou tam proti němu 3 obránci Portugalska a ti byli nakonec úspěšní. Semedu získává balon po odražené akci a pomoci svých 2 spoluhráčů. No a Conceição už zasekává balon, trochu uklidní hru, vrací ho zpátky na Díaše. Portugalci se ubránili další breakové situace, dalšímu snažení fotbalistů Uzbekistánu, na kterých je mi sympatické, že ještě, jak se říká, nehodili flintu do žita a snaží se o nějaké zakončení. Teď ale střídající Rafael Leao postupoval do pokutového území. K zakončení se nedostal, odražený balon na Bruna Fernandéše, teď Bernardo Silva dává přes pravou stranu na Semeda. Semedo si vybírá Conceisa, který pravou rukou naznačuje, kam by měl mu Semedo naběhnout, aby mu přihrál. Nakonec Conceisa vrací na Fernandéše, ten pálí spoza pokutového území. Gólman Němatov vyráží jen před sebe. Portugalci jsou v tlaku a teď už o balon přišli. Ne, nakonec ho vybojoval Mendes znovu a blíží se k pokutovému území. Na levou stranu přihrává na Rafaela Lea, ten udělal kličku na levou nohu, přihrává na Ronalda. Je vidět, že hledají fotbalisté Portugalska právě Cristiana Ronalda. Ten teď sice dobíhal zpátky k balonu, ale odrazil se od něj do zámezí. Uzbekistánští fotbalisté budou vhazovat.
0: Je vidět, jakou úctu chovají fotbalisté Portugalska ke svému 41-letému kapitánovi, několikanásobnému vítězi zlatého míče, a zopakují to prvnímu muži, který dal gól na 6 světových šampionátech. Ale teď to k úspěchu nevedlo, tak třeba se dočkají teď Trincao na Ronalda do levého křídla na hranici offsideu, zatím se hraje dál a mohlo by se pískat, píská se. Nechápu, proč Uzbekové nedostali výhodu, protože měli balón v držení a mohli postupovat dopředu, takhle je to zdržené, ale vlastně za stavu 4-0 to není úplně nejpodstatnější téma. Samozřejmě vedou Portugalci v 85. minutě, kdy máte stále naladěný Radiožurnál Sport, a jsme za to moc rádi. Na naší stanici jako jediné v českém rozhlasovém éteru můžete slyšet o všech zápasech fotbalového mistrovství světa. A samozřejmě se nejvíc těšíme na ten český ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno důležitý zápas o postup proti Mexiku. Centrovaný balon od Uzbeků našel jen Veigu, který odhlavičkoval, to je portugalský obránce. Conceição teď motá kličky kolem bránícího Janieva a ještě si narazil s Fernandéšem a teď může sám upalovat po pravé straně. Nicméně v tuto chvíli už mu zahradil cestu Šukurov, pomohli mu další uzbečtí fotbalisté a proto je z toho autové vhazování pro tento tým, který dnes oblékl bílé dresy. 86. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 4-0.
1: Posloucháte fotbalové mistrovství světa, ano, čeští fotbalisté ti budou hrát v noci ze středy na čtvrtek, tedy ze zítřka na čtvrtek od 3 hodin ráno v Mexiku proti domácímu týmu. Samozřejmě vám nabídneme přímý přenos, protože máme přímo v dějišti naše reportéry, komentátoři, a ti vám ho tak přiblíží. Teď jsme ale komentujeme pro vás utkání, které se hraje v Houstonu mezi Portugalskem a Uzbekistánem. Portugalci vedou 4-0. Nepřesná přihrávka, o kterou se snažili na Cristiana Ronalda. Ronaldo udělal takový nákrok, nicméně ten pas byl velmi svižný, rychlý od Trinka, a tak Ronaldo jen doběhne teď k brankáři Němatovovi, který čekal, až k němu přijde. Nevím úplně proč, protože fotbalisté Uzbekistánu by spíš se měli snažit stále tlačit dopředu. I skóre rozhoduje na tomto světovém šampionátu, a kdyby fotbalisté Uzbekistánu třeba uhráli, řekněme, výhru proti Demokratické republice Kongo, ještě by to pro ně mohlo být zajímavé a mohli by bojovat o postup.
0: A ještě se bude takových 10 minut hrát, za to se 4 goly dají stihnout.
1: Zmiňuje fotbalový reportér Jan Suchan, ano. Portugalci vedou nad Uzbekistánem 4-0, ale hraje se, dokud není konec. Teď fotbalisté Portugalska na pravé straně už přešli přes polovinu hřiště. Semedu běží k pokutovému území, centruje na Cristiana Ronalda, ke kterému balon nedošel. Rafael Leão pálí, dává gól! Krásná rána pod horní tyčku, střídající Rafael Leão zvyšuje na 5-0. A tohle je opravdu neuvěřitelná portugalská síla. Před chvílí jsme o tom mluvili, koho posílal trenér Roberto Martinez na hrací plochu, tak to bylo hvězdné jméno za hvězdným jménem. Rafael Leão se dostal k odraženému balonu zhruba na hraně 16, byl spíše z levé strany, ale z první se opřel do balonu a trefil na bližší tyč pod břevno. Krásnou brankou Rafael Leão a Portugalsko vede 5-0.
0: Můžeme zmínit, že Semedo se hledal Cristiana Ronalda, ke kterému míč neprošel po zákroku Chusanova, který ve skluzu ten balón vlastně jenom zblokoval za sebe, a tam přiběhl Rafael Leão, a pokud ten pavouček, kterého vyhnal předtím Janiev, znovu stačil utkat tu síť, tak teď je zase pryč, protože tohle bylo přesně do stejného místa, jako v prvním poločase pál Janiev tu svou neuznanou branku, tak teď přesně tam zamířil projektil z nohy Rafaela Leão. A v souboji dvou prostovlasých trenérů má navrch Roberto Martinez proti Fábiu Canavárovi. Portugalsko vede 5-0, začala 89. minuta.
1: Další krásný fotbalový moment. Milovníci ofenzivní hry musí mít radost. 5 branek v jednom utkání, to je opravdu pěkné. Tu poslední dal tedy Rafael Leão. Ještě se zkoumá, řekl bych, offsideové postavení, ale je posvěcené od marockého hlavního rozhodčího Jalala Jaida i jeho asistentů u videa, takže můžeme pokračovat dál. 89. minuta na fotbalovém mistrovství světa. Portugalci vedou už 5-0 nad Uzbekistánem. Fotbalisté asijského státu mají teď na polovině hřiště balón, dávají ale přihrávku jen do zadních řad, nikoli dopředu, a ten míč doputoval až k brankáři Němatovovi, který posílá do středového kruhu míč. Tam ale doskočilo na hlavičku jen Bruno Fernandes a fotbalisté Uzbekistánu si sice úplně nerozuměli a o balon přijdou. Nakonec ano, Bruno Fernandes byl teď hodně silný v souboji proti kapitánovi Uzbekistánu Šomurodovovi a tak vybojoval Bruno Fernandes balon pro své spoluhráče do obrany. Bernardo Silva oslovuje Fernandéše, ten mu balon vrací, takže Bernardo Silva může pokračovat přímo uprostřed hřiště, oslovuje na pravou stranu Semeda, Semedo už dává doprava na Conceisa, Conceisa v souboji jeden proti jednomu proti Alizonovovi, vybírá si Semeda, Semedo centruje na Cristiana Ronalda, to bylo moc vysoké, byť Cristiano Ronaldo má neuvěřitelný výskok, tak
0: ale
1: na
0: teď
1: tohle...
0: by potřeboval Jana Kolera na záda ještě.
1: No a nebo nějaký žebřík, takže rozhodně na tohle by nedoskočil Cristiano Ronaldo, pamatujeme třeba ty jeho pověstné nůžky v dresu Juventusu, vyskočil do opravdu velké výšky, ale tento centr od Semeda byl hodně vysoký, takže nebyl přesný, nicméně Portugalci míč udrželi. Rafael Leão nakonec přepustil ještě balón na Trinka, ale Portugalci o míč přišli a tak fotbalisté Uzbekistánu budou chtít na konci 90. minuty ještě jít dopředu. Snaží se o to Sergejev, který si zběhl nakonec na vlastní polovině pro balón, přihrává na Šukurovova, ten vrací zpátky balón na pravou stranu, u něj je Mozgovoj a dává do středu hřiště. Uzbečtí fotbalisté už jsou na hraně pokutového území. Několik kliček otoček. Alizonov stále táhne balon. Dává na kapitána Šomurodova, ten si vybírá na pravé straně Karimova, komu přihraje. Vrací na střed hřiště, tam už je připravený Karimov, tak to byl Džanijev, ano, a teď napadání od Portugalců nakonec fotbalisté Uzbekistánu zvládli vyřešit, ale bylo to takové dramatické. 5 minut je čas nastavený nad rámec řádné hrací doby. Portugalsko vede nad Uzbekistánem 5-0.
0: Ukrajinu máme 42 sekund z té avizované doby zmiňované Kristianem Švedou. Uzbekové hrají po pravé straně v tuto chvíli, ale přijde mi, jako by jim kolikrát chybilo víc odvahy, když už jsou kolem vápna, tak nakonec dají balon radši dozadu, než aby poslali centrovaný balon nebo zkusili zakončit. Teď dost možná k centrovanému balonu sáhnou, protože tam byl nedovolený zákrok Rafaela Lea, který před chvílí dal nádherný gól, i když to měl jednoduché do poloprázdné branky. Gólman Nematov byl na kraji a nemohl zdaleka dosáhnout na ten balón, to by musel mít ruku Saxány. Tak by to možná šlo, ale s tou svojí určitě ne. Rafael Leao tedy před chvílí také fauloval a proto bude teď centrovat z pravé strany jeden z Uzbeků, kteří také vystřídali narychlo, ale to jsme nezachytili s Kristianem Švedou, kdo šel na hřiště a kdo z něj odešel, protože mezi tím jsme mohli na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport sledovat opakované záběry. Teď už víme, že mají dohráno Šukurov a Karimov a přišli Jesanov a Džianov. Takže alespoň pár minut si také oni užijí tenhle zápas, i když užijí. Prohráváte 0-5, byť proti jednomu z největších favoritů na zlato, ale pro nováčka na turnaji i takové zkušenosti jsou jistě cenné. Třetí nastavená minuta začala Portugalsko Uzbekistán 5-0.
1: A Rafael Leao, střelec té zatím poslední branky, se prodírá po levé straně hřiště, byl zastavený a byl zastavený nedovoleně. Podle názoru hlavního marockého rozhodčího Jaida, Rafael Leao si ještě upravuje chrániče a kopačky po tom zákroku a bude to standardní situace pro Portugalsko. Je to z dálky, ale je to už na nějaký slušný centr do pokutového území. Stále platí to, že Portugalci střílí teď po té rychle sahrané standardní situaci. Trincao se snažil o zvýšení na 6-0 a minul branku. Bylo to rychle rozehraná standardní situace a rychlý center. Cristiano Ronaldo si vybral Mendéše. Mendéš se přiblížil pokutovému území a oslovil Trinka. Ten ani ne o metr, troufám si říct, že třeba o půl metru minul branku, minul pravou tyč. Takže rychle sehrané Portugalci jsou draví. I když vedou 5-0, tak přeci jen chtějí jít po další brance. Ještě 2 minuty zbývají z nastaveného času.
0: Jsou draví a jsou hraví.
1: Ano, a viděli jsme to i u těch standardních situací, přeci jen ty taktické signály, to bylo skvěle vymyšlené, ta situace, která nakonec brankou neskončila, jak dával
0: Ronaldo.
1: Ano, Fernandes dával takový oblouček, zase stál Ronaldo u balonu, vypadalo to, že rozehraje a najednou začal od míče odcházet, tak tomu nikdo moc nevěnoval pozornost, ale Bruno Fernandes obloučkem za zeď a Ronaldo se najednou ocitl sám v pokutovém území.
0: Před brankářem Nematovem, kterého ale nakonec nastřelil a i proto zatím čeká na svou třetí branku v tomto utkání a už mu zbývá jenom nějaká minuta a čtvrt. Už to asi není pravděpodobné, že by dorovnal ten zápis Lionela Messiho z úvodního duelu Argentinců proti Alžířanům, tedy hat-trick. Cristiano Ronaldo se trefil jednou, k tomu se také zaskvěli Nuno Mendes, Rafael Leao a jedna branka byla do vlastní sítě od Uzbeka Husanova, který je teď zase před vlastním vápnem, útočí Portugalci, i když útočí, no. No teď už ano, protože průniková přihrávka nachází na pravém křídle Conceisa, ten chce dávat před branku, kde jsou uzbečtí obránci, zuby nechty, drží alespoň to současné skóre 0-5, Conceisa teď zbytečně zakopnul balón, to si volalo po žluté kartě. Ono to bylo jenom uspávání, já jsem už nevěřil, že Portugalci budou chtít jít nějak dopředu. Chviličku si dávali takové lehounké přihrávky a najednou parádní lob za obranu na Conceisa. I když to nebyl další gol, tak krásný moment. A teď přichází další výborná kombinace. Mendes a Ronaldo zakončuje, ale na dlouhou nohou a z offsideu. Jak teď ukazuje hlavní rozhodčí Cristiano Ronaldo, ale ví, že to měl na noze. A kdyby třeba opakované záběry ukázal, že v tom offsideovém postavení nestal, tak stejně by hat-trick neskompletoval, protože uzdálnější tyče prostě nedosáhl dostatečně na ten krásný balón od Mendeše. A to je všechno.
1: A ta dravost byla neskutečná od Cristiana Ronalda i v páté nastavené minutě. To podstatné je, že si Portugalci spravili reputaci, spravili choť po první remíze s Demokratickou republikou Kongo. Portugalsko poráží Uzbekistán 5-0, góly 2 dal Ronaldo, po jednom přidali Mendes a Rafael Leao a vlastní gól si dal Nematov.
0: A my vás pozveme ještě na další fotbalový program na radiožurnálu Sport ve 22 hodin. Začne souboj Angličanů s Ghanou a dva duely pro vás budeme mít také v noci. Panama nastoupí proti Chorvatsku v 1 ráno a Kolumbie proti Demokratické republice Kongo ve 4 ráno. Tak se budeme těšit na slyšenou.
1: Na slyšenou.

Evanescence, Bring Me to Life, vysílání Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 4 minuty. Co se týče zpráv, tak ty si na Radiožurnálu Sport dnes příliš neužijete. Ve večerních hodinách je to snad pochopitelné, protože po 19. hodině se už hrálo fotbalové utkání mezi Portugalskem a Uzbekistánem. O 5 gólech jste slyšeli, 3 v první, 2 v druhém poločase. No a potom po hodině 22. uslyšíte o tom, jak se vyvíjí zápas mezi Anglií a Ghanou. Asi co se týče jmen, tak ten nejzajímavější duel toho dnešního programu fotbalového mistrovství světa. Připomeňme, že se také věnujeme tenisu, ale bohužel dnes to není úplně pozitivní z českého pohledu. Barbora Krejčíková v generálce na Wimbledon vypadla v Eastbourne už v prvním kole, v prvním zápase. Českou tenistku porazila po setech 6-3 a 7-6 Australanka Kimberly Birelová.

0: Fotbalisty Karviné vede od úterý nový trenér. Úspěšného Marka Jarolíma, který odešel do druhé polské ligy, nahradil Roman West. Po korupční kauze byl slezský klub potrestaný přeřazením do druhé ligy. Zatím ale není jisté, v jaké soutěži nakonec bude působit. Karviná se totiž proti rozhodnutí odvolala a byla tak v pondělí zařazená do prvoligového osudí při losu soutěže. To ale ještě nic neznamená. Na prvním karvinském tréninku byl reportér David Procházka.
1: Karvinou po korupční aféře opustil nejen trenér, ale spousta hráčů, a tak se na vedlejším tréninkovém hřišti MFK Karviná sešlo mužstvo, které nezná tu nejbližší budoucnost.
2: Pro ně to je psychicky těžké a proto chceme koncipovat ten tréninkový proces tak, že mají místo dvoufázových tréninků jeden trénink, ať do toho dají energii. Chceme, aby se tady hrály i nějaké soutěže o něco, ať to má atmosféru, ať to má emoce, ať se na ten trénink jakoby těší, jo, a ať ještě na ně nenaložíme víc ze strany kondice, když už ta psychika dostává jakoby záhul.
1: Říká nový trenér Karviné Roman West. Nejzkušenější hráč týmu obránce Jiří Fleischmann, který na podzim oslaví 42. narozeniny, ví, že situace Karviné je nejistá.
3: Neví se, co bude, to se doopravdy neví, ale my se to snažíme nějak nevnímat. Všichni máme, nebo většina z nás má normálně platnou smlouvu, takže jsme to brali tak, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v té první lize zůstaneme a jdeme se prát a jdeme se na to připravit.
1: Fleischmann zůstane v Karviné, ať se bude hrát první nebo druhá liga.
3: Už jsme nějak dohodnutí, jsme ve finální fázi, ale určitě sedneme a pevně doufám, že ty detaily doladíme a do konce týdne by se měl podepsat.
1: Příprava Karviné začala o týden později, protože tou dobou byla bez trenéra, ale nový kouč Roman West nad nabídkou neváhal.
2: Já jsem jim přijal proto, protože je to pro mě obrovská šance a výzva trénovat první ligu a vrátit se do známého prostředí, kde jsem trénoval u mládeže a kde jsme u dorostu vlastně udělali dosud historicky třetí místo a vychovali nebo spolu vychovali hráče i do ligy, jako je Ondra Linger nebo Pastornický, Cupa, po případě Vojta Smrš.
1: Naznačuje West, že se vrací do známého prostředí, je připravený s Karvinou bojovat, ať bude s bodovým odečtem v nejvyšší soutěži nebo ve druhé lize.
2: Kdybych chtěl klidnou práci, tak určitě vezmu sportovního ředitele mládeže v Baníku Ostrava. Když ta nabídka přišla z čistého nebe, tak nebylo co řešit a v minutě jsem se rozhodl, že to chci vzít za jakýkoliv podmínek a je mi celkem jedno, co bude. Já se budu snažit každý den, každý týden, každý ten zápas využít k tomu, aby se ty hráči posunovali, aby jsme prostě v té lize byli dobří, aby jsme sbírali body a co potom bude, tak to bude.
1: Doplňuje nový trenér MFK Karviná Roman West. Z městského fotbalového stadionu v Karviné David Procházka, Radiožurnál.

Dohrávají Green Day ve vysílání radiožurnálu Sport 21 hodin 14 minut. Za chvíli se budeme bavit o lukostřelbě ve vysílání radiožurnálu Sport, ale můžeme také ztratit pár slov o basketbalu, konkrétně tom francouzském, protože ve Francii se rozhoduje o tom, kdo vyhraje tamní nejvyšší soutěž 2-2, to je na zápasy mezi Paříží a Monakem. Teď začalo páté finále a opravdu začalo, protože zhraje teprve druhá minuta. Paříž vede nad Monakem zatím 6-2, což, jak uznáte, tak je v basketbalu velice nízké skóre.

0: tým a že jsme prostě tady parta, tak překonáváme překážky, nejenom ty sportovní, ty ostatní, a je to úžasný a určitě věřím, že to pojede dál.
1: Jaké vlastně byly ty začátky před 30 lety?
0: Tak byly to začátky, kde já jsem opustil dnešní první LK Plzeň 1935 a založil jsem se třemi lidmi tento klub a za další měsíc už nás bylo 25 a začali jsme svůj strmou dráhu sportovní.
1: Nikdy nehrozilo, že klub Arkus Plzeň zanikne?
0: Nehrozilo, protože vždycky tady byli fantastický lidi, vždycky tady byli lidi, kteří pomohli, přiložili ruku k dílu, takže nejenom ty sportovci, ale i rodiče. Je to prostě komunita, je to parta, na kterou já jsem hrdý a pyšný.
1: Kolik lidí čítá dneska tahle ta komunita nebo parta, jak jste zmínil?
0: Tak náš klub má 89 členů a z toho jich přes 50 soutěží.
1: Asi největším úspěchem, na který jste jako klub hrdí, tak je vlastně titul mistryně světa, kterého dosáhla vaše dcera Marie Horáčková, nebo tam byly ještě nějaké momenty, které překonají tenhle úspěch?
0: Ten se překoná těžko, protože přeci jenom to je top úroveň, ale například naše ženy 7 let zase vyhrávají první ligu bezkonkurenčně a když naše ženy jsou někde na soustředění, tak je zaskočí naše juniorky, kadetky, dojedou tu ligu přes zlatý medaile, takže jako fungujeme docela dobře.
1: Na oslavách 30 let lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň samozřejmě nemůže chybět ani mistryně světa Marie Horáčková, největší hvězda klubu. Co se vám promítá hlavou, když se tady teď slaví to kulaté výročí existence klubu?
2: Pro mě to je hodně srdnatý, až mě to vlastně překvapilo, jak moc mě to celý den dojímá. Možná i to, že přijde vlastně spoustu lidí, kteří tím klubem prošli a nějakým způsobem, ať už stříleli víc nebo míň, nebo nějak jinak se podíleli na chodu klubu, tak dneska přišli a vlastně i vzpomínky z mýho dětství, a tak to je asi celá vlastně nostalgie pro mě dnešního dne.
1: Dá se říct, že v rámci klubu Arkus Plzeň jste taková jedna velká rodina?
2: Jsme a myslím si, že jsme vždycky byli a že to bylo i jedno z poselství, který táta chtěl tím klubem vést, aby to bylo vždycky rodinný a soudržný.
1: Prozraďte, jak dlouho už jste členkou lukostřeleckého klubu vlastně?
2: Ten klub je jenom o rok starší než já, takže 29 let budu. Není ještě teda mě 29, ale 28 až 29 let jsem členka klubu.
1: V kolik letech jste měla poprvé ten luk v ruce? Tady asi nějaký jiný, než se kterým závodíte teď.
2: Já jsem dostala ke svým 5. narozeninám první luk, dřevěný, malinký, ale mám i fotku, kdy mi byly asi 3 a střílela jsem tady s lukem plastovým se šipy s přísavkama.
1: Popisuje plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Cristiano Ronaldo, 2 góly, Portugalsko celkově i díky tomu zvítězilo nad Uzbekistánem na mistrovství světa 5-0 a tím pádem tedy si napravilo úvodní nepovedený dojem s remízy s Kongem 1-1. Za chvíli Anglie, Ghana.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Poslechněte si zprávy s Janou Guldou.
1: V druhém kole přijímacího řízení na střední školy ve čtyřletých a kratších oborech uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, zhruba o 700 míně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY. Zveřejnili je taky školy. Spojené státy v rámci mírové dohody neumožní Íránu vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po příletu do Spojených arabských emirátů. Vybírání poplatků je podle něj v rozporu s mezinárodním právem. Tento týden ministr navštíví taky Kuvajt a Bahrajn. S arabskými zeměmi chce jednat o dohodě s Teheránem. Její definitivní podoba by měla být Íránem a Spojenými státy dojednaná zhruba do poloviny srpna. Vedení Havířova zadá forenzní audit, aby očistil městskou realitní agenturu. Město taky odvolalo jednatele obviněného z korupce. Rozhodla o tom rada na pondělním mimořádném zasedání. Odvolaného jednatele Roberta Masaroviče policie obvinila ve dvou větvích kauzy spojené s machinacemi při opravách a přidělování městských bytů. A ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už víc než rok. Zbyrožská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku. Sport. Fotbalisti Portugalska vyhráli na mistrovství světa nad Uzbekistánem 5-0. Dvakrát skóroval kapitán Ronaldo a stal se tak prvním hráčem, který se trefil na 6 šampionátech. Už za necelou půl hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Angličanů s Ghaňany. Od 1 ráno českého času pak nastoupí Panama proti Chorvatsku a od 4 hodin ráno Kolumbie proti Demokratické republice Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 u Brna a omezení na D5 za Prahou. Nejdříve ale nebezpečná situace na silnici 68 u Třince. Velmi opatrně jeďte od dálnice D48 směrem na Slovensko. V okolí Třince máme hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete od dálnice směrem Slovensko, buďte ve střehu, může proti vám jít auto v protisměru. Na D1 jste nám hlásili překážku u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Centrum a Mikulov na kilometru 193. Ještě může ležet větší papírová krabice v levém pruhu. Na D1 zpozorněte také před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, zatím není výrazněji označený. Na D5 počítejte s omezením za Prahu ve směru do Plzně. Mezi Pražským okruhem a Rudnou pracují silničáři. Zabírají tam levý pruh. Jede se pomaleji, ale bez kolony. A v Praze opatrně v Liberecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem do Kbelské se pohybuje chodec. Vchází do jízdních pruhů a je to tam nebezpečné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Rozhodl o tom ve třetí sérii Jan Čejka. Po první ztrátě vedou svěřenci trenéra Davida Kuny tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou a ve středu se utkají s Američany. Bude to od 17 hodin a 30 minut.

Mělo to být zajímavé měření i mezi dvěma účastníky nadcházející Tour de France, ale nakonec jeden z nich nepojede. Zatímco Matyáš Vacek by měl obhajovat dres mistra České republiky na národním šampionátu, ať už v časovce, anebo v silničním závodě, tak Pavel Bittner nakonec do republikových bojů nezasáhne. Místo domácího šampionátu v Uničově a v Jeseníku dal přednost pokračování přípravy na Tour de France. V případě Pavla Bittnera nejde ani tak o časovku v Uničovně, jako o následný mistrovský silniční závod v Jeseníku, kde se pojede na velmi náročných okruzích. Bittner jakožto sprinter dává to logiku, že na velmi zvlněné trase až horském profilu tak vynechá národní šampionát a místo toho se bude připravovat právě na spurterské dojezdy na takzvané staré dámě, tedy na Tour de France, zatímco Matyáš Vacek ten se pokusí obhájit loňské vítězství, ať už v časovce, anebo v silničním závodě. Časovka ve čtvrtek, silniční závod pro muže v neděli.

0: John Farnham dohrává do posledních tónů v 21 hodin a 46 minut ve vysílání radiožurnálu Sport. Jeden zápas máme na mistrovství světa z toho dnešního večerního programu za sebou. Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0. Další tři před námi. Ten nejbližší začne za necelou čtvrt hodinu. Anglie nastoupí proti Ghaně. Všechno to rozebereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Vítám tě ve vysílání, Pavle.
1: Dobrý večer.
0: Nejprve tedy zpátky za duelem Portugalsko-Uzbekistán 5-0. Cristiano Ronaldo dal dva góly. Koukal jsem na to, 20 let a 6 dní je to od jeho prvního gólu na mistrovství světa. To je asi něco nepředstavitelného.
1: No, to je neskutečný, tak on je obrovský profík a je to na něm vidět. Po zápase se tam převlíkal z dresu do mikiny a celý stadion tak jako vydech, když se slíknul z toho dresu a má neskutečný fyzický potenciál a samozřejmě na sobě maká, je to na něm vidět a klobouk dolů samozřejmě.
0: Ono to chvíli mi v závěru vypadalo, že Portugalci snad jako kdyby hráli na něj, aby měl hat-trick. Myslíš si, že opravdu týmu v takové situaci i o to jde, byť jsme na mistrovství světa. Portugalci samozřejmě potřebují také skóre po úvodní remíze 1-1.
1: No, tak ten zápas samozřejmě byl rozhodnutý a vypadalo to, tak musím souhlasit, že ke konci toho zápasu to vypadalo, že ho opravdu hledají ty kluci a že by mu to přáli. Vlastně se tomu nedivím, tak já si myslím, že ty kritiky po tom prvním zápase asi schytali i doma v Portugalsku dost, ale oni jsou schopní, jsou to velký hráči, vlastně jeden vedle druhého Portugalsko má, když si vezmeme jména, jeden z nejsilnějších kádrů vůbec z těch mužstev na tom šampionátu a ty úplně nějaký lehký nezdar nezastaví, takže bylo jasný, že Uzbekistán pravděpodobně to odnese a to se dneska stalo.
0: Portugalci předvedli řadu signálů v samotném zápase. Jeden z nich vyústil gól v 17. minutě, přímý kop spoza vápna. Vypadalo to, asi celý svět si myslel, Ronaldo musí kopat. A ne, gól dává Mendes. Překvapilo tě, že kopal, nebo čekal si tohleto řešení?
1: Samozřejmě jsem čekal, že bude kopat Ronaldo, ale vlastně, když pak byl vidět ten záběr zpoza branky, tak brankář Uzbekistánu vůbec nic neviděl a Ronaldo to herecky zvládnul na jedničku, celou dobu vůbec nevypustil koncentraci, bylo na něm jako zřejmý, že chce kopat, že bude kopat, ale dobře věděl, že zahrávat nebude a celý tým Uzbekistánu mu to zbaštil a ten gol vlastně tak trošku patří samozřejmě i jemu.
0: To jste dělali také, vlastně udělat tu herečku, naznačit celou dobu já, bude to ode mě a nakonec přijde levák v tomto případě a vlastně to pošle s opačnou falší.
1: No, tak je to součást hry samozřejmě, řeknu to, přečůrat toho soupeře něčím, co třeba nemusí být o síle, nemusí to být o rychlosti, ale opravdu přesvědčit je o tom, že se něco stane a pak udělat něco jiného, je to součást té hry a samozřejmě já osobně jsem tohle měl velmi rád, jako donutit soupeře, aby zbaštil nějaký šméčko a to hodně platí samozřejmě, to je hezký.
0: Uvidíme, jestli něco takového přijde také v zápase mezi Anglií a Ghanou. Začne se hrát za 10 minut. Je pro tebe Anglie jednoznačným favoritem toho zápasu?
1: No, tak papírovým určitě. I po prvním zápase, který zvládli skvěle, tak jsou favoritem. Myslím si, že Angličani půjdou daleko v tom mistrovství. Uvidíme, jak soupeř jim to se pokusí znepříjemnit. Samozřejmě je to zase úplně jiný zápas, než byl ten minulej, ale Anglie je silná.
0: Jak Anglie podle tebe dobře využívá Harryho Kanea, jak se mění to využívání Harryho Kanea v sestavě Anglie v zápasech na velkých šampionátech?
1: No, tak logicky i vzhledem k věku se Harry Kane vlastně posouvá dozadu a viděli jsme v tom minulém zápase dokonce to, že si došel až pro rozehrávku od golmana a je to samozřejmě i o tom, o té chytrosti toho hráče, o tom, jak ho využít, ale i o tom umění. On prostě dokáže vycejtit, kdy je potřeba seskočit si o jednu řadu nebo dokonce o dvě řady, aby se k tomu míči dostal a je v tom hodně platný. Anglie vlastně z toho hodně těží a i vzhledem k tomu zase, že ty hráči kolem něj jsou chytrý a výborný, technicky vybavený, tak se to těžko brání, ale Harry Kane postupem času i věku je komplexnější hráč, bych řekl.
0: Myslíš si, že Anglie je tým, který už dokáže dobře otevřít soupeře, protože Angličani v minulosti měli několikrát problémy s celky, které proti ním bránili. Chorvati, ti s nimi vlastně od začátku hráli otevřený duel, nakonec prohráli s Angličany 2-4. Těžko říct, co předvede Ghana.
1: No, přesně tak. Já si myslím, že každý ten zápas je jiný a ty soupeři se na ně samozřejmě taky budou připravovat, budou zkoušet různou taktiku. To, co jsi zmínil, že Chorvatům nevyšlo, tak asi Ghana by byla bezhlavá, kdyby se pustila do nějakého rovnocenného souboje s Anglií a možná, že zkusí vyčkávat, zkusí hluboký blok na nějakých 30-35 metrech, což už já říkám, že to je prostě top klasa toho mužstva, když takovýhle zápasy zvládne vyhrávat a je to možná v silách Anglie, ale není to jednoduchý.
0: Říká Pavel Horvát, budeme aktualizovat to, co říká i to, jak vlastně zápasy vypadají, nebo spíše to, co si o tom myslí, protože se s ním znovu spojíme ve vysílání Radiožurnálu Sport, až se bude hrát. Teď zatím zbývá nějakých 8 minut do začátku zápasu mistrovství světa mezi Anglií a Ghanou. Zatím, Pavle, děkuju.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Zajímavá zpráva ze světového šampionátu. Úřady v Mexiku během středečního utkání fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a Českem zakážou v centru města prodej alkoholu, informovala o tom agentura AFP. Opatření má zabránit nadměrné konzumaci alkoholu v ulicích, kde se očekává shromáždění tisíců fanoušků sledujících zápas. Těžko říct, jak by to celé vypadalo v Česku, vzhledem k tomu, že v Česku je samozřejmě také pracovní den, čtvrtek nad ránem, 3 hodiny ráno. Na tu dobu těžko říct, jestli by to někdo měl po spánku, anebo případně před spánkem. Na Radiožurnálu Sport, ale za chvíli se budeme věnovat už tomu, co se bude dít v americkém Bostonu, kde proti sobě nastoupí fotbalisté Anglie a Ghany.

0: Minuta do konce písničky Lity Ford, ale mnohem méně nejspíš do startu utkání fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Ghanou, komentuje Jan Cuchan.
1: V tuto chvíli už to jsou jenom sekundy a teď už ani ta ne, protože hlavní rozhodčí písknul poprvé do píšťalky a je rozehráno utkání mezi Anglií a Ghanou na mistrovství světa o první místo základní skupiny, protože jak Angličani, tak Ghaňani na úvod vyhráli. Angličani 4-2 nad Chorvatskem, Ghana díky gólu z 95. minuty zdolala Panamu 1-0. Angličanům patřili první doteky s míčem, tak je to Pickford, jejich brankář, můžeme se ostatně dostat k základní sestavě Albionu. Před Pickfordem James, Konca, Gay, Spence, v záloze Anderson a Rice, před ním Madueke, Bellingham, Gordon a na hrotu pochopitelně kapitán Harry Kane. Pokud jde o Ghaňany, tak ti mají v brance Asareho vzhledem ke zranění předchozí jedničky Ziggyho, 40 obránců se Senaya Adjety, Opoku, Mensa, trojice záložníků Jurenči, Party a Sibo. Party může konečně hrát, protože do Kanady ho tamní administrativa nepustila, tak teď, když se hraje v Bosnu, tak smí být na hřišti a o útočné choutky by se měli starat tito tři fotbalisté Ghany, Williams, Ayu a Semenyo. Nicméně Ghana se zatím k žádným ofenzivním radovánkám nedostala. Jsou to Angličani, kteří stále kombinují kolem poloviny hřiště. James dává Koncovi, po něm to může být a také je Gay. Jeden z nových mužů na trávníku společně se Spencem v anglické sestavě nahradili Stonese a O'Reillyho. Pokud jde o to zahajovací utkání, Angličani nikam nepospíchají, teď jsou stále kousek od půlící čáry, Spence po něm Gay nalevo, chce balón Gordon, teď už útočník Barcelony. Jaro strávil ještě v Newcastle United, stejně jako několik předchozích sezon. Ve středovém kruhu má míč Konca, Gay. Ghaňané si do balonu zatím příliš nekopli a nevypadá to, že by se zatím na to mělo něco měnit. Na pravém křídle Madueke, ale safety first, říkají Angličani, bezpečnost především, a tak zase následuje přihrávka dozadu na Koncu, po něm je to Gay, jeho parťák ze stoperské dvojice, také Spence si zahrál a po něm opět Gay. Teď už jsou Angličani alespoň o něco blíž vápnu soupeře, ale už to zase neplatí. Vrátili se do středového kruhu. Gay, Konca a Bellingham, aby se taky dotknul míče, tak se musel vrátit skoro až ke stoperům ze své podhrotové pozice. Gay vyváží balón, křižný pas na pravé křídlo k Jamesovi. Jamesovi nabíhá jak Madueke, tak Bellingham. Oba si teď v krátkém sledu zahráli, ale Angličani už zase vytancovali až ke středovému kruhu. Madueke na pravé straně má trochu volno, možná zkusí obejít Mensaha, zatím si na to netroufnul a bude zase přihrávat dozadu. Ano, je to tak, Reece James a po něm zase Koncovi Anderson ukazuje, že chce míč. Přednost dostává Bellingham, ten už je u pokutové území, mohl napřáhnout a vystřelit, nenapřáhnul, nevystřelil, poslal nepřesnou přihrávku, která končí v autu. Ghaňané se po 4,5 minutách možná konečně dostanou trochu více k míči. Na pravé straně bude vhazovat Senaya. Tak koho si vybere? Ve čtvrté minutě zatím skóre 0-0, Angličanům patřily úvodní minuty, ale nedostali se do žádné šance, spíše kombinovali kolem středové čáry. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport. Jan Cuchan, Radiožurnál. A po zpravodajském vstupu pro posluchače Radiožurnálu můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pátá minuta, dlouhý nákop bez pochyby do offsideu. Ano, už letí praporek vzhůru, takže zakončení Williamse bylo navíc. Iñaki Williams také má první minuty na tomto šampionátu, protože se nedostal překvapivě do sestavy Carlose Queiroze, portugalského kouče Ghany, pro ten úvodní zápas s Panamou, ani když se Ghany ně dlouho nedařilo se prosadit až dnes tedy a rovnou v základní sestavě. Nicméně byl zhruba metr, možná metr a půl za defenzivní linií, takže pomezní sudí ani dlouho nečekal na to, až zvedne praporek, nenechával tu akci dohrát a bylo tedy přerušeno poměrně záhy. Teď už zase Angličani kolem půlící čáry kombinují. Přihrávka na pravou stranu k Bellinghamovi, ten se ocitl na zemi, ale pokračuje se dál, nepíská se to až teď po zákroku na Madueckého. Šestá minuta začala za stavu 0-0, Ghaňané ukazují takovým tím kolíbáním rukou nahoru a dolů, že to bylo simulování a docela bych souhlasil s názorem Siba, protože Madueke tomu hodně pomohl, ale píská se a to je pochopitelně to nejpodstatnější. Kdyby padala žlutá karta, možná by se to vlastně ještě změnit mohlo podle toho nového pravidla o správné identifikaci hříšníků, pokud mi dovolíte toto označení, jako se to už stalo na tomto šampionátu, ale takhle se bude hrát a Angličané budou rozehrávat. Riceův oblouček jen na hlavu Mensaha, tak tohle se nepovedlo, to byl jeden z prvních bránících, které trefil anglický středopolař svým nákopem. Ghanská ofenziva ale netrvala dlouho, jenom pár sekund, protože se tam výborně vrátil Anthony Gordon, který vypomohl defenzivě a zase může otáčet krk směrem k brance Ghany. Anderson to je, který si vybírá na levé straně Spence. Spence by si mohl přihrát nakrátko s Gordonem, ale všiml si, že tam jsou pozorní ghanští obránci a tak raději jiná varianta. Teď Gordon získal autové vazování a to už jsou Angličani zhruba 16 metrů od brankové čáry, sami vhodili úplně jinde blíž vlastní brance, ale prošlo to, nákup na pravou stranu k Madueckému. Madueke se snaží nabíhat do kličky proti Mensahovi, ale nakonec volí raději zpětnou přihrávku ke Koncovi, po něm to bude Gueye, ono se to píše Guehy, ale když jsem si poslouchal tohoto obránce Manchesteru City, jak sám sebe vyslovuje, tak řekl Gay, tak se toho můžeme držet. Semenyo, další hráč Manchesteru City, teď byl u balónu, ale píská se předchozí srážka, ve které byly opoku, tedy obránce Ghany a podhrotový hráč Angličanů Bellingham. Takže chviličku se teď tady hrát nebude. Ale doufejme, že co nevidět, ano, abychom vám na Radiožurnálu Sport mohli dál přinášet přímý přenos utkání zatím bezbrankového mezi Anglií a Ghanou. Osmá minuta se hraje, honduraský hlavní rozhodčí Said Martinez už brzy dá pokyn k opětovnému zahájení hry, stalo se. Dlouhý pas od Ghany dopředu, ale sbírají ho Angličani, ale brzy potom se Senaya vrací k míči a teď dostává přihrávku od Williamse, ale dobře si ho pokryl tělem Anderson, takže se bude odkopávat od anglické branky. Jordan Pickford už si tam staví balón a už ho rychle předal Koncovi. Konce ukazuje gestem levé ruky, kam si mu mají spoluhráči nabíhat. Andersen poslechl jeho radu a tím sebou strhnul Ayua kapitána Ghany a bylo možné následně tedy přihrát Gueyemu, který vrací zpátky Koncovi. Angličané až v tuto chvíli se dostávají na polovinu Ghany. Ve středovém kruhu si dávají balón obránci Konca Gueye, teď na levé straně Spence, Rice tam zabíhá na křídlo, po něm Gordon už je skoro u rohového praporku, ale výborně ho tam odzbrojil Adjety a poslal míčo kupředu, tam vyhrál hlavičkový souboj Jordan Ayew, ale musel by ho vyhrát sám na sebe, protože široko daleko kolem něj žádný žlutý dres, což je barva, kterou si dnes oblékli fotbalisté Ghany, kteří v 10. minutě hrají s Angličany 0-0, křižný pás na pravou stranu k Madueckému. Kemu, ten se snaží obejít Mensaha, nepovedlo se to, bude z toho autové vazování pro Angličany, i když zájem o míč měli také Ghaňani, ale neuspěli u honduralských sudích. Rice má balon ve středu o pole, míří si to k pokutovému území, Kane ještě dává Bellinghamovi, ten už je ve vápně a nic z toho nakonec není, bylo tam příliš mnoho ghanských fotbalistů, kteří nedovolili Angličanům střílet, i když už se tam k tomu chystali. Bellingham nebo Kane, Mensah výborně vypíchnul na poslední chvíli balon Bellinghamovi, který si tam přidal kličku, která už byla možná navíc. Bez ní mohl by pálit, ale i tak myslím, že by to bylo velmi náročné, protože před ním bylo hned několik soupeřů. 11. minuta právě teď začala. Angličané hrají na mistrovství světa s Ghanou a hrají zatím bez branek na stadionu v Bostonu. Anderson, po něm to je James, který si se běhl trochu více do prostředka z pozice pravého obránce. Rice, Angličané kombinují, ale zatím tak po lehounku nikam nepospíchají. A najednou rychlá přihrávka na pravé křídlo k Maduekemu, levačkou do centra, ale jen na hlavu Adjetyho, tedy ghanského obránce. Balon se nicméně vrací k Angličanům, napravo znovu Madueke, mohl by centrovat, ale ve vápně je jenom Kane v anglickém bílém dresu a tak přihrávka dozadu na Andersona. Po něm Konsa, Angličané se už blíží k pokutovému území, i obránci jsou nějakých 15-20 metrů od 16 Ghany. Gordon raději zpátky na Rice. Angličané zatím příliš nedělají kličky, neobcházejí soupeře, raději volí přihrávky anebo křížné pasy na Maduekeho, který tam pak má prostor, aby mohl obcházet Mensaha, ale zatím není příliš úspěšný ani odvážný. Teď průniková přihrávka na Jamese, který dává balon do ohně, do malého vápna, ale Gordon byl u balonu přece jenom později než ghanští obránci, kteří si teď vystačili s odkopem do zámezí. 12. minuta 0-0, Anglie Ghana, to je další utkání mistrovství světa ve fotbale. Připomínám, že Portugalci už porazili 5-0 Uzbekistán i díky dvěma gólům Cristiana Ronalda. Na pravé straně James, tentokrát Madueke si nabíhá k pokutovému území, ale přednost dostává Konsa, po něm to je Gay. Gay má proti sobě dva soupeře, ale mezi nimi našel cestu a následně i k přihrávce na Jamese. James musí předat Andersonovi, protože k němu dobíhal Aju. Angličané už jsou teď zase z pravé strany na té levé. Gordon má na zádech soupeře a ten ho fauloval. Bude z toho standardní situace. Nevím, jestli na přímé ohrožení branky, to mi přijde poměrně ještě daleko, ale centr určitě může přijít nebezpečný. Poté, co Senaya šlápnul na patu, možná to byla Achillova pata Anthonyho Gordona, který před chvílí už se dostával k zakončení, ale na poslední chvíli tam byla noha jednoho ze soupeřů, která mu neumožnila vystřelit na branku. 13. minuta, Anglie Ghana 0-0, rychlý pohled do statistik, zatím je to stejně také na střely. Tak třeba se za chvíli dočkáme té vůbec první v přímém přenosu radiožurnálu Sport ze souboje Anglie s Ghanou na mistrovství světa. Bojuje se o první místo skupiny L, ve které mají Angličani a Ghaňani po třech bodech. Panama a Chorvatsko jsou zatím na nule, ale to se jistě v nočních hodinách změní, protože minimálně jeden z týmů, když ne oba, budou bodovat po vzájemném souboji. 14. minuta začala. U rozehrávky jsou Rice a James a Rice pálí, ale pálí nad. James mu balon přistrčil podrážkou kopačky o pár centimetrů doprava. Rice poté napřáhl, vypálil, byla to rána doprostřed a navíc nad bránu. I kdyby Rice stlačil ten svůj pokus pod břevno, tak tam byla připravená rukavice brankáře Asareho, jediného zástupce ghanské nejvyšší soutěže v základní sestavě, Carlose Queiroze, pro tento zápas. Faul na Kanea, který dostal v hlavičkovém souboji někam do zátylku od Adjetyho, drží se teď za temeno hlavy a není to úplně krásný pohled pro fanoušky Albionu. Nejdřív Adjety trochu rukama odstrčil Kanea a pak se srazili oba jmenovaní fotbalisté hlavami. Harry Kane už se zdvihá, vypadá to, že si vystačí bez ošetření. Ono vzhledem k tomu, že by musel na minutu ze hřiště, tak už to není možná až tak populární a obvyklé, že by se hráči nechávali ošetřit, i když se zdá, že teď honduraský hlavní rozhodčí bude chtít po Kaneovi, aby odešel a nechal se překontrolovat, jestli je v pořádku. Tak nakonec to asi Kaneovi prochází. 116. zápas v národním týmu pro Harryho Kanea. To je třetí nejvyšší počet v historii reprezentace. Angličané budou rozehrávat, ale Jordan Ayew je proti tomu. Stojí hodně blízko rozehrávky, ale Angličané to stejně nechali jít dál. Rice na levém křídle získal balón, dává ho pod sebe Gordon, ještě Anderson, zblokovaný pokus a před Maduekem odkopává do zámezí a Mensah. Angličani jednoznačně lepším týmem první čtvrthodiny proti Ghaně, ale ještě se nedostali ani k zakončení, natož k vedoucí brance, a tak stále mluvíme o bezbrankovém duelu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že právě s námi trávíte fotbalové mistrovství světa a věřím, že si naladíte i náš přímý přenos ze souboje Česka s Mexikem ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Anthony Gordon na levém křídle nabíhá proti Senajovi, chvíli si bere balon na pravou, chvíli na levou, ale následně předává Andersonovi, po něm to je znovu Gordon. Gordon do křídla na Spence, ten pod sebe, jak se říká, tam je Rice, vytlučené bloky, bude z toho první rohový kop po souboji dvou borců, kteří si dnes oblékli dres s číslem 4, tedy Rice a Adjetyho. Rice chtěl dávat podél brankové čáry balón na Bellinghama do malého vápna, ale Adjety napřáhl svou pravou nohu a právě do ní napálil Rice balón, bude z toho rohový kop, o který se postará právě čerstvý šampion anglické Premier League s Arsenalem Declan Rice, který má na hřišti i spoluhráče Maduekeho, naopak třeba takový Bukayo Saka čeká na svou šanci stejně jako proti Chorvatsku na střídačce. Rice je připravený kroutit balón směrem k brance, protože to je po pravé ruce brankáře Asareho a je to pravačka Riceova, která najde koncu, nenašla koncu, našla jenom Opuka a po něm odkopl balón znovu do zámezí Mensah. Ghana má co dělat, aby se vůbec dostala z prostoru kolem vlastního pokutového území, natož aby zavítala na polovinu Anglie. To se neděje vůbec. 80% míče mají Angličani. Teď znovu James na pravé straně, nabíhá mu Bellingham, ukazuje, kam chce balon, centrovaný balon, ale vyšel tam nejvýše Jurenči, který odhlavičkoval, a teď budou mít fotbalisté Ghany přímý volný kop zhruba z poloviny své půlky poté, co tam držel konca Jordana Ayew, který v této sezóně zažil spoustu smutku, protože z fotbalisty Leicesteru spadnul i ze druhé nejvyšší soutěže do té třetí v Anglii. Party bude rozehrávat poté, co tedy konečně může hrát na mistrovství světa. Nalevo teď našel Opokua, ten vrací Partymu, což je muž, kterého znáte taky z Arsenalu, i když teď působí ve Villarrealu. Dlouhý nákop na pravé křídlo na Williamse, který přistrčil. Ne úplně velkou silou, ale přece jenom přistrčil před sebou běžícího Gayho, který si tam, jak se říká ve fotbalové hantýrce, dal tělo. A díky tomu Anglie získává balon před brankářem Pickfordem. 18. minuta se překlopila do 19. Angličané hrají s Ghanou 0-0 navzdory tomu, že mají opravdu obrovskou převahu, ale do gólových šancí se zatím nedostávají. Ghana, ta je opravdu hodně ráda, když může zavítat na polovinu Albionu, což se stalo snad dvakrát v tomhle duelu, ale že bychom mohli mluvit o nějaké velké kontrole míče v tomto území, to ne. A to mají fotbalisté Ghany opravdu zajímavé křídelníky, i nějakého Williamse z Bilba, bratra Nika Williamse, který reprezentuje Španělsko, a Semenya z Manchesteru City. To jsou určitě hráči, kteří by mohli Angličany zlobit, ale zatím se tak neděje. 19. minuta, za chvíli skončí za stavu 0-0. Na pravé straně bude vhazovat James. Jamesovi už jsou odpočítávány sekundy, ale zvládnul to v časovém limitu vhodit balon zpátky na hrací plochu, a to konkrétně na koncu. Po něm to je Anderson. Na levé straně se mu hlásí Spence a dostává důvěru od svého reprezentačního spoluhráče, který je opět u míče, po něm Gay vyváží balon trochu výše, ale následně raději znovu předává Koncovi. Dvojice faulů v těsném sledu od fotbalistů Ghany, kteří si vypomáhali ve snaze

0: Jamese a Ayua. Nedivil bych se, kdyby přišli také členové realizačních týmů a jsou tady. Takže teď se v Bostonu určitě několik desítek sekund hrát nebude. Anglie Ghana v 21. minutě 0-0. Vy posloucháte radiožurnál Sport a i když se tu teď tedy opravdu nic neděje v Bostonu, tak můžeme alespoň popsat úvodních 21 minut, které přinesly opravdu dominanci fotbalistů Anglie, ale jinak vlastně nic, nemůžeme mluvit o žádném velkém nebezpečí. Rice to zkoušel po standardní situaci pálit na branku Asareho, ale minuli o pár decimetrů. Asare by navíc byl pravděpodobně připravený, kdyby ta rána šla pod břevno. Teď už hlavní rozhodčí ukazuje, pojďte zpátky na hřiště, není žádná týmová porada, žádný timeout, ale není se co divit, že trenéři využili téhle možnosti, když se stále ošetřují na zemi ležící Reece James a Jordan Ayew. Možná by bylo vhodným řešením teď
1: ošetřování bude poměrně dost dlouhé i kvůli tomu, že vlastně jen co se začne hrát, tak přijde na řadu hydratační pauza, která kvůli podobným situacím nebývá zrušená. Aktuálně se tedy nehraje za bezgolového stavu 0-0 zápas mistrovství světa mezi Anglií a Ghanou.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
3: Pět let vysílání, pět let emocí.

0: trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyjdešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Dnes večer vám dělá společnost Jan Cuchan a bude v tom pokračovat, protože komentuje utkání fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Ghanou.
9: 24. minuta, Anglie Ghana 0-0, po ošetřování se konečně zase hraje. A byl to nedovolený zákrok na Gayho, takže Angličané získávají balón kolem své 16. A jsem zvědavý, jak dlouho se bude pokračovat. Ayu má obvázanou hlavu po té srážce s Jamesem, protože za chvíli by měla přijít na řadu ta Martinem Charvátem zmiňovaná občerstvovací pauza. Teď ale Angličané ještě vyvážejí balón na polovinu Ghany, ale vracejí se nakonec zase zpátky k Andersonovi a Gayemu. Gay už je zase na útočné půlce, po něm Anderson, Angličané teď volí zase křížný nákup na Madueka, to je po několikáté, tahle varianta ale zatím nepřinesla žádný významnější úspěch. Bellingham dává zpátky na Andersona, ty Andersonovy křížné pasy jsou opravdu zajímavé, ale Madueke by pak potřeboval jít jeden na jednoho a nevracet trochu zbaběle ty míče zase zpátky pod sebe. Teď to byl Sibo, který před 16. Ghany zasáhnul, ale se odrazil Krajsovi, což je fotbalista Anglie. Dlouhý odkop Ghanianů, kteří ale trefili sami sebe a tak zase ztratili balon poměrně záhy. Je to Bellingham, který ho má zhruba nějakých 15 metrů před 16. Ghany. Stále ho udržel, i když ho chvíli obtěžovali fotbalisté afrického týmu. Madueke na pravé straně za sebe mohl se pokusit obejít Mensaha. Nedělá to, přihrává pod sebe Jamesovi a ten trefuje centrem prvního bránícího Ghaniana a sice Adjetiho.

Nedovolený zákrok na Andersona ve 26. minutě, kdy Anglie nevede, je to 0-0 s Ghanou pochopitelně, i když na držení míče a všechny ofenzivní statistiky budou jistě Angličané vepředu. Kane ztrácí míč, obral ho Jurenči, ale ofenzivní akce Ghanianů netrvala dlouho, bude z toho autové vhazování a teď možná slyšíte i podle bučení nespokojených fanoušků na tribunách, kteří by chtěli vidět fotbal a ne to, jak se občerstují fanoušci. Následuje reklamní přestávka, 26. minuta, Anglie Ghana bez branek.

0: Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas, třetí byl Tomáš Hertl, druhý mezi nimi David Pastrňák, útočník Bostonu. Do Bostonu, v uvozovkách do Bostonu, protože se hraje přibližně 50 km od něj, teď míříme na fotbalové mistrovství světa, zápas mezi Anglií a Ghanou sleduje Jan Suchan.
1: Rozběhla se 30. minuta, Anglie Ghana 0-0, Gordon teď na levém křídle nespracoval dlouhý nákop a tak budou Ghaňané vhazovat zhruba nějakých 8 metrů od brankové čáry. Angličané jsou nalezlí, chtějí získat balon rychle zpátky, nepovedlo se jim to u pokutového území, ale na středové linii, na středové čáře ho sbírají. Anderson to byl, který následně přihrál koncovi, po něm Geji zase na koncu, to je spolupráce dvou středních obránců Anglie, kteří zapojují také brankáře Pickforda, který je vytažený zhruba nějakých 10 metrů před vlastní šestnáctkou. Také Ghana zkouší trošku pozlobit anglickou rozehrávku. Ve čtyřech mužích tam byli vytažení fotbalisté z afrického kontinentu, ale neuspěli a teď už se zase zatahují. Po levé straně pádí kupředu Spence, který si poradil navzdory tomu, že ho nějaký Williams odstrkával rukama, ale Gordon teď už neobešel Senaju a ještě ho poté fauloval. Pokud zatím jsem mluvil na tomto mistrovství o poněkud volnějším metru rozhodčích, kteří nepískají nutně každý kontakt, tak myslím, že Honduras San Martinez se z téhle škatulky trochu vymyká. Je těch odpískaných zákroků, přijde mi, více než někteří jiní kolegové jich odpískali. Pickford sbírá dlouhý balon, který nenašel žádného adresáta na straně Ghany. 31. minuta, Anglie Ghana 0-0 na fotbalovém mistrovství světa, které hostí poprvé v historii tři státy, Spojené státy, Mexiko a Kanada. Průniková přihrávka od Angličana Andersona jen na Ghaňana Mensaha, který teď by chtěl jít po levé straně kupředu. Eju mu balon sklepnul a byl faulovaný. Nevím, jestli Eju nebo druhý jmenovaný ghanský fotbalista, a sice Mensah, ale zkrátka se píská a Ghana bude mít k dispozici standardní situaci, ale nepředstavujte si pod tím žádné bezprostřední ohrožení anglické branky, protože jsou fotbalisté Ghany jen nějakých 10 metrů od půlící čáry. Jordan Eju se svou obvázanou hlavou, dobře rozpoznatelný i podle kapitánské pásky na levé paži, právě on teď bude balon posílat zhruba někam před šestnáctku Angličanů, kteří hodně vytáhli tu svou defenzivní linii, ale Gay odhlavičkoval balón mimo nebezpečný prostor ve 32. minutě, kdy stále sledujeme utkání mezi Ghanou a Anglií. 33. minuta začala, Anglie Ghana bez branek a také zatím bez vyložené šance. Nejblíže ohrožení branky Ghanianů byl Rice po přímém volném kopu, ale pálil nad a brankář Asare byl stejně připravený. 33. minuta, Anglie Ghana bez branek. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál. A pokračujeme povídáním o rozehrávce Anglie mezi obránci, konkrétně Spencem, Gayem a Consou. Také Anderson se do toho vložil. Napravo je James, tedy všichni čtyři obránci a společně s nimi Anderson. Zatím je to kombinování kolem půlící liney. Teď už se na to nemohl dívat Rice a bere si balón, hodně si pro něj seskočil ze svého obvyklého postavení, po něm Anderson. Přihrávka na Madueckého, to je šablona, kterou drží Angličané v tomto utkání. Madueck konečně se odvážil jít proti Mensahovi, neuspěl a míč se odrazil k Bellinghamovi, ten pálil, zblokovaná rána, znovu sbírají odražený balon Angličani, Spence na Madueckého, na pravou stranu, proti němu znovu Mensah, Madueck a jeho oblouček, který měl najít Kanea, našel jenom Adjetyho a Mensah obírá Madueckého, pak ale jsou tam další Angličani, Anderson Henderson a Bellingham a nakonec faulují Mensaha, který tedy uspěl proti trojici soupeřů a jeden z náhradníků Ghany, který byl poměrně blízko, tak mu za to pořádně zatleskal. Byl to Anderson, který kopnul někam do oblasti lýtka Mensaha, který si dobře pokryl balón, jak někdy také fotbalisti říkají, oplotil si ten prostor, takže nebylo možné se dovoleným způsobem k míči dostat. Brankář Asre ve 34. minutě za stavu 0-0 posílá opravdu dlouhý nákop na polovinu Anglie. Reece James neuspěl v hlavičkovém souboji proti Semenyovi, jenže míč se od hlavy křídelníka Manchester City odrazil jenom k Angličanům a ti teď pílí dopředu. Konkrétně to je Gordon na levém křídle, proti němu Senaya. Gordon centruje, ale nachází jenom Partyho, který se zatáhl mezi stopery, aby jim pomohl. Za ním už tam číhali připravení angličtí útočníci. Takže Albion teď musí začínat od vlastních obránců a také Rice s Andersonem. Ti už se přibližují 16 soupeře. Gordonovi padnul pod nohy Senaya, takže jsou to teď fotbalisté Ghany, kteří mají míč ve své moci. 35. minuta je ve své polovině 0-0 mezi fotbalisty Anglie a Ghany. Tento přímý souboj o první místo a jistý postup ze základní skupiny, která má označení na mistrovství světa L. Společně s Anglií a Ghanou jsou tam ještě Panama a Chorvatsko. 35. minuta se překlápí do 36. Stále posloucháte radiožurnál Sport, jediné české sportovní rádio, na kterém se teď dozvíte o další postupné kombinaci Angličanů na polovině Ghany. Starají se o ní Gay, Anderson, Gordon, znovu Gay a znovu Gordon. Fotbalisté Anglie jsou teď u levé postraní čáry, zhruba nějakých 20 metrů od té koncové, tedy brankové. Anderson už je ve středu pole, už se napřehoval zase ke křižnému míči na Maduekeho, nakonec dal přednost Jamesovi a přihrávce dozadu. Teď se Angličané vytlačili na vlastní polovinu a div, že neobral Gayho Williams, to by byl nebezpečný kontr Ghany, ale nekonal se. Gordon bude z levé strany vhazovat zhruba na polovině útočné půlky, vrací balon raději dozadu až skoro na středovou čáru ke Gayemu, po něm Rice, Anderson a znovu Gay. Ve středovém kruhu se hlásil Konca a dostává míč, po něm Madueke na pravé straně, blíží se k pokutovému území a servíruje do vápna hlavičkový pokus Rice trochu ze záklonu, musel se tam vracet a podle tohoto dopadlo, míč končí nad brankou gólmana Asareho. Ghana hraje s Anglií stále 0-0 ve 37. minutě. Madueke konečně obešel Mensaha, ale míč potřeboval Rice dostat víc před sebe. Takhle musel jít dozadu, udělat pár kroků a nejenom, že nedal už do té hlavičky takovou razanci, ale nemohli ani umístit tak, jak by si vysnil. Angličané teď zase u svých obránců, konkrétně to je Konca, který překročil půlící čáru od středu trochu na pravé straně, po něm Bellingham, James úplně u postraní čáry, bere si míč doprostřed, ale poté už to je přihrávka dozadu na Koncu. Po Koncovi Gay ve středovém kruhu, nalevo je Spence. Angličané jsou hodně trpěliví, to je taková vlastnost, kterou bych asi nejvíc vypíchnul zatím v tomto duelu, ale že bychom mohli mluvit o atraktivním utkání, to bohužel zdaleka ne. Představovali bychom si určitě lepší fotbalovou podívanou, tohle takové kontrolování balónu, ale bez šancí. Vlastně zatím vyloženou jsme neviděli a vy jste o ní neslyšeli na radiožurnálu Sport o žádné, kéž bychom se tedy dočkali ideálně ještě do konce prvního poločasu, který se jistě bude o řadu minut nastavovat nejenom za tu občerstvovací přestávku, ale také za předchozí ošetřování Ayua a Jamese po vzájemné srážce hlavami. Ghanský nákop od Opokua na pravé křídlo, ale nespracovaný Senajou. Míč končí v zámezí, Sané ukazuje zdviženým palcem levé ruky, že ta přihrávka byla povedená, že se mu líbila a že chyba byla na jeho straně. Angličané od svých vlastních obránců zase se snaží jít směrem dopředu. Madueke už nechtěl čekat jenom na pravém křídle na balóny a tak teď je ve středu pole, ale pak zase přihrál dozadu Gejmu, po něm to je Anderson. Anderson vede balón a odevzdává napravo James. Bellingham chtěl míč, dostal ho, ale má na zádech soupeře a tak musel i on přihrát Andersonovi, který nepokryl balón před Ayuem a následně ho fauloval. 39. minuta, Anglie Ghana 0-0 a druhý jmenovaný tým, ten z Afriky, bude rozehrávat standardní situaci na vlastní polovině a to je vítané uklidnění, protože míče si zatím Ghaňané neužívají opravdu moc. 16% statistici napočítali, na ghanské straně 84, na té anglické, za prvních 39 minut tohoto zápasu. Je to Mensah, který svou levačkou se snaží hledat Williamse, ale našel jenom Gayho a to není jeho spoluhráč. Po levé straně pádí dopředu Rice, ale už to zase není rychlý pohyb. Už je to zase pomalé, uspávací. Angličani, no, nepozerzírám je z toho, že by nechtěli dát gól, ale měli by určitě se snažit trochu o nějakou invenci, o nějakou fantazii, o trochu víc odvahy. Tak třeba teď se dočkáme, nedočkáme, protože si rozhodčí z Hondurasu všimli postavení mimo hru na anglické straně. Za chvíli skončí 40. minuta a to za bezbrankového stavu mezi fotbalisty Anglie a Ghany na mistrovství světa, které vysíláme na radiožurnálu Sport. Také po půlnoci pro vás budeme mít fotbalový servis, v 1 hodinu má výkop duel Chorvatů s Panamou a ve 4 ráno nastoupí Demokratická republika Kongo proti Kolumbii. Dlouhý nákop Asareho směrem k Ayuovi, po něm se pere o míč také Semenyo, nezískal ho, Angličané kombinují před vlastním pokutovým územím. Madueke nenašel Andersona, těsně před ním balon získal Sibo, přihrává raději dozadu na polovinu svého týmu, Party tam udržel balon proti Kaneovi i Bellinghamovi, Angličané forčekovali a stále to dělají, ale k míči se neprotloukli, Ghaňané kombinují zatím slušně, Rice teď podrazil, byl to opoku a první žlutá karta. Jde z kapsičky honduraského arbitra Martineze ven, vidí Declan Rice. 41. minuta právě skončila, tak alespoň nějaký zápis do statistik, ale za střely na branku a ideálně góly bychom byli mnohem raději, protože v obou těchto ukazatelích jsou jenom nuly na straně Anglie i na straně Ghany. Teď můžu sledovat na komentátorské pozici radiožurnálu Sport, jak Rice poté, co opoku odehrál balón, mu kolíky došlápnul někam mezi nárt a kotník. Tohle muselo určitě bolet, zvlášť když jako určitě nejenom fotbaloví fanoušci, ale dost možná také fotbalisti víte, jak jsou dnešní kopačky tenoučké a jak úplně nechrání proti podobným zákrokům. Ghana se zbavila velmi lehkovážně balónu, teď ho ale vybojoval Semenyo, už je v pokutovém území, Semenyo nemůže pálit, má tam proti sobě soupeře a tak balón stále vedl směrem ke středu a následně o míč přišel, aniž by z toho bylo jakékoliv zakončení. Ale teď Ayu znovu zabojoval a okradl o míč Andersona, jde do kličky Ayu, Anderson je tam dočerný, teď mu pomáhá i Madueke, kdo bude vhazovat? Ghana nebo Anglie ve 43. minutě za stavu 0-0? Jsou to fotbalisté z Afriky. Tohle volá po ofenzivním autu. Podobných situací zatím fotbalisté z Ghany neměli mnoho a vypadá to, že Semenyo se tam pokusí o dlouhé autové vhazování, už je úplně u bariéry, dál už nemůže, větší ten rozběh neumí. Semenyo nachází Opokua, od něj se míč vrací k Semenyovi, ten je na hraně pokutového území, ale má proti sobě dva soupeře, zkusil to levačkou přesně, ale od pravé nohy Jamese se míč odráží do zámezí, bude z toho rohový kop, první pro nejen Ghanu, respektive první pro Ghanu, Anglie už jeden měla, takže srovnáno 1-1, omlouvám se za drobné zmatky. 44. minuta začala v přímém přenosu radiožurnálu Sport v utkání Anglie s Ghanou, které je zatím bezbrankové, a Jordan Ayew se pokusí najít některého ze svých spoluhráčů, třeba vysokého stopera Opokua, který tam je společně s Adjetim, nebo také Williamsem, tvoří takový vláček, balon letí do pokutového území, tam ho ale odhlavičkoval obránce Konca, alespoň mimo pokutové území, kam se ho snaží vrátit Mensah, ale trefil jenom Reece Jamese, což je obránce Anglie. Ghaňané teď ale vykazují velkou bojovnost a touhu získat zpátky balony, což se jim daří, několik těch odražených jim patřilo. Party vyváží balon a v křídle hledá Ayua. Ayew krotí balon na pomezní čáře. James chtěl balon nechat odejít do zámezí, ale on se zastavil na postraní linii a tak musí hrát. Udělal to dobře, přihrál Maduekemu, ten prvním dotekem sráží volnému stoperovi Koncovi, který může vyvést balon z okolí pokutového území Anglie. 45. minuta, tento zmiňovaný evropský tým hraje s africkým z Ghany 0-0 na mistrovství světa ve fotbale a neviděl jsem sice všechny zápasy, zvlášť ty noční, ale pouštím si se ze všech duelů a tenhle mač, který jednoznačně aspiruje na ten nejnudnější, který zatím turnaj nabídnul. Minimálně pokud jde o ten první poločas, který bude za chvíli končit. Nákop do pokutového území pro Bellinghama, kterému na poslední chvíli odkopl balón levačkou Opoku. Bude z toho pravděpodobně autové vhazování. Míč směřoval někam k rohovému praporku, nejsem si jistý, ze které strany se dostal mimo hřiště. Tak je to opravdu nakonec autové vhazování pro Declana Rice, nebo se bude kopat od rohové praporku. Tak je to nakonec roh. Reece James na začátku 6-minutového avizovaného nastavení bude posílat balon nohou do vápna. Reece James si krokuje svůj rozeběh, míč se bude kroutit směrem od branky, protože se rozehrává po levé ruce ghanské branky a Rice to je pravák. Rice už rozehrává, koho najde, jenom Ayua, který odhlavičkoval a za ním byli jenom další Ghaňané. Odpálený balón až na polovinu Angličanů do míst, kde nebyl vůbec nikdo. Brankář Pickford musel vyběhnout až skoro na půlku, aby sebral tenhle míč. Ukazuje Spencovi, ne, já rozehraju. Zkouší křižný pas na pravé křídlo, ale nachází jenom obránce Mensaha. K Maduekemu se tenhle projektil nedostal. Končí první nastavená minuta, Anglie Ghana na fotbalovém mistrovství světa 0-0, znovu rozehrávka anglických stoperů a sice Konci a Gayho, po nich to je levý obránce Spence, skoro u pomezní čáry, úplně na ní stál a chtěl balon Gordon, teď vede balon směrem do prostředka, po něm Gay, Anderson a Konca dává úplně doprava Maduekemu. Madueke mohl by buď centrovat nebo se snažit obejít Mensaha, ale volí přihrávku dozadu Jamesovi, Konca doleva Gayemu. Angličané jsou nějakých 20 metrů od ghanské 16, ale stále kombinují v poklidu, nikam se neženou, nechtějí ztrácet míče, což se jim daří nestrácet, ale zároveň se nevytvářejí vůbec žádné šance. Madueke na pravé straně po přihrávce od Bellingham. Maduekem mu vrací i s trochou štěstí. Bellingham obchází sice Mensaha, ale obchází také brankovou čáru, takže z toho bude odkop pro ghanského gólmana Asareho. A to už ve třetí nastavené minutě, kdy stále sledujeme v přímém přenosu radiožurnálu Sport bezbrankový duel fotbalistů Ghany a Anglie. A bohužel musím to zopakovat, nudný duel, kéž by se na tom něco změnilo. Ayew by chtěl balón zhruba na polovině hřiště, někam k němu míří ten nákop, který nakonec hlavičkoval Sibo směrem za sebe, ale jenom k anglickým obráncům. Teď si zahraje také Pickford, dává po koncovi, to zatím je jenom konca stále, protože on stále pokračuje s tím míčem směrem kupředu, přihrávka na Bellinghama, který si také se běhl trochu hlouběji, aby se dotkl míče, protože takový Harry Kane, ten už je poměrně dlouho bez jakéhokoliv kontaktu s balónem, to musí být pro něj i deprimující a myslím, že by možná i mohl apelovat o půlící přestávce, aby se to měnilo. Teď ale Kane se dostává k zakončení, ale bylo zblokované. Jako v hokejovém oslabení mu tam padaly pod nohy Adžety a Senája a povedlo se jim to. Dlouho uspávali fotbalisté Anglie svým způsobem hry Ghaňany a najednou přišla přihrávka na Kanea na hranici vápna. Kane naznačil, že půjde na pravou, šel na levou, ale fotbalisté Ghany to nezvaštili, pokud si můžu dovolit a vy mi to odpustíte, tenhle lidový termín, bude z toho rohový kop Declana Rice, tentokrát z pravé strany, takže míč se může točit směrem do branky. V malém vápně několik fotbalistů, jak Anglie, tak Ghany, připravených na hlavičkové souboje. Rice už tam míč posílá, ale končí jen na hlavě Senáji. Čtvrtá minuta nastavení, které bylo avizované na 6 minut, už se blíží ke svému konci. Anglie hraje s Ghanou na fotbalovém světovém šampionátu bez branek a minimálně v příštích sekundách se na tom nic nezmění, protože míč je ve středovém kruhu u konci Andersona a Gayho. Tito tři si ještě vyměnili znovu balón. Anderson, průniková přihrávka na Madueckého, který je tentokrát ve prostředku, může pálit pravou nohou, ale on je ortodoxním levákem a tak k žádnému zakončení nedošlo. Ghaňané balón sebrali a teď můžou jít dopředu zásluhou i nějakého Williamse, ale jeho přihrávku na Jurenčiho zblokoval Spence. 4,5 minuty z 6-minutového nastavení jsou za námi. Ghana hraje 0-0 s Anglií na mistrovství světa. Madueke tam proti sobě měl několik strážců, mohl podle mě pravou střílet ještě než k ním doběhl, ale tím, že si chtěl balón připravit na svou silnější levačku, tak z toho nakonec nebylo zase vůbec nic. Jordan Ayew zpracovává balón ve středovém kruhu. Ghana udržela balón navzdory snaze Angličanů ho vybojovat. Jurenči má míč, napravo ho dává Senajovi. Senaja jakoby nevěděl moc kam s ním a tak ho vrací na polovinu afrického týmu. U míče teď Party, 6. minuta už začala, po Party je to Opoku, tedy statní obránce ghanského týmu, který dostává balón zpátky od Ayewa a dává i brankáři Asaremu, který mu vrací. Opoku teď raději dlouhý balón dopředu, protože už se bál forčekujících Angličanů, kteří balón pak sebrali před svou 16, ale je možné, že byl Opoku přece jenom dohraný a tak bude mít Ghana k dispozici standardní situaci ze své poloviny hřiště. Už se nám blíží konec té 6. nastavené minuty. Ano, Bellingham tak tam vrazil do Opoku a poté, co Opoku volil dlouhý nákop levou nohou. Ghaňané můžou rozehrávat v tuto chvíli. Vypršelo 6-minutové nastavení za stavu 0-0 mezi Ghanou a Anglií na fotbalovém mistrovství světa. Jde o přímé utkání o první místo a tedy jistý postup ze základní skupiny L na tomto turnaji. Dlouhý nákop Asareho je tím posledním, co mohli fanoušci v Bosnu sledovat v prvním poločase mezi Anglií a Ghanou a pokud nejsou nenároční, tak nemůžou být spokojení s tím, co viděli, protože vyloženou šanci já ve svých poznámkách nemám poznačenou žádnou a není to kvůli tomu, že bych byl líný psát. Můžeme zmínit snad leda zakončení Declana Rice, nejdřív po přímém volném kopu, tvrdá rána, ale navíc kontrolovaná brankářem Asarem a pak hlavička stejného fotbalisty ze záklonu a taky nad. To jsou jediné dvě situace, které opravdu stojí za zmínku, žádné další přidat nemohu a budu doufat, že se to změní ve druhém poločase, který vám znovu nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Říká Jan Suchan, na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, znovu tě zdravím.
2: Dobrý večer.
0: Jsem rád, že jsi neusnul, ale bylo možná na málem, ne?
2: No tak samozřejmě není to úplně žádná velká jízda, i když to tempo toho zápasu je velký. Hraje se podle jasných not, no. Ghaňané vsadili na bez chybnou defenzivu, zatím se jim to daří a Anglie prostě nemůže úplně to otevřít, protože jsme viděli, jak rychlí Gaňané jsou a myslím si, že postupem času možná síly budou docházet a nějaký mezery se tam určitě objeví, ale v tuhle chvíli souhlasím s tím, že pro nezaujatýho diváka to úplně atraktivní zápas nebyl.
0: Jakým způsobem se dá otevřít takto bránící soupeř? Protože když vezmu například včerejší utkání Francie-Irák, tím nechci říkat, že Ghana je jako Irák a Francie je stejně dobrá jako Anglie, ale přišlo mi, jako kdyby Francouzi byli v otevírání soupeře, který byl v podobném bloku zalezlý, výrazně lepší a aktivnější než Angličani.
2: No, tak je pravda, že těch překvapivých věcí tam není tolik jako včera. Na druhou stranu, ta defenziva Ghany je opravdu propracovaná a moc těch šancí nedává. Myslím si, že to tam Honza Suchan taky říkal v tom přenosu, že trenér Tuchel prostě nabádá hráče Anglie k tomu, aby si vyměnili pár krátkých přihrávek a změnili těžiště hry dlouhou přihrávkou a pak se dostali do šancí. Takže tohle je určitě lék a samozřejmě nějaký dobrý centr, protože Angličani se tam jinak nemůžou dostat do té plné obrany, kde je tam opravdu 9-10 hráčů na 25 metrech, to je opravdu těžký.
0: Viděl jsi hrát Argentinu, viděl jsi další celky, přijde ti Anglie, řekněme, podobně silná, když tak nějak buší do těch zatím papírově slabších soupeřů?
2: No, tak já k tomu jako připočítávám i tu reakci potom, když balon ztratí a tam Anglie je velmi silná, viděli jsme to procento držení míče, to je až neskutečný na téhle úrovni a myslím si, že to bude atakovat nějaký rekord minimálně na tomhle mistrovství, protože Angličani opravdu mají celou tu dobu ten balon pod kontrolou, myslím si, že tam nějaký číslo 20% Ghany, to je vlastně jako opravdu jenom to, že bráníš a k tomu míče se vůbec nedostáváš.
0: To je pravda, na druhou stranu Anglie z toho pořád nemá šance navzdory tomu obrovskému držení míče.
2: Je to pravda, no, tak tam je nutná trpělivost a samozřejmě pak využít tu šanci, kterou budou mít. Zatím opravdu tam žádná velká šance nebyla a až přijde, tak ji musí samozřejmě Angličani proměnit, protože těch šancí za stavu 0-0 prostě moc nebude.
0: Vypadá to, jako kdyby Anglie v tom zápase se zatím snažila hrát hodně po zemi, protože pokud jsem dobře viděl, tak přímo v pokutovém území Harry Kane vlastně žádný míč přímo neměl, jednou se k němu dostal těsně před vápnem, ale vlastně přímo jeho žádný centr nenašel.
2: No, tak ono tam opravdu toho místa moc není. Souhlasím s tím, Angličani samozřejmě už dávno nejsou ten tým, kdy kopali dlouhý balóny a jak říkal klasik z okresního převodu, sklepávali to do stran nebo ze stran do prostřed, to už dávno není. Mají spoustu hráčů, který působí i mimo Anglii, ve Španělsku třeba, ty hráči určitě nebudou chtít hrát jenom dlouhý balóny a souboje, ale předvádět kvalitní fotbal, takže to tam určitě hráči Anglie mají, ale ten zápas prostě se takhle vyvíjí a tam to slovo trpělivost je prostě zásadní.
0: Po prvním poločase bez gólu Anglie Ghana zhodnotili jsme s Pavlem Horvátem. Děkuju ti.
2: Díky, naslyšenou.
0: Po prvním poločase tedy bezgólový stav. Připomínám, že už dříve dnes Portugalsko zdolalo Uzbekistán 5-0 a později se budou po půlnoci hrát ještě další dva zápasy. Za chvíli druhý poločas.

0: Radiožurnál je 23 hodin. A to je čas na zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Kárný senát zrušil výtku pro státní zástupkyni Lastoveckou. Spojené státy tvrdí, že Írán souhlasil se vpuštěním jaderných inspektorů. Teherán to rozporuje. Útočník Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje, jaké možnosti, jaké bude dál postupovat.
3: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
1: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost, na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Írán měl údajně souhlasit s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Birkenstocku to potvrdila americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Írán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník.
4: Ministerstvo zahraničí Íránu ale Vanceovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Íránu nesouhlasí i v otázce zmrazených íránských aktiv ve výši 500 000 000 korun. Teherán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Zhruba měsíc a půl měří policisti na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
5: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisti teď vyhodnocují výsledky. Potom se rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích.
2: Sport.
1: Útočník Colorada Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Vyhrál před osminásobným vítězem Davidem Pastrňákem z Bostonu. Třetí skončil Tomáš Hertl z Vegas. Cristiano Ronaldo jako první fotbalista v historii skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Jak hraje Anglie s Ghanou, řekne reportér Jan Suchan.
6: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním je to mezi Anglií a Ghanou 0-0. Neviděli jsme žádný gól, ale ani žádnou jednoznačnou šanci. Ve druhém poločase se to může změnit a vy ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 před Prahou a nehoda na D4 u Dobříše. Dálnice D8 je neprůjezdná před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby havarovalo osobní auto, budou tam zasahovat záchranáři. Sjíždějte na prvním kilometru u Zdib do Prahy, dojedete po silnici 608. Na nehodu pozor také na dálnici D4 z Prahy do Strakonic. Za sjezdem na Dobříš na 28. kilometru havarovala 2 auta. Zpomaluje se, tam je to bez kolony. Na D1 zpozorněte před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, je označený kužely. Na D35 zvyšte pozornost před Svitavami ve směru od Hradce Králové. Na kilometru 195,5 stojí porouchané vozidlo. A v Praze začalo noční čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel směrem na Smíchov. Až do rána neprojedete také Mrázovkou směrem od Dobříšské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
8: 23 hodin 5 minut stále je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport, které je v těchto dnech hodně fotbalové a dnes tomu pochopitelně nemůže být jinak.
2: Radiožurnál Sport
9: a Martin Charvát.
8: Hodně fotbalové je kvůli a díky tomu, že se v těchto dnech hraje mistrovství světa, protože je ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, tak se hraje s poměrně dost výrazným 6 až 8 hodinovým časovým posunem, tím pádem se začíná poměrně pozdě. Odpoledne nebo na večer. No a v tuto dobu se vlastně dostáváme k hlavní porci zápasů. Máme za sebou 5gólové vítězství Portugalska nad Uzbekistánem a bohužel bezgólový první poločas mezi Anglií a Ghanou. Druhý poločas komentujeme spolu s Janem Suchanem.
6: A to už za pár desítek sekund, možná za pár minut, protože teď se teprve Ghaňané trousí na hrací plochu stadionu v Bostonu, kde první poločas tedy nepřinesl žádnou branku a ani žádnou vyloženou příležitost, jenom dva jakés také slibné pokusy Rice, ale oba nad branku, jeden spoza vápna po přímém volném kopu, druhý hlavičkou, ke které ale musel Rice couvat a tak ji nemohl umístit dobře a nemohl do ní dát ani dostatečnou razanci. Ghaňané ti byli rádi, když se dostali na útočnou polovinu, moc těch ofenzivních akcí neměli párkrát, ale byli i nedaleko nebo uvnitř pokutového území Anglie a myslím, že kdyby byli trochu šikovnější, tak by se k nějakému nebezpečnému zakončení mohli dostat. Na druhé straně Angličané se potýkají opravdu s úpornou africkou obranou, nemají to jednoduché hledat skulinky, ale zároveň tomu nejdou úplně naproti, protože volí často jenom přihrávky na krátkou vzdálenost a to ještě často hodně daleko od ghanské branky. Není tam tolik odvahy, není tam tolik snahy přejít jeden na jednoho, není tam ani tolik náběhů. Takže to jsou možná věci, které by se mohly změnit ve druhém poločase, který tedy začne na stadionu v Bostonu už za chvíli. Už jsou na hrací ploše také rozhodčí, kteří jsou dnes z Hondurasu, tím hlavním je pan Said Martínez, který už doufejme za pár sekund pískne poprvé do píšťalky ve druhém poločase, který přejeme si, aby přinesl nějaké ty góly v utkání mezi Ghanou a Anglií.
8: Zatím Angličani v prvním poločase výrazně lepší, co se týče držení míče, co se týče šancí, tak jich pár měli, ale nebyla to žádná velká sláva a nebezpečí vlastně nehrozilo brankáři vůbec žádné, protože na střely na branku je to 0-0 v tomto zápase, logicky tím pádem i na góly. Harry Kane v prvním poločase viditelný málo, do jedné slušné šance se dostal, ale zatím Ghana v obraně velmi dobrá, velmi silná, druhý poločas začne doslova za pár sekund.
6: Jordan Ayew je se svou ofáčovanou hlavou připravený u středového puntíku, je rozehráno. Ghana začíná po zpětné přihrávce nákopem na pravé křídlo k Iñaki Williamsovi, který svádí souboj se Spencem a prohrál ho. Spencovi pak přišli na pomoc i další spoluhráči, jeden z nich Rice se teď úplně nepotkal s balonem tak, jak chtěl. On levou nohou chtěl buď zpracovávat nebo přihrávat, ale mezi tím mu míč přijel pravou nohu a tím se dostal do zámezí. Ghana díky tomu u balónu kolem půlící čáry. Je to Mensa, který balón vrací zpátky ke stoperům. Opoku po něm by to mohl být Adjety, ale Opoku nakonec poslal balón dopředu, kde ovšem našel jenom obránce Angličanů Jamese. Končí první minuta druhého poločasu, Anglie Ghana 0-0.
8: Bellingham si seběhl až na vlastní polovinu a následně se Gay snaží vyvést balón středem. Před ním se otevřel prostor, takže se vydal tento bek poměrně dobře dopředu, ale po nějakých 10 metrech zastavil svůj běh středem hřiště. Rozhodl se přenést míč na pravou stranu a to tak vysokým balónem, že v podstatě neměl Madueke možnost se dostat rychle k míči, protože než se balón dostal k němu, tak v podstatě v tuto chvíli, přestože pravidla velí a logika také, že rychlejší je přenášet míč než běžet, tak tentokrát byl běh rychlejší než vůbec letící míč a tím pádem Angličani se do žádné zajímavé šance nedostali, přestože před game se vlastně otevřel prostor, ale on jako kdyby se zalekl a vědom si toho, že Angličani volí často přihrávky na křídla, tak přenášel balón, ale neúspěšně. A tak znovu Anglie rozehrává z vlastní poloviny.
6: Za stavu 0-0 ve 47. minutě Gay zase na koncu. To jsou dost možná nejčastější hráči, kteří si spolu vzájemně vymění balón. Rice napravo, volný prostor pro Jamese, který ale dává přednost přihrávce na Madueckého. Jsme na pravé straně a teď už uprostřed ve středovém kruhu. Opět křižný balón od Andersona, tentokrát na levo pro Gordona, který byl ale přikrytý. Angličani budou alespoň vhazovat zhruba z poloviny půlky Ghanianů. Angličané v držení míče, Spence u levé postranní čáry vybírá si Gayho, po něm to je Konca, to už se Angličani dostávají napravo. Průniková přihrávka měla najít, Jamese nenachází a teď pozor na Semenya na levé straně ghanského útoku. Bellingham zabral dozadu, s kluzem zajel pod nohy Semenya, bylo to čisté, bylo to účinné. Angličani mohli postupovat dopředu, ale Semenyo se dokázal vrátit k míči i kvůli zaváhání Kanea. Ayew přistrkuje hned prvním dotekem zpátky Partymu. Napravo je Senaya, který chtěl najít hlavičkujícího Ayewa. Nepovedlo se to úplně tak, jak si Ghaňané vysnili. 49. minuta, Anglie Ghana 0-0.
8: Bellingham a jeho druhá snaha založit protiútok, jenomže přihrávka na Madueckého nepřesná. Madueke se snažil zabíhat za hráče, zatímco Bellingham mu směřoval přihrávku po zemi a tak tím pádem Angličani o balón přišli, následně ho získali, následně o něj rychle přišli, to všechno v rychlém sledu, všechny situace okolo půlící čáry a nakonec Ghaňané mohou vhazovat a rozehrávat přes své stopery a Jetty se vydává středem hřiště, ale před ním už se začínali stahovat angličtí hráči a tak přihrává Jirinkimu do středu hřiště, ten na levou stranu, kde se snaží Mensah dostat k balónu. Jeho dlouhé přenesení hry uhlopříčně, kde je dobrá šance pro Ghanu, ale teď se nedokázal srovnat Senaya ideálně ke střele, protože Senaya se dokázal krásně natlačit tělem před Spence. Spence tuhle situaci výrazně podcenil a pravý bek Ghany už v pokutovém území střílel křížně, nicméně jeho střela buď byla zblokovaná, anebo Senaya na poslední chvíli vyvedený z míry. Výsledkem toho bylo, že nakonec balón se k brance ani nedostal. Gordon následně se snaží další křížný balón Angličanů dostihnout, ale před koncovou čarou to nedokáže, takže stále platí stav 0-0, ale v 50. minutě už se mohli také Ghaňané radovat, ale ani oni nakonec nemají střelu přímo na branku.
6: Jak jsme mohli s Martinem Charvátem vidět díky opakovaným záběrům na pozici radiožurnálu Sport, tak to byl Spence, který se dokázal vrátit do toho souboje se Senayou, který už pálil na golmana Pickforda, ale Spence tomu dokázal zamezit a tak i v 51. minutě sledujeme bezbrankové střetnutí Angličanů z Ghaňany na fotbalovém mistrovství světa. James, anglický pravý back, vhazuje a vhazuje na Gayho, na kterého tlačí Jordan Ayew. Byl to drobný faul, ale byl a tak Angličané se dostávají zpátky k balónu. Anderson ho vyváží dopředu, koho si vybere, je to James napravo. Přes tuto stranu hrají Angličani přece jenom častěji než po té levé, Bellingham ve středovém kruhu. Teď mě chtějí Angličani vyvést z omylu a dostávají se na levo ke Spencovi. Spence ale zasekává míč a vrací ho Gordonovi, který se zatáhl poměrně, také Bellingham je hlouběji, než bychom ho očekávali. Anderson a po něm už zase Angličané ze středové levého kruhu od Gayho. Gayho vyváží ten míč směrem dopředu, než osloví koncu. Konca znovu Gay. Angličani jsou na pravé straně a Gay byl povalený na zem. Nebylo to nic zákeřného. Sibosi ale tímto drobným faulem přece jenom pomohl v 52. minutě, kdy čekáme na úvodní gol mezi Anglií a Ghanou 0-0.
8: Tomáš Tuchel dobře ví, že Anglie po úvodní výhře má mírně nahráno, takže vlastně z tohoto utkání dvou týmů, které zvítězily na úvod světové

0: Tady do zajímavé situace, ale podstatné je také říct, že v té finální fázi si všechny míče přihrávali do stoje. Angličani vlastně všechno dostali do situace, kde hráč, který dostával přihrávku, tak stál čelem k brance, to je pravda, ale stál a potřeboval se dostat nějakým způsobem do běhu, což se následně Angličanům nepovedlo, i proto pro ně bylo dost složité akci vyřešit, ale konečně se možná něco děje. Znovu Madueke je v pokutovém území, snaží si obhodit Mensa, což se mu povedlo, ale pomohl tam další ghanský stoper a tím pádem znovu Angličané zůstávají před brankou, jako kdyby teď trochu přidali, trochu zapnuli, snažili se trochu s tím zápasem něco udělat, ale dobré napadání hráčů Ghany a je tu možný rychlý protiútok pro Williamse po pravé straně. William se snaží utancovat Spence, kterého má proti sobě, znovu přihrávka do středu, kde ale přichází dobrý zákrok Bellinghama a znovu Angličané ve snaze o rychlý protiútok, tentokrát po levé straně.
1: Gordon, nabíhá mu tam Bellingham na levém křídle, ale žádná další velká podpora tam není, možná i proto Gordon na chvíli ten balon zastavil a chtěl počkat v 59. minutě za bezbrankového stavu na další spoluhráče. Teď už Angličané zase hrají kousek od půlky. Anderson, sklepávka od Bellinghama na levou stranu pro Gordona, ten chtěl obejít Senáju, nepovedlo se, přihrávka Bellinghamovi. Bellingham je na hranici pokutového území, už tam posílal oblouček na Kaneovu hlavu, ale až tam nedoputoval, do výšky čněl stoper Adjety. Anglie se ale velmi rychle vrátila k balonu, 60. minuta 0-0 s Ghanou. Gordon pod sebou má Andersona, Anderson chvíli to vypadalo, že bude přihrát doprava, ale vybral si nalevo stojícího Gordona. Gordon centruje, jenže centruje za branku, ale podstatné je, že byl Gordon dojet Senájou a tak z toho bude takový zkrácený roh, přímý volný kop nedaleko rohovému praporku.
0: No, myslím si, že tohle byl dost nebezpečný zákrok od Senáje, protože v tu chvíli vlastně byl Gordon v situaci, kdy těžko tam kontroluje své vlastní tělo, i když to, co nakonec jsme viděli v opakovaných záběrech, že se stalo, tak působilo jako jen opravdu velmi mírné zavazení snad o oblast Achillovy šlachy na levé noze, kterou kopal Gordon. Výsledkem je první žlutá karta pro Ghanu v tomto zápase na karty 1-1. V první poločase ji dostal Rice a také výsledkem je přímý kop na branku z levé strany, přitažený na zadní tyč, možná hlavička zblokovaná následně a z toho bude rohový kop, kdy se snažil Anderson dostat na zadní tyči k hlavičce, poslal ji ale pouze do připravené Siba, který byl právě na levé straně dostatečně rychle z pohledu Ghany na malém vápně, na malém pokutovém území. Opravdu to bylo poměrně z velké blízkosti, nebo z malé vzdálenosti, abych byl úplně přesný, ale tento poměrně hezký signál nakonec troskotal na tom, že téměř všichni hráči Ghany byli před svým vlastním brankářem.
1: 61. minuta 0-0, může se to změnit, Angličané mají rohový kop, Rice točí balon směrem od branky, tam hlavičku je znovu Anderson, ale hlavičku je hodně vysoko nad, musel se i on trochu vracet a navíc tam šli proti němu Ghaňané, konkrétně Adjety, nebylo to jednoduché pro Andersona, škoda pro Albion, že v podobné pozici nebyl Kane, ten by si s tím jistě poradil lépe, i když netvrdím, že nutně gólově. Gól to je to, co nám určitě chybí na stadionu v Bostonu, 62. minuta, Anglie Ghana 0-0.
0: Dlouhý výkop od brankáře Ghany a Azare bude rád, že možná na chvilku se zbaví míče, protože v posledních minutách se před ním balón objevuje na anglických kopačkách čím dál častěji. Teď Gordon se snaží o další průnik. Ghaňané naznačují, že balón si ukopl Gordon do autu, čemuž Gordon nevěří, ale věří rozhodčí Ghaňanům. Nicméně následně se velice rychle dokázal Anderson dostat k balónu před pokutovým územím. Faulovaný Kane a přijde volný přímý kop pro Declana Rice, velmi pravděpodobně pro něj Anglie bude kopat z levé strany ze svého pohledu, mírně vlevo před pokutovým územím z nějak

0: nějakých 23 metrů odhadem, což je možnost jak pro přímou střelu, tak také samozřejmě pro nějaký další signál, podobný tomu, jaký jsme viděli před chvílí při rohovém kopu, respektive při zkráceném rohu po faulu na Gordona. To byl vlastně volný přímý kop, ale v podstatě jako kdyby to byl roh. Tak tedy 63. minuta 0-0, ale čím dál tím více Angličané utahují.
1: Rice, jsem zvědavý, jestli bude pálit nebo spíše centrovat, protože až tak blízko to není a pozice jeho těla vypadá spíše na centrovaný balon. Toho jsme se právě teď dočkali, ale odhlavičkoval ho Sibo, ještě rána Andersona, odražený je balon ke Gordonovi, ještě to je Spence, který zakončoval v 64. minutě, ale zakončoval nepřesně a tak se nic nemění na tom bezbrankovém stavu mezi Anglií a Ghanou. Zkoušel to Anderson z nějakých 25 metrů, ale jen do hradby těl. Madueke ten žádného ze soupeřů netrefil, ale také hodně, hodně minul branku golmana Asareho, který teď rozehrál v 64. minutě za bezbrankového stavu svým spoluhráčům. Anderson teď uspěl hlavičkovém souboji stejně jako Rice a byl tam ještě nedovolený zákrok Ayua, kterého si všiml rozhodčí Martinez, já popravdě ne, a trenér portugalský kouč Ghanianů Carlos Queiroz se diví úplně nejvíc ze všech, nechápe, proč se píská, a důležitý moment i pro fanoušky české šance ligy, protože Prince Adu přijde za chvíli na trávník, tento útočník Viktorie Plzeň, 65. minuta, Anglie Ghana 0-0.
0: Podstatné je, že jeden z ghanských hráčů má na tváři krev, což v tuhle chvíli nejspíš bude také naznačovat, že je potřeba ho ošetřit. Tím zraněným je muž, který právě v tom onom souboji měl faulovat, i proto to velké překvapení, kvůli čemuž byl trenér Ghany dost překvapený. No a následuje vlastně podobná situace, jaká byla i v prvním poločase, tedy ve chvíli, kdybychom se plus minus měli dostat k oné občerstvovací pauze v Bostonu, kde v těchto dnech opravdu nejsou vysoké teploty, tak je tady poměrně dost dlouhé ošetřování a přerušení. No a jen co se doošetřuje,
1: tak se bude
0: chvilku hrát a pak se bude občerstvovat.
1: Můžeme mluvit o změnách, které dělají nakonec oba trenéři. Přichází Saka a O'Reilly, odcházejí Spence a Gordon. Saka, pro mě překvapení, že zatím na tomto turnaji nedostal šanci ani jednou v základní sestavě. Teď se pokusí zaujmout natolik, aby to bylo při posledním duelu s Panamou jinak. A přichází taky zmiňovaný Prince Adu společně s Abdulem Fatavuem a dva muži jim pochopitelně na ghanské straně musí uvolnit místo, tím jedním z nich je i nějaký Williams, který přece jenom nebyl tak nebezpečný, jaká je jeho pověst, Jordan Ayew. Ale ono, to je ten druhý muž, který odchází, ono to pro Ghaňany bylo prostě strašně složité, protože tlak Angličanů na balon po jeho ztrátě byl obrovský.
0: No, kdo nebezpečný byl v tomto zápase obecně, to bychom se mohli podívat i na tu anglickou stranu samozřejmě. 67. minuta v těchto chvílích začíná, stále bezgolový stav Anglie, Ghana 0-0, přičemž právě za pár momentů, po tom, co se dostřídá, tak se rozehraje a bude se najednou občerstvovat. Opravdu až komické situace nastávají na tomto mistrovství světa. Rozehráno jest, Madueke na pravé straně má balon, přes Andersona se znovu Angličani snaží rozehrát, tentokrát poněkud překvapivě i dlouhým pasem, který ale před Maduekem dokázali sebrat Ghaňané, a následně se Sibo snaží postupovat středem hřiště, jenomže jde poměrně dost pomalu a míč mu trochu překážel, ale následně je tu možnost pro rychlý protiútok Ghaňanů, kteří faulovali, i když to možná byl faul, tedy Prince Adu je tím mužem, kdo se dostával za obranu, to je podstatné, ale podstatné je také vědět, kdo vlastně byl tím, kdo zasáhl balon a kdo ne. Nejspíš nikdo netrefil míč a následně se srazil Pickford a Adu, podle mě.
1: A hlavní rozhodčí odpískal faul Adua na Pickforda a já bych se s tím ztotožnil, protože Adu trefil do nohy vybíhajícího Pickforda. Je pravda, že ani Pickford nezasáhnul balón, ale pokud bych si měl vybrat, pro koho nařídit přímý volný kop, tak bych asi souhlasil s tím, že pro Anglii, i když trenér Queiroz si zase žádal přímý volný kop pro svou stranu, ono by to mohlo souviset třeba i s červenou kartou pro Pickforda, proto ty emoce byly takové, jaké byly, ale hraje se už dál, takže se rozhodně nebudeme k ničemu vracet, třeba s videorozhodčím. 68. minuta, směřujeme vstříc občerstvovací pauze, ale teď se ještě předtím hraje Anglie Ghana 0-0.
0: Madueke na pravé straně, ten má balón poměrně často, problém je, že s ním často nic moc nedělá, leda zpětnou přihrávku.
1: 69. minuta právě začala, Anglie Ghana 0-0, přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport, teď ještě rána Kejna, ale gól to není. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Je hezké, že u toho Jan Suchan ve vstupu pro Radiožurnál zůstal, protože tím pak posluchači Radiožurnálu měli téměř všechno nebezpečné, co v tomto zápase bylo. Jak se k tomu Kane dostal? Trochu nepřehledná situace před pokutovým územím Ghany, jedna z mála těch nepřehledných, protože jinak to Ghaňané měli pokaždé poměrně rychle vyřešené, jenomže tentokrát Adžety nedokázal rychle balón vrátit zpátky před pokutové území, respektive nedokázal ho vrátit zpátky na zem. A balón se rychle odrazil k Kaneovi, který vědom si toho, že moc často míč nemá v tomto zápase, tak se s ním snažil rychle něco udělat, otočil se, pálil levačkou ke vzdálenější tyči, těsně tak metr, dva metry před pokutovým územím, střela pěkná, utažená, ale brankář Ghany byl na zemi poměrně rychle, proto v 70. minutě stále 0-0.
1: Angličané hrají na pravé straně, Anderson dostal balón od konci, pak si ťuknul o Bellinghama, následně předal na Gayho, jsou to přihrávky na krátkou vzdálenost, teď to též platilo také o pasu od O'Reillyho, Madueke se přesunul na levé křídlo po příchodu Saki, centr právě na Saku, který ale také nehlavičkoval úplně v optimální pozici z hranice brankového území, jeho hlavička skončila nad brankou. Jistě se to dalo trefit lépe, ale Saka byl trošku v záklonu a proto nesměřoval i ten míč do branky. 70. minuta právě končí 0-0 mezi Ghanou a Anglií a
0: občerstvovací přestávka. Oficiálně reklamní přestávka pro ty, co vysílají reklamy, to my na Radiožurnálu Sport nejsme, nicméně teď si, Jane Suchane, představ, že by si na tohle koupil lístek, ať si třeba z Anglie nebo Ghany, je to vlastně jedno, dojel by si tady do uvozovkách Bostonu, připomínám, že se hraje tak na polovině vzdálenosti mezi Bostonem a Providence, tedy přibližně 50 km od města, v místech, kde pokud jste tam někdy byli, nebo jste to aspoň studovali, vlastně vůbec nic není, je to jenom dálnice, vedle dálnice obrovské parkoviště a uprostřed parkoviště stadion a vidíš takovýto zápas, těchto 70 minut.
1: Tak budu doufat, že těch zbývajících zhruba 25 přinese něco úplně jiného a třeba z toho ještě může být nějaká gól paráda, i když přiznejme si, že příliš pravděpodobné to podle dosavadního průběhu utkání není.
0: No, byl bys velký snílek, no, ale můžeme samozřejmě doufat, nicméně zatím není moc důvodu si myslet, že by to tak bylo. Je pravda, že v posledních takových 10 minutách Angličani mírně zaplnuli. Výsledkem toho jsou dvě střely na branku. Ani jedna z nich vyloženě gólová. To Kaneovo obtočení se bylo poměrně slušné před pár minutami. Stejně tak i ta předchozí akce, která vyplynula z toho, že vlastně Angličani měli velmi rychlý průnik po levé straně, kde hraje Gordon, nebo hrával Gordon, ale tam to nakonec skončilo tím, že vlastně Angličani potom byli všichni ve stoje. No. Takže 73. minuta za chvíli začne, skončí pauza na občerstvení, která je dnes vyloženě pouze v tomto případě technickou a taktickou přestávkou. a bude
1: na stadionu mimochodem je i odpočet, 43 sekund ještě nám zbývá do konce této občerstovací taktické reklamní pauzy, jak kdo chcete. Na tváři středopolaře Hany Jurenčiho přibyl takový pavouk, několik náplastí, vlastně do takové hvězdičky nalepených na jeho tvář, kde si pod levým okem, kde měl tu tržnou ránu po jednom ze soubojů, ve kterém podle rozhodčích právě on fauloval, ještě změny na straně Angličanů. Odchází Anderson a odejde také pravděpodobně Bellingham a nováčky budou Eze a Watkins. Je vidět, jakou ofenzivní sílu trenér Thomas Tuchel má, že prostě může z lavičky posílat takové borce, jako jsou Eze, Saka nebo Watkins.
0: No, co se týče účesu, nic se na hřišti nezmění, protože to mají pánové střižené úplně stejně. Každopádně doufám, že se něco změní co do obrazu hry. Ať už to bude znamenat pozitivum pro Ghanu, anebo pro Anglii, my tady nefandíme nikomu, ale byli bychom rádi, kdybychom viděli zajímavý fotbal, což tady úplně zatím nebylo.
1: Pardon, řekl jsem Watkins a měl jsem a chtěl jsem říct Rodgers, to je ten druhý nováček vedle Ezeho, kterého poslal Thomas Tuchel na hřiště v 74. minutě, kdy Angličané stále marně dobývají ghanskou obranu. Na druhou stranu, nejenže gól nedali, ale také nedostali.
0: No, já bych byl rád, aby se aspoň něco z toho změnilo v tomto utkání. Uvidíme, jestli k tomu vůbec bude blízko. Saka povolaný na polovině hřiště po nákopu ghanského golmana a teď bude hrát Madueke na levé straně. Vybírá si právě nového muže na hřišti Rodgerse, ke kterému se následně balon po střetu se soupeřem vrací. Angličani to obehrávají středem. Rice, který na hřišti zůstává, to přenáší celé po zemi až na Saku, ale přenesení hry vlastně na pět přihrávek a velmi pomalé, tudíž se přesunula i celá ghanská obrana. Čtvrt hodiny do konce základní hrací doby, zatím není moc důvodu pro velké nastavování a zatím stále bez gólů.
1: Je to Gay, který si vybral Jamese na pravé straně, Saka svým typickým drobivým pohybem a vedením míče šel proti dvojici soupeřů, než přihrál Rodgersovi. Rodgers má proti sobě opoku, a kterého vytáhl z vápna, tam by mohl vysoký stoper chybět, ale nebude, protože dokázal zblokovat centrovaný balon Rodgerse na rohový kop, takže další standardní situace, kterou budou mít k dispozici Angličani, možnost, jak změnit bezbrankový stav. Opravdu opoku do toho dal, co jen mohl, aby nepustil míč do vlastní šestnáctky. Bude to znovu Rice, anebo se vymění exekutor, když to do této chvíle nevedlo k žádnému pořádnému ohrožení ghanské branky. Ne, stále má důvěru. Declan Rice, 76. minuta, Ghana Anglie, 0-0, míč se bude točit směrem od branky, teď už se rozebíhá Rice, posílá balon, ale no, nakonec končí u Ezeho, ne, je to Madueke. Ne, Madueke to být nemůže, kdo to byl.
0: Myslím si, že ne, tento Madueke. Borec s číslem 20 je Madueke, ano. Který v tomto zápase mění trochu své pozice a teď se trochu zle koukal na rozhodčího poté, co si myslel, že nebyl tím posledním, kdo se dotkl balónu, ale nakonec byl. A tak tím pádem se bude kopat od branky Ghany a gólman Azare, který v posledních minutách sahá na míč i v jiných situacích, než když si ho bere od podavačů, respektive z míst, na kterých jsou balóny umístěny, tak teď si dokonce i zachytal a následně se o balón postaral nohou. Teď znovu použije také své ruce, když se k němu míč vrátil a poté, co byl atakovaný opoku a také Senaya, který se teď drží za svá bedra, tak tedy se balón snažil hodit do autu, jenomže tam nedohodil a Angličani míč vlastně lapili v domnění, že by třeba mohli hrát. Pískot s tribuny jim naznačil, že by to nebylo úplně vhodné. Takže přerušená hra, než se Senaya zvedne.
1: To už se teď stalo, on totiž blokoval Kanea, který chtěl se dostat k míči rychleji než brankář Asare. Senaya mu trochu zatarasil cestu, Kane ho přistrčil, nebylo to nic tak hrozného, myslím, že Senaya trochu i může tahat čas, protože bod s Angličany, ten by byl pro Ghanu evidentně velmi cenný, protože Ghana je tím týmem, který se spoléhá v podstatě celé utkání jenom na defenzivu, až na pár výletů na útočnou půlku, kde je balón teď taky, ale hned ho Ghaňané ztratili. Rodgers hlavičkuje směrem k Maduekemu, ale balón tam nepustil. Adjety souboje teď několik z nich za sebou. Rice nenašel nohu žádného ze spoluhráčů. Byl to jenom jeden z Ghaňanů, který byl u míče, dlouhý nákop také od afrického týmu a na zemi Saka, který byl přistrčený. Angličané chtěli rychle rozehrát, to už jsme teď viděli s Martinem Charvátem několikrát v tomto zápase, snaha alespoň tímto způsobem se dostat rychleji blízko ghanské 16. Nalevo teď Eze, nabíhá mu Madueke. Eze si ale bere balon směrem k vlastní brance a byl podle rozhodčího dovoleným způsobem zastavený Fatavuem. Ten posílá balon na Adua. Adua jde sám na Pickforda, je na zemi, míč tam leží a tohle byl určitě offside, protože tam za Aduem, respektive před ním, už nebyl brankář a jenom jeden obránce. Adu se ocitl na zemi po souboji s Pickfordem, myslím, že po souboji v pořádku. Krásná přihrávka od Fatavua, Adu šel sám na Pickforda, šel tam s ním do souboje jednak Pickford, jednak také konca míč se nakonec od ležícího Adua odrazil ještě k jednomu ze spoluhráčů, ale ten byl v offsideu, protože tam už nebyli dva fotbalisté Ghany mezi Aduem a brankovou čarou. Semenyo to byl, který tam se najednou ocitl s míčem před brankou, jenže se pískal offside. 0-0 v 80. minutě, ale Prince Adu, útočník Viktorie Plzeň, běžel alespoň chviličku sám na golmana Pickforda.
0: No a Semenyo chytil gól. On chytil gól, tam už žádný hráč nebyl, Angličan, který v tu chvíli byl vlastně jediným na brankové čáře a teoreticky by mohl zabránit cestě míče do brány, tak mířil na opačnou stranu a těžko by změnil směr svého pohybu, navíc míč mířil poměrně vysoko, takže by ho těžko mohl zastavit nohou. No, teď vlastně Ghaňané chytili svou největší šanci, kterou měli na branku Anglie, a tím neříkám na brankáře Pickforda, protože Semenyo si vlastně připsal daleko lepší zákrok, než Pickford v tomto zápase předvedl.
1: Ale těžko s tím mohl něco dělat, on ho spíše Adu
0: ne,
1: trefil.
0: To
1: nebylo, že by snad chtěl zabránit svému týmu střelit gol. Pozor teď na anglický nákop do vápna, ale výborná práce už po několikáté v tom to utkání od ghanských obránců a navíc tam byl offside Angličanů, takže i ta práce Mensaha byla možná navíc. 81. minuta, Anglie Ghana 0-0.
0: Angličani se snaží vyrovnat vlastně největší šanci tohoto zápasu, kterou měla Ghana před pár minutami Prince Adu, ale v té situaci gól dát nedokázal. Je to vlastně zvláštní situace, protože Adu se dokázal dostat kolem brankáře bez toho, aniž by vlastně udělal jakoukoliv kličku. On byl sražen, následně ještě se snažil dokopnout míč do branky a trefil do rozkroku naskakujícího svého spoluhráče, který chytil gól. Je to až komická situace, která znamená, že to je stále 0-0.
1: Ano, popisuje se to opravdu velice složitě, jak byl i bráněný Adu koncou, on se tam dostal tělem do něj, asi to bylo dovolené, tam jsem nespatřoval žádný faul, ale rázem se ocitl za zády Pickforda, ale v pozici ležícího střelce tedy nedokázal trefit poloprázdnou branku i vinou svého spoluhráče Semenya. Teď už Angličané postupují dopředu, Saka faulovaný, evidentně držený za rameno, tohle se mohlo klidně i žlutit pro Mensaha, který ale jinak odvádí velmi dobrou práci na pozici levého obránce. Už Madueke s ním měl co dělat, teď také Saka, a když měl naopak se Sakou co dělat Mensah, tak si pomohl faulem. 82. minuta, standardní situace pro Angličany od postranní čáry, jistě přijde centrovaný balón do 16, ale tam si s valnou většinou z nich věděli rady ghanští stopeři nebo jiní bránící hráči. 82. minuta, Anglie Ghana 0-0.
0: Třeba Bukayo Saka bude rozehrávat, zatím všechno kopal Rice, který i tentokrát u balónu, a Saka se mu snaží naznačit, že by měl třeba jiný nápad, jak to celé hrát. Minimálně ho přesvědčil slovně, protože Rice od balónu odchází a nebo mu Saka balón přihraje, což je stále také možností. Každopádně Sakova levačka kopne do balónu, posílá ho směrem na branku, míč polovysoký, protože se nedokázal dostat přes prvního bránícího hráče, a následně to byl Gay, který zastavil možný rodící se protiútok Ghany poměrně blízko pokutovému území Ghaněnu, takže žádná rozvitá akce a tím pádem ani žádná potenciální žlutá karta. Madueke končí, místo něj jiné velké jméno z Barcelony.
1: Marcus Rashford, i když je otázkou, jestli o něm i v příští sezóně budeme moct mluvit jako útočníkovi právě tohoto katalánského týmu. 84. minuta právě začala za bezbrankového stavu. Eze si udržel balón před Jurenčím, který ho fauloval. A tak Angličané budou rozehrávat kousek před vlastním pokutovým územím od stoperů Gayho a Konci. Jistě si představovali fotbalisté z britských ostrovů, že už v tuhle dobu budou mít náskok, ale nemají vůbec žádný. Rashford poprvé u balonu na levé straně dává O'Reillymu, který nemohl centrovat, protože byl dobře přikrytý Senajou. Ghaňané odkopávají na útočnou polovinu, kde se k balonu snažil dostat Semenyo, a tak Adu tam nabíhal, ale Pickford byl u míče jako první, přihrál Gayemu, po něm si míč bere do své moci Rice, je ve středovém kruhu, ukazuje spoluhráčům, kam si mají naběhnout, a když se to stalo u Jamese, tak právě tohle byl příští držitel míče Saka na pravé straně. Sklepnutí od Rodgersa mělo být pro Rice, nepovedlo se, Anglie má další možnost z druhé strany od Rashforda, Rashfordův přízemí zemní centr, zasahuje ho Eze a alespoň ho odpaluje směrem k O'Reillymu, kterého ale obral Fatavu a obešel i následně dalšího z anglických fotbalistů, konkrétně Rashforda, a bude z toho chvilka oddechu pro Ghanu, která zhruba na polovině své půlky bude mít balón v klidu, jak se říká. Máme za sebou necelých 40 minut druhé půle, tedy celkově 84 minut zápasu, 0-0 hraje Anglie s Ghanou.
0: Tvoje romantická představa, že by to třeba ještě mohl být gólový zápas, zatím se úplně nenaplňuje, ale alespoň šancí přibylo v posledních 20 minutách. Je to koukatelnější, než to bylo v úvodu, ale ono nic moc horšího vlastně z pohledu běžného diváka být nemohlo, a doufejme, že z pohledu běžného posluchače by to snad mohlo být lepší díky komentáři Jana Suchana, protože byl zkrátka lepší než to, co tady Jan Suchan musel svýma očima sledovat.
1: Jsi taky skvělý, Martine.
0: Pojďme zpátky na hřiště, protože Angličani mají míč centru do pokutového území, kdy Azaré si nedokázal dobře skoordinovat beky a to, kdo vlastně bude hrát, takže Angličani získávají balon těsně před pokutovým územím. Křížná střela, Azaré vyráží těsně před sebe a beci odkopávají balon jen kousek před pokutové území. Angličani mírně změnili rozestavení, teď jsou ve výrazně větším počtu před pokutovým územím, přijde další dlouhý nákop směrem do něj, kam si naskakují jednak Rodgers a také Kane, který už je před vápnem. Další pas směrem do pokutového území a Kane z obrovské šance po té, co se k němu odráží míč od břevna, levačkou netrefuje z přibližně 6-7 metrů branku. Tohle byla největší šance zápasu, když odečteme tedy to, že Ghaňané si chytili vlastní, tedy jasný gól téměř, ale Harry Kane nikým nebráněný z 6-5 metrů před bránou levačkou trefil 10 metrů nad třeba.
1: Krásně se tam do té hlavičky dostal O'Reilly, jeden z dnešních náhradníků, ukázal, že je dobrým hlavičkářem, ale pár centimetrů chybělo Angličanům, aby se ten míč odrazil od břevna do sítě a nikoliv ke kopačce Harryho Kanea, který už jistě dal z této pozice řadu gólů ve své bohaté a úspěšné kariéře, hlavně individuálně a po změně dresu z Tottenhamského na ten Bernu Mnichov i týmových. Změna na straně Ghany, odpracováno má Senája, přichází Opong, změna na pozici pravého obránce. Ale nic se nemění na skóre po této obrovské dvojšanci Angličanů, kteří mohli vést nad Ghanou, ale nevedou. Je to 0-0.
0: Angličani to udělali velice šikovně a myslím si, že snaha o tlak tady je zjevná v závěru toho zápasu, ale samozřejmě také za, řekněme, odpovídající riziko, protože se samozřejmě Angličani snaží také gól nedostat.
1: 88. minuta a fanoušci v Bosnu se ještě nedočkali branky v tomto zápase. V prvním poločase šance nebyly v podstatě žádné. Teď v poslední době přibývají a před pár okamžiky měli Angličané dokonce dvojí příležitost. Troufnu si říct, O'Reilly nejdřív hlavičkoval do břevna, od kterého se míč odrazil úplně k volnému Kaneovi, který byl 6 metrů od brankové čáry, ale poslal balon vysoko nad. Angličané měli vést, pokud by Kane dostal své kanonýrské pověsti, ale tentokrát mu to nesedlo. Předtím měl obrovskou šanci na druhé straně také útočník Viktorie Plzeň a v dnešním utkání Ghany Prince Adu, který se objevil na chvíli sám před brankářem Pickfordem, ale než začal zakončit, tak ho odblokoval obránce konce, ale takovým způsobem, že najednou byl Adu sice ležící, ale za gólmanem Pickfordem v leže se snažil kopnout do balonu, poslat ho do poloprázdné branky, ale smolně trefil vlastního spoluhráče Semenya, který byl v tu chvíli v offsideu. Takže ani na téhle straně se skóre neměnilo. Angličané v posledních minutách hodně útočí, snaží se změnit skóre ještě před možnostmi O'Reillyho a Kanea. Střílel zpoza pokutového území další z náhradníků Saka, ale gólman Asare se vyznamenal a vyrazil ten jeho pokus. Angličané ale i nadále hrají bez branek s Ghanou a to už se hraje 90. minuta tohoto utkání, které je přímým soubojem o vítězství ve skupině L a tedy postup do vyřazovací fáze. Závěr utkání si můžete naladit na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zkrátka se dostáváme do samotného konce tohoto zápasu. Za chvíli vám povíme i, o kolik to bude delší než běžných 90 minut, protože tohle je zápas, který se automaticky nastaví o 3, jak to tak bývá na tomto mistrovství světa. A myslím si, že více než 5 by to být nemuselo, protože i všechna střídání byla poměrně rychlá. Zmýlil jsem se.
1: Bylo tam to ošetřování jedno.
0: Pravda. A tím pádem je to těch 6 ošetřování ještě před zmíněnou komerční, chcete-li i hydratační pauzou. Takže 6 minut se ještě bude hrát, závěr už poměrně koukatelný, poměrně zajímavý, stále ale bezgólový.
1: A to v první nastavené minutě Rashford dozadu na koncu, respektive Gayho po něm konca. James má u postraní čáry Saku rychle dostoupeného Mensahem dovoleným způsobem podle honduraského rozhodčího Martineze. Angličané jsou znovu donuceni kombinovat až na vlastní polovině hřiště kousek od půlící čáry, ale výborně to teď udělali. A tak má před sebou Rodgers docela dost místa. Rice hledá buď Kane a nebo Rashforda, našel jenom hlavu jednoho z nováčků na straně Ghany, konkrétně Oponga. Byl to Opong, který hlavičkoval a díky němu se teď Ghaňané ubránil, ale budou čelit rohovému kopu ve druhé nastavené minutě. Ghana Anglie 0-0.
0: Rohové kopy Angličanům v tomto zápase příliš šancí nedávali, třeba se to změní, nemění se exekutor, tedy Declan Rice v tuto chvíli točí balon směrem k bránce, tedy bude ho točit, až do něj samozřejmě kopne. To ještě neudělal, teď už ano, balon se stáčí na zadní tyč, kde byl Kane, míč ale netrefil a tím pádem balon proskákal až za koncovou čáru a Azare bude vykopávat od své branky na začátku druhé nastavené minuty. Kane si tam seběhl do poměrně dobré pozice, ale k balónu se vůbec nedostal a byl tím posledním, za ním už nebyl žádný z anglických hráčů. Takže Azere může rozehrávat a třeba i Ghana se ještě může dostat k nějakému závěrečnému tlaku. Hráči Ghany jsou v soubojích těmi, kteří spíše neskáčí, spíše se snaží míč vystát a zpracovat si, což se jim ale nevyplatilo, protože Anglie veze další útok.
1: A to díky Rodgersovi, který přihrává Rashfordovi. Jeho center zblokovaný Opongem na další rohový kop. Třetí nastavená minuta, Anglie Ghana 0-0. Teď trávníkář asi nebude rád, ale bude hodně vyšlapaného prostoru v těchto místech a ta vápna budou hodně trpět, protože kolem nich a v nich byli hráči nastěhováni v jednom a také ve druhém poločase, hlavně tam, kde bránila Ghana. Už je připravený Declan Rice, posílá balón do vápna, na čí hlavu, je to na hlavu O'Reillyho, za ním ještě Eze, hlavička vyhlavičkovaná na brankové čáře Opongem, to byl Saka, který se tam dostal k odraženému balónu, trknul do něj hlavou. Angličané byli zase blízko, začíná čtvrtá nastavená minuta, bezbrankové skóre mezi Anglií a Ghanou, opět Rice bude kopat do balónu, ještě mu tam ukazuje Gay, jak by si to přál, Rice kope do míče, na čí hlavě skončí, na něčí, byla to rukavice golmana Asareho, který vyboxoval na autové vhazování, čtvrtá nastavená minuta, Anglie Ghana na fotbalovém mistrovství světa bez branek.
0: Angličani tlačí, snaží se dostat balón co nejčastěji před branku. Ještě si teď mění míč pro následné vhazování. Už konce může poslat míč vzduchem do pokutového území, zatím to nedělá. Na pravé straně si vybírá svého spoluhráče, následně dostává balón do středu, kde je Rice, Riceův nákop do míst, která jsou v pokutovém území, ale hodně vpravo z jeho pohledu. Ghana odvrací do autu.
1: Další autové vhazování z pravé strany rychle provedené, Saka si bere balon, zapojuje Jamese, už končí čtvrtá nastavená minuta, začíná pátá, Eze nenachází Saku, protože ten míč byl stečovaný a Saka ho nechal odejít na rohový kop, Angličané si vytvořili obrovský tlak, tak nakonec tím, kdo hlavičkoval do téměř odkryté branky, byl Gay, ale Opong ten míč dokázal vytáhnout mimo tyče svou hlavou. Pátá nastavená minuta, znovu roje hráčů obou týmů kolem brankového území, v pokutovém území jsou skoro všichni fotbalisti zápasu Anglie s Ghanou, pochopitelně brankář Pickford v anglickém dresu nikoliv. Fotbalisté z Ghany ještě střídají, přichází střídající Rahman Baba, který se pokusí odvrátit rohový kop kopaný opět Ricem. Začala poslední nastavená minuta, míč se točí směrem od branky na hlavu stopera Opokua, navíc tam byl útočný faul, kterého si všiml hlavní rozhodčí Thomas Partey. Byl tím faulovaným muž, který má na ruce kapitánskou pásku po odchodu, po vystřídání Jordana Ayua. 40 sekund zbývá do vypršení toho avizovaného nastaveného času. Odešel Adu. Místo něj přišel Baba, tak nevím, jestli Adu měl nějaký zdravotní problém, nebo teď chtěli Ghaňané za každou šanci, za každou cenu vystužit defenzivu obráncem místo útočníka, je to dost dobře možné. Angličané, pokud chtějí ještě útočit, musí začínat od vlastního brankáře Pickforda. 15 sekund do konce nastaveného času, James ještě není ani na útočné polovině, musel přihrát Riceovi. Ghaňané teď nechtějí umožnit Angličanům snadnou cestu na svou polovinu. Pickford vykopává dlouhý balón, který ale sbírá hlavou obránce Ghany Opong a to je všechno. Máme dohráno, máme dobojováno. Ghana získává cenný bod za remízu z Anglii 0-0. Několika šancí jsme se přece jenom ve druhém poločase dočkali. O'Reilly trefil břevno svou hlavou. Dorážka Kanea skončila nad následně hlavičku Gayho. Vyhlavičkoval mimo z brankové čáry Opong. Také Prince Adu, útočník Viktorie Plzeň ve službách Ghany, dnes byl ve slibné možnosti na dvakrát, ale nedokázal vstřelit branku, ani když nabíhal proti Pickfordovi, ani když ležel za jeho zády a následně napálil balón do bránícího. Do svého spoluhráče Semenya. Tak tedy Anglie, Ghana 0-0 a bude se ještě rozhodovat v posledním kole o tom, kdo vyhraje skupinu L na mistrovství světa.
0: Říká Jan Suchan, děkujeme mu za to, tedy bezgólový zápas na tomto světovém šampionátu. Teď Ariem a potom se už za chvíli připojíme také k vysílání Radiožurnálu.

0: repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Jak se u nás vyvíjí platy učitelů? Kdy mohou reálně dosáhnout na slibovanou úroveň 130% průměrné mzdy? Kolik by na takové zvýšení bylo potřeba peněz ze státního rozpočtu? A umožní chystaný kariérní řád víc zohlednit ve výši platu kvalitu práce jednotlivých učitelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je spoluautor studie o vývoji platů českých učitelů, ekonom, výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CERGEI Daniel Minich. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
2: Dobrý den.
1: Vy jste včera vydali 21-stránkovou studii o vývoji platů učitelů v Česku, analyzovali jste data za rok 2025. Dali jste tomu titulek Platy učitelů v roce 2025 a výhled / pád na dno, s tím, že to končí otazníkem. Zjistili jste, že v roce 2025 klesly relativní platy učitelů, tedy jejich poměr k průměrné mzdě v celé ekonomice. Jak výrazně?
2: Tak my v tom názvu narážíme na pozoruhodný vývoj relativních učitelských platů, to znamená k průměrné mzdě v České republice za poslední 10 let, kdy došlo v období let 17 až 21 k obrovskému nárůstu z extrémně nízkých hodnot. To je potřeba říct, extrémně rychlý nárůst, extrémně nízkých hodnot. A poté po roce 21 k extrémně rychlému poklesu k extrémně nízkým hodnotám. Takže my se dneska vlastně, nebo loni, to jsou poslední známá čísla, jsme se opět přiblížili relativním platům, které patří k nejnižším nejen v Evropské unii, ale i v rámci 40 zemí OECD.
1: Když k tomu přívlastku extrémní dodám konkrétní čísla, tak v roce 2017 ten průměr byl, nebo byly platy učitelů na výši 106% průměrné mzdy. A potom tedy, tak jak jste říkal, rostly do roku 2021. Kam až se dostali?
2: Dostali se poměrně blízko té bájné hranici politiky slibované už asi 8 let, to znamená 130%, někde to skončilo okolo 126% a dneska, teda opět loni, poslední číslo, jsme okolo 108%. Já bych tady možná doplnil pro posluchače, že důležité si uvědomit, že jde o učitele a kromě pracovníků, učitelů ve školkách, jsou to dominantně učitelé nejenže s vysokoškolským vzděláním, protože je povinné, ale dokonce s magisterským vzděláním. Takže zatímco průměrné mzdy v české ekonomice zahrnují většinu nevysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, tak aby jsme si uvědomili, že tady je to vysoce náročné vzdělání na vzdělání vysokoškolské.
1: Co se stalo v tom roce 2022, že se to zlomilo?
2: Přišla konsolidační opatření Fialovy vlády a součástí toho se staly úspory. Ne v tom, že by se škrtaly peníze na školství, ale nepřidávaly se takovým tempem, jako bylo potřeba přidávat, aby platy učitelů udržely tempo s dynamickým růstem mest v ekonomice. Zde je potřeba zase připomenout, že naopak předtím v roce 2021-2020 se uvolnila stavidla rozpočtové politiky, to znamená narostly výrazným způsobem deficity, protože byl deficit a vlastně nikoho to pořádně nezajímalo a v rámci toho se tedy svezly i dodatečné výdaje na školství.
1: Minulá vláda Petra Fialy slibovala, že platy učitelů budou na úrovni, tak jak vy jste řekl, bájných 130% průměrné mzdy, dokonce to doplnila do zákonu. Znamenají ta vaše čísla za loňský rok, že vláda Petra Fialy nesplnila to, co slibovala?
2: Je to malinko složitější. Vláda, když potom přijala zákon, který platí od roku 2024 a tam není napsáno, že platy mají být 130%, tam je napsáno, jak se mají rozpočtovat peníze pro regionální školství, z kterých se potom platí platy. Je to neskutečně právně pro běžného člověka až nečitelné a vláda přijala ta minulá výklad, pozor, zákona velice nejasného, že tedy ten tam mzda, ke kterou vztahuje, je ta dva roky stará, protože to je ta poslední skutečně známá, což je ale samozřejmě absurdní, protože například výdaje na obranu se vztahují k tomu aktuálnímu HDP, nikoli k tomu dva roky starému.
1: Kolik peněz navíc by bylo potřeba, kdyby chtěla vláda ze dne na den zvýšit platy na tu bájnou úroveň 130%?
2: 35 miliard plus minus, kdyby je chtěla udržet v příštím roce na té relativní úrovni, jaké jsou dneska, tak by musela přidat okolo 12 miliard.
1: To je tedy potřeba přidat, aby zůstali na té úrovni,
2: o které jste říkal,
1: že je extrémně nízké.
2: Ano.
1: Současná vláda, když se podíváme do jejího programového prohlášení, slibuje, že na konci volebního období, tedy v roce 2029, budou platy učitelů v průměru na 75 tisících korun. Samozřejmě teď nejde předvídat vývoj ekonomiky, jak vysoké budou platy přesně v celé ekonomice v roce 2029, ale pokud by se nedělo nic mimořádného, mohlo by těch 75 tisíc odpovídat těm bájným 130%?
2: Pokud se nestane skutečně nic mimořádného, tak ty predikce ministerstva financí, ale i dalších institucí jsou poměrně věrohodné a predikují poměrně dynamický růst mezd v ekonomice, okolo 6% každý rok. Takže když to dáme dohromady, tak nám vyjde, že v tom roce 29 by relativní platy učitelů dosáhly 122%, nikoli v těch 130. Ale dneska jsme na těch 108.
1: Předvídat rok 2029 je komplikované, ale přece jenom letošní rok už se předvídat dá lépe, tím spíš, že máme státní rozpočet, to znamená, v něm jsou dané peníze na platy učitelů. Jak předpokládáte, že to dopadne letos, když tedy za loňský rok, znovu připomínáme, je to 108%?
2: Já odhaduji mírný nárůst relativních platů učitelů. Mírný z těch 108 na 110. Možná 111, ono je tam spousta proměnných, které nejsou úplně predikovatelné, ale tohle je můj odhad.
1: Znamená to tedy, že rok 2025 opravdu byl tím dnem, tak jak se ptáte, nebo tak jak je tam otázník v titulku té vaší studie?
2: Velké neštěstí celého toho systému českého je, že nikdo dokonce do poslední chvíle neví, co bude příští rok. Já se vsadím, že debaty o tom, kolik ministerstvo školství dostane ve svém rozpočtu i na platy učitelů a pedagogický pracovník a další věci, se bude ještě intenzivně debatovat, možná se bude i stávkovat koncem roku. A to je to velké neštěstí, že byť máme nějaké oficiální střednědobé výhledy, co bude za dva roky, za tři, oficiální schválené a sněmovnou projdou, tak nikdo je nebere vážně a v podstatě se ovšem licituje na poslední chvíli, což ovšem znamená, že ten výhled relativních platů je naprosto nedůvěryhodný pro kohokoliv, kdo by chtěl jít jako mladý člověk do školství pracovat.
1: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minich je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V úvodu té studie konstatujete, že výše učitelských platů dlouhodobě ovlivňuje kvalitu učitelského sboru a tím i celého vzdělávání. Píšete, že výše platů výrazně spolu určuje, kdo do učitelské profese vstupuje. Jak výrazný tenhle ten vliv je? Je to opravdu hlavní a klíčový faktor?
2: Vy jste tam zmínil, že to relativní výše platu ovlivňuje, kdo do té profese jde, kdo se na ní připravuje. Je potřeba to doříct. Ona také ovlivňuje, kdo v ní zůstává, dále se vzdělává a kdo z ní odchází. Protože jsou dobří, horší a špatní učitelé, nebo řekněme mezi mladými lidmi lidé, kteří mají nebo nemají dispozice. A tohle ten efekt se kumuluje dlouhodobě. A tím se utváří kvalita pedagogického sboru. Určitě to není tak, že kdybychom zvýšili od nového roku relativní platy na těch 130, že všichni učitelé začnou s velkou radostí učit diametrálně lepší. Tak to rozhodně nefunguje. Je to spíše o tom, kdo učí a kdo neučí.
1: Existují nějaké průzkumy, co je motivací pro lidi, aby šli dělat učitelské povolání? Jestli tam hrají roli ideály, nějaká idealistická představa, že to je poslání, že to má smysl předávat něco mladým generacím, nebo jestli v tom třeba hrají roli i praktické záležitosti typu letních prázdnin?
2: Určitě existují, jsou mezinárodní šetření, což je důležité, abychom si udělali nějaké srovnání. To zjištění je v podstatě, že jde o mix všech těch věcí, ještě řady dalších věcí, které jste jmenoval. A závisí na tom, jestli si vzdělávací systém vybírá vlastně to nejlepší, anebo naopak bere každého, kdo vlastně chce pracovat. My bychom chtěli, aby to byl výběrový segment trhu práce.
1: A máte pocit, že to tak není?
2: Bohužel to v těch posledních dekádách moc nebylo, že školství do velké míry bralo každého, kdo prostě měl nakonec tu vysokou školu, prostě protože nakonec je potřeba před tu tabuli někoho postavit. A místo, aby učitelé, teda ti uchazeči o pedagogickou činnost, museli i navzájem soutěžit o tom, kdo je lepší.
1: Už jste před chvílí mluvil o těch odchodech učitelů. Co bývá v Česku tím hlavním důvodem odchodu učitelů a do jaké míry jsou to právě peníze?
2: Je to do velké míry ohodnocení a ten výhled, respektive žádný výhled kariérní. Jo. Ten český systém nemá kariérní systém. Plat roste víceméně s věkem, respektive z roky praxe, takže jestli jste dobrý nebo špatný učitel, jestli děláte věc naplno a značením, anebo naopak, se v tom vašem celkovém platu výrazně nepromítne. Musíte si počkat. A proto jsou zajímavé nástupní platy mladých lidí, mladých učitelů, které jsou v relaci k tomu, co dostanete jako nástupní plat jinde v soukromém sektoru, poměrně zajímavé, ale pak během prvních 10 let dojde k obrovskému zaostávání. Prostě v tom soukromém sektoru, ale i jinde v veřejném sektoru vám rychle naroste plat z roky praxe, za těch 10 let se prostě stanete profesionálem. V tom školství si musíte počkat dalších 30 let a proto v tom středním věku okolo těch 40 let ty platy jsou úplně nejnižší relativní.
1: Jsou výrazné rozdíly mezi platy učitelů na prvním stupni, na druhém

0: nebo daná obec dosype peníze škole na platy, pak samozřejmě uvidíme rozdíl, ale není to výrazný systematický rozdíl ve velikosti, že bychom mohli říct, malé obce dávají systematicky více nebo méně.
1: Vy opakovaně upozorňujete na to, že v českém školství se nerozlišují platy, že jsou v podstatě všechny stejné, protože tam velkou roli hrají ty tabulky, že tam jsou malé rozdíly mezi těmi, kteří pracují lépe, kteří pracují hůře. Jaký prostor pro odměňování, pro rozdíly v odměňování mají třeba ředitele?
0: Tak jedna věc jsou ty platové tabulky, což ten učitel musí dostat, pokud je zařazen do té dané krabičky. A pak jsou peníze navíc, teď nebudu přímo citovat zákon a používat odborné výrazy, odměny navíc, za nějakou práci navíc, nebo kvalitu práce, intenzitu, spolehlivost a tak dále. A tady opět bylo zajímavý vývoj těch posledních 10 let, že ten prostor v minulosti před rokem 20 pro odměny byl velice nízký, velice malý i ve srovnání třeba s veřejným sektorem, zbytkem. A do toho roku 2021 ten prostor pro odměny výrazně narostl, prostě balík peněz těm ředitelům, který je volnějšího charakteru, který může rozdělit podle svého uvážení, výrazně narostl. A tím, jak se zase jako zpomaluje růst balíku peněz na učitelské platy, tak se snižuje ten balíček na odměny. Takže pokud by situace šla dál tak, jak jde, tak většina těch peněz opět padne na ty tarify, to znamená věk, respektive roky praxe, rozhodují téměř o všem a ten ředitel má minimální možnost odměnit to, co chceme. To znamená nadšení, další vzdělávání učitelů, zodpovědnost a tak dále.
1: Co to znamená minimální možnost? Kolik procent platu to může udělat ten rozdíl?
0: Té naší studie ukazujeme, že to maximum bylo někde kolem 15-16% před těma 3-4 lety, tomu, co my v té studii nazýváme odměny tedy, že ne všechno, co jsou opravdu odměny, které může ředitel rozhodnout, řadu věcí zase má předepsáno nějakým zákonem, ale opět se to snižuje, takže se blížíme k těmi 10% a pokud ta rozpočtová situace se nebude výrazně zlepšovat. Oni ty výdaje porostou samozřejmě, ale musím si uvědomit, že platy porostou, myslím, v ekonomice o 6%, takže základ je o 6% přidat. Tak se dostaneme zase na tu nízkou úroveň mezi 5-8%.
1: Hraje v tom roli třeba i postoj školských odborů, které protestovaly opakovaně proti tomu, aby se ty další peníze dávaly do nenárokových částí platu?
0: Tak já myslím, že české odbory jsou takový spící brouk, který se probudí až vždycky na poslední chvíli, místo aby byl aktivní a jednal o těch věcech, řekněme už na jaře. Teď se podle mě začne rozhodovat na ministerstvu financí o tom, kolik kdo dostane návrh rozpočtu. A pak se o tom bude veřejně licitovat někdy na podzim, ale teď je, bych řekl, nejzazší čas a neslyšel jsem dopustit, že by se odbory nějak aktivně zabývali o to, co bude.
1: Vy jste říkal, že u nás ta nenároková část může dělat aktuálně kolem 10% platu. Jak to vypadá v zahraničí?
0: Když se podíváme do mezinárodní srovnání OECD a dělají nádhernou výroční publikaci každý rok Education at a Glance, tak vidíme, že tam jsou ty rozdíly diametrálně větší. Jsou tam samozřejmě i větší rozdíly v dané praxi. To znamená, u nás každý rok dá malinko, je to celých těch 30-40 let, co jste učitel, ale to po malých kouscích. Zatímco v tom zahraničí je to mnohem strmější a ten rozdíl toho minimálního základu a toho, řeknu, maxima nebo toho, co pozorujeme jako maximum, je diametrálně větší ve většině zemí.
1: Vy jste říkal, že pro ty, kdo uvažují o tom, že se stanou učiteli, je důležité to, že dokáží predikovat, jak se ty platy budou vyvíjet. Pokud bychom šli tou cestou, že ta variabilní složka bude větší, není to vlastně proti tomuhle? Nepovede to k tomu, že tím méně budou mít lidé jistotu, kteří budou uvažovat o učitelské profesi, kolik si opravdu vydělají?
0: Tak jak pro koho? Pokud se tím, že mě to ta profesor baví, že mi to jde, že to prostě bude téměř moje jako poslání potom, tak mám nějakou sebíru v to, že teda si pak zasloužím tu odměnu. Samozřejmě se může stát, že pak budu ve škole, kde ten ředitel tyhle ty věci nepreferuje a tak dále, jo, ale tak to v životě je, že jako život není nalajnován 100% až do konce.
1: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minik zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga slibuje,

0: že připraví kariérní řád, na který bude navázáno v budoucnu odměňování. Ten nový systém má podle něj více zohledňovat zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. Pan minister mluví o rolích, které učitele zastávají, třeba o roli mentora. Je tohle z vašeho pohledu správná cesta do budoucna i směrem k odměňování učitelů?
1: Vy jste řekl, že pan ministr slíbil připravit kariérní řád, aby řekl, že ho slíbil prosadit, jo, protože těch pokusů prosadit něco už tady bylo několik, to znamená, že spousta věcí už byla připravena, někde leží v šuplících 10-20 let ty věci, takže spíš o prosazení politické hlavně především, ale i v určité pedagogické komunitě. A já se domnívám, že za prvé to bude těžké prosadit a za druhé, že prosadit nějaký zákon, nějaké písmenka na papíře, když to řeknu jednoduše, je stále ještě jednodušší věc, než uvést tu věc do praktického života. Já jsem tady teď na konferenci, která je o lidských zdrojích, talentech ve vědě a bylo tam připomenuty mnohé strategie, které jsme za poslední 20 let napsali, ale nikdy se nikdo ani pořádně nepokusil je implementovat. To znamená i zde, i když se panu ministrovi podaří prosadit do zákona a do vyhlášek, prosadit kariérní řád, tak bude ještě strašně těžké to uvést do praktického života, aby to v těch školách skutečně fungovalo. To vůbec není jednoduché.
0: Co by ten kariérní řád z vašeho pohledu měl zohledňovat?
1: Tak je to dlouhá řada věcí. Měla by to být ta schopnost člověka už připraveného teda nějakým základním počátečním vzděláním na vzdělávání se dále učit, stále zdokonalovat, snažit se být stále lepší a sbírat dovednosti, zvyšovat tu svoji flexibilitu, bych řekl, i schopnosti kombinovat jak tu pedagogickou činnost, tak tu schopnost manažerského řízení v oblasti vzdělávání, což je typicky nazvěno kariérní růst, aby lidé, kteří ti nejlepší z nejlepších potom vlastně ten proces sami řídili a vychovávali ty nováčky, začátečníky. Je to spousta věcí a vůbec to není jednoduché, nedá se to vlastně ani pořádně na tom papíře napsat. Nakonec to musí zažít každý ředitel, aby dokázal uplatnit kariérní řád dobře ve své škole.
0: Vidíte nějakou inspiraci v zahraničí, kde by to bylo nastavené tak, že by se to dalo převzít?
1: Takhle od boku vám neřeknu. A moje zkušenost je, že žádná zahraniční zkušenost se téměř nedá převzít, že by se skopírovala. Už jenom proto, jak jsem říkal, že ono napsat něco na papír je polovička problému, druhá je problém je uvést to do života. A každý vzdělávací systém, včetně těch evropských, se liší prostě svojí historií. Evropská unie nereguluje školství příliš, na rozdíl třeba od trhu práce a tím pádem ty systémy se výrazně liší. A přenášet něco z jednoho systému do druhého je strašně obtížné a nevděčné.
0: Ten kariérní řád by měl vést k tomu, že tedy budou mít různou odměnu různí učitelé podle toho, jak pracují. Mělo by něco takové být i směrem k celým školám, že by třeba lepší škola podle nějakých kritérií celkově dostala víc peněz na platy učitelů a tím pádem všichni se tam měli lépe a motivovalo to vlastně celou školu?
1: No, tohle je koncept, který nám připadá přirozený, takhle funguje běžný trh.
0: Ale u nás to nefunguje.
1: Že lepší firma má větší zisk a ten investuje a ještě lepší, ještě větší a tak dále. Ale školy, veřejné školy, mluvím o veřejných školách, poskytuje veřejný statek pro občany, kteří si vlastně to školství nakonec platí ze svých daní. A vlastně bylo by absurdní, že některým občanům se poskytuje výrazně lepší vzdělání, protože zrovna měli štěstí, že jsou v místě, kde je výrazně lepší ředitel a výrazně lepší učitelé a výrazně lepší podmínky, že obec třeba dodává velký balík peněz na platy učitelů a tak dále. Tady v tom případě to podle mě nefunguje. Naopak stát by měl více finančně podporovat ta místa, kde je nějaký reálný sociálně ekonomický problém, aby se dokonce vyšší kvality vzdělání dostalo dětem, které jsou naopak výrazně znevýhodněni tím místem, kde žijí.
0: Vrátím se na závěr k tomu základnímu zjištění, o kterém jsme mluvili v úvodu, že tedy v loňském roce průměrné platy učitelů byly na úrovni 108% průměrného platu v české ekonomice. Jak to vypadá ve srovnání s jinými zeměmi? Kde a o kolik jsou na tom lépe a jsou státy v Evropě, kde jsou na tom hůře?
1: Tak skoro všude jsou na tom lépe, to je potřeba říct. My jsme se bavili na začátku o tom dnu, jestli teda spadneme na dno, takže na tom dnu ještě nejsme, ale kdybychom poklesli někde právě k těm 100%, tak už budeme prostě těmi smutnými rekordmany mezi těmi 40 zeměmi OECD. My jsme vlastně někde na úrovni blízký Spojeným státům, nikdo určitě nedoporučuje americký vzdělávací systém na té regionální úrovni. Je tam Maďarsko, země, která má velké problémy všeho druhu. Je tam také Itálie. Jo. Asi nechceme prostě být v této skupině zemí, které mají sami velké problémy.
0: Kdo je na tom nejlépe?
1: Já myslím, že pro nás blízké Německo, neříkám, že na tom nejlépe, nebo Finsko, jsou to země, které jsou blízko toho průměru nebo lehce nad tím průměrem a že by si Česká republika zasloužila přinejmenším ten průměr Evropské unie.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů, jinak výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CERN GEI Daniel Minich. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naschranou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na Radiožurnálu. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
4: No prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
5: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
6: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Marek Sedláček.
7: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měly jednat radní městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem Deník N, využívají ho dvě studentky ze Slovenska. Městská část Tinde Bartu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu nahoře Kose z Wiesbachhorn ve Vysokých Taurech. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec se stoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí, tělo nakonec vyzvedl vrtulník. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Radiožurnálu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Podle předsedy správní rady knihovny Davida Duška rada její rozhodnutí teprve vyhodnocuje. Havlová taky oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz jejího manžela, předala by archivní a dokumenty jí i souhlas k používání jména exprezidenta. A v druhém kole přijímacího řízení na střední školy ve čtyřletých a kratších oborech uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 míň než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY. Zveřejnili je i školy.
2: Sport.
7: Fotbalisti Anglie remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Ve stejné skupině začne za necelou půl hodinu utkání Panamy s Chorvatskem. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0 a od 4 hodin ráno bude hrát Kolumbie proti Demokratické republice Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D8 za Zdiby a Zvěř na D5 před Berounem. Dálnice D8 je neprůjezdná před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby provoz blokuje převrácená dodávka. Sjíždějte na prvním kilometru u Zdib. Do Prahy pak dojedete po silnici 608. A před odklonem je kratší kolona na pár minut. Na D5 z Plzně do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za Zdiby. Na kilometru 24,5 se kolem vozovky pohybuje Zvěř.
9: Na krajnici se pasuje Sanka a je mladý. Prostě se pasu na té tráve vedla krajnice.
8: Na D35 opatrně za Opatovicemi nad Labem ve směru k dálnici D11. Na kilometru 128 stojí nákladní auto s defektem na straně dovozovky. V Praze pokračuje čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel směrem na Smíchov a až do rána neprojedete také Mrázovkou směrem k Barandovskému mostu. A v Praze také překáží nehoda u letiště Václava Havla. V Aviatické ulici ve směru k silnici 7 havarovala dvě osobní auta a tvoří se tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Bývalé atletce Báře Špotákové je letos 44 a stále drží oštěpařský světový rekord. V minulých sezónách se o něj moc bát nemusela. Letos je to ale jinak. 18-letá čínská juniorka Jin Ci je totiž velkým talentem této disciplíny a více přidáme v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
3: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Od roku 2008 drží světový rekord v oštěpu Barbora Špotáková, ale v aktuální sezóně se jí výrazně přiblížila atletka, která se ve stejném roce narodila. Číňanka Jen Ci je teprve v juniorském věku, ale suverénně dominuje letošním světovým tabulkám a v těch historických už je před ní jenom Barbora Špotáková.
1: Jako je jasný, že ten rekord že někdy padne, že jo? Ale jako mrzelo by mě trošku, no, kdyby to bylo už teďka. Já jsem jako tadyhle o té holce věděla, ale jako ten hod se jí velmi poved, no ještě doufám, tak jako bylo by dobrý, kdyby to chvilku vydrželo, ale samozřejmě se s tím nějak smířím, jako no.
2: Mluvila Barbora Špotáková o výjimečném hodu Jen Ci v Siamenu, kde oštěp domácí atletky doletěl koncem května na 71 metrů a 74 cm. To bylo jen 52 cm za světovým rekordem a mladá Číňanka pak potvrdila i na diamantové lize v Oslu, že to nebyl náhodný úlet.
1: Určitě má velký předpoklady, no, prostě jako je veliká a umí to jako velmi dobře trefovat ten oštěp.
3: Pak je tady ale ta druhá věc, že já ji znám třeba z loňského roku, kdy tady házela třeba na Odložilovi a dali jsme ji na tretru, to hodila 57 metrů a byla jako neskutečně rozbitá. Jako, prostě měla zatejpovaný rameno, loket, kolena, tak jsem zvědavý, jak to dlouho jakoby vydrží, ale aby se povedl ještě v letošním roce takovýhle hod, tak já o tom úplně přesvědčený nejsem.
2: Přidává světový rekordman v oštěpu Jan Železný. Zároveň ale souhlasí s Barborou Špotákovou, že je 18-letá Jen Ci i výjimečným oštěpařským talentem. Může tak přijít doba, kdy bude ženskému oštěpu vládnout spíš silové pojetí této technické disciplíny.
1: Přede mnou, že udržela světový rekord a Osleides Menendez, co byl vlastně podobný typ, jako byla to silová závodnice a těch silových závodnic bylo i během týmí kariéry hodně. Prostě ten oštěp, já si myslím, že jsem to trochu prostě po vzoru Honzy Železného jsem se snažila být jako atletická, protože mi to přišlo jako takový nejsympatičtější, ale určitě tam místo tady ty silový závodnice mají, jako no, a je to možný, že zase převezmou žezlo, no.
2: Doplňuje Barbora Špotáková a Číňanka Jen Ci bude mít další možnost ukázat svou výjimečnost v neděli v Paříži v prestižním mítinku Diamantové ligy. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál, jedna hodina. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. Vlaky německých drah stojí, důvodem je porucha radiového spojení. Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče. A zítra bude slunečno, teploty až do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale taky propouštění státních úředníků. A to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Ondráček.
3: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
1: Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic EuroOil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Německu je kvůli poruše digitálního radiového spojení výrazně narušený provoz vlaků. Ty musí stát na nádražích i cestujícími, dokud nebude možné obnovit provoz. Agentuře DPA to potvrdil mluvčí německých drah. První spoje se teď znovu rozjíždějí. Německé dráhy oznámily pozdě večer na svých internetových stránkách poruchy digitálního radiového spojení. Příčina není známá. Za výpadek radiové komunikace podle informací veřejnoprávní stanice Berlin Brandenburg nejspíš nemůže sabotáž, ale chybějící aktualizace systému. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli pro odsouzené i pro zaměstnance. Vznikla v bývalé učebně. Kromě oltářního stolu a kříže je dominantou taky symbol natažené ruky, které se dá přidržet. Věznice se inspirovala v Norsku, jak říká ředitel ostravské věznice Pavel Horák.
5: Chtěl jsem v podstatě něco podobného, takové to, že člověk, když vstoupí do prostoru kaple, tak nevidí okolní svět. Je tam takový prostředek, který zabraňuje tomu přímému výhledu z okna. Inspirovali jsme se i barvami na podlaze, oltářem. Ta hra s těmi světly tady samozřejmě také mohla nastat. Cítíme se tady dobře.
1: Sport. Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa v Bosnu s Ghanou 0-0. V Torontu se hraje zápas stejné skupiny mezi Chorvatskem a Panamou. Sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
6: Polovina čtvrté minuty, Panama-Chorvatsko zatím 0-0. Oba dva týmy hrají o první body na šampionátu. Chorvaté na úvod turnaje podlehli Anglii a Panama Ghaně. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu v Houstonu přispěl útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. A Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sevřená D8 před Prahu a překážky na D2 u Lanžhota. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená po nehodě za zdiby. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Policie odklání provoz na prvním kilometru na zdiby. Jede se po souběžné silnici 608. Hlavně pro kamiony může být objížďka komplikovaná.
8: Oni nás tam odklonili, ale už dál to tam nikdo neřídí, jako jo, v té Praze. Tam jsou takové zmatky, tam kamiony nevíjou, kam mají jet.
7: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je popadané dopravní značení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku, je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme také uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Jde o noční čištění, hotové má být do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život, další stovky se zranily a přišly o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Už za chvilku si připomeneme přímá svědectví obyvatel postižených obcí i našich reportérů.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

i ty jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

0: 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. A tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženějšími byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
1: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
2: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to takhle na dvoře.
3: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
4: Když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
3: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí.
4: Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, která od něj odlétla 20-30 metrů.
3: Poničilo 1200 domů, zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny, sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
5: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů anebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
3: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška.
6: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů.
3: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým. Združuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

To byla vzpomínka na legendárního Ozzyho Osborna v nočním radiožurnálu. Za měsíc to bude přesně rok, co odešel Ozzy Osborne do svého hardrockového nebe. Nový 3D model šikmého kostela v Ústí nad Labem už bude bez lešení. Poslouží k tomu data ze včerejšího snímkování za pomoci dronů, které budily pozornost na kostelním náměstí. Podrobnosti se od nás dozvíte už po písničce.

0: Kolem šikmého kostela na nebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem včera létaly drony a pořizovaly jeho podrobné snímky. Jsou potřeba pro jeho trojrozměrný virtuální model. Předchozí snímkování totiž zachytilo historickou stavbu pod lešením.
1: Tak jdeme nahoru.
2: Můžete mít oba ty drony najednou, nebo se budete střídat?
3: Budeme se střídat.
2: Střídat.
3: Z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, že když bude snímkovat jeden dron, tak by v podstatě na těch snímcích byl vidět ten druhý dron, což není úplně žádoucí.
2: Vysvětluje Vojtěch Bok z dronového centra Metropolnet.
3: Ty snímky ze zhora jedním dronem, přistane a pak se začne druhým dronem. Následně se bude vlastně snímkovat kostel ze strany.
2: Jak dlouho potrvá to snímkování?
4: Počítáme, že během dopoledne by mělo být hotovo.
2: Takže několik hodin?
4: Ano.
2: Vedoucí dronového centra Jan Čermák chválí počasí.
4: Dneska je velice vhodné počasí, je to kvůli tomu, že není úplně jasno pod mrakem, tím pádem ty snímky nebudou zas tak zkreslené a budou mít, řekněme, dostatečnou kvalitu z obou stran.
2: A dá se říct těch snímků, kolik jich tak je?
4: Tisíce.
2: A do jaké výšky můžete létat?
4: Máme zařízeno povolení do výšky kostela a trošku samozřejmě nad, protože musíme zabrat i z vrchu, včetně věže.
2: Kolik metrů?
4: Odhadem asi 60 metrů.
2: Partnerem projektu je Ústecká univerzita, konkrétně Fakulta životního prostředí pod vedením Jana Paciny z geoinformatiky a jeho týmu.
5: My se modelování dat z dronu věnujeme už 13 let, ty snímky budou mít vysoké rozlišení, velký detail, tak ten model bude velmi podrobný a následně by se měl vytvořit i fyzický 3D model vytištěný na 3D tisku.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál je 1:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
7: Poslanci po víc než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se ale vrátí až dnes ráno. V úterý nic neprojednali. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném břehu, západním břehu Jordánu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Poslanecká sněmovna je znovu kompletní. V úvodu včerejšího jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z Hnutí ANO. Jihlavský radník ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu proto zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z Hnutí ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. A při letní dovolené z cestovní kanceláří mají lidi nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to třeba pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidi cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují. Jakékoliv problémy by lidi podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně se zákaznickou podporu daných platform.
2: Sport.
7: Portugalský útočník Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou historie, který skóroval na 6 světových šampionátech. 2 góly pomohl svému týmu k vítězství nad Uzbekistánem 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Ve stejné skupině proti sobě nastoupili Chorvatsko a Panama. Zápas vidí reportér Pavel Telšar.
8: V polovině 33. minuty je to stále 0-0. Dosavadní největší šanci zápasu měl panamský křídelník José Rodríguez, ale hlavičkou trefil břevno. Od 4 hodin ráno českého času budou hrát ještě Kolumbie a Demokratická republika Kongo, taky tento zápas vám v nočním radiožurnálu nabídneme. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D8 před Prahou a překážky na D2 před Břeclaví. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je za zdiby stále uzavřená. Uklízí se tam po nehodě 2 osobních aut a dodávky. A policie odklání provoz na prvním kilometru na zdiby. Trasa po silnici 608 přes Dolní Chabry a Kobylisy už je bez výraznějších komplikací. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru jsou popadané dopravní značky. Na D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Mezi Pražským okruhem a Rudnou pracují silničáři v levém pruhu. Jede se pomaleji, ale bez kolony. V Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem na Smíchov a kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barrandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude slunečno, nejvyšší teploty až 33 stupňů. Tolik zprávy. A teď je tu zase noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Záliba v hledání pokladů přinesla v Orlové nečekaný výsledek. Strážník díky vlastnímu detektoru kovu odhalil na dětských hřištích ostré plechovky nebo hřebíky a inspiroval radnici k pořízení vlastního přístroje. Podrobnosti o tom uslyšíte už za chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vášnivý hledač pokladů z Orlové přispěl k tomu, že místní dětská hřiště jsou bezpečnější. Strážník Martin Gabriel vyrazil se svým detektorem kovů do terénu a mezi prolezačkami a skluzavkami našel řadu ostrých a nebezpečných předmětů. Radnice proto chce pořídit vlastní detektor a zavést pravidelné kontroly míst, kde si děti hrají.
1: Tady přímo u toho sloupu, tady byl ten větší hřebík, zrezavý hřebík, ale tak ostrý, že opravdu se zase moc zapíchli. Ten byl nebezpečný, ale jinak utržená plechovka taky ostrá, ta byla u té skluzavky tam.
2: Tady u té skluzavky?
1: Tady u té skluzavky, tam byla vlastně kus té plechovky ostré, vlastně ta byla přímo na kraji té skluzavky.
2: Popisuje mi orlovský strážník Martin Gabriel, který tohleto hřiště důkladně prohledal svým vlastním detektorem kovů.
1: Tak tady byl velký hřebík vlastně u tohohle, u té paučiny z provazu.
2: Což tady vidíme, že ty děti kolem toho se pohybují, tady jsou dopady úplně, to jde ještě vidět ty stopy.
1: Ano, tady je dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
2: Je to totiž zajímavý příběh, on sám je takovým amatérským hledačem pokladů a tak svému zaměstnavateli městské policii tento přístroj zapůjčil.
1: S manželkou jsme se rozhodli, že ty vycházky spojit s něčím, chytlo nás to, takže chodíme vždycky nějaké lokality, kde si to vytipujeme, vždycky se něco dejde, nějaká mince starší, mám už mince z roku 1817.
2: Vy si tak utužujete fyzičku, kterou potřebujete určitě pro práci strážníka.
1: Člověk nachodí nějaký kilometry i, jak se říká, něco nakope, protože když vykopu 10 dír, z toho je 10krát nějaký šrot nebo nějaký nepořádek, takže člověk se utuží i takhle.
2: Nápad se hodně líbí orlovské učitelce Petře Pavlíkové.
3: Určitě by to tu bezpečnost těch dětských hřištích potřebovalo nějak posilit, aby to bylo všechno v pořádku.
2: Opravdu hřebíky se našly a podobně.
3: No, určitě to bude úplně skvělé.
2: Takových hřišť, které by potřebovaly stabilní kontrolu pomocí detektoru kovů, má město 12. Z Orlové Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Anglie a Ghany remizovali na mistrovství světa 0-0. Po dvou zápasech tak mají oba týmy 4 body. Ve stejné skupině teď proti sobě hrají Chorvatsko a Panama. Aktuální stav utkání sleduje náš sportovní reportér a vy ho v našem vysílání uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Anglie a Ghany na úvodní vítězství na mistrovství světa nenavázali. Jejich vzájemný souboj skončil v Bostonu remízou 0-0. Ve stejné skupině hrají v Torontu o první body do tabulky Chorvatsko a Panama. A závěr prvního poločasu sleduje reportér Pavel Tilšar.
2: A ten první poločas už skončil před pár okamžiky, a to za stavu 0-0. Je to zápas, ve kterém oba týmy hrají o první body do tabulky v té zmiňované skupině L, ve které jsou i Anglie a Ghana. A je to zápas hodně důležitý v boji o postup do play-off. Možná proto je i tak opatrný, protože dosud fotbalisté vystřelili jen jednou na branku a byli to ti chorvačtí, když záložník Martin Batury napálil zpoza pokutového území, ale jen našel pravou ruku brankáře Panamy Orlanda Mosquery. Netrefil se tedy tak báječně jako v tom úvodním zápase proti Anglii, ve kterém Chorvaté ale prohráli 2-4. Panama ta podlehla k Ghaně 0-1 a v prvním poločase zápasu proti Chorvatsku si vypracovala jedinou šanci, když centrovaný balon z pravé strany od Muria zakončoval hlavičkou Rodriguez. Jose Rodriguez ale trefil jen břevno chorvatské branky. Po prvním poločase tedy Panama hraje s Chorvatskem 0-0. Od 4 hodin ráno českého času se proti sobě postaví ještě Kolumbie a taky Demokratická republika Kongo. Bude to zápas ve stejné skupině, ve které už Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0 i díky dvěma brankám Cristiana Ronalda, který se stal vůbec první fotbalistou v historii, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
0: Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 2 hodiny. Zprávy připravil Marek Sedláček.
3: Ukrajinský prezident Zelenský odsoudil raketový útok na své rodné město. Prezident Pavel se setká se zástupci rozhlasu, televize i vysílací unie. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Krivý Rih. Zahynuli při něm 3 lidi a přes 20 bylo zraněno. Krivý Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
4: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delphine Ernotová-Kansiová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, jak říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šelika.
5: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
3: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidi by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu.